vám, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale nespatřili, a slyšet, co slyšíte, ale neslyšeli. Učedníci se vracejí z misijní cesty plní radosti a tuto radost sdílejí s Ježíšem i mezi sebou navzájem. Zažili, že Boží moc funguje, a nejen to, že navíc funguje skrze ně slabé a křehké lidi. Pamatuju se, když jsem byl účastníkem jedné trochu tajné modlitební skupinky v klášteře, že jsme docela často sdíleli radost z toho, že Bůh odpovídal na naše modlitby. Ježíš komentuje sdílení svých žáků a zmiňuje určitou teologickou skutečnost o Satanovi, které dodnes přesně nerozumíme. Co je jasnější, jsou její důsledky. Ježíš dal svým učedníkům moc nad duchovním nepřítelem. Ukazuje jim, kým v Ježíši jsou a jakou v něm mají autoritu. A právě to je věc, kterou je dobré v křesťanských sdíleních často připomínat. Ježíš navíc své žáky usměrňuje. Nechce tlumit jejich radost, chce však změnit její předmět, to, z čeho se radovat. Nabízí jiný úhel pohledu. Zatímco původní radost učedníků se soustřeďuje na ně samotné, říkají, démoni se nám poddávají ve tvém jménu. Ježíš směřuje jejich radost k nebi, k Bohu a Božím záměrům pro budoucnost. Hlavním důvodem jejich radosti a vděčnosti má být to, co je v budoucnosti a věčnosti. A to je Bůh a to, co on pro ně připravuje. Tedy Ježíšovými slovy, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Sdílení mezi Kristovými učedníky by nemělo nikdy ztrácet ten správný nadhled Boží perspektivy. Když se díváme do Bible, tak vzhledem k situaci porušeného světa, ve které se nacházíme, tam asi častěji nacházíme sdílení trápení, než sdílení radosti. Ale že má dobrý smysl sdílet i bolestivé věci, nám říká i známé rčení sdílená radost, dvojnásobná radost, sdílená bolest, poloviční bolest. V této chvíli se zaměříme jen na sdílení jednoho typu trápení, a to vlastního selhání. Podíváme se na dnešní druhou biblickou situaci. Učedník Petr, jistý si sám sebou, večer před Ježíšovým zatčením mu tvrdí: položím za tebe život. Petr je upřímně horlivý, ale nezná sám sebe. Ježíš jeho tvrzení zpochybňuje a předpovídá Petrovo zapření. To čteme mimo jiné v závěru 13. kapitoly Janova evangelia. Ještě týž večer se to naplní. Ježíš je zatčen, Petr jej třikrát zapírá, Ježíš je potom odsouzen a popraven, ale třetího dne vstane z mrtvých. Potom jako vzkříšený se znovu setkává s Petrem, jak o tom čteme ve 21. kapitole Janova evangelia. Ježíš se třikrát Petra ptá, jestli ho miluje. Zkoumá Petrovo srdce. Ten pokorně vyznává svou lásku k němu, vždy s odkazem na Ježíše, který jej přece zná, zná jeho selhání, ale i jeho hluboké pokání a touhu následovat Krista celým srdcem. Ježíš dává Petrovi nové poslání a zároveň mu předpovídá cenu, kterou bude muset při následování Krista zaplatit. Rozhovory mezi Ježíšem a Petrem nebo se skupinou učedníků vracejících se z misijní cesty jsou určitým znázorněním Ježíšovy strategie. Kromě své služby zástupům si Ježíš vybral několik konkrétních lidí, do kterých dlouhodobě investoval, nebo ještě výstižněji, i když obrazně řečeno, do kterých vkládal svůj život. Pro něj totiž základní strukturou budoucího Božího království byli lidé. Každý učedník byl výsledkem jeho osobního a důvěrného nasazení. Ježíš se svými učedníky sdílel svůj život a chtěl, aby i oni s ním sdíleli své životy a také jim do života mluvil. Ale co teď, když mezi námi Ježíš není fyzicky přítomný, ale je přítomný mezi námi jeho duch a jako Ježíšovi učedníci máme v Duchu svatém právo a zároveň úkol sdílet mezi sebou své životy
a mluvit si do nich. Greg Ogden, známý duchovní autor, zabývající se především učednictvím, píše o třech složkách učednictví. První jsou vztahy mezi učedníky, které mají být čestné, otevřené a zranitelné. Druhou složkou je samozřejmě pravda Božího slova v Bibli, vůči které učedníci otvírají svůj život. A třetí je vzájemná vykazatelnost, čím se rozumí dovolit druhým, aby nás vybízeli aplikovat Boží pravdy do našeho života. A tady vidím souvislost s Ježíšovou chválou maličkých či nemluvňat, o které jsme dnes četli v Lukášově evangeliu. Bůh pracuje v těch, kteří jsou maličtí, pokorní vůči Božímu slovu, ale také jeden před druhým. V dnešní době a kultuře ty tři složky učednictví se asi nejlépe dají uskutečňovat v malých skupinkách. Tam se můžeme učit důvěře a upřímnosti ve vzájemném sdílení, dále otvírat naše životy pravdě Božího slova a v některých typech skupinek také realizovat vzájemnou vykazatelnost. Ale ať už zvolíme jakoukoliv formu, klíčové je, že v Ježíšově škole potřebujeme jeden druhého, a to zvláště ve vzájemné vykazatelnosti. Na závěr mi, milí posluchači, dovolte několik otázek přemýšlení. Podobně jako minule, jsou určeny především pro žáky v Ježíšově škole. Nicméně věřím, že mohou přinést užitek i těm, kteří se za věřící křesťany nepokládají, ale sami chtějí růst a pomáhat k růstu i druhým. A teď už ony otázky. Máš místo nebo lidi, kde jsou pravdivé a otevřené vztahy, kde je ochota otvírat se pravdě Božího slova? Může to být tvé manželství, či dvojice blízkých osob, nebo malá skupinka? A druhá věc, máš někoho, komu jsi vykazatelný, s kým sdílíš i své zápasy, selhání, dílčí prohry, kdo ti pomáhá vracet se k dobrým a správným rozhodnutím? Pokud tvé odpovědi na tyto dvě otázky jsou ano, můžeš rozvažovat nad tím, jak by to šlo dále rozvinout. A pokud takové lidi nemáš, není čas se za takové osoby modlit a je hledat? Potřebujeme se totiž navzájem.

0: tě rád. Buď můj salám, lásko, mám tě rád. Buď můj salám.
1: Ať ani koně

My jsme si dneska udělali s Honzou Hrubým radost a nakoupili jsme si takové lahve velkoskladu Twin za Prahou hned. Ale hned jsme některé odevřeli, takže je nám dobře na duši, takže doufám, že vám taky. Je to takové blues o tom, jak jsme mnohokrát řadovali na

spočine v tobě, neklidná je, prosím, navštiv je, Bože,

jen a jen pro tebe. Snad zapomenu příští den už na tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Všechno jsem opustil pro tebe a pro nic víc jsem nežil než pro tebe. Co si jen teď počít mám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám bez tebe.

jen a jen pro tebe. Snad zapomenu příští den už na tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Někdy jsem zlostí celej bez sebe.

přijíždí den už na tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe.

0: Ďakujeme pekne, krásny pocit.
1: Nestačí vám střední proud?
2: Skúste vlny Radia Proglas.

vzácný vidět na svůj vlastní dům, jak poustnu zpívat. Už občas chrápu a stavím starý.

na cestu dolů. Stahuju pevně boty z kůže medvědí, mám s sebou knížky a od pivních stolů. Moudrost, co o životě víc, než hodně vím,

0: Milí posluchači, při poslechu pořadu Oktáva vás od mikrofonu zdraví Štěpán Grafe. Dnešním hostem je hudební vědec, profesor Janáčkovy akademie muzických umění Miloš Šnírer. Dobrý den, pane profesore.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane profesore, nemohu jinak, než zmínit, že jste poměrně nedávno oslavil takové významné životní jubileum. Mohu prozradit kolik?
1: No tak 1. října uplynulého roku mě bylo 90 let.
0: Je to úžasné. Vy jste napsal tolik knih. Kolik knih jste napsal ve svém životě? Máte to spočítáno?
1: Mám pocit, že to bylo 10 knih a patero učebních textů pro jamu.
0: A naprosto neuvěřitelné je, že poslední kniha, kterou jste dokončil v minulém roce, tak vyšla právě v lednu. Je to tak?
1: Ano, ona vyšla v lednu a s datem teda jako 24, protože ta Astoria, kde ediční středisko jamu byla v renovací a vystěhovaná, takže se to všechno zdrželo, ale knihu jsem v podstatě symbolicky, aniž bych to tušil, ukončil ke svým 90, tedy už jako v tom roce loňském. A vyšlo to teda v roce jako 24, i když to jsem dostal já teď v lednu.
0: Já k této knížce mám takový zcela osobní vztah. Posluchači ví, že jsem houslista a kniha se jmenuje Dějiny houslového umění. Jak jste se dostal právě k tomu zpracovat tady tuto látku?
1: Tak v podstatě mohu říct, že to byly takové dva impulzy. Ten základní impuls, jako ten pracovní impuls, to vyvolala ta minulá kniha právě Dějiny toho klavírního umění s mojí tedy kolegyní, kdysi bývalou vynikající žákyní, taky a klaviristkou docentkou Rajnohovou Alicí. Tak to byl jako ten impuls vlastní. Ale už dávno a dávno ve mně takové věci ještě zrály, zvláště v dobách, kdy jsem se zabýval orchestrální hudbou. To znamená, když jsem vytvářel v 70. letech ty svoje tři díly světu orchestru 20. století, protože tam se samozřejmě člověk kromě symfonii a suit nevyhne právě instrumentálním koncertům, že a houslové koncerty ve 20. století patří k jedním vůbec nejlepším, které byly vytvořeny, řekl bych, z dílen moderních klasiků hudby 20. století. Tak to k tomu bylo. To by byly takový ty dva impulzy, ty bezprostřední.
0: A jaký je váš vztah ke smyčcovým nástrojům a k houslím? Hrál jste někdy na housle?
1: Ne, na housle jsem nehrál, ale odpovím vám takto. Je to zajímavé, shodou okolností, představte si teďka, jak jsem jel autem, tak shodou okolností tam hrála Šeherezáda na CDčku. Mám to s berlínskou filharmonií Lorin Mazel dirigoval a když jsem poslouchal tu pevní větu, teď jsem to zastavil samozřejmě, tak jsem si uvědomil, že jsem tu skladbu popevně slyšel ve 12 letech. To se hrálo v rozhlase na takzvaných standardních deskách. Měli dva gramofony vedle sebe, vždycky ty desky měly dvojmo, aby se mohla hnedka ta druhá strana neobracet a nahrávat. Kdo to hrál? Filadelfská filharmonie Leopold Stokowski. To mě tenkrát fascinovalo ve 12 letech a ta houslová sola, která tam byla. Dneska nemohu říct, kdo to hrál, ale pochopitelně uvážíme jeden z nejlepších světových orchestrů, což Filadelfská filharmonie je, tak to musel být houslista maximální kvality. To byl první věc. Druhý impuls byl šok v tom pravém slova smyslu, kvalitativní, pozitivní šok, a kdy na Pražském jaru, konkrétně 2. června 1949, že hrál Pražský rozhlasový orchestr a za během večera David Oistrach na svoje Stradivárky hrál 3 koncerty za večer. Koncertní suitu po housle orchestra Tanějeva, potom Glazunovu v koncert houslový, no a absolutní vrchol byl tedy jako Čajkovský houslový koncert. Dodnes mě mrazí po zádech nadšením, když slyším ty zvuky na zejména na G struně, na D struně, který prostě v tom Čajkovském, že pochopitelně romantická hudba, člověku je 15, 14 let, to je adekvátní, všecko naprosto v pořádku. tak to mě teda jako nadchlo. A další věc, tedy jako proč jsem vůbec ale tu knihu taky mohl začít psát, je bylo kamarádství na gymnáziu s housistou Miroslavem Luklem, byl o rok starší než já, výborně znalec francouzštiny a literatury a básní, úžasný člověk, prostě, který měl doma hromady notového materiálu, hrál na housle, v životě hrál potom sekund v Janáčkově divadle a my jsme hráli řadu věcí z Listu. Já jsem tenkrát, když mě bylo těch 15, 16, 17 let, zvládal Chopin a Lista, hrál jsem některé Beethovenovy sonáty a nebudu říkat detaily, ale celkem slušně mě šla hra z Listu a takže my jsme prostě jako samozřejmě v pomalejších tempech, to je logické, že přehrávali velká kvanta skladeb, kompletní houslové sonáty Beethovenovi, kromě Kreutzerovi, na tu jsme si netroufli, že ale ty jiné pomalej dodnes milují přímo tu takzvanou jarní sonátu F-dur, že to je něco úžasného, to jsme hráli v prakticky, tu jsme hráli celkem nejlepší. No a samozřejmě třeba Chačatunův houslový koncert, Mendelssohnův koncert si vzpomínám, Mozartovi Adelaide, D-dur, G-dur, A-dur, všechny ty tři nejlepší. A třeba i Frankovu sonátu A-dur, kromě druhé věty, na to jsme si netroufli, ta byla abnormálně těžká i pro pianistu, to se musí cvičit, že? Takže a mohli bych pokračovat ještě dál, takže toto všecko byl v dobách, kdy byly dlouhající dlesky v plenkách a kdy prostě bylo minimum znalostí a na koncertech nestačilo všecko zaznít tak, abychom si to uvědomovali v tom věku, že? Tak to potom byl základ toho, proč jsem vůbec ale i po té odbornější stránce mohl toho knihu psát. A pak, kdyby vás zajímalo, tak ještě jeden houslový impuls, ten teda je úplně z jiného soudku. Když jsem jako učitel hudební výchovy v češtině se dostal na Slovácku do Velkých Bilovic, tak pochopitelně byl tam nějaký soubor Hrozen se jmenoval, mladí lidé zpívali, tančili a hráli cymbálovou muziku. No a co se stalo, a teďka víc jako odborník asi zatrnete hrůzou, povídá mě starší kolega, pojď se, nemáme basistu, ty si prostě stoupneš za basu a budeš hrát. Já povídám, to je absolutně vyloučené, že se já nemohu hrát a nástroj, který neznám, že jo. No tak pochopitelně začalo to prázdnými strunami, to je logické, že potom pevní poloha a on u té cymbálky to prostě jakž tak šlo. Že, takže tím pádem jsem se vlastně dostal k těm smyčcovým nástrojům úplně z jiného zase hlediska, z jiného soudku v dobách, kdy jsem neměl vůbec vztah k folkloru, vůbec absolutně ne. Pro mě byla opera, symfonie, klavír a hrál jsem na varhany dokonce 3 roky, takže to bylo cizí. A řeknu vám upřímně, že do smrti na to nezapomenu nikdy a byl jsem vděčen za tyto impulzy, že jsem poznal folklor. Tím člověk jako vstřebal celý ten jihomoravský kraj. To víte, to musí být syntéza. To je písničky, cymbálka. Teď to prostředí. Samozřejmě mladí lidé, mladý kantor, mladé dívky, že jo? Ale člověk se chránil zase samozřejmě předčasné svatbě nějaké, to je logické. K tomu pochopitelně víno a pozor, masarykovské daleké obzory těch široširých krajin. Víte, tohle by měl každý režisér, který dělá Janáčka, Pastor Kuň a to by měl správně poznat. A tím by byl tedy Janáček. A toto jsem teďka řekl všecko rychle a jistě jako hudebník v absolutních kvalitě jako vy si uvědomí, že tím myslím určitou syntézu, že? A ten pocit té syntézy, takové té životní a té, ano, vitální, mě potom pomáhal ještě k pojetí té knihy, k čemuž se možná za pár minut dostaneme ještě.
0: Já navrhuji, že bychom, pane profesore, po tomto úvodu si poslechli první ukázku, která by sáhla do období baroka, protože vaše kniha začíná
1: ano,
0: baroku.
1: Začíná.
0: Bylo by to Andante ze sonáty A-moll pro solové housle v podání Dmitrije Sitkoveckého, Johann Sebastian Bach.

0: Milí posluchači, posloucháte Oktávu. Dnešním hostem je profesor Miloš Šnírer, který nedávno vydal novou knihu Dějiny houslového umění. Celá Oktáva tedy jaksi patří houslím a jejich literatuře. Pane profesore, vyslechli jsme Bachovo Andante. Co tedy přineslo baroko houslím?
1: No tak to je právě zajímavá věc. Když jsem právě psal tu knihu o tom klavírním umění a teďka jako tu houslovi, tak jsem si uvědomil jednu základní úplně protikladnou věc. Vy, houslisté, máte tu super výhodu, že od úplného začátku, že ať už bylo to ostrunění jiné, to o tom nechci mluvit, a smyčec jiné, ale mluvím teď o tom nástroji jako takovém, že vy jste se setkali už od začátku s absolutní dokonalostí. Pochopitelně Stradiváky, Kvarnerky, že a tak dále a nástroje, které jako z toho vyšly. Takže oproti klaveristům jste měli tu výhodu, že vlastně všichni ti skladatelé, co začali psát houslové sonáty, triové sonáty a potom i kvarteta, končata, grosa a tak dále, tak od samotného začátku nejen s houslemi, ale i s ostatními smyčcovými nástroji mohli počítat s tou absolutní kvalitou a podle toho koncipovat prostě ten princip těch skladeb, o tom jde. Když to u klaviristů to prostě jako nebylo, že i když třeba Domenico Scarlatti napsal Esercizi, já nevím, 500 kusů prostě různých takových věcí, přece jenom zvukově to bylo čembalo, klavičembalo, klavichord, všechny tady tyhle variace těch starých nástrojů, že a vývoj prostě jako by očekával, že to půjde dál a ono to nešlo tak rychle, pravda, že byl hammer klavír, že klavíkový klavír, rovné struny, že jo, než přišlo křižostruní, než se začali vyrábět a stavět další klavíry. A to bylo vidět velice dobře na Bachově hudbě, že Bach, kdyby žil dneska, tak by v životě nenapsal nic pro čembalo. To by zásadně psal pro klavír. Proč? Ne, že by to čembal bylo horší. Ale jeho zvuková představa spěla prostě k těmto věcem. To víme i na těch varhanách, že proto třeba i v těch solových houslích, že se snažil o jakýsi, řekl bych, v uvozovkách polyfonní nástroj. Tam už by cítit to progresivní myšlení, který ten umělec viděl, já nevím, nejméně 100 let dopředu.
0: Je to interpretační úkol. Bachovy sonáty a partity jsou výzva, se kterou se člověk potkává od dob studií stále. V baroku ale nebyl pouze Bach.
1: Já bych ještě šel kousek zpátky do toho italského baroka. Třeba já jsem se setkal právě u klavíru s tím kamarádem s tou krásnou sonátou, kterou miluji a kterou jsem jednou doprovázel i na varhany dokonce. Slavná La Folia Archangela Corellico, že jo? A to píšu i v té knize, tam jsem si uvědomil třeba ten Corelli, který ku podivu oproti jiným autorům toho nenapsal tolik, že jeho dílo je poměrně útlé oproti těm stovkám a stovkám skladeb jeho souputníků a následovníků. Takže tam už je ta jakási možná intuitivní, možná záměrná, cílená syntéza toho spájení toho solového nástroje houslového s tím, neříkejme doprovodem, ale s tím partnerem u toho klávesového nástroje, abych to řekl tady jako obecně, že? A tyto vztahy houslisti a toho mě dál právě zajímaly a proto jsem vlastně tam i v těch prvních kapitolách vyzvedávám housle nejen jako sopránový vedoucí nástroj smyslové skupiny, ale jako nástroj, který inspiruje právě a to se ukázalo potom v průběhu 19. a nejméně první poloviny 20. století k syntetickým kompozicím na potom nejen té romantické emocionální úrovni, ale na moderní intelektuální úrovni prostě jako dál, že tak jako je klavír inspiroval zejména skladatele klaviristy Bartok, Prokofiev, že a jiní, tak právě tak to bylo u těch houslí a zajímavé je na tom to, že právě třeba i tito klaviristé jako Prokofiev nebo Bartok, říkám namátkou to jmenuju, že odevzdali právě v houslové literatuře fantastická díla, že ať to byly sonáty, anebo hlavně koncerty.
0: Když se z baroka posuneme ke klasicismu, co hudební klasicismus a housle?
1: No tak tam právě bych to řekl, tak zajímavé je toto. My jsme zvyklí všichni jako na koncertech a na deskách a buví, kde, já nevím, třeba Beethoven, že sonáta pro housle a klavír, Mozart, sonáta pro housle a klavír. A to mě nikdy nenapadlo, protože se tím nezabýval hlouběji, tak jsem byl překvapen vlastně při psaní té knihy, že to bylo psáno pro klavír a housle. Je to zajímavé. Tak u Mozarta jsem se tomu divil, protože Mozart, jak známo, na housle hrál, že v té kapele, kterou potom nechal. Beethoven sice uměl hrát na housle, ale rozhodně to nebyl teda houslista, byl to spíš především a především klavirista, že to, tam bych to jako spíš pochopil. Takže myslím si, že tady ty, když vezmu to 18. století a v podstatě, když do toho zapleteme estetiku a to osvícenství, že, čili tu snahu o jakousi rovnováhu rozumu citu, rovnováhu inspirace a konstrukce, tak mě to na jedné straně dost překvapilo, klavír a housle, že ne tedy opačně, ale pak jsem tady jako pochopil, že možná i u toho Mozarta, který na ty housle hrál, tam mohla hrát určitá taková možná intuitivní sebekritika, že přece jenom si netroufal o tu rovnováhu žádoucí tak, jak by měla být, že myslím u těch sonát, že u koncertu ne, tam to za sebe vychadil vlastně během jednoho roku, to bylo vůbec fantastický, ve věku do 20 let tady napsat tolik koncertů, které se dodnes hrají, a tam už dokázal se dostat do té rovnováhy.
0: My jsme zmínili Beethovena. Kde stojí Beethoven? Stojí opravdu v tom vrcholném klasicismu, anebo už bychom ho měli směřovat spíš do romantismu?
1: Takhle. Pokud jde o kompoziční techniku, tak v každém případě je to tedy jako rozhodně vrcholný klasicismus. Ale teď pozor, musím se teď promluvit jako ze zkušenostmi té klavírní knihy, že když se zamyslíme, a nakonec pozor, vy jako housista kvartety, když vezmete poslední kvartet, pět poslední kvartet, a já když vezmu poslední tři klavírní sonáty, opus 109, 110, 111 a předtím ještě Firda z Hammerklavier tu sonátu, že? Tak ta kvarteta a to, co jsem teďka řekl, posunují, já se nebojím to říct, posunují toho Beethovena kompoziční technikou ne do romantismu, do moderny, do intelektuální kompozice 20. století. Tam stojí on nad tím, nad tím. Samozřejmě jsou tam momenty, kdyby mohl někdo tvrdit, že má blíž k romantice, třeba už ten nápad napsat operu Fidelio, že o té manželské věrnosti a to, ten byl ale diktován taky trošku politikou, že jo, jeho demokratickým myšlením, zrovna tak devátá symfonie, že která ovšem pro nás, kteří to známe, opravdu já aspoň teda od 15 let xkrát poslyšel, tak třeba pro mě vrcholný Beethoven jsou právě tady ta

0: Dnešní oktáva patří dějinám houslového umění. Povídáme si s panem profesorem Milošem Šnírerem, který vydal stejnojmenou knihu. Pane profesore, klasicismus, po něm nastupuje romantismus. Romantismus pro housle přinesl vzedmutí zejména té velké virtuózní hry.
1: No tak samozřejmě já chápu, a s tím jsem teda taky přišel potom i osobně do styku s tím kamarádem Paganini, že tak samozřejmě hráli jsme ten D-dur, to je nádherná muzika, tam to vedlejší téma, že a na tu kampaň jsme si teda jako netroufali, že a nakonec ani u Lista jsem si na ně netroufal, ale musím říct tady, že ta kampaň nakonec v tom klavíru zní lépe než v těch houslích. Ale v těch houslích musím říct, ale zase vidíte, fascinující věc zase z rané puberty, a já to v té knize píšu, si to pamatuju dodnes. Housle a sen. Film, tuším z roku 1947, tak nějak, ano, byl o Josefu Slavíkovi, který byl tenkrát ve Vídni, že jo, Paganin řekl, svět se chvěje, když vy hrajete, že tam se setkal taky s Chopinem, ta trojice v tom filmu vystupuje, Václav Voska, Jaromír Spál a Karel Dostál, dodnes si pamatuju ty herce, že jo? A Ivan Kavaciuk, když začali ty titulky v tom kině, tak hrál tu kampaněru. To mě fascinovalo úplně, jako ty housle, že jo? A teďka ten Jaromír Spál, jak to Paganini hrál s tím čarovým takým obličejem, že čaroděje, že tak to na člověka zanechalo. Vy vidíte, to byl další impuls, proč jsem miloval housle. No, a tak ten Paganini otevřel právě toto. A tady zajímavá věc, a v té knize je to rozděleno. Tam jsem docela, řekl bych drze, oddělil komponující virtuoze houslové, i když

0: psali profesionálne dobře, že jo? Od potom toho, čemu tam říkám, cesta k té syntéze, že César Frank, že se na to, a to jsem tam řekl pevný, no a samozřejmě pan Johannes, kdo jiný, jak Johannes Brahms, že jo, který to přivedl dál. Bezprostřední nástupce, tak jako v symfoních po Beethovenovi, i když Schubert, Mendelssohn, Schumann psali symfonie, tak nikdo to neposunul dál, až teprve Brahms, tak totéž se stalo v těch sonátách Brahmsových. A tam ovšem tedy se projevil Brahms taky jako klavirista a všichni, kdo s těmi sonátami přišli do styku, tak ví, že ten klavír to není procházka růžovým sadem. Tam je to těžší než ty housle. Protože u toho Brahmse to nejde, jak se říká lidově, do prstů. Mu jde o tu kompozici jako takovou. A ta kompozice jako taková, ta potom přinesla více nebo méně obtížná místa. Ale to tež má i v těch houslích.
1: Přesně tak.
0: Proto ten Joachim napřed byl proti, že? Ale pak to hrál.
1: Právě jeho houslový koncert, u kterého se říká, že je proti houslím,
0: no?
1: Protože ten houslový part je podřízen vlastně tomu symfonickému toku, dalo by se říct.
0: Já bych neřekl slovo podřízen, tak vy jako houslista to tak cítíte, dobrý. Já jako posluchač nebo jako analytik nebo tak bych to chápal, že tam je ten houslový part jako významově, kompozičně, technicky, normálně začleněn rovnoceně prostě s tím orchestrem. Ne, že by byl závislý na tom orchestru, ale tam šlo právě o tu rovnocenost. A tady ten Brahms se dostal dál, jestli smíme ještě jako k tomuto říct, že podívejte, v dějinách hudby a možná, že to i dneska říká někdo ve světě, i u nás, se pořád říkalo Brahms, když se vyjádřil s tím Joachimem v tom roce 1860 proti Listovi, Wagnerovi a té takzvané novoněmecké škole, takže se projevil jako konzervativní. To vůbec není pravda, to vůbec není konzervativní, je to naopak. Tím, že on udělal to, čemu by dneska, já to tam propaguju všude, klasicky pomlčka romantická syntéza, že? Čili on na základě těch forem klasických a barokních, že to dokázal, samozřejmě naplnil romantickou hudbou, pochopitelně romantik to byl, že z jeho tedy vztahy, které možná byly, že k té Kláře Šumanově a vůbec i to staromládenství, které nebylo tak uspokojeno, čím ta citovost byla, ale pozor, v každém okamžiku tam cítíme z jeho hudby ten tvůrčí intelekt. Ve všech oborech, který napsal, ve všech oborech, že? Možná právě proto nepsal operu, pač tam by to nebylo, to, co dokázal, že? A nebo vezmeme i ten dvojkoncert, no to je fascinující dílo, ale tam z hlediska interpretace, jsem to tam nějak napsal, trvám na dvou požadavcích, aby teda oba solisté byli kongeniální, ve smyslu technickém, interpretačním a myšlenkovém, ale hlavně, aby to byly oba nástroje stejné kvality, protože tam musí vzniknout nová zvuková barva. A já jsem byl svědkem třeba různých koncertů tady, kde hráli oba dva, ale ono to trčelo podát z toho ven, že jo? Čili tam, kde hrají oba současně, tak tam musí být jiná zvuková barva. Jinak to není ono. U Brahmse je nebezpečí potom, že by to mohlo vyznít šedě. A je velké nebezpečí.
1: Když se podíváme na Čajkovského, ten napsal jak klavírní koncert, který se stal hitem, a stejně tak je to i s tím houslovým.
0: No tak Čajkovského samozřejmě klavírní koncert, on to, ty první akordy a do toho, jak hraje ten kompletní orchestr, že, tak to je dneska, bych řekl, ne, je to fascinující, ale je to vyšší populár. Pro naše uši je to naprosto zábavná hudba, že zrovna tak ten houslový koncert. To je, já jsem to jinak vnímal, když mě bylo 17, a jinak to vnímám jako dneska, že? Takže, ale a ne, to neznamená, že to je horší kvalita, naopak, že naopak, ale mělo by se na tom stavět prostě jako dál potom, že?
1: My se nyní vrátíme k Paganinimu,
0: ano,
1: a poslechneme si jeho rondo z houslového koncertu Hámol, které nám zahraje Alexandr Markov.

0: Milí posluchači, posloucháte Oktávu, která je věnována dějinám houslového umění. Mým hostem ve studiu je profesor Miloš Šnírer. Pane profesore, co česká hudba?
1: Česká hudba?
0: Česká hudba, no, tak, a housle.
1: Tak já samozřejmě, takhle bych řekl, každou takovou prací muzikologickou a publikační člověk se vždycky poučí. Vždycky o něčem novém, nemyslím teda jako nová fakta, ale mám teďka na mysli nové soustažnosti. Takže já jsem například si uvědomuju, tak jako Dvořák měl k Brahmsovi vniterný vztah, muzikantský a lidský a vůbec, že byl mu taky za mnohé vděčen, to je nám jasné, tak přece jenom ten Dvořákův houslový koncert je, neříkám přímo inspirován, ale jde ve šlépějích toho Brahmse, že? Čili i ten Dvořák se od toho Čajkovského liší. I když oba dva jsou mistři melodie, že oba dva samozřejmě, že? Tak přece jenom u toho Dvořáka, tím, že možná žil právě v té Praze a Vídeň a ta Anglie a tak dále, že tam sice Čajkovský cestoval po celé Evropě, to je pravda, jenomže Dvořák všude jako na těchto místech tak jako pracoval a dirigoval, tak tam ta syntéza jako je víc patrná než u toho Čajkovského, že? Já jsem oba dva koncerty, xkrát jsme to probírali, že jednak u klavíru s huslemi a teď na deckách a v různých těch provedeních, že? A zajímavé je ale to, víte, a to je, česká hudba je super, že opery Smetanovi, Dvořáková oratoria. Když jsem přednášel o Dvořákovi, tak jsem vlastně zjistil a uvědomil si, že když to srovnáme s dalšími skladateli jeho současníky v Evropě vůbec, nikdo nebyl tak všestranný, ale tak absolutně všestranný jako Dvořák. Tolik věcí a každá niterná, hluboká, každá ve svém oboru prostě jako stojí naprosto přesně na místě, že jo. Tím ovlivnil pochopitelně svoje žáky a myslím, že naprosto kongeniální ve smyslu housle. Orchestra je Fantazie G-moll Suková, to je jako mimo diskuzi, to je absolutně dokonalé dílo, že, ale třeba i ty jeho 4 kusy pro housle klavír, taky jsem měl často doprovázet jeden čas, taky mě bylo myslím nějak tak 22, tak to je velmi niterná hudba. A zajímavé je, že už dá se tomu takhle nevěnoval, že ty jeho velké partitury jsou o něčem jiném. A když se zamyslíme nad českou hudbou, ano, tak ta česká hudba touto cestou nešla dál. Že kde jsou sonáty, kde jsou koncerty a nejen houslové, čelové, klavírní, když nic takového nemáme. Že? Tak já jsem tam v té knize uvedl výběr ze 150 českých a 50 slovenských skladatelů, že jako seznam toho, co všechno bylo napsáno, ale bohužel téměř nic se neujalo. Téměř nic. A to je škoda.
0: My se nyní tedy zaposloucháme do jednoho z těch geniálních děl, kterým je Suková fantazie, Fantazie G-moll pro housle a orchestr v podání Josefa Suka. Českou filharmonii řídí Václav Neumann.

0: Dnešní oktáva je věnována houslím, houslové literatuře. Povídáme si o ní s profesorem Milošem Šnýrerem, který vydal novou knihu, která se věnuje právě tomuto tématu. Pane profesore, z romantického století k novým obzorům ve 20. století. To je téma, které vás osobně určitě hodně fascinuje, protože hudba 20. století je možná vašemu srdci nejblíže.
1: No tak je jistě, a taky protože jsem to kdysi psal, ten světochrist 20. století, a tam samozřejmě figurují všechny ty hlavní dvojice, jak jsem říkal, dvojice houslových koncertů. Můžeme to jmenovat Šimanovský 2, Bartok 2, Prokofiev 2, Šostakovič 2, Martinů 2, já nevím, kdo ještě má 2, že jeden Schönberg, jeden Berg, jeden Brit. To je záprava senzační muziky skutečně, že ovšem podle toho zase z jakého úhlu se to vezme. Mám-li mluvit třeba v tomto rozhovoru v rádiu k běžným posluchačům, které chodí na koncerty rádi, ale i k mladším lidem, myslím teďka mladším talentovaným lidem, ať už z konzervatoří, anebo z vysokých škol, tak jsem si vědom, i jako bývalý teda jako klavista toho, že málo naplat člověk musí projít tím barokním, klasickým a romantickým repertoárem. To je jakoby čitanková věc, která je více nebo méně povinná, na které se roste a tak dále. Ale má-li člověk opravdu se dopracovat dál a chce-li dohloubky tu muziku jako poslouchat dál, tak málo naplat, možná nemusí se mu souhlasit ani vy, ani posluchači, tak kromě Bacha a kromě Beethovenova houslového koncertu a Brahmsova houslového koncertu, ty ostatní věci na mě nepůsobí takovou hloubkou, aby mě jako životně uspokojili, čili jako posluchače, nebo jako badatele, nebo jako pedagoga a podobně. Že? A k tomu jsem ovšem dospěl, to se naprosto otevřeně přiznám, samozřejmě také díky LPčkům, dlouhovajícím deskám, že do té doby nebyly. Myslím, že kolem takových 24-25 let, že kdy mě třeba zase fascinoval Oistrakh, Prokofjevův první koncert, druhý koncert, Kogan jsem slyšel tady osobně i v Brně hrát ten koncert, že tak tam si člověk uvědomil prostě, že jde, jak říkáme my po Brněnsku, o něčem jiném. Že? A potom, když člověk teda poslechne si toho Bartoka, tak já jako za vůbec nejhlubší houslové koncerty 20. to se ti považuji koho. Druhý houslový koncert Bartoku, v každém případě Schönbergův houslový koncert a Bergův. Tady tyto ta tři díla chápu jako v představě, že bych byl interpretem, bych chápal jako opravdu obrovské životní úkoly je zvládnout. To v každém případě. Tyto tři, že jo. Samozřejmě to všechno ostatní není v pozadí, ne. Například miluji oba Šimanovského koncerty, že třeba jenom si uvědomit, že ten první koncert je jakýmsi, řekl bych, jakýmsi impresionismem ještě, že jo, až fantastickým, že taky ho mám s Oistrakhem, taky s Oistrakhem. A nebo teda ten druhý koncert, že kterému psal mu ty kadence Pavel Kochaňský, se kterým se kamarádili Šimanovský, že? A tak už tady zase, když porovnáme ty dvojice těch koncertů 20. století, tak si uvědomujeme, a to je to, co mě fascinuje, že každá ta skladba je totiž jiná. Takže i když milujeme, já říkám přítele Amadea, že a budeme hrát jeho koncerty G-dur, A-dur, D-dur, dejme tomu ty tři nejlepší, tak málo naplat, může nás to fascinovat a kompozičně, technicky to má jako zlomky, že čitatel, ale jmenovatel je stejný. Když to u té muziky 20. století tak není. Myslím u těch klasiků, u těch skladatelů, že třeba Bartov v ten první koncert, který se objevil až vlastně po smrti, že ta první věta nádherná, že melodická, že je úplně něco jiného, než potom v té druhém koncertu, kde dokonce je i náznak atonality, je tam náznak, že to je o něčem jiném. No. že a nebo si vezmeme třeba Stravinského ten koncert, že ta odvaha vůbec tu první větu tak napsat, teď ty árie, jedna árie, dvě, že co tam má, no a potom to kapričo, ta třeba čtvrtá věta, to je úžasná věc. A každá věc je absolutně jiná. Takže já jsem se začal vlivem jednak oproštění od jakékoliv ideologizace hudby, ať už komunistické nebo jakékoliv jiné, jsem se začal díky těm knihám vlastně, které jsem psal, že a tím dotykem přímým s tou hudbou zabývat vlastně tou kompozičně technickou stránkou a tím víc mě, říkám to upřímně, vadí to povrchní vykládání o hudbě a takové to vykládání o tom, kdy, kde, kdo jenom napsal a jaké to je a co by to mohlo vyjadřovat, ale to ano, ať se to píše, ale musí se jít do jádra té věci. Ovšem, to je těžké. Tak jako je těžké to zvládnout pro umělce, tak pro muzikologa, když dovolíte takovou poznámku, je těžké toto zvládnout, pokud ten člověk nehraje i třeba špatně na klavíře doma, pokud si to nemůže toto všechno ověřit sám na své kůži a pokud nechodí na koncerty. Že pokud toto nedělá, tak jde po povrchu. Tak nemůže ale ani tuto muziku pochopit, o které hovoříme. To nejde.
0: Poslechneme si poslední hudební ukázku dnešního pořadu a to bude vivače z houslového koncertu Benjamina Britna. Hraje Linus Roth za doprovodu Deutsches Symphony Orchestra Berlin.

0: Pane profesore, když jste psal tuto knihu, učinil jste třeba nějaké objevy, které byly i pro vás nové?
1: No určitě. Tak zaprvé už jsem se zmínil, mezi ty objevy teda patří ta možnost té soustažnosti, že ať už rozdílu, nebo ať už nemyslím jenom housle, klavír, ale prostě jako vůbec v tom historickém období, to je jako jedna věc. A druhá samozřejmě vlastní některé skladby a, nebo poznání, nebo evidence, aspoň když ne osobně poznání, dalších prostě jako věcí, které tedy jako jsem probíral v období, kterému se dnes dost pohodlně říká postmoderna. Proto já tam píšu Benjamin Britten, poslední neoklasik 20. století, viz třeba i ta Pasacaglia v té třetí větě toho jeho koncertu, že tam je to naprosto jasné. Ano, a po něm vlastně já jsem, když probírám ty dějiny dál, tak po něm už, pak je konec, pak je o něčem jiným. Tak buď je to ta dědictví druhé vídeňské školy, takzvaná nová hudba s velkým N, že, a nebo jsou to teda jako postromantické, někdy eklektické věci, které se dostávají dneska i bohužel do filmové hudby a která se oslavuje, hraje se i venku, že jo? A nebo teda jsou to tu a tam věci podařené se snahou o jakousi originalitu, že, která nemusí vždycky vyjít. Takže třeba u toho Lutoslavského, kterého považuji za jednoho z největších skladatelů 20. století, který podobně jako Stravinský každou skladbu vymýšlí úplně jinak, úplně jako o něčem jiným, že tak třeba to jeho subito tam po ty housle, on se těm houslím nevěnoval tak, jak by on dokázal se tomu věnovat, kdyby to dělal. Víš, třeba jeho klavírní koncert, to je epochální věc v tom jeho oboru, že Penderecký ten chrlil velké množství teda jako prací, že tak, když jsem se díval, ale bohužel jenom, no to Capriccio teda pro ty housle orchestr, nebo potom ty jeho koncerty, ty jsem viděl bohužel jenom v notách teda, že tak to by člověk musel taky slyšet a podobně, poté já jsem se nesnažil dohloubky tam mít, to bych tam lhal a vymýšlel si, to nechci, že? A samozřejmě, když vememe tam ty italské avantgardisty, tak to jsou jenom střípky, čili najednou všimněte si, že i u těch velkých klasiků ty housle v těch koncertech a i v sonátách hráli ve smyslu tvůrčím rovnocenou roli s jejich ostatní tvorbou. Ať to byla tvorba operní, opery, kantátová, že, nebo pojiný nástroje. Ale tady u těchto skladatelů teďka najednou ne. Že, a teď co američtí minimalisté? Oni tvrdí, že právě tu minimalismus, to tvrdí hlavně ten glas, jak to hrají na tom, na orchestře, že tím můžou přilákat mladé lidi prostě jako do koncertní budovy. Tak jistě znáte ten glas, ten houslový koncert, to je normální podvod. To je prostě tonika dominanta, tam o nic jako nejde, že? A harmonická vynalezavost tam není a že jsou tam nějaké tonální skoky, to mě nezajímá. To napíše kde kdo dneska. Takže po této stránce třeba toho minimalismu jsem naprosto zklamán, že jo? A když vezmeme koho, tak Aaron Copland, jako teda po Gershwinovi snad nejznámější autor, ten americký, že? Tak v podstatě tady teda jako ty housle nehrají tu roli, na jakou jsme teda byli zvyklí, počínaje barokem a konče, dejme tomu tím Britnem a těma lidima.
0: Myslíte, bohužel. Myslíte, že housle ještě něco čeká?
1: Podívejte se, já v této věci se snažím být realistou a snažím se oprostit od nějakého pesimismu. Já vám odpovím takhle. Když uvážíme to obrovské množství hudby, která je dneska astronomie, to jsou astronomická čísla, že jo? A když k tomu připočteme, to jsou už miliony různých písniček, takzvaných písniček rockové a poprokové hudby a tak dále, že tak fakt je ten tedy, že nic nového, úplně originálního se asi už nevymyslí. Ale co se může vymýšlet a co by nebylo marné, kdybych teď jenom teoretizoval, že teoreticky bych řekl různé kombinace a syntézy. Za prvé, artificiální a non-artificiální hudby. Jaké? Čili artificiální hudby a jazzu. Různé koláže, myslím teda koncertního jazzu, ne nějaký swing koláže. kombinace takzvané akustické a elektronické hudby. Nová zvukovost, nové věci. To všecko jako by šlo, ale aby to mělo smysl, tak to musí mít právě ten náboj. Musí to mít ten melodicko-rytmický, harmonický náboj, ale hlavně jakýsi vnitřní náboj, že? A já mám obavy, že, a to vidíme i na té politice dneska, že žijeme v příliš povrchní konzumní společnosti, že? Čili to je vidět ale i v té non-artificiální oblasti. Podívejte, ta přirozená melodie různých písniček, teď nemyslím jenom klasiky jako Ježka nebo Schlitra, nebo Gershwina třeba, že a Bernsteina, ale i ta produkce jiná, co byla, třeba ne podařená, ale byly to melodie, byly to písně, ty lidé to zpívali. Dneska a zpívali to mladí i starší lidé, toto dneska neexistuje, že přestože jsou stovky kapel, všichni zpívají těsně u mikrofonu, že, čili nevíte ani, jaké mají hlasy, ano, a bohužel v tomto smyslu ten vývoj to nepokročil. Když uvážíme, že máme rok 25 a když se podíváme přesně o 100 let zpátky, tak co bylo od roku 0, 1900, třeba do roku 25, kdybychom jenom to čtvrtstoletí vzali, co bylo vytvořeno, jaké úžasné věci. A nejen v hudbě, v malbě, v obraze, že ve všem, jo? V literatuře, že samozřejmě v básních. A to dneska není. Dneska není, přestože pořád se něco píše, pořád se něco děje. Čili já si myslím takhle, že doba čeká prostě na nějakého toho skutečně genia, který by to posunul dál. Že? A už máme teda čtvrtstoletí za sebou pomalu, takže pozor, čas běží.
2: Tak zůstaneme optimisty. Budeme věřit v opravdovou krásu no a hloubku. Pane profesore, děkuji vám za moc zajímavý rozhovor. Přeji čtenářům nové knihy, aby je zaujala a aby vzrostla láska k houslím díky ní.
1: Děkuji znovu ještě za pozvání. Bylo mě velkou ctí s vámi hovořit právě o vašem nástroji a o hudbě tohoto typu. Děkuji.
2: Hostem dnešní oktávy byl hudební vědec Miloš Šnírer. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe, z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.
1: Já sedával v přístavu popíjet.

Někdo vedle pokoji tiše naříká. Vede divný řeči, že prej jsem násilník. Nám se dobře, tohle se mě netýká. Vždyť přece s láskou je vždycky líp. Vyrazím si večer do města a někde v baru dám si svůj trip. Můj život je věčná siesta. Vždyť přece s láskou je vždycky líp. Poslední dobou pozoruju, že se asi něco mohlo stát. Lidi po mně koukají, jak bych někomu něco štíp. A ta moje doma nejlíp nevypadá, říká, že jsem kat. Ale já to vím, že s láskou je vždycky líp. Někde prej hlásili mý jméno, tak už jsem asi slavnej. Mý kučavtě mají nahnáno, abych se neupíp.

sběduje. Ať to nechám, že chce mít klid. Furt jenom kecá, chlast mi kupuje. Já vím, že s láskou je vždycky líp. Řekl jsem mu, že s boukačkou už si dávno nehraju. A že mám furt náladu, s který by i pes chcíp. Zatímco já to v životě vždycky vyhraju. Protože vím, že s láskou je vždycky líp. Vedle pokoji už je ticho a klid. Už žádný řeči, že jsem násilník. A taky snad, že bych měl někomu

ťa to blues. Máš to krčmové, áno, je na dlani, dlaň v hmle. A háj, háj, a v hmlu v háj. A v ďalšej rozkoši vidíš

0: Zalusknul si prstem, zatočil si džvánem, zalejsknul a myslí, že je světa pánem.
1: Zalejsknul a myslí, že je světa pánem. Už domů nemám více piva hochu.
2: Však ho bude nahní, jenom soudek trochu.
1: Však ho bude nahní.

0: lusknul si prstem, zatočil si čbánem, zavejsknul a myslí, že je světa pánem.
1: Zavejsknul a myslí, že je světa pánem. A čím splatíš dluhy?
2: Vždyť mám chatrč svojí, chatrčka ta.

dnes si si počkal.

a zvenku hudba zní. Sedí pes, má kočka jako čma, na noc číhá, uši masný.

okno otvírá, zvenku laval zmizet zní. Sejvíc má kočka jako čpán, na luc číhá, oca sem švěhá.

potřebujete vypnout, zapněte Rádio Proglas.

slzne tečou a bolest svírá ti tak pleť. Chceš mluvit němá slova, chceš říkat všechno, co mám rád. Chceš mluvit němá slova, chceš říkat všechno, co mám rád. Jsi na nesprávný cestě, na sedles, na špatný vlak.

0: Zamyšlení nad dnešním evangeliem si pro nás připravila Tamara Suchánková.
1: V dnešním evangeliu mají učedníci hlad a tak si cestou polem utrhnou několik klasů, aby se najedli. Jenže byla právě sobota, nejdůležitější den svatém týdnu. Z hlediska společenské role a odpočinku byla tehdejší sobota velmi podobná naší dnešní neděli, ale v náboženském významu byla mnohem přísnější. Křesťanská neděle historicky z židovské soboty přímo vznikla. A tak hned přichází výtka farizeů, že porušují pravidla. Podle židovské tradice totiž učedníci svým jednáním vykonali hned několik zakázaných činností najednou. Nejenže utrhli klasy, ale mnul je v dlaních a zakázána byla i příprava jídla. Na první pohled je to spor o náboženské předpisy. Ve skutečnosti je ale myšlenka evangelia mnohem hlubší. Pokládá otázku, co je v životě důležitější, jestli člověk nebo předpis. Vnímáte tu vážnost otázky i dnes? Ježíš své učedníky obhájil slovy, že sobota byla učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Nepopírá význam zákona ani duchovního řádu, o čemž nepochybujeme ani my dnes, ale připomíná, že Bůh nedal člověku víru jako břemeno. Náboženství nemá člověka dusit, ale vést k životu. Proto říká silná slova. Milosrdenství chci a ne oběť. A jako příklad uvedl krále Davida, který v nouzi také snědl posvátné chleby z chrámu. No i naše doba má pravidla nejen v běžném životě, ale i v církvi. Výkony, povinnosti a očekávání, která se někdy stanou důležitější než člověk samotný. Žijeme ve světě, kde se často hodnotí hlavně to, kolik toho stihneš, jak působíš. Člověk se snadno dostane do kolotoče povinností, termínů a neustálého tlaku. A paradoxně i víra se někdy může změnit jen v seznam povinností. Splnit, odříkat, zvládnout. Jenže Ježíš přichází osvobodit člověka od víry bez srdce. A to je dnes velmi aktuální. Ubývá kněžích i věřících a my se ptáme, proč? Ztratili jsme lásku? Farizeové tehdy viděli přestupek. Ježíš viděl hladové lidi. A to je obrovský rozdíl, který bychom měli vnímat právě dnes. Vidět lidi toužící po lásce, vztazích a vnitřním klidu. Kolikrát rychle soudíme druhé podle pravidel, názorů nebo chyb, aniž bychom věděli jejich příběh. Někdo je podrážděný, ale možná jen dlouho pořádně nespal, protože má starosti. Někdo selže, ale možná už dlouho nese bolest, kterou nikdo nevidí. Je snadné stát se tím v uvozovkách správným a spravedlivým člověkem bez soucitu, zvlášť pokud vás nic zásadního netrápí. Ježíš ukazuje, že Bůh není účetní našich chyb, je otec a ten vidí lidské srdce. Je velmi důležité znovu objevit i pravý význam odpočinku. Nejen den klidu nám má připomenout, že člověk není stroj, že jeho hodnota nespočívá jen ve výkonu. Dnes se mnoho lidí neumí zastavit, anebo nemůže. A i když náhodou tělo odpočívá, mysl běží dál. Jsme neustále online a přitom vnitřně vyčerpaní. A tak Ježíšova slova zní velmi aktuálně. Člověk není stvořen pro nekonečný tlak povinností, ale pro život v Boží blízkosti. Možná, že právě dnes nás zve každého, abychom se zastavili, nadechli, přestali se něco dokazovat a znovu si uvědomili, že Bůh nás nemiluje jen proto, co děláme, ale hlavně proto, že jsme jeho děti. A tam začíná skutečný pokoj srdce.

Bylo 6 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pátek 17. červenec 2026. Podle katolického kalendáře připomínáme památku polských kněží a řeholníků ze 13. století, rodných bratří blahoslaveného Česlava a svatého Hyacinta, dominikánů, kteří uvedli řád i do zemí koruny české a zakládali tu jeho první kláštery. Svátek má Martina, jméno z latiny znamená zasvěcená Bohu Martovi. V následující hodině nás čeká četba dnešního evangelia. Poté ranní chvály, chybět nebude ani duchovní slovo a samozřejmě nevynecháme ani hudební kompas v 7 hodin a 45 minut.

Slovo svatého evangelia podle Matouše, kapitola 12, verš 1 až 8. Svěcení soboty, vyhnání zlého ducha, poučení o Jonášovi. V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci měli hlad, a proto začali trhat klasy a jíst. Farizeové to uviděli a řekli mu: Hle, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu dělat nesmí. On však jim odpověděl: Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad, on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby, které nesměl jíst ani on, ani jeho družina, ale jen kněží? Nebo nečetli jste v zákoně, že v sobotu kněží v chrámě porušují sobotu a přece jsou bez viny? Říkám vám, že zde je někdo víc než chrám. Kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chci a ne oběť, neodsuzovali byste nevinné, neboť syn člověka je pánem nad sobotou.

0: Nyní vás zveme k modlitbě raních chval. Modlit se s vámi bude Josef
1: a Jiří.
0: Máme slavnost blahoslaveného Česlava a svatého Hyacinta, kněží. Všechny texty budou ze třetího týdne žaltáře, strana 1231 v novějším vydání, 1231 nebo 1107 ve starším vydání, nebo 1107. Pouze antifona k Zachariášovu kantiku a závěrečná modlitba bude z památky na straně 1609 v novějším vydání, 1609 nebo 1432 ve starším vydání, nebo 1432. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Slunce spravedlnosti, můj Pane Ježíši, osvěť mě svou milostí v tento čas nynější. Ty jsi naše hvězda jitřní, zaskvěj se v srdci mém, dej potěšení vnitřní v duchu dobrotivém.
1: Ty jsi to světlo světa, jež vyšlo v temnosti, svítící po vše léta nebeskou jasností, svým pravdivým učením i svatým životem, a vnitřní obnovení dáváš nám svým duchem.
0: Nauč mě tvoje slovo vždy následovati, ať mohu podle toho vše dobré konati. Dej, ať nejprve hledám nebeské království a vždycky vést se nechám tvou spravedlností.
1: Proti tobě jsem se prohřešil, Bože, smiluj se nade mnou.
0: Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
1: Úplně ze mě smyj mou vinu a očist mě od mého hříchu.
0: Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou.
1: Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé.
0: Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu.
1: Hle, svinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka.
0: Hle, líbí se ti upřímné srdce, ve skrytu mě učíš moudrosti.
1: Pokrop mě izopem a budu čistý, umý mě a budu bělejší než sníh.
0: Popřej mi slyšet hlas veselý a radosti, ať zajásejí kosti, které si zdrtil.
1: Odvrať svou tvář od mých hříchů a zahlaď všechny mé viny.
0: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti.
1: Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha.
0: Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost.
1: Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě.
0: Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože, můj spasiteli, ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.
1: Otevři mé rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
0: Vždyť nemáš zálibu v oběti, kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
1: Mou obětí, Bože, je zkroušený duch. Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
0: Pane, obšťastni Sion svou přízní, znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.
1: Pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech i žertvách. Na oltářti budou krás bíčky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Proti tobě jsem se prohřešil, Bože, smiluj se nade mnou.
1: Poznáváme, že jsme zřešili proti tobě, Hospodine.
0: Roňte slzy mé oči ve dne v noci bez ustání.
1: Neboť velikou pohromou zničena je Panna, dcera mého lidu, nezhojitelnou ranou.
0: Vyjdu-li na pole, vidím pobité mečem. Vejdu-li do města, hle, smoření hladem.
1: Prorok i kněz jsou vlečeni do neznámé země.
0: Zavrhl jsi zcela Judu, či zošklivila se ti tvá duše Sion?
1: Proč nás tedy biješ nezhojitelnou ranou?
0: Čekáme blaho, nic dobrého však nepřichází. Čekáme čas uzdravení a hle zděšení.
1: Poznáváme, Hospodine, svoje bezbožnosti i nepravosti svých otců, že jsme zhřešili proti tobě.
0: Nedávej nás v potopu pro své jméno, nevydávej v pohanu svůj slavný trůn, rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Poznáváme, že jsme zřešili proti tobě, Hospodine. Hospodin je Bůh, my jsme jeho lid a státce jeho pastvy.
0: Plesejte Hospodinu všechny země, služte Hospodinu s radostí, vstupte před něho s jásotem.
1: Uznejte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil a my mu náležíme. Jsme jeho lid a státce jeho pastvy.
0: Vstupte do jeho bran s díkem, do jeho nádvoří s chvalospěvem. Slavte ho, žehnejte jeho jménu.
1: Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, po všechna pokolení trvá jeho věrnost.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin je Bůh a my jsme jeho lid a státce jeho pastvy. Velmi rád se budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula Kristova moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzy, pro následování a úzkosti a snáším to pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.

0: Hospodine, dej, ať záhy dojdu tvé milosti, vždyť v tebe doufám.
1: Hospodine, dej, ať záhy dojdu tvé milosti, vždyť v tebe doufám.
0: Ukaž mi cestu, po níž mám kráčet.
1: Vždyť v tebe doufám.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Hospodine, dej, ať záhy dojdu tvé milosti, vždyť v tebe doufám. Nebudete to vy, kdo budete mluvit, ale bude skrze vás promlouvat duch vašeho Otce.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida,
0: jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi,
1: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
1: aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Nebudete to vy, kdo budete mluvit,
0: ale bude skrze vás promlouvat duch vašeho Otce. Pohleďme na Krista, pro svůj lid se narodil, zemřel a vstal z mrtvých. Prosme ho tedy s důvěrou.
1: Pane, zachraň ty, které jsi vykoupil svou krví. Veleben buď Ježíši, náš spasiteli, ty jsi neváhal pro nás postoupit utrpení a smrt na kříži.
0: A vykoupil si nás svou drahocenou krví.
1: Ty jsi slíbil dát vodu tryskající do života věčného.
0: Vylej svého ducha na všechny lidi.
1: Své učedníky si poslal zvěstovat evangelium všem národům.
0: Pomáhej jim, aby hlásali, že v tvém kříži je naše spása.
1: Nemocným a ubohým, kteří mají účast na tvém kříži,
0: uděl sílu a trpělivost.
1: Pane, zachraň ty, které jsi vykoupil svou krví.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, ty jsi vyvolil kněze Česlava a Hyacinta vynikající čistotou a horlivostí a poslal jsi je, aby upevňovali víru v různých zemích. Na jejich přímluvu posiluj ve víře i nás, abychom přišli k tobě, jedinému původci a dárci věčné spásy. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen. Amen.

0: Na Proglasu následuje duchovní slovo, první čtení z pátku 15. týdne v mezidobí. Čte Martin Holík.
1: V pátek 15. týdne v mezidobí čteme z druhé knihy Kronik 20. kapitolu. Podtitul Boží pomoc věrnému králi Jozafatovi. Potom se stalo, že vytáhli Moabité a Amonité a s nimi někteří z Maonitů do války proti Jozafatovi. Tu přišli a oznámili Jozafatovi, vytáhlo proti tobě veliké množství z krajin za mořem z Edomu. Hle, jsou v Asasontamaru, to jest v Engadi. Jozafat se otázal z bázní Hospodina. Vyhlásil také po celém Judsku půst. Judejci se zhromáždili, aby hledali pomoc od Hospodina. Také ze všech judských měst přišli hledat Hospodina. Jozafat stanul ve zhromáždění Judejců a obyvatel Jeruzaléma v Hospodinově domě před novým nádvořím a řekl: Hospodine, Bože našich otců, což pak nejsi ty Bůh na nebi, který vládne nade všemi královstvími národů. Máš v rukou moc a sílu, nikdo se ti nemůže spěčovat. Což si to nebyl ty, náš Bože, jenž si vyhnal obyvatele této země před Izraelem svým lidem. Dal si ji navěky potomkům Abraháma, svého přítele. Usídlili se v ní a vybudovali ti v ní svatyni tvému jménu. Řekli, jestliže na nás přijde něco zlého, meč soudu, mor či hlad, postavíme se před tento dům a před tebe, protože v tomto domě dlí tvé jméno a ve svém soužení budeme k tobě volat a ty nás vyslyšíš a zachráníš. Všichni Judejci stáli před Hospodinem i se svými dětmi, ženami a syny. Tu se stoupil uprostřed shromáždění duch Hospodinův na Jachaziela, syna Zachariáše, syna Banajáše, syna Jehiela, syna Mateniášova, levity ze synů Asafových. A ten pravil, pozorně naslouchejte, všichni Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, i ty, králi Jozafate. Toto vám praví Hospodin. Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství. Boj není váš, ale Boží. Zítra proti nim sestupte, až budou vystupovat do svahu Sís. Potkáte je na konci úvalu směrem k poušti Jeruelu. Vy přitom bojovat nemusíte. Postavte se, Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, stůjte a uvidíte, jak vás Hospodin zachrání. Nebojte se a neděste se a zítra proti ním vytáhněte. Hospodin bude s vámi. Na to se Jozafat sklonil k zemi a všichni Judejci i obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a klanili se mu. Potom povstali levité z Kehatovců, aby chválili Hospodina, Boha Izraele, hlasem velice mocným. Začasného jitra vytáhli na Tekojskou poušť. Když vycházeli, Jozafat se postavil a řekl: Slyšte mě, Judejci i obyvatelé Jeruzaléma. Věřte v Hospodina svého Boha a budete nepohnutelní. Věřte jeho prorokům a bude vás provázet zdar. Po poradě s lidem rozestavil před Hospodinem zpěváky, aby ho chválili v posvátném rouchu. Šli před ozbrojenci a provolávali: Chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné. V ten čas, kdy se dali do jásotu a chval, vyslal Hospodin zálohy proti Amonitům a Moabitům i proti hoře Sejru, proti těm, kteří přitáhli na Judejce a byli poraženi. Amonité a Moabité se totiž postavili proti obyvatelům hory Sejru, aby je pobili a vyhladili.

Bylo 6 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pátek 17. červenec 2026. Podle katolického kalendáře připomínáme památku polských kněží a řeholníků ze 13. století, rodných bratří blahoslaveného Česlava a svatého Hyacinta, dominikánů, kteří uvedli řád i do zemí Koruny české a zakládali tu jeho první kláštery. Z 1110 roků je na věčnosti svatý Kliment Ochridský, žák apoštola Slovanů svatého Metoděje, po vyhnání z Velké Moravy misionář v Bulharsku a spisovatel. Před 460 lety zemřel španělský dominikán, kněz a historik Bartolomé de la Casas, katecheta na Haiti, biskup v mexickém Chasipsu, svého času první důrazný obhájce důstojnosti indiánů. 150 let uplynulo od smrti historika, diplomata a politika Camila Crofty, ministra zahraničí předválečného Československa, pomnichovského odbojáře, vězně nacismu. Zemřel roku 1945. Svátek slaví Martina, jméno z latiny znamená zasvěcená Bohu Martovi. Nyní se podíváme na to, jaké dnes bude počasí. Polojasno až oblačno, zpočátku výjimečně s přeháňkou. Ve druhé polovině noci předpokládáme v západní polovině Čech postupně až zataženo a místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Lokálně se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 19 až 15 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14. Vát bude slabý, proměnlivý, postupně místy mírný vítr z jižních směrů, který bude dosahovat rychlosti 5 metrů za sekundu.

Bylo 6 hodin a 35 minut. Na Proglasu se nyní zaměříme na očekávané události dnešního dne. Historický zvon Panny Marie snesou z věže kostela svatých Petra a Pavla v Žitenicích na Ústecku. Poté bude převezen k renovaci do rakouského Innsbrucku. V Horním Vítkově u Liberce začíná 8. ročník multižánrového festivalu Kukoli. To je kultura Kostel Klid. Potrvá do neděle. Za cíl má podpořit obnovu chátrajícího barokního kostela, navštívení Panny Marie a vytvořit prostor setkávání, inspirace a společných zážitků. Výstava velkoformátových fotografií spolku Člověk a víra se otevře ve farní stodole v Praze Hostivaři. K vidění bude do 13. srpna.

Album Marián Varga Piesne vzniklo ako podsta tvorbie slovenského skladatele, varhaníka a rokové legendy Mariána Vargy. Písne, ktoré Varga pôvodne psal pro Pavla Hamela a skupinu Prúdy a Collegium Musicum, zde nově interpretují spievačka Sisa Feher, violončelista Josef Lupták, pianista Vladislav Šarišský a trumpetista Oskar Terek. Album zachovává výraznou melodiku a atmosféru Vargových skladeb, ale zároveň jim dává jemnější, současný a žánrově otevřený zvuk.

Charita v rakouském Salzburgu otevřela svoji první klimatickou oázu. Ve farnosti svatého Pavla poskytuje v letních vedrech stinné místo k odpočinku i k setkávání pro ty, kteří dávají přednost společenství před samotou. Je součástí z projektu Congenial, společný život v sousedství, a vítá všechny bez ohledu na věk, původ, vyznání nebo životní situaci. Pokud se osvědčí, zřídí je charita i v dalších farnostech Mozartova města. Nabídka jde nad rámec ochrany před vysokými teplotami, vysvětluje vedení Caritas Salzburg. Snadno dostupnými a přívětivými službami chce prospět zejména seniorům, lidem s nízkými příjmy, těm, kteří žijí v přehrátých bytech, a lidem osamělým. Ve farní klimatické oáze si mohou popovídat, zahrát si deskové hry nebo třeba malovat. Podle salzburské radní Andreji Bernandové už extrémní horko není jen otázkou počasí, ale také sociální výzvou.

vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost, díky jemu nečekaně našli cíl, našli směr.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak spolehně na svou paměť. Ten den, kdy na tebe ukáže jako na mě,

0: Vlastní podcast má nově Ostravsko-Opavská diecéze. Dostal název Poodcast. Má vycházet jednou za měsíc. Úvodní díl přináší rozhovor s biskupem Martinem Davidem. Autorka Monika Pustovková z tiskového oddělení biskupství Proglasu řekla.
1: My jsme dlouho s kolegy přemýšleli, předcházela tomu poměrně dlouhá diskuze, jak ten náš podcast nazvat. No a pak nás napadlo zkusit vlastně do toho samotného názvu tak trošku vlastně zašifrovat tu naši diecezní značku. I když je to trošku otočené, protože i náš web je doo.cz, nicméně nám přišlo zajímavé takovou přesmičkou ten název schovat dovnitř. V prvním díle jde o rozhovor s naším otcem biskupem Martinem. Představila jsem si, jak lidé otce biskupa znají a myslím si, že nejčastěji to může být z různých bohoslužeb nebo slavností mší svatých, běžmování. A říkala jsem si, že by možná bylo fajn si o něm popovídat jako o člověku, co má rád. Samozřejmě, že v tom díle je i nějaký jeho životní příběh o tom, jak se dostal na biskupský stolet, o tom, že vlastně, než se vydal do semináře, tak pracoval v Kopřivnické Tatře jako technik.
0: Poodcast má podle Moniky Pustovkové představovat příběhy obyčejných lidí v diecézi.
1: Moc hezky to vystihl otec biskup hned v tom prvním díle, když jsem se ho ptala na to, zda se cítí být obyčejným člověkem, tak řekl, že biskup je obyčejný člověk, kterému byly svěřeny neobyčejné věci. A mám pocit, že takových lidí je mezi námi mnoho a často se nedostanou na titulní stránky novin. Tak většinou lidé, kteří mi v první větě řeknou, že můj život není zajímavý, já vám moc nemám co říct, tak když se s nimi dáte do řeči, tak zjistíte, že to často hodně hluboci lidé. Myslím si, že není náročné až tak natočit podcast, zveřejnit ho, možná vybrat nějakou hodnou hudbu, ale možná nejnáročnější na tom všem mi připadá potom nějakým způsobem uchopit nebo shrnout, upravit ten životní příběh toho člověka, protože často jsou to dlouhé desítky minut. Potom nějakým způsobem to upravit na nějakou poslouchatelnou délku a zároveň nepřipravit to o tu hlavní myšlenku.
0: Vyjádřila Monika Pustovková a rovnou pozvala k poslechu dalšího dílu.
1: Bude to tentokrát taková návštěva v nádherném místě, které já osobně mám moc ráda, a to je Karlova Studánka. A tam žijí Jan a Marie Vrabcovi, což jsou pan a paní, kteří už jsou v důchodu, ale pan Vrabec ještě pořád pracuje jako lázeňský lékař. A jsou to lidé, kteří jsou nesmírně důležití pro tamní farnost, protože vedou bohoslužby slova, a to téměř každý den. A je to velmi důležité nejen pro tu farnost, ale i pro ty pacienty, kteří tam tráví svůj volný čas. Manželé Vrabcovi mají také velmi zajímavý příběh. Byli za totality součástí podzemní církve, vzdorovali režimu, odmítali se vzdát víry a to jejich svědectví je také velmi hluboké.
0: Uzavřela na Proglasu autorka podcastu Ostravsko-Opavské diecéze Monika Pustovková.

0: Nábojnici, knoflíčky nebo hrníčky našli archeologové v areálu bývalého tábora pro Romy v Hodoníně u Kunštátu. Bádání v místě, kde stojí památník holokaustu Romů a Sintů, zahájili minulý týden.
1: Vstupovali jsme do toho terénu trošičku i s tím, že se nám tady nic moc v důsledku těch rekonstrukcí nedochovalo, ale v rámci té jedné sondy se tady skutečně podařilo nalézt tu terasu, na které byl zbudován ten vězeňský barák. A to je za mě třeba úplně klíčové, protože díky tomu my jsme si ověřili, ano, skutečně se tady nějaké takovéto pozůstatky nadále nacházejí a je to i třeba zajímavé a důležité z hlediska budoucí nějaké ochrany, kdyby se tady cokoliv dalšího stavilo.
0: Vysvětlil Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni. Ta se na pracích podílí se studenty z Amsterdamské a z Cambridgeské univerzity. Do takzvaných cikánských táborů v Hodoníně a v Kunštátu a v Letech u Písku nacisté za druhé světové války na základě rasové příslušnosti nuceně koncentrovali celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů předtím, než je posílali do osvětimského vyhlacovacího lágru. Hodoninským táborem prošlo podle vedoucího památníku Radovana Krhovského asi 1400 lidí. 207 jich špatné podmínky nepřežilo, většinou děti a starší lidé.
2: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kolena padáš, o tom si povídaj, že prý jsem dávno na dně, že krásně.

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás Pán Bůh změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobréku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Za několik okamžiků se 7. hodinou přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: 7 hodin v pátek 17. července startuje živé vysílání Ranního Plusu. Dnes vás u něj vítají Martin Matějka
2: a Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
2: A s jakou nabídkou přicházíme na úvod? Donald Trump v noci na dnešek přednesl mimořádný projev k národu, obvinil v něm Čínu ze zásahu do amerických voleb.
4: Tens of millions of voters' data have been bought, stolen or hacked by China.
1: Google musí zpřístupnit své služby OpenAI a dalším vývojářům. Co to pro něj bude znamenat?
2: A k čemu využije armáda transportní letuny Embraer, které zařazuje do své výzbroje?
1: Ke zprávarskému stolku dnes poprvé usedá, ale ne naposled, Naďa Procházková.
5: Dobré ráno. Přilákat do Česka víc turistů z Číny. S tímto cílem se tam vydá předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Do Pekingu, Šanghaje a Hangzhou vyrazí v neděli i s podnikatelskou delegací. S tamními politiky chce jednat také o zrušení vízové povinnosti pro Čechy cestující do Číny. Cílem je podle Okamury taky uspořádat výstavu terakotové armády v Praze.
6: Pokud se mi podaří otevřít to jednání o výstavě terakotové armády v České republice, tak půjde o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních kulturních událostí v historii samostatné České republiky.
5: Při své cestě je Okamura připravený spolupracovat i na případu Čecha zadrženého v Číně. Součástí delegace bude taky náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský. Podle opozice by měl ale v současné situaci předseda sněmovny cestu zrušit. Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevu pro podniky.
7: Systém obchodování s emisními povolenkami ukládá elektrárnám, továrnám či leteckým společnostem platit za emise oxidu uhličitého, které vypouštějí. Očekává se, že Evropská komise dnes navrhne, aby byl systém flexibilnější. Firmy tak mohly získávat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Vzniknout by také mohl nový investiční unijní fond zaměřený na dekarbonizační projekty průmyslových podniků. Finální návrhy má Evropská komise představit odpoledne. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Výkonná rada ODS bude dnes schvalovat kandidátky do podzimních komunálních voleb. Tématem bude i kandidatura Filipa Dvořáka v Praze 1, který podle předsednictva strany dostatečně nevyjasnil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení občanských demokratů ho kvůli tomu minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Podle předsedy ODS Martina Kupky bude vedení strany postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce Prahy 1 nebyl.
8: Je jasné, že na každého kandidáta před volbami je přísnější metr a v okamžiku, kdy se objeví jakékoliv pochybnosti, tak je musí rychle a jasně rozptýlit. A to se v tomhle případě nedělo.
5: Dvořák už dřív uvedl, že vždy postupoval v souladu se zákonem. Není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje. V pondělí se za něj postavila oblastní rada ODS Prahy 1. Dál ho považuje za kandidáta na starostu této městské části. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Státní podnik Diamo bude ve Zlatých horách na Jesenicku pokračovat v průzkumu kvůli možné těžbě zlata. Na setkání s místními obyvateli a zastupiteli představil první výsledky geologického průzkumu. Lidé se dozvěděli, kolik zlata by podle odhadů mohlo být v podzemí a jaký přínos by případná těžba mohla mít pro region. Pokračuje náměstek státního podniku Diamo Ladislav Pašek.
9: Ve výhledu je samozřejmě určitě pokračování s geologickým průzkumem. Vrtání v podzemí běží, běžet bude ještě zhruba 2,5 roku. Navazující, co jsme i dnes zmínili, bude 100% aktualizace výpočtu zásob z nových dat. Tu jsme slíbili, že by měla být zhruba v létě příštího roku a na konci příštího roku vlastně dokončení předběžné studie proveditelnosti.
5: Pod názvem Labyrint příběhů začíná dnes v Českém Krumlově festival Krumlov. 35. ročník potrvá na různých místech ve městě a okolí do 8. srpna a v hlavním programu nabídne 22 koncertů.
10: Zahajovací koncert s názvem Tisíc a jedna noc nabídne příběhy Šeherezády, říká ředitelka festivalu Gabriela Rachidy.
11: Rádi propojeme hudbu klasickou také s dalšími uměleckými obory, jako je tanec, divadlo. Letos vystoupí taktéž Losers Cirque Company, která stvární role Šeherezády a její vyprávění na hudbu Rimského Korsakova Šeherezáda.
10: Na výzvu festivalu vznikla letos tři originální díla, která v Krumlově zazní ve světové premiéře, doplňuje dramaturg Martin Rudovský.
12: Ondra Brousek napsal pro nás symfonickou básen Daidalos. Další premiérou bude Tomáš Kačot, Labirint světa ráj srdce na Komenského, vyloženě celé to dílo zhudebnil.
10: A celý festival dnes zahájí uvertýra, na níž se podíleli hned tři autoři. Z Českého Krumlova Pavla Kuchtová, Český rozhlas.
13: A připravené jsou pro vás dopravní informace. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá fronta kamionů od Velké Býteše. Chvílemi brzdí už na kilometru 160. Následky nehody za Domašovem na kilometru 173 už přesunuli do odstavného pruhu. D1 dál na trase do Brna plní nákladní soupravy i na úrovni Kývalky. Z kilometru 181 se následně nesouvisle posouvají až do omezení u exitu 190. Bratislava. D1 směrem od Vyškova i D2 od Bratislavy jsou před Brnem průjezdné plynule bez potíží. Dálnice D7 na příjezdu do metropole směrem ze Slaného zůstává ucpaná před omezením u letiště. Kolona je ze 4. kilometru a je na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Zpočátku čekáme ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a večer budou přehánky a bouřky i silné na většině území. Teploty 26 až 31 stupňů. Na jižní Moravě kolem 32, na horách okolo 20, v Jeseníkách a Beskydech až 25 stupňů. Tolik zprávy.
14: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Ze 6 míst se lidé vydají už zítra na pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic u Nového Města. Půjdou z Prahy a Mladé Boleslavy, z Českých Budějovic, Fulneku a Hodonína a z Mezilesí v Polsku. Ke konci se připojí ze Sirákova na Žďársku skupina těch, kteří nemohou putovat déle. Za pořádající komunitu Společnosti katolického apoštolátu otců Palotinů řekl pro Glasu Více hlavní vedoucí pouti pater Tomáš Kazaňsky z Fulneku.
1: To pěše putování je týdenním putováním, to znamená, vycházíme v sobotu, přijdeme tam do Slavkovic v pátek odpoledne kolem 14. hodiny. 15 hodin tam už bude pěša modlitba korunky k Božímu milosrdenství. Poslední ten ze Sirákova je jenom jednodenní, to znamená, oni vyjdou v pátek ráno a přijdou v pátek odpoledne. Ale ta cesta je zhruba podobná. Byť ano, jsou trasy, které jsou delší, třeba vlastně Fulnecký prout a asi Český Budějovice, ty jsou ty nejdelší. Každý den my tam ujdeme až 33 kilometry, to jsou ty nejdelší dny. Obvykle je to kolem 26, 28 kilometrů.
0: Letošní pouť k Božímu milosrdenství provází moto svatého Františka z Assisi. Jehož jubilejní rok je v katolické církvi výzva Jdi a obnov můj dům, doplnil Tomáš Kazaňsky.
1: Jsou to slova, které František uslyšel od Ježíše, když se modlil v kostele svatého Damiana, modlil se před křížem. Františku, jdi a pozdvihni, obnov můj dům, vždyť vidíš jak chatra. František to pochopil jako takhle doslova. Byl v kostelíku, který nebyl v nejlepším stavu, pustil se vlastně k tomu obnovování tohoto kostelíku, přičemž až po letech vlastně pochopil, že tady šlo o Boží dům, jakým je církev. František byl velkým obnovitelem církve, ale ne nějakým způsobem, který by nějak bouřil, ale skrze poslušnost Ježíši Kristu, poslušnost církvi, poslušnost papeži.
0: Vyložil na Proglasu Palotin otec Tomáš Kazaňsky, který od zítřka povede týdenní pouť několika směry k Božímu milosrdenství do Slavkovic.

0: dead, chick too young to fry.
1: Svědectví o životě Jana Buly a Václava Drboly můžete vyslechnout v kostele svatého Floriána ve Skoronicích na Hodonínsku v neděli od 17 hodin. Promluví pater Lukáš Janoušek. Hudebně setkání doprovodí Alžběta Plachá, Jura Petrů a ženský sbor Tetky z Kyjova. Výtěžek dobrovolného vstupného přispěje na opravy kostela.

0: Šest dobrovolníků ze zahraničí v těchto dnech uklízí židovský hřbitov v Holešově na Kroměřížsku. Pomáhají také s organizací festivalu židovské kultury Hamakom, který se ve městě uskuteční příští týden. Hřbitov pod vedením české koordinátorky zvelebují mladí i z Mexika, Španělska, Belgie a Estonska. Referent odboru kultury městského úřadu Jan Machala doplnil.
1: Naším úkolem je zlikvidovat náletové dřeviny, jako jsou jasany a podobně, a potom také zredukovat popínavé rostliny, zejména břečťan, který poškozuje hlavně ty starší náhrobky svými kořínky, ale potom také některé ty okrasné keře, které jsou tady po obvodu, protože pokud se nechají příliš rozrůst, tak vlastně budou poškozovat i ty ploty tady a ani sousedí z nich nebudou mít radost, že jim to tam bude.
0: V Holešově byla v minulosti jedna z největších židovských obcí na Moravě. V polovině 19. století tam žilo přibližně 1700 židů. Za druhé světové války komunitu vyvraždili nacisté. Zanechala po sobě několik kulturních památek. Nejvýznamnější jsou Šachova synagoga s unikátní výzdobou a právě židovský hřbitov s více než 2000 náhrobky. How does it feel?

0: Jihočeský komorní festival každoročně nabízí koncerty po celém kraji. Letošní ročník je už 21. Ředitelka Kristina Nouzovská-Fialová nám přiblížila posluchačskou základnu.
1: Naše publikum je už částečně stále, že se nám vrací, což máme velkou radost, ale na druhou stranu každý rok nás objevují noví a noví posluchači, ať to jsou přímo místní z těch menších měst a obcí, ale také třeba lidé

0: Vystoupí Václav Hudeček, Petr Nouzovský, Ladislav Horák, Roman Janál. Také máme vždycky velmi zastoupenou mladou generaci, kterou se snažíme podporovat. A to letos bude například Eliška Karlčíková, klavíristka, nebo tři skvělí houslisté, laureáti Akademie Václava Hudečka a další. Takže myslím si, že se bude na co těšit, od čeho vybírat.
1: Podtrhla Kristina Nouzovská-Fialová, ředitelka Jihočeského komorního festivalu. Nejbližší koncert je zítra v kostele svatého Bartoloměje v Kunžaku a další v neděli v kostele Nejsvětější Trojice v Trhových Svinech.

Před malou chvílí bylo 7:30, posloucháte Radio Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pátek 17. července 2026. Podle katolického kalendáře připomínáme památku polských kněží a řeholníků ze 13. století, rodných bratří blahoslaveného Česlava a svatého Hyacinta, dominikánů, kteří uvedli řád i do zemí Koruny České a zakládali tu jeho první klášter. 95 by oslavil malíř, grafik a ilustrátor Jan Kristofory, vězeň komunismu a pak výrazná osobnost českého umění v emigraci. V totalitním žaláři v Leopoldově v den svých 72. narozenin skonal 17. července 1960 blahoslavený Pavol Peter Gojdič, prešovský řecko-katolický biskup, člen řádu baziliánů s titulem Spravedlivý mezi národy. Právě 10 let vede starokatolickou církev její čtvrtý biskup Pavel Benedikt Stránský. 53. narozeniny dnes slaví teolog a religionista profesor Pavel Hošek, kazatel církve bratrské, vedoucí katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a první viceprezident České křesťanské akademie. 72 let se dožívá křesťansko-demokratická politička Angela Merklová, někdejší kancléřka Spolkové republiky Německo, první žena v tomto úřadu. 78 let se dožívá malíř a grafik Kristián Kodet. 83. narozeniny slaví emeritní opat strahovského kláštera premonstrátů, odpůrce komunismu pater Michael Josef Pojezdný. A svátek slaví Martina, jméno z latiny znamená zasvěcená Bohu Martovi. Podíváme se na to, jaké dnes bude počasí. Oblačno, zpočátku výjimečně s přehánkou. Ve druhé polovině noci předpokládáme v západní polovině Čech postupně až zataženo a místy déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky, lokálně se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 19 až 15 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 14. Vát bude slabý, proměnlivý, postupně místy mírný vítr z jižních směrů, který bude dosahovat rychlosti 5 metrů za sekundu.

0: Nová malba na transformátorové stanici v Labské ulici v Brně Starém Lískovci připomíná 20 let zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje jako jednotné organizace. Dílo ateliéru Malujeme jinak vzniklo spoluprácí distribuční společnosti EGD, záchranné služby a jejího nadačního fondu. Lukáš Veselý z ateliéru Malujeme jinak řekl:
1: mně připadlo trefný udělat ty atributy, které jsou pro záchranku nejdominantnější, což jsou chirurgické rukavice, které nám vlastně z té boční stěny jako ukazují ještě jako symbol srdce, vevnitř ještě linka života. A z boční strany je v podstatě zase pohled do záchranky v takovým zvětšeným detailu, kdy jde vlastně o zase tu ruku toho záchranáře, který tlačí dovnitř ten záchranářský vozík nebo to lůžko.
2: Před ohni sloup, znamení moru, předpověď provazů a divných mravů.

Vali. Bože, tak trapně. Přes čelostín znamení studu.

0: Do konce prázdnin potrvá v Plzni soutěž Předběhni biskupa. Ve 40. vydání svého streamu Live s biskupem ji odstartoval Tomáš Holub. V dresu Viktorie Plzeň, který dostal k letošnímu 10. výročí jmenování do čela diecéze, vyběhl na čas věž katedrály svatého Bartoloměje. Jejich 299 schodů zvládl za minutu a 53 sekund.
1: Zvu vás všechny, abyste zkusili mě předběhnout. Z těch, kdo budou mít rychlejší čas než já, u důchodce byste měli být všichni rychlejší, tak z těch vylosujeme tři, kteří dostanou permanentku na celý rok na věž zadarmo. Tak posílejte svoje časy a nepodvádějte.
0: Vzkázal biskup Tomáš Holub. Věž od pokladny na vyhlídku je nutné vyběhnout, ne vyjít. Z úspěšných soutěžících se bude v září losovat i držitel nebo držitelka míče s podpisy hráčů FC Viktoria Plzeň.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Jazz, ale také funk nebo elektronická hudba. To vše byly stavební kameny filmové hudby, kterou komponoval chorvatský saxofonista a skladatel Ozren Depolo. Výběr jeho skladeb z let 1971 až 1984 vyšel pod názvem Chapters. Jako první ukázku si poslechneme skladbu Night Out z jugoslávského filmu První sníh v Mnichově z roku 1984. Na syntezátory v ní hraje Igor Savin.

Představujeme si skladby chorvatského skladatele a saxofonisty Ozrana Depola z výběrového alba Chapters. Jde o nahrávky z let 1971 až 1984. V nichž Depolo kombinuje taneční groove s bohatými orchestrálními aranžemi, studiovou elektronikou a výraznými sólovými výkony. Při přípravě alba producenti a dramaturgové vycházeli z původních pásů, uložených v archivu chorvatské televize a rozhlasu, které byly nově restaurovány. Album doplňuje obsáhlý buklet s archivními fotografiemi a textem filmového historika Željka Luketiče. Album vyšlo také ve sběratelské limitované edici na zeleném vinilu. Album přináší hudbu ke snímkům studia Zagreb Film i k celovečerním filmům, v nichž měl skladatel největší tvůrčí svobodu. Vedle tanečně orientovaného jazzu obsahuje orchestrální aranže, elektronické experimenty vytvořené ve spolupráci s producentem a hudebníkem Igorem Savinem i vokální skladby, na nichž účinkují významní jazzmeni z tehdejší Jugoslávie, jako Zdenka Kovačiček, Božko Petrovič nebo Miljenko Prohaska. Následující dvě skladby bude hrát plesní orchestr RTV Zagreb pod vedením Miljenka Procházky. První skladba se jmenuje Whatever You Can Say a druhá Paraphrase SW. Ta je poctou Stevie Wonderovi.

0: Poslouchali jsme archivní nahrávky z jugoslávských filmů ze 70. a 80. let skladatele Ozerena Depola. Dnes ve 14 hodin se v hudebním kompasu budeme věnovat brněnské zpěvačce Terezii Sters. V pondělí ráno si představíme album jazzového dua Toša a v pondělí odpoledne se můžete těšit na 3 písně v podání folkové skupiny Amazonka Trio. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař. Nyní přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Plus v pátek 17. července vás jim provázejí Tomáš Pavlíček
2: a Martin Matějka.
3: Český rozhlas Plus.
2: A tady je tematický výhled na příští minuty. Co hodlá Evropská komise změnit na systému emisních povolenek?
4: Proč chce Francie dovážet energii z Maroka?
2: A banky a stavební spořitel neposkytly lidem o 4% hypoték méně než v květnu? Co zatím je?
4: Abychom to dnes aspoň trochu genderově vyvážili, přečte vám zprávy Naďa Procházková.
5: Dobré ráno. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyměnil prakticky celou vládu, včetně premiéra, údajně kvůli sporům s vedením armády. Proti jeho rozhodnutí protestovali tisíce lidí po celé Ukrajině. V exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas ho kritizoval i starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
6: Řekl, že prezident svůj krok dostatečně nevysvětlil.
7: Komunikace se společností je velmi důležitá. Vláda byla změněna bez komunikace a bez objasnění důvodu. Společnost má teď mnoho otázek. Její jednota je přitom kriticky důležitá.
6: Zelenský podle něj taky nedostatečně naslouchá radám svých spolupracovníků. Kličko kritizoval taky Zelenského nedávnou roztržku s Polskem. Odmítl ale, že by se v budoucnosti v případných volbách chtěl ucházet o prezidentský post. Matěj Kolář, Český rozhlas.
5: A celý rozhovor s Vitalijem Kličkem si můžete poslechnout po 11:30 u nás na Českém rozhlase Plus. Od začátku června se v Indickém oceánu utopilo minimálně 500 rohingských uprchlíků. Tvrdí to úřad Vysokého komisaře OSN. Lidé z muslimského etnika Rohingů se na přetížených lodích vydávají na nebezpečnou cestu po moři směrem do Malajzie a do Indonésie, protože utíkají z přeplněných uprchlických táborů v Bangladéši.
8: Před několika dny se na nebezpečnou plavbu Bengálským zálivem směrem k indonéské Sumatře vydala přetížená loď s 300 lidmi. O pár dnů později druhá s 280. Nedojela ani jedna. Rohingové utíkají většinou z arakanského státu na západě Myanmaru do sousedního Bangladéše, ale tamní přeplněné uprchlické tábory už nejsou schopny pojmout další běžence. Podle OSN se za loňský rok ve vodách Indického oceánu prokazatelně utopilo přes 1000 rohingských uprchlíků, včetně dětí z Asie. David Jakš, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Stát dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. A to na nadcházející víkend. Regulace cen končí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat. A vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ujistil, že čerpací stanice nebudou ceny uměle navyšovat.
9: Čili chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně. Ta situace samozřejmě může doznat určitých změn, ale neočekávám žádné dramatické zvyšování cen pohonných hmot.
5: Podle Louly ale zdraží nafta, protože se spotřební daň u ní vrací na původní výši. Její snížení bylo součástí vládních opatření reagujících na rostoucí ceny po začátku konfliktu. Jízdní pruh byl v době nehody poslance Filipa Turka za motoristy podle policie jasně označený jako odbočovací. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Turek na svém facebookovém profilu napsal, že pruh, kterým před srážkou s nemocničním vozem jel, odbočovací nebyl. Podle Kropáčové ale bylo dopravní značení v pražské Sokolské ulici v době nehody jednoznačně vyznačené pro odbočení vlevo.
10: Hned po dopravní nehodě bylo zkontrolováno a je nastaveno podle dopravně inženýrského toho rozhodnutí, které tam je a je v pořádku.
5: Turek v úterý oznámil, že dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal a to do té doby, než policie nehodu vyšetří. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Cenu Václava Havla získal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov. Ocenění si převzal ve francouzském Avignonu, kde měla zároveň premiéru Havlova nedokončená hra Šeřík. Slavný divadelní festival a České centrum v Paříži si tak připomněli Havlovi nedožité 90. narozeniny.
11: Skleněnou vázu ve tvaru srdce předal Kirilovi generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Ocenil, jak ve svém díle dokázal popsat krach přátelství kvůli geopolitické situaci. Viktor Kirilov původem z Oděsy studoval v Moskvě, odkud utekl po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Podle Kirilova, který teď působí ve Francii, je Havlův boj za svobodu a demokracii stále aktuální. Ukrajinský dramatik bude moct strávit měsíc na rezidenci v Národním divadle v Praze. Z Avignonu Marcel Faltis, Český rozhlas.
5: Na řadě jsou dopravní informace. V Praze na hlavní části okruhu směrem k letišti se připravte na dlouhé až půlhodinové zdržení. K zúžení u Aviatické vzniká fronta už před sjezdem do Evropské. Z druhé strany na D7 od Slaného se fronta taky prodlužuje. Přes 20 minut ztratíte od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Za Barandovským mostem směrem na Smíchov se tvoří kolona nejprve před Zlíchovským tunelem a pak i v Dobřížské před Mrázovkou. V ní podle potřeby regulují provoz. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy čekejte první část kolony kamionů za 9 kříži z kilometru 168. Pokolí Kývalky na kilometru 182 se zpomaluje po druhé, tam už nabírají zdržení i osobní auta v levém pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku čekáme ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a večer budou srážky a bouřky i silné na většině území. Teploty vystoupí na 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě naměří až 32, na horách kolem 20, v Jeseníkách a Beskydech až 25 stupňů. Většinou mírný jižní nebo jihozápadní, postupně západní vítr v bouřkách přechodně zesílí. To byly zprávy.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

S 8:10 se na Proglasu zaměříme na očekávané události dnešního dne. Historický zvon Panny Marie snesou z věže kostela svatých Petra a Pavla v Žitenicích na Ústecku. Poté bude převezen k renovaci do rakouského Innsbrucku. V Horním Vítkově u Liberce začíná 8. ročník multižánrového festivalu Kukoli. To je kultura Kostel klid. Potrvá do neděle. Za cíl má podpořit obnovu chátrajícího barokního kostela, navštívení Panny Marie a vytvořit prostor setkávání, inspirace a společných zážitků. Výstava velkoformátových fotografií spolku Člověk a víra se otevře ve farní stodole v Praze Hostivaři. K vidění bude do 13. srpna. Vernisáží začne v Praze Tržnici výstava Joie de vivre, to znamená radost ze života. Do 11. září představí aktuální tvorbu Tomáše Jetely, Tomáše Němce a Václava Misaře, kteří stáli u počátku The Chemistry Gallery. Dvoudenní historické slavnosti Jakuba Krčína hostí Třeboň. Nabídnou program plný hudby, šermu, tance, divadla, historických průvodů a doprovodného programu v podobě přednášek a komentovaných prohlídek. Začíná 35. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Na Kunětické hoře u Pardubic odstartuje letošní ročník festivalu Hrady CZ. Vystoupí Rybičky 48, Miraj, Tomáš Klus, Vypsaná fixa nebo Xindl X. Skupina Good Work vystoupí v kostele svatého Vavřince ve Vrchlabí.

0: Vlastní podcast má nově ostravsko-opavská diecéze. Dostal název Poodcast. Má vycházet jednou za měsíc. Úvodní díl přináší rozhovor s biskupem Martinem Davidem. Autorka Monika Pustovková z tiskového oddělení biskupství Proglasu řekla.
1: My jsme dlouho s kolegy přemýšleli, předcházela tomu poměrně dlouhá diskuze, jak ten náš podcast nazvat. No a pak nás napadlo zkusit vlastně do toho samotného názvu tak trošku vlastně zašifrovat tu naši diecezní značku. I když je to trošku otočené, protože i náš web je doo.cz, nicméně nám přišlo zajímavé takovou přesmičkou ten název schovat dovnitř. V prvním díle jde o rozhovor s naším otcem biskupem Martinem. Představila jsem si, jak lidé otce biskupa znají a myslím si, že nejčastěji to může být z různých bohoslužeb nebo slavností mší svatých, běžmování. A říkala jsem si, že by možná bylo fajn si o něm popovídat jako o člověku, co má rád. Samozřejmě, že v tom díle je i nějaký jeho životní příběh o tom, jak se dostal na biskupský stolet, o tom, že vlastně, než se vydal do semináře, tak pracoval v Kopřivnické Tatře jako technik.
0: Poodcast má podle Moniky Pustovkové představovat příběhy obyčejných lidí v diecézi.
1: Moc hezky to vystihl otec biskup hned v tom prvním díle, když jsem se ho ptala na to, zda se cítí být obyčejným člověkem, tak řekl, že biskup je obyčejný člověk, kterému byly svěřeny neobyčejné věci. A mám pocit, že takových lidí je mezi námi mnoho a často se nedostanou na titulní stránky novin. Tak většinou lidé, kteří mi v první větě řeknou, že můj život není zajímavý, já vám moc nemám co říct, tak když se s nimi dáte do řeči, tak zjistíte, že to často hodně hluboci lidé. Myslím si, že není náročné až tak natočit podcast, zveřejnit ho, možná vybrat nějakou hodnou hudbu, ale možná nejnáročnější na tom všem mi připadá potom nějakým způsobem uchopit nebo shrnout, upravit ten životní příběh toho člověka, protože často jsou to dlouhé desítky minut. Potom nějakým způsobem to upravit na nějakou poslouchatelnou délku a zároveň nepřipravit to o tu hlavní myšlenku.
0: Vyjádřila Monika Pustovková a rovnou pozvala k poslechu dalšího dílu.
1: Bude to tentokrát taková návštěva v nádherném místě, které já osobně mám moc ráda, a to je Karlova studánka. A tam žijí Jan a Marie Vrabcovi, což jsou pan a paní, kteří už jsou v důchodu, ale pan Vrabec ještě pořád pracuje jako lázeňský lékař. A jsou to lidé, kteří jsou nesmírně důležití pro tamní farnost, protože vedou bohoslužby slova, a to téměř každý den. A je to velmi důležité nejen pro tu farnost, ale i pro ty pacienty, kteří tam tráví svůj volný čas. Manželé Vrabcovi mají také velmi zajímavý příběh. Byli za totality součástí podzemní církve, zdorovali režimu, odmítali se vzdát víry a to jejich svědectví je také velmi hluboké.
0: Uzavřela na Proglasu autorka podcastu ostravsko-opavské diecéze Monika Pustovková.

0: Brněnský klub Melodka a jeho okolí v parku Antropos bude dnes a zítra dějištěm festivalu alternativní hudební scény města. Organizátor Vojtěch Milota v pozvánce vzkázal.
1: Festival Operace Antropos dvě věže je v podstatě takovou směsicí různých kapel. Myslíme tam hodně na multižánrové zastoupení. Vzhledem tomu, že vychází z toho komunitního kapelního prostředí, tak většina nás se moc dobře zná a nějakým způsobem už jsme se setkávali na těch zkušebnách. Když to vezmu programově, tak pátek bude patřit spíše tvrdší hudbě. Představí se tam kapely jako Kolmo, Johnny Čurbes, brněnské legendy 301 anebo kapela Chebno. A také je v plánu letní kino, kdy budeme promítat snímek Prsten a Pánové. Sobotní den bude patřit spíše pohodovější hudbě. Začíná DJským duem Sir Aksup, čeká nás beatboxové vystoupení od pana Kikes, následuje solový projekt Josefa Javurka a poté trochu přitvrdíme opět, nastoupí tam dívčí metalová kapela Morvena a venkovní scénu bude uzavírat kapela Butterfly Death Drive, která je také z Brna. V sobotu zakončíme vevnitř v klubu, kde se nám představí Milanka Šuba Janis Rock'n'Roll Pupils, skvělá kapela z Litomyšle Zrcadla, poté kapela T1 MC Land a završí to taky brněnská legenda Nachtante.
0: Pořadatel Vojtěch Milota připojil i vzpomínku na místní zkušebny, které předloni vyhořely.
1: Já si to pamatuju naprosto přesně. K tomu požáru došlo na konci května v roce 2026. My jsme ten večer zrovna křtili naše CDčko a když jsme se skákali dolů ze stage, tak nám začali lidi ukazovat právě fotky, že zrovna v té naší bývalé zkušebně hoří jako blázen. Bylo to pro nás docela smutný, ale naštěstí už nebylo v ohrožení nic třeba z naší výbavy, jelikož už jsme tam dva měsíce tou dobou neskoušeli, ale rozhodně to byla taková citová rána, protože ta zkušebna sloužila taky kromě zkoušení jako takové komunitní centrum, kde jsme se mohli potkávat, vyměňovat si názory a hudební zkušenosti a podobně. Takže určitě si myslím, že to byla ztráta, ale bohužel dneska s tím už nic neuděláme.

Charita v rakouském Salzburgu otevřela svoji první klimatickou oázu. Ve farnosti svatého Pavla poskytuje v letních vedrech stinné místo k odpočinku i k setkávání pro ty, kteří dávají přednost společenství před samotou. Je součástí projektu Kongeniál – společný život v sousedství a vítá všechny bez ohledu na věk, původ, vyznání nebo životní situaci. Pokud se osvědčí, zřídí je charita i v dalších farnostech Mozartova města. Nabídka jde nad rámec ochrany před vysokými teplotami, vysvětluje vedení Caritas Salzburg. Snadno dostupnými a přívětivými službami chce prospět zejména seniorům, lidem s nízkými příjmy, těm, kteří žijí v přehrátých bytech a lidem osamělým. Ve farní klimatické oáze si mohou popovídat, zahrát si deskové hry nebo třeba malovat. Podle salzburské radní Andreji Brandnerové už extrémní horko není jen otázkou počasí, ale také sociální výzvou.

Před malou chvílí bylo 8 hodin a 30 minut. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je pátek 17. července 2026. Podle katolického kalendáře připomínáme památku polských kněží a řeholníků ze 13. století, rodných bratří blahoslaveného Česlava a svatého Hyacinta, dominikánů, kteří uvedli řád i do zemí koruny české a zakládali tu jeho první kláštery. 1110 roků je na věčnosti svatý Kliment Ochridský, žák apoštolů Slovanů svatého Metoděje, po vyhnání z Velké Moravy misionář v Bulharsku a spisovatel. Před 460 lety zemřel španělský dominikán, kněz a historik Bartolomé de las Casas, katecheta na Haiti, biskup v mexickém Chaps. Svého času první důrazný obhájce důstojnosti indiánů. 150 let uplynulo od smrti historika, diplomata a politika Kamila Korofoty, ministra zahraničí předválečného Československa, pomnichovského odbojáře, vězně nacismu. Zemřel roku 1945. Svátek slaví Martina. Jméno z latiny znamená zasvěcená Bohu Martovi. A nyní se podíváme na to, jaké bude dnes počasí. Oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku čekáme ojediněle přehánky nebo bouřky, zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky, i silné, vyskytnou na většině území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, zejména na jižní Moravě kolem 32, v 1000 metrech na horách kolem 21, v Jeseníkách a Beskydech až 25. Zpočátku místy slabý, jinak mírný jižní nebo jihozápadní a postupně až západní vítr do rychlosti 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

Na divadelním festivalu v Avignonu na jihu Francie se včera večer v premiéře představila dosud nezveřejněná hra Šeřík, dramatika a někdejšího československého a českého prezidenta Václava Havla. Součástí večera, který se konal u příležitosti jeho říjnových nedožitých 90, byla i cena Václava Havla. Poprvé ji udělili divadlo La Manufacture a České centrum v Paříži ve spolupráci s Národním divadlem v Praze a nadací Dagmar a Václava Havlových. Osmičlenná mezinárodní porota podle svého předsedy, šéfa Národního divadla Jana Buriana, rozhodovala v širokém spektru bolavých témat z celého světa. Z pěti finalistů vybrala ukrajinského herce a dramatika Viktora Kirilova. Ten při převzetí ceny prohlásil, že v příběhu Václava Havla našel hlubokou inspiraci a přesvědčení, že umělecká profese může sloužit něčemu většímu a že právě z malých sálů je z poloviny plných se daří svrhávat diktatury. Nedokončená jednoaktová hra Šeřík, kterou Havel ve svých poznámkách zmiňoval také jako varování, se našla po čtyřech dekádách pozůstalosti spisovatele a signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka. Dopsal ji dramatik, herec a režisér Jiří Havelka. Včera zazněla formou scénického čtení. Hra, ve které vystupuje Havlovo alter ego Ferdinand Vaněk, podle Českého centra v Paříži přináší dialog kočky s myší, příslušníka tajné bezpečnosti Šeříka s disidentským spisovatelem.

Znělka ohlásila pořad Slyšte lidé. Příští hodina bude na Proglasu patřit hudbě. Od mikrofonu vás zdraví Milan Tesař, který pro vás tentokrát přichystal hudbu z Kanady. Představíme si jak interprety přímo kanadské, tak takové, kteří pocházejí z jiných zemí, ale v Kanadě se usadili, našli tam druhý domov nebo přímo azyl a věnují se tam své hudební produkci. Jako první se nám představí mezinárodní soubor usazený v Kanadě, který si říká Konstantinopl. Jeho aktuální album se jmenuje Estuaire, což znamená místo, kde se setkává sladká a slaná voda. Tento obraz slouží jako hlavní metafora celé nahrávky, setkání různých kultur, tradic a hudebních jazyků. Tvůrci sami zdůrazňují téma přechodu, proměny a vzniku nových možností z nečekaných spojení. Projekt vznikl ze spolupráce dvou hudebníků Kyi Tabasiana, který hraje na perský drnkací nástroj setár, a Ablaye Sisoka, původem senegalského hráče nakoru, další tradiční strunný nástroj. Oba spolupracují už 10 let a v nové sestavě je doplňuje hráč na perkuse Patrick Graham. Žánrově jejich tvorba stojí na pomezí world music a staré hudby. Poslechneme si skladbu Hivernáž.

Hrála nám mezinárodní kanadská skupina Konstantinopl z alba Estuér. Album s názvem Brahms, Balkans and Bagels vydal v květnu 2025 montrealský soubor Octopus, který patří k nejvýraznějším představitelům současné kanadské klezmerové scény. Skupina existuje od roku 2010 a její charakteristický rukopis spočívá ve spojení klezmeru s klasickou hudbou, jazzem a kebeckými hudebními tradicemi. Album dobře ilustruje specifickou podobu kanadské world music, zejména montrealské scény, kde se přirozeně setkávají židovské, východoevropské, frankokanadské a klasické hudební vlivy. Hlavním tématem alba je vztah mezi lidovou hudbou a evropskou klasickou tradicí. Skupina Octopus zkoumá, jak maďarské, židovské a balkánské melodie ovlivnily skladatele jako Johannes Brahms, Franz Liszt, Gustav Mahler nebo Zoltán Kodály. Klezmer zde funguje jako spojovací nit, která ovlivňuje jednotlivé skladby i hudební světy. Já do tohoto pořadu nevyberu žádnou z klasických skladeb, ale úpravu židovské lidové Der Jiddischer Soldat in die Trenches.

Další nahrávku, kterou vám pustím, jsem našel na jedné z nových kompilací vydavatelství Putumayo, nazvané World Round Trip. Jde o píseň Tu pour toi, první singl skupiny Zalam Chaos Quebecu, který vyšel v roce 2024. Skladba kombinuje vícehlasí zpěv s kytarou, kontrabasem, klávesami, trubkou, bicími a perkusemi. Výsledný zvuk se pohybuje mezi soulem, jazzem, funkem a současnou world music. Důležitou roli hraje rytmus, ale také melodická lehkost a důraz na kolektivní souhru. Zalam Chaos představují typický příklad nové montrealské scény, která nevychází z jediné tradice, ale z dialogu mezi kulturami. Vedle kanadských a konkrétně quebeckých vlivů jsou v jejich hudbě patrné africké, karibské, brazilské i severoamerické inspirace.

Věnujeme se hudbě z Kanady a teď zůstáváme ve francouzsky hovořící provincii Quebec. Voisinage je 13. album skupiny Le Vent du Nord, jednoho z nejvýznamnějších představitelů quebecké tradiční hudby. Soubor působí od roku 2002, odehrál přes 2400 koncertů na čtyřech kontinentech a získal řadu ocenění, včetně dvou cen Juno, což je kanadská obdoba Grammy. Nové album Voisinage vyšlo v roce 2025. Jeho důležitým tématem je otevřenost a dialog. V textech i hudbě se objevují motivy sousedství, vzájemnosti, smíření a kulturní výměny. Název Voisinage totiž znamená sousedství nebo sousedské vztahy, což odkazuje na hudební i kulturní sousedství, které formovalo frankofonní Ameriku. Skupina tedy zkoumá vztahy mezi quebeckou, cajunskou, irskou, skotskou a dalšími tradicemi, které se během staletí setkávaly na severoamerickém kontinentu. Poslechneme si skladbu Carillon.

tradičního folkového písničkářství, ale vytváří osobitý svět na pomezí art rocku a komorní hudby. Timescape působí jako promyšlené koncepční dílo, které staví na silných melodiích i na neobvykle bohatých aranžích. Naomi vedle zpěvu hraje na harfu, na elektrickou harfu, na klavír a baskytaru. Její aranže doplňují smyčce, lesní roh, trombon a klarinety, takže výsledný zvuk připomíná komorní orchestr. Nabízím vám skladbu The Wii Is Dead.

V pořadu se lište lidé se dnes věnujeme hudbě Kanady, a to včetně tvorby hudebníků, kteří se do této severoamerické země přistěhovali. Například Natalia Telenco, zpěvačka montrealské skupiny Murmurosy, pochází z Ukrajiny. Album Svitánok, které tato kapela vydala v roce 2025, začíná ukolébavkami a obřadními písněmi, pokračuje milostnými a tanečními skladbami a dotýká se i témat války, odloučení a návratu domů. Skupina Murmurosy je ukázkou toho, jak multikulturní prostředí Montrealu umožňuje uchovávat a rozvíjet kulturní dědictví přistěhovaleckých komunit. V tomto případě jde o spojení ukrajinských kořenů s dnešní kanadskou realitou. Zároveň album v některých skladbách odkazuje na Balkán, Rumunsko nebo Řecko. Ještě dodám, že druhý ústředním členem skupiny je Eli Camilo, známý také ze skupiny Dumaj Dunaj. Nám skupina Murmurosy zahraje skladbu Debu Solovej, což ukrajinsky znamená, kde byl Slavík.

To byla kanadsko-ukrajinská skupina Murmurosy. I další projekt, který si představíme jednou skladbou, je mezinárodní. Album Metamorfóz spojuje tři výrazné osobnosti kanadské hudební scény. Hráče na tabla Shauna Mativeckého, iránsko-kanadského hráče na santur Amira Amiriho a hráčku na harfu Sara Paže. Název Metamorfóz, proměna, vyjadřuje základní myšlenku projektu. Hudba je neustále v pohybu, proměňuje se a překračuje hranice stylů i kultur. Autoři chápou tradici nikoli jako něco uzavřeného, ale jako živý organismus, který se může vyvíjet prostřednictvím experimentu a dialogu. Album vzniklo v Montrealu, jednom z nejdůležitějších center kanadské world music. Metamorfóz je příkladem současné kanadské tvorby, která nevychází z jediné národní tradice, ale opět z otevřeného dialogu mezi kulturami a zhledání nových hudebních možností. Trio pracuje s mikrotonalitou, s neobvyklými rytmickými strukturami a bohatými zvukovými texturami. Melodické inspirace perskou hudbou se zde propojují s indickými rytmy a improvizačním přístupem. Poslechneme si rozsáhlejší skladbu s názvem Pathos.

Věnujeme se interpretům z Kanady, a to včetně různých mezinárodních spoluprací. Teď to bylo trio Mativecky a Miri Paže, které vychází mimo jiné z íránské hudby. Mezi úspěšné kanadské folkové skupiny patří The MacDates. Jejich nejnovější album Thread the Light vychází z keltské tradice, kterou spojuje s prvky dalších kultur. Skupinu tvoří tři sourozenci a právě rodinná souhra je pro jejich tvorbu zásadní. Například více hlasy a vzájemná komunikace v kapele vznikají z desetiletí společného hraní. Vedle irské a skotské tradice skupina čerpá z jazzu i anglosaského folk rocku. Na albu Thread the Light najdeme jak tradiční balady, tak instrumentální skladby. Poslechneme si Gaelic Waltz Part 2.

Posloucháme hudbu z Kanady a jako další nám bude hrát kanadsko-ukrajinská skupina Daughters of Donbas. Ústředním tématem alba Songs of Stolen Children jsou děti odvlečené z Ukrajiny. Soubor pod vedením zpěvačky Maričky v písních připomíná příběhy rodin rozdělených válkou a snaží se dát hlas těm, kteří sami promluvit nemohou. Některé skladby vycházejí z konkrétních svědectví, například z příběhů rodičů, kteří se pokoušeli získat své děti zpět z území kontrolovaných Ruskem. Album se v dubnu 2026 dostalo na první místo žebříčku World Music Charts Europe. My si poslechneme skladbu Riddle, dialog dědečka a vnučky za války na Ukrajině.

To byla tedy skupina Daughters of Donbas. Poslední kanadský hudebník, kterého si dnes představíme, je baskytarista, producent a zvukový inženýr z Toronta Justin Gray. Jeho album Immersed vyšlo v roce 2025 a o rok později získalo cenu Grammy za nejlepší album v kategorii Best Immersive Audio Album, tedy nejlepší album s prostorovým zvukem. Gray se stal prvním Kanaďanem, který v této kategorii zvítězil. Album Immersed představuje zajímavý příklad současné kanadské hudby, která překračuje hranice žánrů i technologií. Přestože bývá řazeno k jazzu, jde spíše o interdisciplinární dílo na pomezí world music, filmové hudby, moderní kompozice a zvukového umění. Kritici je označují za průlomový projekt, který ukazuje nové možnosti práce s hudebním prostorem a může se stát referenční nahrávkou pro budoucí vývoj prostorového zvuku. Album vznikalo převážně v nahrávacích studiích Humber Polytechnic v Torontu, kde Gray působí jako pedagog. Na projektu se podílela řada absolventů i vyučujících této školy. Vedle hudebního alba vznikl také celovečerní film, který propojuje studiové záběry, tanec, výtvarné umění a přírodní motivy. Ve skladbě Beyond, kterou budeme poslouchat, zpívá Samida Joglekar. Budu rád, když mi napíšete, jak se vám dnešní pořad líbil a kdo vás v něm zaujal. Z aktuální kanadské hudby vybíral a naslyšenou příště se těší Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Šimon Vítek.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Evropská komise představí návrh změn systému emisních povolenek. Ceny průmyslových výrobců rostou. Obora Obelisk neuspěla se stížností u Nejvyššího správního soudu. Firmě vadilo zařazení pozemku do chráněné krajinné oblasti Soutok. Dobré dopoledne u zpráv, přeje Naďa Procházková. Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky.
3: Systém obchodování s emisními povolenkami ukládá elektrárnám, továrnám či leteckým společnostem platit za emise oxidu uhličitého, které vypouštějí. Očekává se, že Evropská komise dnes navrhne, aby byl systém flexibilnější. Firmy by tak mohly získávat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Vzniknout by také mohl nový investiční unijní fond zaměřený na dekarbonizační projekty průmyslových podniků. Finální návrhy má Evropská komise představit odpoledne. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ceny výrobců v průmyslu dál rostou. Oproti loňsku v červnu stouply o 1,3%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj nejvíc zdražily rafinované ropné výrobky, chemické látky nebo koks. Třeba elektřina a plyn naopak zlevnily. V zemědělské výrobě ceny meziročně klesly o 13,5%. Zlevnila zelenina, obiloviny nebo mléko. Naopak třeba brambory a vejce zdražily. Ve stavebnictví a službách ceny stouply. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost obory Obelisk. Soukromá společnost nesouhlasila se zařazením svého pozemku do chráněné krajinné oblasti Soutok. Verdikt je zpřístupněný na úřední desce. Podle soudu se pozemek stal součástí Soutoku v souladu se zákonem. Připustil ale, že vyhlášení chráněné krajinné oblasti přináší vlastníkům některá omezení. V případě komplikací při zemědělském hospodaření jim tak vzniká nárok na finanční kompenzaci. Společnost může ještě podat ústavní stížnost. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Státní podnik Diamo bude ve Zlatých horách na Jesenicku pokračovat v průzkumu kvůli možné těžbě zlata. Na dnešním setkání s místními obyvateli a zastupiteli představil první výsledky geologického průzkumu. Lidé se dozvěděli, kolik zlata by podle odhadů mohlo být v podzemí a jaký přínos by případná těžba mohla mít pro region, řekl náměstek státního podniku Diamo Ladislav Pašek.
4: Ve výhledu je samozřejmě určitě pokračování s geologickým průzkumem. Vrtání v podzemí běží, běžet bude ještě zhruba 2,5 roku. Navazující, co jsme i dnes zmínili, bude 100% aktualizace výpočtu zásob z nových dat. Tu jsme slíbili, že by měla být zhruba v létě příštího roku a na konci příštího roku vlastně dokončení předběžné studie proveditelnosti.
1: Novou budoucnost dostává svatováclavský dub ze Stochova na Kladensku. Podle legendy ho zasadila kněžna Libuše při narození vnuka Václava před víc než 1000 lety. Odborníci odhadují, že je o několik set let mladší. Vzácný dub teď roubují experti ve výzkumném ústavu pro krajinu. Vypěstované sazenice pak zamíří na místa spojená s přemyslovskou tradicí.
5: To je přímo synáček toho původního stromu, takže to je první generace. Tam jsme odebrali roub a jsme geneticky strašně blízko tomu původnímu exempláři.
6: Ukazujeme v dendrologické zahradě Výzkumného ústavu pro krajinu Zdeněk Kisenbauer zhruba 8letý dub, který je základem nových sazenic a ty připravuje Jiří IX.
7: Tady máme ten svatováclavský dub, roubovaný v loni v dubnu. Postranní obrost zakracuji za třetím listem, aby posiloval kmínek.
6: Postupně budou potomci několik set let starého dubu vysázeni na místech s přemyslovskou tradicí. Jeden ze vzácných stromků by měl zamířit i na Pražský hrad. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: A teď jsou tu pro vás dopravní informace. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna popojíždí kolona před omezením u Lipníku. Ze tří pruhů se jede jen jedním, brzdí se na kilometru 301 a krokem se jede přes 20 minut. Na D1 z Prahy do Brna neměná situace. Za Velkou Výteší kamiony popojíždí z kilometru 162 až do omezení u sjezdu na D2. A D7 ze Slaného do Prahy stále plná téměř od sjezdu na Kladno ze 7. kilometru. K omezení u letiště se jede přes 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně v západní polovině Čech. Odpoledne a večer budou přehánky a bouřky i silné a na většině území. Teploty 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě až 32, na horách kolem 20. Většinou mírný vítr z jižních směrů, v bouřkách přechodně zesílí. To byly zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: neb nikdy nikdo neví, co se může státi.
1: Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak.
0: Ono to pak dopadne docela naopak.

0: Proglas nabízí relaci Rádia 7.
1: Uši k duši s Lucií Endlicherovou a Markem Macákem.

0: O doteku mluvíme v pořadu Uši k duši, v pořadu, ve kterém se pravidelně setkáváte s moderátorkou Lucí Endlicherovou a psychologem Markem Macákem jako hostem tohoto pořadu. Ahoj Marku, vítej.
1: Ahoj.
0: My jsme zatím mluvili o doteku jako fyzickém kontaktu mezi dvěma lidmi. Dobře, mluvili jsme i o tom, že je možné zažívat tu haptickou část života i skrze dotýkání se nějakých věcí, ale pořád to bylo o něčem, co člověk fyzicky zažívá. Já bych teď ráda se dostala do oblasti, v níž mluvit o doteku je už hodně symbolická věc a zároveň je to něco, co je důležité podle mého v našem pořadu otevřít. Totiž o božím doteku. Když jsem přemýšlela o téhleté sérii, tak jsem jako takový highlight měla neustále v hlavě ten asi jeden z nejznámějších obrazů vůbec, ten výsek fresky v Sixtínské kapli, kde Adam natahuje prst směrem k Bohu a je tam ten malinký prostor mezi těmi jejich dvěma prsty, aby se dotkli, ale je to tam, je tam prostě ten dotek jako symbol života, jako symbol nového začátku, jako symbol stvoření. A tak bych právě o božím doteku v životě člověka mluvila ráda. Možná úplně na úvod bychom mohli mluvit vůbec o tom, jestli je to, co se děje stále, jestli stále Bůh je ten, kdo se člověka, života člověka chce dotýkat a jakým způsobem to dělá.
1: Což je v Kristu Bůh ukázal, že je ochoten přijít k nám velmi na tělo, jo, na blízko, takže to boží stělesnění tak je významnou součástí toho, čemu věříme. A zároveň jako předpokládáme, že za stvořením, druhá strana stvoření, tak je boží záměr, jo, že všechno spočívá, říká Pavel, když tam cituje někoho, že v něm se pohybujeme a v něm jsme, jo. V podstatě Bůh nás drží pohromadě, Bůh drží svět pohromadě a my se koupeme v Bohu nějakým způsobem. Tak v tomhle smyslu je nám blíž než my sami. Jo, je nám blíž, než jsme schopni možná zachytit nebo vědomně prožívat. Myslím, že v tom smyslu se nás Bůh dotýká velmi na blízko. Samozřejmě nevždy to musíme vědomně zažívat. A ty jsi říkala, že je to symbolické v tom božím dotýkání. Já si myslím, že je to sice symbolické, ale právě stělesněné. Vidíme to v tom, že třeba Ježíš má tělo, takže když se mě dotkne někdo, kdo je součástí jeho těla, tak v tu chvíli se dotýkám Ježíše, se dotýkám svého bratra, své sestry. Jsou to doteky, které se dějou v Bohu a prostřednictvím jeho a v jeho režii a v jeho vůli. Jo. Takže jo, Bůh se nás dotýká.
0: Když to řekneš takhle, tak to je vlastně moc hezký obraz toho, že Bůh skutečně přichází na dotek v lidech kolem nás. A na druhou stranu i tady určitě platí nějaké hranice, o kterých jsme mluvili minule a předminule. Kdyby se chtěla dostat tady do té duchovní roviny, do nějakého božího doteku v mysli člověka, v nějakém božím přicházení směrem k člověku, tak tohle je něco, co je Bibli v průběhu dějin zaznamenáno a popsáno. I tady by mě zajímalo, zda se to děje stále. Jak to rozpoznat vlastně?
1: A myslím, že to je něco, čemu se učíme. Rozpoznat boží přítomnost. Někdy to zažíváme a nevíme, že to byl on a zpětně nám to dojde. Že to byl on, že se nás dotknul a zpětně člověk až potom, když si zjistí víc a když slyší příběh, já nevím, evangelia a tak zjistí, jo, to znám. To jsem zažil, vnímal jsem, že tu někdo je a že mě někdo nese a že se mě někdo občas nějak dotýká a časem zjistíte, že to byl Bůh a jaký to byl Bůh a jaký Bůh je a začnete být schopni si ho více všímat a rozpoznávat a více se s ním nějak jako dotknout cíleně a vědomně, ale myslím, že je to o postupném rozpoznávání se. Poznávat jeho hlas, poznávat jeho oslovení je o tom, že když s ním trávím čas, tak se naučím ho trošku vnímat za rohem po každý nebo ve všem a zároveň jsem schopen rozlišovat trošku mezi tím, kdy mi něco chce sdělit a kdy si já spíš něco do něčeho vmýšlím. Jo. A možná i rozlišit potom ale to, že když se mě chce Bůh dotknout třeba prostřednictvím někoho, a když někdo využívá dotek anebo kontakt se mnou způsobem, který nenese boží vůli, protože to se taky může stát a může se to stát i v církvi, že někdo blízkost, ať už vztahovou nebo i fyzickou, tak vám chce vnutit, anebo používá způsobem, který je manipulativní, anebo který nerespektuje hranice. A v tu chvíli to není blízkost, která nese Božího ducha. Jo? Že Bůh takový není. Takže jsou pak doteky, ať už teda v tom abstraktním smyslu slova, jo, kontakty, anebo doteky i fyzicky, které vlastně nejsou o něm. Proto je tak tragické, když se v církvi, teď máme různý kauzy o zneužívání a tak, je tak tragické, když dotek v tom duchovním prostoru, tak se spojí s nerespektováním hranic člověka a s jejich masivním zneužitím a nabouráním. To je přesně proti smyslu toho způsobu, kterým se Bůh dotýká člověka.
0: My jsme mluvili o tom, že je možné vymanit se z toho doteku člověka tím, že ho odmítnu, zvlášť pokud tam člověk cítí něco, co mu není příjemné, že je to dobré udělat. Je možné takhle odmítnout i Boží dotek? Je možné i z Božího doteku se takhle vymanit?
1: Nevím za definitivně, ale myslím, že Bůh nás tomhle respektuje a že ve chvíli, kdy já ho odkláním a kdy já ho nechci a tak, takže že častokrát jako poodstoupí a čeká. A nebo nás přepadne někdy jindy jiným způsobem, který je, ale no, je to o tom, že on hledá k nám cestu způsobem, který nás nechce poškodit a zničit, ale který nás chce probudit. Protože Bůh je jakoby dobro, jo. Bůh je stělesnění lásky, Bůh je láska sama, ta skutečná. Ne ta manipulativní, ne ta nebezpečná, ne ta, která nerespektuje hranice. Je to láska, která se vydává, která umírá, která je bezelstná. A víš, že to nejlepší, co můžeme v životě mít, je kupat se v něm, jo. Je být v něm. Takže ve chvíli, kdy my se jeho lásce odcizujeme z různých důvodů, právě protože se třeba bojíme, připisujeme mu motivy, hledáme v něm věci, které vycházejí z toho, jak pokřivený je náš pohled díky druhým lidem, kteří nám ho dobře nezobrazovali. Tak on potom hledá způsob, jak nás vtáhnout do toho, aby jsme se chtěli ho dotknout, aby jsme chtěli přijmout jeho dotek. Takže on nás tak jako zkouší to na nás, jo. Ale myslím, že umí poodstoupit. A myslím, že umí taky zmoknout. Myslím, že se umí schovat, prostě čekat, až my ho začneme vyhlížet. Ale mám zkušenost, že někdy se mě dotknul jako nečeká někdy ve chvíli, kdy jsem ho nejméně hledal. Jo. Někdy jste na odchodu od Boha a najednou zjistíte, že mu stojíte tváří v tvář a že se vás právě dotýká. Podobně jak se v mezilidských vztazích se vám to může stát. Můžete někoho z ne třeba dobrých důvodů tak od něj odcházet, protože vám připomíná něco v životě, čemu nechcete čelit, nebo se cítíte příliš méně cení na to, aby s tím člověkem jste měli vztah a podobně, můžete ho odmítat. Někde najednou uprostřed toho, on si k vám najde cestu a vy zjistíte, že je tady opravdu pro vás a že vás má opravdu rád a že je to jedno, čeho se bojíte a že se na to necítíte, ale že ten vztah je opravdový. A myslím, že to někdy zjišťujeme s Bohem.
0: Zároveň já úplně rozumím té chvíli, kdy člověk zažívá ten strach, víš, když jsi mluvil o tom, že Bůh je láska a ten dotek jeho do života člověka je vždycky správný a dobrý a něco, co nás posouvá. Tak se mi úplně vybavil Jonáš, jak chtěl před Bohem utíkat, jak dostal nějaký úkol, ale vlastně šel úplně na druhou stranu, než kam ho Bůh posílal, právě proto, že mu ten Boží dotek specifický v tom úkolu, který od Boha dostal, nebyl příjemný. A tak se vůči němu Jonáš vymezuje.
1: On je láska, jo, ale on taky není amorfní. Jo. On je láska se záměrem. Jo. On je láska, která má tvár. On je láska, která nás často chce vtáhnout do věcí, které se nám můžou nelíbit. Ne proto, že by nám chtěl právě ublížit, poškodit nás, ale protože nás vede do života lásky a sebeobětování a do života zájmu o druhé a tak dál, právě jak to tomu Jonášovi vadilo. Takže Bůh je láska, která nám může být velmi v něčem děsivá taky svým nárokem, který z něj vychází. C.S. Lewis, když poznal realitu Boha a když se obrátil, tak říkal, že byl, už nevím přesně, jak to řekl, ale že byl jeden z nejvíce vyděšených konvertitů na britských ostrovech, jo. Protože se cítil být propadnut Bohem. Cítil se být tím zaskočen, a viděl, že žít, přistoupit na jeho realitu a žít v doteku a v kontaktu a v blízkosti s ním bude znamenat překopat celý svůj život, bude znamenat vzdát se věcí, bude znamenat nechat někoho jiného v jeho životě udávat krok a že je to vlastně opuštění sebe sama. A tam se hraje o to, zda ten, ke komu se takhle opouštím, tak je opravdu dobrý. A myslím, že k tomu v těch postupných jako různých dotecech s Bohem tak dorostáme až postupně a že se učíme na ně vsadit a vlastně se mu vydat a vlastně se jim nechat plně obejmout a plně obejmout jeho. To se učíme asi celý život a je to postupní budování důvěry. Pakliže jak ty důvěry je důvod. Pán Bůh se nám musí taky jakoby dokázat jako spolehlivý. On to dělá, ale může to trvat roky. A jenom to, že se obrátím v jednu chvíli a že si představuju, že blízko s Pánem Bohem znamená, že budu zažívat jenom pozitivní věci a že se bude dít to, co chci a podobně, že ta důvěryhodnost je založena na tom, že Pán Bůh je Santa Claus,

0: směrem k člověku jako první.
1: No, ale tam je ještě to, že jako Pán Bůh o nás ví asi všechno, jo. A myslím si, že i ten Pavel tady mluví o tom, o té naší straně toho být Bohem poznán. Že vlastně je důležité nechat se jim poznat. Je důležité ze své strany otevřít ty dveře a ze své strany se nechat chytnout. A tohle právě je ta výzva duchovního růstu. My se rádi necháváme Bohem poznat tehdy, když se cítíme dobře a sympaticky. Ale ve chvílích, kdy se necítíme dobře, anebo když máme dojem, že jsme oškliví a že jsme nějakým způsobem završení hodní, že na nás není dobrý pohled, tak v tu chvíli se nechat poznávat někým a nechat se dotknout někým, tak je vlastně velmi těžký. Možná se i podle toho pozná duchovní růst, že jsme schopni časem vrůstat do důvěry Bohu takovým způsobem, že se necháváme jim poznat a trošku se jako odkryjeme před ním i ve chvílích a naučíme se, že se to dá a že to není problém žít odhaleně před Bohem a s vědomím nějakého sebeodhalení před ním i ve chvílích, kde bychom se radši schovali. Nechat se jim obejmout i ve chvíli, kdy vlastně se necítíme na obejmutí.
0: Mohu já být Božím dotekem v životě druhého člověka?
1: Jednoznačně. No, ale většinou se nám to stane tehdy, když se díváme směrem k Bohu, než když se snažíme být Božím dotekem v životě druhého člověka. Jo, když si z toho uděláme job, tak většinou tím vyplašíme Ducha Svatého a on jde dělat něco někam, kde má prostor. Tak myslím, že jo, ale že se to děje nejvíc tehdy, když jsme prostě nasměřovaní k Bohu a když milujeme druhé a jsme sami sebou, jo. Že Pán Bůh se nás dotýká častěji tam, kde o tom nevíme. A tam, kde se snažíme za každou cenu být tím Božím dotekem, tak často spíš se snažíme buď si zasloužit něco, anebo se cítit líp sami ze sebe, anebo být důležitý pro druhé a podobně. A to jsou věci, které vyhánějí Božího ducha. Takže myslím, že nejlíp se Bůh dotýká přes nás druhých tehdy, když my prostě žijeme svoje životy a spočíváme v Bohu a necháme se jim vést. Udělat si z toho biznis, být dotekem Božím v životě druhých lidí, tak většinou je riskantní. A to je velká výzva pro všechny lidi, co dělají v církvi. Jo? Co dělají v církvi jako profesionálně, protože to mají trochu v popisu práce a snadno se tam ztratí ta rovina té reality. Toho, že Pán Bůh nejčastěji se druhých dotýká tehdy, když my umíme před Bohem sami se nechat dotknout a vlastně být slabý. Jo, naše vlastní zranitelnost před Bohem je zdrojem Božích doteků v životech druhých lidí.
0: Nezpůsobovat, aby Duch Svatý chodil pracovat jinam, tak to je to, s čím odcházím z toho našeho dnešního povídání. Děkuji, Marku. A budu se těšit, že zase za týden se společně setkáme, až se vysíláním rozezní známá znělka pořadu Uši k duši. Ten se pro tuto chvíli uzavírá a tak se loučí Lucie Endlicherová
1: a Marek Macák.
0: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u páteční voničky lidových písní. Horňácké slavnosti 2026. Festival pořádaný tradičně o víkendu před svátkem svaté Máří Magdaleny letos připadá na tento víkend ve Velké nad Veličkou a v Kuželově. Hlavní pořad dnes večer na Strážné hůrce je věnovaný loňským a letošním jubilantům, osmdesátníkům, Jarku Miškeříkovi, Petru Jelínkovi a sourozencům Antonínu a Jiřímu Mičkovým a 60leté muzice Martina Hrbáče. 30leté výročí svého založení si připomenou samostatnými pořady oba lipovské sbory. Zboreček žen z Lipova a mužský sbor z Lipova. Za pozornost návštěvníků slavností stojí samozřejmě tradiční jarmak i několik zajímavých výstav v malých regionálních muzeích horňáckých obcí. V sobotním odpoledni proběhne tradiční Supí škrek, soutěž o největšího znalce horňáckých sedláckých. Horňácké slavnosti tradičně vyvrcholí v neděli odpoledne na Kuželovském mlýně pořadem o horňáckých baladách. Muzika Libora Supa se svými solisty nám zahraje a zaspívá horňácké sedlácké i v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a úspěšný nadcházející letní víkend. Zůstaňte s námi u poslechu Proglasu.

Bylo 11 hodin, posloucháte Proglas. Nyní začíná čtení na pokračování, ve kterém otevřeme sedmou část knihy Školák Kája Mařík ve škole i doma. Dnes část s názvem Pálení čarodějnic, pan loupežník a kníže pán. Autorem textu je Felix Háj. Čte Marcela Kopecká. Přeji vám příjemný poslech a loučím se od mikrofonu. Odpolednem vás bude provázet Milan Šoba.

0: Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 7. Pálení čarodějnic, pan loupežník a kníže pán. Koncem dubna si dalo sluníčko záležet a pořádně prosvětlilo kdejaký kout. Vyslídilo uzavřená poupata fialek a zadýchalo na ně teplounce. Maminko, už kvetou fialky, zrovna vykřikl Kája, když domů doběhl. A to ještě nelítaly čarodějnice, podotkla Týna, která byla v hajnovně se vzkazem. Kája se zarazil. Budou lítat čarodějnice, Týno? A kdy? Ptal se. No, posledního dubna přece. Zlážová poletí kolik bab. Teta kovářka první. Na koště ti, Kájo, komínem vyletí. Pro pána krále Kája se mohl udivit. Teta kovářovice na koštěti a komínem, ta by vypadala. Musí se na to jít přeptat do lesovny. Maminka třeba ani neví, anebo by hned řekla, to si nemyslí, že tam poběžíš. Pan lesní zrovna povídal. Prachtě ťuky naše Týna má pod kolnou celou sbírku košťat. To ona pro chlapce z Lážova je chystá. Kájo, letos se půjdete podívat. Je tam zvlášť vybrané koště. To ona asi Týna chystá pro starou kovářku. Měl bys je, Kájo, k ní donést a vyřídit, aby se jí to pěkně letělo. Kája jen valil oči i hubička se mu trochu pootevřela údivem, že to přece bude pravda, a honem vyběhl pod kůlnu. Vida, stálo tam v koutě koště tuze pěkné. Jen rád by věděl, jak teta kovářovic poletí. Což aby se jí na to zeptal a to koště tam donesl? Jak mu to povídal vzácný pán? Aby se jí dobře letělo a aby se nezapletla do aeroplánu. Nech to koště, Kájo, zavolala Týna. Vzácný pán povídal, Týno, abych s ním šel k tetě kovářovic. Týna se rozesmála. To je jiná, to jí jen koště dones, ale chraň tě ruka, páně, abys šel až do domku. Kája jde s koštětem. Zdeňa za ním. Z kovárny je slyšet křik. Děti docházejí k vrátkům. Teta, volá Kája hodně hlasitě. Teta, vzácný pán vám posílá tuhle koště. Ať se vám to dobře letí. A teta, prosím vás, jak to poletíte? Povídala Týna, že komínem, ju? Kovářka stála chvíli jako socha. Kovář se hlučně smál. V tu chvíli se rozběhla s napřaženou rukou, ale děti nečekali. Úprkem se rozběhli k lesu. Jen nadávky slyšeli. Vzácný pane, ještě, že jsme nešli až na dvorek. Copak já bych nějakou tu ránu byl vydržel, ale tuhle Zdeňa, ta by se svalila jako nic. Vy jste byli u kovářky, lekl se pan lesní. No, byli, vzácný pán povídal, abych tam došel. A to já myslel jen tak, chlapče, byl trochu v rozpacích. Jak se setmělo posledního dubna na Šibenici, na Kalvárii, na Skalce, pod Skalkou, nad Rymání, ze všech stran hořely ohně. Kája se dívá na pjatě. Jsou s Týnou pod Skalkou. Konečně vyhrkne. Kdy pak poletí, teta kovářovic? Okolo stojící se smějí a kdo si mu šeptá. Ta poletí o půlnoci komínem. Kája zhluboka vydechl. Byl zklamán. Týna pořád zůstávala vzadu. Šel s ní Karel Salačovic z Rymáně. Kája pořád pobízel. Týno, honem, my máme hlad. U prvního průseku řekla konečně. Dobrou noc, teď už dojdem sami. Šli mlčky. Kdo si zhluboka zakašlal? Pro pána krále, vykřikla Týna a vzala to cestou úprkem kupředu. V dětech se srdíčko zatetelilo. Kája zašeptal. Pan loupežník. Zůstali stát. kdosi skutečně vysoké, rozlehlé postavy vyšel proti ním. Kája držel Zdeňu pevně za ruku.
1: Pěkně vítám, pane loupežník, a to jsou k nám hosti. A my zrovna dnes nemáme peníze. Moc rádi bysme vám něco dali, ale nemáme. Můžete se podívat.
0: Třásl se mu trochu hlásek a srdíčko bouchalo skoro hlasitě.
2: Ten dlouhán ani muk.
1: Co pak dělá paní loupežníková? Taky ani nikam nevíde. Mohl byste jí koupit gramofor, pane loupežník. A nějak kašlete. To je nejlepší se vypotit, pane loupežník.
0: Zase nic. Neznámý hlučně si čistil nos.
1: A kam tak za tmy, pane loupežník?
0: Ale to už měl Kája pláč na krajíčku. Konečně dlouhán promluvil. Mám namířeno do Lážova. Paní loupežníkové došly hofmanské kapky.
1: A je,
0: oddychl si Kája.
1: To pan Svoboda prodá jako nic, jenže už má asi zavříno.
0: No, řekl dlouhán, paní loupežníková může počkat.
1: A čí pak jste?
0: Kája zas už měl dušičku jako v kleštích. Prve měl radost, že pan loupežník pospíchá.
1: Já jsem prosím Hajnejch Kája Mařík a tuhle je pánovic Zdeňa.
0: A to vy si pochutnáváte na zajíčkách, koroptvičkách, co? A zvěřinu jistě máte pořád doma naloženou.
1: Jo, naše maminka nakládá jen trochu zelí na zimu do bečky, ale koroptvičky máme v létě každý den, ty střílené motykou.
0: Tak to Zdeňa asi, vyzvídal dlouhán.
1: Jo, Zdeňa, pánovic mají hromadu králíků a o vzácném pánovi říkají v Lážově, než by si odstřelil zajíce, že by si ho radši v Praze koupil.
0: Vyšel měsíc a rozsvítil cestu v průseku. Teď viděli děti, že pan loupežník má myslivecké šaty a jak hnul rukou, zasvítil se mu jeden prsten zrovna duhově.
1: Tož já vás dovedu domů, děti. Je tu smutno, abyste se nebáli. A to mi ne, prosím, jen jděte pro ty kapky, my trefíme,
0: namítal Kája. Ale dlouhán už vykročil. Jen pojďte za mnou, vždyť vám nic neudělám. Peníze nemáte, šperky také ne, co bych si na vás vzal?
1: Kája už se bál míň. Co pak pořád děláte, pane loupežník, když neloupíte?
0: No, to víš, chlapče, práce pořád dost. Rád bych odvezl trochu dříví tady odtud. Jsou v lese takové krásné metry vyrovnané.
1: Jo, pane loupežník, náš tatínek má dříví spočítané. Jemu se nestratí ani poleno. To bude lepší, když budete chodit v létě na maliny. Panečku, za ty se strží.
0: A pan loupežník načíná z jiného soudku.
1: Už jste byli někdy na zámku? A to prosím nebyli, jenom jsme koukali z dálky.
0: Já tam budu muset jednou jít loupit, řekl dlouhán.
1: A to prosím nepůjde, vysvětloval Kája. Tam mají tolikeré zámky a hlídají. A potom mně se zdá, že náš pan kníže taky nemá peníze. Než odjel, všechny peníze odvez do Prahy. A máte asi rýmu vzácný, pane loupežník, že si pořád utíráte nos.
0: Dlouhán se dal do náramného smíchu. Už jej nemohl utajit. A to já se směju, jak ten kníže pán je chytrý. Tak už máte jen kousek cesty. Řekněte doma, že šel s vámi pan loupežník. Dobrou noc. Děti osaměly a bylo slyšet jen tlumený smích rychle se vzdalující. Beze slova a tryskem upalovali k lesovně. Doběhli tam skoro zároveň s Týnou, která prve sešla na postranní stezku a musela obcházet. Několika skoky byla v chodbě. Děti za ní.
1: Vzácná paní, volala Týna. To byl jistě lupič, který chtěl na nás vyjít.
3: Nebyl to Karel Salačovic? Smál se pan lesní.
1: Ba ne, volal Kája se Zdeňou jeden přes druhého. To byl pan loupežník.
2: A teď děti vyprávěli všechno, co si s panem loupežníkem povídali. Lesních poslouchali nejdříve s úsměvem, ale čím dál tím pozorněji. Až když Kája pověděl, že měl pan loupežník krásné myslivecké šaty a takový prsten, který se měnil při měsíčku jako duha a že je moc veliký, podívali se na sebe a současně řekli: Kníže pán.
1: Paní lesní maličko zbledla, protože poznala z řeči dětí, že Kája zase mluvil příliš mnoho, ale pan lesní se usmál.
2: Neřekl nic špatného, maminko, ale zítra přichystej dobrou svačinu.
1: Kája si ovšem nedal vymluvit, že to nebyl pan loupežník, a taky dodal:
3: Ju, pan kníže, ten by šel zrovna pěšky na večer lesem. Ten by jel kolika páry koní a ani by s námi nemluvil.
1: Doma o tom nemluvil. Paní lesní usínala s těžkou hlavou. Ví dobře, že kníže pán je předobrý, ale je přece nutno něco vybraného mu předložit. Teď začátkem května, co by to tak bylo? Pan lesní už dávno spí, paní pořád přemýšlí. A když konečně usíná, ukazují se jí krocani a krůty a mladé husičky a kachničky, kuřátka jako buchtičky. I ve spaní se usmívá a snad si říká: To je dobře, že máme tu drůbeže plný dvůr. Mohu vybrat to nejlepší.

Paní lesní se probouzí dnes hodně časně. Poznává, že se jí vše jen zdálo a sestavuje z toho, co má doma dopolední svačinu, přijde-li kníže pán. Týna ovšem uhání už v 6 hodin do Lážova a paní lesní ji povzbuzuje. Jestli něco zapomenete, doběhnou potom děti. A běželi sotva Kája do lesovny přišel. Pan lesní řekl. Je už to docela jisté, že přijel kníže pán. To on včera jen tak s vámi žertoval. Tož, jestli ho potkáte, pěkně pozdravte. Bude-li se vás na něco ptát, odpovídejte vaše jasnosti. Sotva děti zašly, začal Kája. Ju, vaše jasnosti budeme říkat panu loupežníkovi. Vaše jasnost by s námi šla včera přes průsek. Šly chvíli mlčky. Kájo, začala Zdeňa, naše maminka má dnes ty modré šaty, které nosí v neděli odpoledne a chystala ten ubrus z květy do Zlatova. A heleď, co poneseme věcí, prohlížela papírek. Třebas je to přece vaše jasnost. Jen přešli cestičku k druhému průseku, když vykročil proti nim Dlouhán od včerejška. Děti sebou trochu trhly, ale vědomí, že je bílý den, dodávalo jim odvahy. Kája hned volal. Vzácný pán povídal, vaše jasnost, že máme říkat. Prosím vás, pane loupežník, dejte nám pár řádek, že jste loupežník a žádná vaše jasnost. To nemohu, Kájo, zasmál se pán. Já v skutku včera žertoval. Jsem majitelem zdejšího panství. A je, lekl se Kája. Tak my teď musíme říkat vaše jasnosti. Ale moc jste nápodobný panu loupežníkovi, pane, vzácný pane, vaše jasnosti. A my pospícháme do Lážova. Vzácná paní chystá květovaný ubrus a Týna povídala, to zas bude z Bůh darma nádobí k mytí. Mně by stačil jeden talíř na všechny ty dobroty. Možná, že bude vzácná paní dělat jarskou. Je, vaše pane jasnost, ta je moc dobrá. Bane, prosím, pane jasnost, drmolila Zdeňa. Jarská se dopoledne nejí. Naše maminka dělala ráno kornouty s krémem a řekla, holoubátka, že jsou jako buchtičky a kdyby vzácný pán jasnost zůstal k obědu, tak honem utíkáme od Lážova. Pojď, Kájo. Tak s pánem Bohem, pane knížecí jasnost, musíme to vzít teď trapem. S Bohem, děti, usmíval se kníže. Některý den přijďte do zámku. Paní kněžna vás ráda uvidí. Zadíval se za dětmi a vzdychl. Šťastní rodiče takových čiperných dětí. Nám toho štěstí nebylo přáno. Leo mávl rukou do prázdna a v očích se mu zalesklo. Snad slza? Ano. Neboť i knížata mají své bolesti a mnohdy větší, než by se kdo nadál. A velikou bolestí knížecích manželů byl ubohý chorý synek Leo. Jeho veliká znetvořená hlavička klátila se na tenkém krčku, jeho nožky přesto, že mu bylo 13 let, byly slaboučké jako hůlčičky. Nemohli ho udržet. Jen tak ležel celé dny a nebo ho posadili do kočárku a sluha s ním jezdil parkem. Děti se zastavili před Fichtlovic. Heleď, Zdeňo, já bych nechtěl být jasnostovic. Pan jasnost povídal prvé paní kněžna a neřekl naše maminka, jako náš tatínek nebo vzácný pán. Třeba by sem taky musel říkat paní kněžno a to nic není. To už zase pospíchali děti k Štulcovům. A hned po pozdravu povídá Kája. Třebas ani někdy nepřijdeme, pane Štulc, půjdeme některý den do zámku, povídal vaše jasnost. A je, litoval pan Štulc, to je škoda, to se mi bude moc stýskat. Tož do zámku, safra, a to já bych taky hned šel. Paní kněžna je moc milá dáma, nic se nevyvyšuje a dobrodiní dělá na všecky strany. Přijeli, slyšel jsem, nečekaně včera. To oni také do lesovny i hajnovny zajdou. A Badián chce vzácná paní.
Vida, zrovna mi došel. Škoda. Takže se pěkně poroučím a zas brzo přijďte. Badián bude mít možná pan Svoboda. Zajděte tam.

V lesovně už v skutku seděl kníže pán. S humorem vykládal o včerejší setkané s dětmi. Když si pochutnával na holouběti, řekl, že má paní lesní nachystané kornoutky s krémem. To, že asi po obědě chystala podat, ale on, že se nezdrží, jen rád by ochutnal. A sotva snědl jeden, zas takový smutek naň sáhl. Máte roztomilou dcerušku, paní lesní, a hajný mařík roztomilého synka. Nemůžete jim dát to, co bychom my svým dětem mohli dát, a přece my nemůžeme Leonovi dát to, co ty dvě děti mají. Dokonalé zdraví. Leonovi už navždy dostačí ta bílá postýlka s hedvábnými nebesy a ten kočárek pro mrzáčka. Kájovi a Zdeně snad celý revír ani není dost veliký pro jejich hry a skotačení. Inu, všelijak pán Bůh rozděluje své dary. Chtěl bych být raději posledním hajným na svém panství a mít zdravé děti než bohatým knížetem s ubohým Leonkem. No, proti božím úradkům není možno revoltovat. Vstal, rozhlédl se světlým pokojem a prudce sáhl po klobouku. Pošlete mi ty děti zítra na zámek. O 10:00, ať jsou tam. Paní kněžna se trochu rozveselí, nebude-li jí ještě více bolet srdce. Ale ať jen přijdou. Dík za pohoštění a s Bohem. Vyprávěla v poledne paní lesní pánovi. Má pravdu, kníže pán. Musíme denně Bohu děkovat, že Zdeně dal zdraví. Není vůbec pro tělo žádného většího daru. Už v 6:00 odpoledne zavolala paní lesní děti do kuchyně. Půjdete zítra do zámku. Kájo, popros maminku, ať ti dá sváteční šaty. A je vzácná paní, sváteční šaty? A to nic nebude. Což jestli řekne vaše jasnost, Kájo, dělej kotrmelce. Mlč a poslouchej, Zdeňa taky si vezme nedělní šaty. A je, to zas, aby jsme nemohli válet sudy, namítal Kája. Mně se zdá, Kájo, že chceš dostat. Pane, prosím, vzácná paní, já už ani nedutám. A pamatuj si, musíte být velice zdvořilí. Zdvořilost železná vrata otvírá. Pane, prosím, vzácná paní, u zámku železná vrata otvírá starý Krousek. A tvoji hubičku zavře Herda do zad, Kájo. Což nemůžeš chvíli mlčet? Knížeti pánu budete říkat vaše jasnosti a paní kněžně taky. Rozumíte? A hlavně, Kájo, ty budeš mlčet. Co budeš? Opakuj. Vzácná paní, já to nemohu slíbit. Já bych mlčel, ale jazyček mi nedá. A jak pak bych mlčel, když vzácná paní jasnost se mne třeba zeptá, kolik udělám kotrmelců za sebou? Paní lesní se kousla do rtu a řekla. Na to se tě paní kněžna ptát nebude. Leda se zeptá, jak je to ve škole, jestli se rád učíš. A už jsem řekla, budete říkat vaše jasnosti. A je vzácná paní, to nic nebude, jak začne o škole. A jestli vám podají něco k jídlu, ať způsobně jíte, pěkně poděkujte. A abych vám pravdu řekla, já mám z té vaší návštěvy v zámku strach. Přijdou pro vás nejspíš s tím lehkým kočárkem. S párem bílých koní, vyhrkl Kája. S dvěma páry, ušklíbla se Týna. Kam pak ne, aby nemohli děti pěšky. No já za to nemohu, Týno, že vy nejste pozvaná, že se zlobíte. Je, vy byste ani nevěděla, komu máte říct vaše jasnosti. Třeba byste to řekla starému Krouskovi, který otvírá vrata. Poslouchej, Kájo, tomu všemu se říká 54, moc řečí. A ty malým klukům naprosto nesvědčí, řekla důrazně paní lesní. Zítra přijdeš, jak jsem řekla. A teď dobrou noc.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 8 a 4 sedmičky.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
2: Slyšeli jste sedmou část z celkových 27 z knihy Felixe Háje Školák Káje Mařík ve škole i doma. Ten dnešní díl měl název Pálení čarodějnic, pan loupežník a kníže pán. Četla vám je jako obvykle Marcela Kopecká a můžete tento díl slyšet ještě dnes ve 22 hodin. No a ten další díl, protože dnes už máme pátek, uslyšíte zase v pondělí v 11 dopoledne, případně ve 22 hodin. No a můžete se těšit na díl nazvaný V zámku. Jak už bylo řečeno, k mikrofonu usedl Milan Šoba. Také už jsem řekl, že máme dnes pátek, konkrétně 17. července. Svátek mají všechny Martiny, těch je určitě hodně, tak určitě, nebo alespoň doufám, nějakou znáte, tak na ní nezapomeňte. No a v církevním kalendáři jsou zapsáni svatý Česlav a Hyacint. No a po té následující písni si řekneme něco více o programu, který jsme pro vás do 16. hodiny nachystali.

Píseň s názvem Magnetické bouře, mimochodem také se blíží nějaké ty bouřky, tak věřme, že to bude všechno v pořádku, že přijde hlavně vláha a nebudou žádné škody, tak dávejte na sebe pozor. Já jen doplním, že šlo o single z letošního roku, zpíval, jak jste možná poznali, Tomáš Klus a možná se poznali i Věru Martinovou. Na kytaru doprovázel Jiří Kučerovský a Janal Stibůrek zkoušel hrát na basu a housle a šlo mu to moc dobře. Věřím, že i nám to půjde krásně a budete s námi prožívat příjemné chvíle při poslechu Radia Proglas. Já vás moc rád budu provázet až do 16. hodiny a teď si řekneme, co vás vše čeká a nemine, budete-li naším společníkem. Takže před 12. hodinou se můžete těšit na myšlenku na den, pokud jste ráno ještě před 6. nevstávali nebo nás neposlouchali, tak ji uslyšíte dnes poprvé a máte možnost ještě jednou pak před 6. hodinou večer. Zamyšlení nad dnešním evangeliem si pro vás připravila Tamara Suchánková a to bude právě ona myšlenka na den. Ve 12 hodin samozřejmě polední modlitba a po ní bude následovat hudební siesta. Já si tady připravím takovou informaci pro vás, abych vám to řekl úplně nádherně. V jejím úvodu zazní double concerto Bohuslava Martinů a ve zbývajícím čase si pustíme symfonické skici z pera amerického skladatele George Whitefielda Chadwicka. Ve 13 hodin to budou zprávy Českého rozhlasu Plus, no a pak v odpoledním proudu do 14. hodiny se můžete těšit jak na výhled dalších pořadů, spíše těch večerních, tak od 1:30 do 2 také na minimálně 3 bloky dnešku v kalendáři. No, ve 14 hodin to bude hudební kompas, tak jako každý všední den v tuto dobu. A dnes se budeme věnovat zpěvačce Terezii Sters a albu Hlubiny. Ve 14.30 pak bude pokračovat odpolední proud až do 16. hodiny, ale bude přerušen několika dalšími, řekněme, pořady. V 15 hodin to budou zprávy Českého rozhlasu Plus. No a krátce po 15. hodině plus minus v 15.10 budete pozváni, protože je pátek, k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství, kterou přineseme z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. V oktávě ve 4 hodiny.

odpoledne nabídneme rozhovor s violončelistou Jaroslavem Havlem, který pochází z Brna a po studiích na Brněnské konzervatoři a JAMU vykonal konkurs do symfonického orchestru v norském Trondheimu. Zde se stal rovněž členem špičkového komorního orchestru Trondheim Solistene, se kterým absolvoval mnoho koncertů a turné. Dozvíme se, jak se žije českému umělci v Norsku, jaká je tam z jeho pohledu kulturní i společenská situace a zazní také řada nahrávek zmíněného souboru. Tak a já jsem se teďka podíval za sebe, kde máme tabulku na nástěnce, abych se podíval, kdo mě bude střídat a mohl vám to říct, na koho se můžete těšit. Po 16. hodině, respektive po pořadu Oktáva, přijde moje kolegyně Zdislava Horníková a ta vás provede zbytkem dnešního vysílání a také celou nocí. Tak, jdeme pokračovat v dalších písních.

To byla finská skupina Ne Lintuj Z a píseň Hyve Ystave, což česky znamená Můj drahý příteli. Zpěvačka Markéta Foukalová a pianista Martin Brunner nahráli společné album Zábrana. První ucelenou hudební poctu básníkovi, prozaikovi a překladateli Janu Zábranovi. Brunner zhudebnil 11 básní z různých období autorova života, které zachycují osobní výpovědi i zkušenost života v komunistickém Československu. Komorně laděné písně, spojující jazzovou citlivost s písničkářským výrazem, dávají vyniknout síle Zábranových veršů i výraznému hlasu Markéty Foukalové. No a my si z tohoto alba poslechneme píseň Svět hučel.

0: Až bude zase světlo, báseň přejde.
1: V Plzni ve středu 15. července oficiálně otevřeli dvě schránky nalezené při opravě Sanktusové věžičky nad hlavní lodí katedrály svatého Bartoloměje. Co se v nich ukrývalo, prozradila na Proglasu Terezie Centková z plzeňského biskupství.
2: Jedná se o výjimečný okamžik, protože za 33 let existence plzeňské diecéze jsme nic podobného ještě nezažili. A je důležité říci, že nejde jenom o významnou událost pro církev nebo pro naši diecézi, ale pro celé město, protože katedrála svatého Bartoloměje je symbolem Plzně a mnoho Plzněnů si troufám říci, že ji vnímá jako svůj ohled a svůj klenot, bez ohledu na to, jestli jsou věřící nebo ne. Po otevření se ukázalo, že obsahují především svědectví z doby 90. let. Do Sanktusové věžičky byly obě dvě schrany uloženy 30. září 1991 a našli jsme v nich mince, noviny z let 90 a 91, farní věstník, různé propagační materiály nebo například i informační buletin občanského fóra. Byl tam studentský zpravodaj Krsadlo, který byl předchůdcem plzeňského studenta. Zajímavostí byl také list s cenami potravin, jízdného, pohonných hmot, které dokumentují každodenní život tehdejších obyvatel. Samozřejmě schrány nám přinesly i zajímavé vysvětlení, proč tam ty starší předměty nebyly. Protože v jedních novinách se psalo o původní schráně, která byla z roku 1881, ale byla pravděpodobně prostřelena za druhé světové války. Tím došlo k jejímu poškození, začalo do ní zatékat a poškodil se i ten obsah. Takže právě proto byla v roce 1991 nahrazena těmi novými schránami. A my se nyní budeme pokoušet v archivu města Plzně dohledat, jaké předměty tam byly.
1: Nalezené předměty nyní čeká odborné zkoumání, vysvětluje Terezie Centková.
2: Budou je zkoumat historici, památkáři a poté budou opět uloženy do chrán, bude k ním přidán i nějaký vzkaz od nás z dnešní doby pro další generace a budou opět uloženy do katedrály svatého Bartoloměje. Slavnostní otevření se zúčastnil samozřejmě plzeňský biskup monsignor Tomáš Holub, byl přítomen také primátor města Plzně Roman Zarzický i starosta třetího obvodu pan David Procházka. Za plzeňské biskupství tam byla vedoucí projektového oddělení paní Iva Fictumová, která má na starosti rekonstrukci střechy katedrály. Zajímavostí je, že vlastně schrány otevíral pan Žáčík se svým synem, to jsou možná dva neznámí muži, ale jedná se přímo o nálezce těch schrán.

Píseň Johanka zpívala Marilaky, single z loňského roku na text básničky Magdaleny Křeňkové. Charita v rakouském Salzburku otevřela svoji první v uvozovkách klimatickou oázu. Ve farnosti svatého Pavla poskytuje v letních vedrech stinné místo k odpočinku i setkávání pro ty, kteří dávají přednost společenství před samotou. Je součástí projektu Kongenial, společný život sousedství, a vítá všechny bez ohledu na věk, původ, vyznání nebo životní situaci. Pokud se osvědčí, zřídí je charita i v dalších farnostech Mozartova města. Nabídka jde nad rámec ochrany před vysokými teplotami, vysvětluje vedení Caritas Salzburg. Snadno dostupnými a přívětivými službami chce prospět zejména seniorům, lidem s nízkými příjmy, těm, kteří žijí v přehřátých bytech, a lidem osamělým. Ve farní klimatické oáze si mohou popovídat, zahrát si deskové hry nebo třeba malovat. Podle salzburské radní Andreji Brandnerové už extrémní horko není jen otázkou počasí, ale také sociální výzvou.

Zvířata z mraku táhnou, tam kam jdou, tak jdu, ukrytý ve stínu dračím, úplně sám, a to mi stačí.

se do skály, mrak se zase rozplyne, až úplně zmizí. Ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípit. Neptá se, nečeká, jenom tma.

0: a v nich my.
1: Single a duet v jednom z loňského roku Za hory, za doly zpívali Igor Orozovič a Tali. Vlastní podcast má nově ostravsko-opavská diecéze, dostal název Poodcast. Má vycházet jednou za měsíc. Úvodní díl přináší rozhovor s biskupem Martinem Davidem. Autorka Monika Pustovková z tiskového oddělení biskupství Proglasu řekla.
2: My jsme dlouho s kolegy přemýšleli, předcházela tomu poměrně dlouhá diskuze, jak ten náš podcast nazvat. No a pak nás napadlo zkusit vlastně do toho samotného názvu tak trošku vlastně zašifrovat tu naši diecezní značku. I když je to trošku otočené, protože i náš web je doo.cz, nicméně nám přišlo zajímavé takovou přesmyčkou ten název schovat dovnitř. V prvním díle jde o rozhovor s naším otcem biskupem Martinem. Představila jsem si, jak lidé otce biskupa znají a myslím si, že nejčastěji to může být z různých bohoslužeb nebo slavností mší svatých, běžmování. A říkala jsem si, že by možná bylo fajn si o něm popovídat jako o člověku, co má rád. Samozřejmě, že v tom díle je i nějaký jeho životní příběh o tom, jak se dostal na biskupský stolet, o tom, že vlastně než se vydal do semináře, tak pracoval v Kopřivnické Tatře jako technik.
1: Poodcast má podle Moniky Pustovkové představovat příběhy obyčejných lidí v diecézi.
2: Moc hezky to vystihl otec biskup hned v tom prvním díle, když jsem se ho ptala na to, zda se cítí být obyčejným člověkem, tak řekl, že biskup je obyčejný člověk, kterému byly svěřeny neobyčejné věci. A mám pocit, že takových lidí je mezi námi mnoho a často se nedostanou na titulní stránky novin. Tak většinou lidé, kteří mi v první větě řeknou, že můj život není zajímavý, já vám moc nemám co říct, tak když se s nimi dáte do řeči, tak zjistíte, že to často hodně hluboci lidé. Myslím si, že není náročné až tak natočit podcast, zveřejnit ho, možná vybrat nějakou hodnou hudbu, ale možná nejnáročnější na tom všem mi připadá potom nějakým způsobem uchopit nebo shrnout, upravit ten životní příběh toho člověka, protože často jsou to dlouhé desítky minut. Potom nějakým způsobem to upravit na nějakou poslouchatelnou délku a zároveň nepřipravit to o tu hlavní myšlenku.
1: Vyjádřila Monika Pustovková a rovnou pozvala k poslechu dalšího dílu.
2: Bude to tentokrát taková návštěva v nádherném místě, které já osobně mám moc ráda, a to je Karlova Studánka. A tam žijí Jan a Marie Vrabcovi, což jsou pan a paní, kteří už jsou v důchodu, ale pan Vrabec ještě pořád pracuje jako lázeňský lékař. A jsou to lidé, kteří jsou nesmírně důležití pro tamní farnost, protože vedou bohoslužby slova, a to téměř každý den. A je to velmi důležité nejen pro tu farnost, ale i pro ty pacienty, kteří tam tráví svůj volný čas. Manželé Vrabcovi mají také velmi zajímavý příběh. Byli za totality součástí podzemní církve, vzdorovali režimu, odmítali se vzdát víry a to jejich svědectví je také velmi hluboké.
1: Uzavřela na Proglasu autorka podcastu ostravsko-opavské diecéze Monika Pustovková. Zamyšlení nad dnešním evangeliem si pro nás připravila Tamara Suchánková.
3: V dnešním evangeliu mají učedníci hlad a tak si cestou polem utrhnou několik klasů, aby se najedli. Jenže byla právě sobota, nejdůležitější den svatém týdnu. Z hlediska společenské role a odpočinku byla tehdejší sobota velmi podobná naší dnešní neděli, ale v náboženském významu byla mnohem přísnější. Křesťanská neděle historicky z židovské soboty přímo vznikla. A tak hned přichází výtka farizeů, že porušují pravidla. Podle židovské tradice totiž učedníci svým jednáním vykonali hned několik zakázaných činností najednou. Nejenže utrhli klasy, ale mnuli je v dlaních a zakázána byla i příprava jídla. Na první pohled je to spor o náboženské předpisy. Ve skutečnosti je ale myšlenka evangelia mnohem hlubší. Pokládá otázku, co je v životě důležitější, jestli člověk nebo předpis. Vnímáte tu vážnost otázky i dnes. Ježíš své učedníky obhájil slovy, že sobota byla učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Nepopírá význam zákona ani duchovního řádu, o čemž nepochybujeme ani my dnes, ale připomíná, že Bůh nedal člověku víru jako břemeno. Náboženství nemá člověka dusit, ale vést k životu. Proto říká silná slova. Milosrdenství chci a ne oběť. A jako příklad uvedl krále Davida, který v nouzi také snědl posvátné chleby z chrámu. No i naše doba má pravidla nejen v běžném životě, ale i v církvi. Výkony, povinnosti a očekávání, která se někdy stanou důležitější než člověk samotný. Žijeme ve světě, kde se často hodnotí hlavně to, kolik toho stihneš, jak působíš. Člověk se snadno dostane do kolotoče povinností, termínů a neustálého tlaku. A paradoxně i víra se někdy může změnit jen v seznam povinností. Splnit, odříkat, zvládnout. Jenže Ježíš přichází osvobodit člověka od víry bez srdce. A to je dnes velmi aktuální. Ubývá kněžích i věřících a my se ptáme, proč? Ztratili jsme lásku? Farizeové tehdy viděli přestupek. Ježíš viděl hladové lidi. A to je obrovský rozdíl, který bychom měli vnímat právě dnes. Vidět lidi toužící po lásce, vztazích a vnitřním klidu. Kolikrát rychle soudíme druhé podle pravidel, názorů nebo chyb, aniž bychom věděli jejich příběh. Někdo je podrážděný, ale možná jen dlouho pořádně nespal, protože má starosti. Někdo selže, ale možná už dlouho nese bolest, kterou nikdo nevidí. Je snadné stát se tím v uvozovkách správným a spravedlivým člověkem bez soucitu, zvlášť pokud vás nic zásadního netrápí. Ježíš ukazuje, že Bůh není účetní našich chyb, je Otec a ten vidí lidské srdce. Je velmi důležité znovu objevit i pravý význam odpočinku. Nejen den klidu nám má připomenout, že člověk není stroj, že jeho hodnota nespočívá jen ve výkonu. Dnes se mnoho lidí neumí zastavit, anebo nemůže. A i když náhodou tělo odpočívá, mysl běží dál. Jsme neustále online a přitom vnitřně vyčerpaní. A tak Ježíšova slova zní velmi aktuálně. Člověk není stvořen pro nekonečný tlak povinností, ale pro život v Boží blízkosti. Možná, že právě dnes nás zve každého, abychom se zastavili, nadechli, přestali se něco dokazovat a znovu si uvědomili, že Bůh nás nemiluje jen proto, co děláme, ale hlavně proto, že jsme jeho děti. A tam začíná skutečný pokoj srdce.

0: Přejeme pěkné polední pozdravení z Brna a zveme k modlitbě zvlášť členy dominikánského řádu a jejich přátele a příznivce, protože je dneska svátek blahoslavených Česlava a svatého Hyacinta a právě blahoslavený Česlav, který se v roce 1220 setkal v Římě se svatým Dominikem, budoucím svatým, tak se vracel do svého rodného Polska, do Krakova, kde měl založit nové oddělení klášterů dominikánů, tak se zastavil v Praze a právě v roce 1222 tam vznikla první komunita. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
1: a světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A připojujeme modlitbu Páně za nás křesťany v Evropě, abychom byli solí země a světlem světu. Otče náš, jenž jsi na nebesích,
1: posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Blahoslavený Česlave a svatý Hyacinte.
2: Orodujte za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží.
2: Orodujte za nás.
0: Pán s vámi.
2: Jste
0: požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
2: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
2: Bohu díky.

12 hodin a téměř 5,5 minuty k tomu. Posloucháte vysílání Radia Proglas, nad kterým v tuto chvíli zaznívá hudební siesta. Dnes bude obsahovat dvě díla. Tak začneme tím prvním. Double Concerto Bohuslava Martinů. Pražský rozhlasový symfonický orchestr bude hrát pod vedením sira Charlese Maquerese, ale především na klavír Josef Růžička a na tympány Jan Bouše.

Posloucháte hudební siestu a nás čeká ještě jedno dílo. Bude se jednat o symfonické skici. Autorem je George Whitefield Chadwick. Státní filharmonii Brno diriguje José Cerebrier.

0: Dozněla i druhá část dnešní hudební siesty na Radiu Proglas, a sice symfonické skici. Autorem byl George Whitefield Chadwick. Státní filharmonii Brno dirigoval José Serebrie. Já jen doplním, že hudební siestu na Radiu Proglas, podobně jako další skladby vážné, nebo chcete-li klasické hudby, pro vás chystají Kateřina Gráfová a také, a teď jsem zapomněl to druhé křestní jméno, ale také další z její rodiny. Každopádně to vše na Radiu Proglas.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
0: Už jsem si vzpomněl Štěpán Grafe. Na Radiu Proglas zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Pěkné odpoledne, je 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
2: Vedení ODS zadalo své organizaci z Prahy 1, aby připravila kandidátku bez Filipa Dvořáka. Ve Volkswagenu hrozí podle agentury Reuters zánik ještě více pracovních míst, než předpokládali dosavadní odhady. Maximální ceny pohonných hmot dnes stát určí naposledy. Paliva nejspíš od pondělí zdraží. U pátečních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Po jednání výkonné rady ODS to řekl předseda strany Martin Kupka. Členové rady o tom jednomyslně rozhodli. Dvořák podle vedení neobjasnil dostatečně otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě více než 230 milionů korun. Vedení ODS taky požaduje přepracování kandidátky, pokračuje Kupka.
4: Zároveň jsme uložili oblastní radě Prahy 1, aby do 24. července připravila novou kandidátku, kde jméno Filipa Dvořáka nebude figurovat, a pokud by tak neučinila, tak jsme zmocnili regionální radu regionu Praha, aby takovou kandidátku sestavili.
2: Dvořák už dřív uvedl, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje. Sám se kandidatury nechtěl vzdát. Jeho reakce na rozhodnutí vedení strany Český rozhlas zjišťuje. V německém automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu podniku o tom informuje agentura Reuters. Dosavadní odhady se pohybovaly okolo 100 tisíc propuštěných. Šéf koncernu Oliver Blum se během srpna setká s pracovníky mimo jiné v závodech v Emdenu a Cvikově, kterým hrozí úplné uzavření. Součástí podniku jsou i značky Porsche, Audi nebo česká Škoda Auto.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Stát dnes naposledy určí čerpacím stanicím maximální cenu benzinu a nafty na nadcházející víkend. Od pondělí se budou řídit jen trhem. I kvůli tomu nejspíš pohonné hmoty na začátku týdne zdraží.
5: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO řekla, že rezort bude i nadále monitorovat ceny paliv a marže čerpacích stanic.
6: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme.
5: Od pondělí zdraží hlavně nafta, protože výše spotřební daně se vrací na původních 9 korun a 95 haléřů. Ceny paliv v Evropě jsou teď navíc podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů jako v polovině května.
7: Před dvěma měsíci se nafta prodávala za 41 a benzín za 42 kus.
5: Paliva zdražují i v poslední době. Podle společnosti CCS se průměrná cena benzínu za uplynulý týden zvýšila o 84 haléřů a nafty skoro o 2 koruny. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Ruský dron v noci zasáhl obytnou budovu v centru ukrajinského Chersonu. Podle náčelníka tamní oblastní správy Olexandra Prokudina útok nepřežila 70-letá žena. Dvě oběti hlásí taky Oděská oblast. Jedno z nich je matka, která s dětmi procházela parkem. Rusové udeřili i na Sumy, kam vyslali řízené letecké bomby. I tam úřady hlásí zasaženou civilní infrastrukturu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb, oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené synice. Dnes je budou hasiči rybáři odstraňovat. A galerie Kryt v Klášterci nad Ohří dnes uvede novou výstavu fotografií Ondřeje Kepky. Expozice se jmenuje The Eight a je jejím hlavním pojítkem je právě číslo 8. Autor například mapoval evropské tramvajové linky s tímto označením nebo i přírodní výjevy tvarované do dvou kruhů nad sebou. Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Dálnice D11 je z Náchoda do Prahy neprůjezdná. Na začátku dálnice u Jaroměře těsně za kruhovým objezdem havaroval kamion a na Prahu se nedá projet. Ucpává se kvůli tomu na stejném místě i příjezd směrem od Prahy. Kolona před kruhovým objezdem u Jaroměře má 5 kilometrů z kilometru 110. Na D1 komplikace u Brna. Kolony jsou před omezením na kilometru 196 od Prahy i Ostravy. Navíc směrem z Ostravy v omezení sjezdu na Slavkov na kilometru 210 blokuje pravý pruh nepojízdné auto. Zdržíte se asi půl hodiny. Dobře dojeďte. Odpoledne a večer hrozí na většině území přehánky a bouřky, a to i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazovým větrem o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Teploty se budou pohybovat kolem 30, na západě Čech jen kolem 26 stupňů, naopak na jihovýchodě Moravy bude až 34. A po zprávách už pořad, jak to vidí.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Tak to byl brazilský zpěvák Jan Lasser a píseň Submergindo, tedy česky ponoření. Pojďme se tedy ponořit také do Proglasu, respektive programu Proglasu, a sice na dnešní večer, nebo chcete-li ještě také podvečer, protože první pozvánka bude na 17. hodinu a 10. minutu. Bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku leží asi 5 kilometrů severovýchodním směrem od Olomouce. V současnosti je toto místo cílem obdivovatelů barokní krásy, mnoha poutníků a také srdcem farnosti. Právě na Svatý Kopeček se vydáme ve zmiňovaných 17 hodin a 10 minut v pořadu Před kostelem. Tamní průvodce Antonín Janíška postupně představí baziliku i muzeum, a to vše poutavou a zábavnou formou pro posluchače jakéhokoliv věku. Písničkář Jan Běťák loni vydal své druhé autorské album Jazykem květin, kterým volně navazuje na svou prvotinu napodobování písma. Písně reflektují rozpaky ze zrychleného světa a vyjadřují touhu po klidu a pozornosti. Hudba je barevná, ale nenarušuje sílu textu. Jako hosté na albu účinkují zpěvačky Marie Putnerová a Beata Bocek, herec a písničkář Vladimír Javorský, trumpetista Jan Přibyl nebo Ondřej Kias ze skupiny Květy. Rozhovor s Janem Běťákem, který je držitelem ceny Proglasu za krásu slova a za album Jazykem květin obdržel cenu Anděl, povede v pořadu Jak se vám líbí od 7:45 večer Janis Moras. V cyklu Dotýkání světla nadále pokračujeme v rozhovorech s docentem Karlem Sládkem o křesťanské teologii. V dnešním dílu ve 20 hodin a 15 minut se zaměříme na povolání ke službě, obzvláště chudým. O některých postavách naší a evropské historie toho víme více, o některých méně. Někdy se stane, že originální příběhy některých významných osobností zůstávají skryty za příběhy jiných, výraznějších osobností. Jeroným Pražský patří k těm, o níž stojí za to dozvědět se co nejvíc. O jeho strhujícím údělu nám v pořadu Na stole je téma od 10:30 večer poví Jiří Tengler, farář Českobraterské církve evangelické v Poličce.

Když jdou na mužskýho léta. Původně zpíval Valdemar Matuška, ale tohle byl single z letošního roku v podání Michaela Krásného. Na divadelním festivalu v Avignonu na jihu Francie se včera ve čtvrtek večer v premiéře představila dosud nezveřejněná hra Šeřík, dramatika a někdejšího československého a českého prezidenta Václava Havla. Součástí večera, který se konal u příležitosti jeho říjnových nedožitých devadesátin, byla i cena Václava Havla. Poprvé ji udělili divadlo La Manufacture a České centrum v Paříži ve spolupráci s Národním divadlem v Praze a nadací Dagmar a Václava Havlových. Osmičlenná mezinárodní porota podle svého předsedy, šéfa Národního divadla Jana Buriana, rozhodovala v širokém spektru bolavých témat z celého světa. Z pěti finalistů vybrala ukrajinského herce a dramatika Viktora Kirilova. Ten při převzetí ceny prohlásil, že v příběhu Václava Havla našel hlubokou inspiraci a přesvědčení, že umělecká profese může sloužit něčemu většímu a že právě z malých sálů, jen z poloviny plných, se daří svrhávat diktatury. Nedokončená jednoaktová hra Šeřík, kterou Havel ve svých poznámkách zmiňoval také jako varování, se našla po čtyřech dekádách v pozůstalosti spisovatele a signatáře Charty 77 Zdeňka Urbánka. Dopsal ji dramatik, herec a režisér Jiří Havelka. Včera zazněla formou scénického čtení. Hra, ve které vystupuje Havlovo alter ego Ferdinand Vaněk podle Českého centra v Paříži, přináší dialog kočky s myší příslušníka tajné bezpečnosti Šeříka s disidentským spisovatelem.

0: Tak to byla kubánská skupina Las Panteras a píseň La Paciencia, tedy česky trpělivost. Letos uplynulo přesně 120 let od chvíle, kdy nejslavnější český krasový badatel Karel Absolon kompletně zmapoval Kateřinskou jeskyni v Moravském Krasu. Její podzemní prostory ale stále lákají vědce i veřejnost. Správa jeskyní česká proto na tyto letní dny připravila sérii speciálních archeologických prohlídek. Ty návštěvníkům ukážou nejen unikátní přírodní výzdobu, ale i stopy po osídlení od pravěku až po novověk. Více nám teď už řekne tiskový mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gajdoš. Dobré odpoledne a vítejte na vlnách Proglasu.
1: Dobré odpoledne.
0: Pane Gajdoši, vaše organizace letos připomíná významné Absolonovo výročí. V čem je zrovna Kateřinská jeskyně unikátní?
1: Tak Kateřinská jeskyně je jedna z pěti zpřístupněných jeskyní v Moravském Krasu. Ona každá z těch jeskyní má nějaké svoje nej. V případě Kateřinské jeskyně je to největší zpřístupněná prostora vlastně v České republice, která má bez 5 metrů 100 metrů na délku, 44 metrů na šířku. A je to opravdu impozantní velký prostor. No a ta jeskyně je taky zajímavá svou krápníkovou výzdobou. Mimo jiné je tam stalagmitový bambusový lesík s několika metrovými hlukovými stalagmity. No a taky útvar čarodejnice, které si lidé rádi fotí. Je tak zajímavě barevně nasvícen, vypadá opravdu jako taková čarodejnice s hůlčičkou.
0: Já pocházím z, respektive bydlím s rodinou v Olomoučanech, takže tohle je moje srdcová záležitost také. Zmiňoval jsem, že pro návštěvníky teď nabízíte speciální, řekl bych, takzvané archeoprohlídky. Jak taková prohlídka vlastně vypadá a co všechno na ní běžní návštěvníci lidé uvidí a zažijí?
1: Určitě tahle prohlídka se vyplatí i lidem, kteří už v Kateřinské jeskyni byli v minulosti na té běžné prohlídce po těch betonových chodníčcích, protože v rámci archeoprohlídky se podívají do míst, kam se při těch běžných návštěvách nedostanou. No a seznámí se s nejstarší historií Kateřinské jeskyně. Podívají se třeba na 7000 let staré jeskyní kresby, které tam před pár lety kolegové našli. Jsou to takové černobílé malby, kresby na stěnách jeskyně, bočních chodbách někde, kde běžně se návštěvník nedostane, taky musí počítat tím, že tam půjde po pohlíněném povrchu. No a jsou přiblíženy pomocí odborníků z Univerzity Palackého i další nálezy v této jeskyni. Mimo jiné se tam našly z lastur takové zajímavé ozdoby. No a taky se tam objevila pozůstatky penězokazecké dílny, což tady v České republice nemá moc obdoby. Něco podobného se dá najít pouze v Českém Krasu v poněpruských jeskyních. No a nedávno se zjistilo, že něco podobného, to znamená, že středověcí penězokazci, což byl tehdy vlastně jeden z největších zločinů, falšovat královské mince, tak se děl právě i tady vnitru Kateřinské jeskyně na úpatí Suchého žlebu.
0: Vy jste zmiňoval ony pravěké kresby, tak co o těchto kresbách návštěvníkům třeba prozradíte, kdyby náhodou někdo se tam nemohl vypravit?
1: No mimo jiné se návštěvníci dozví, jakým způsobem se vlastně zjišťovala historie těchto kreseb. To znamená pomocí radiouhlíkového mapování Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky. No a taky jsou srovnány pomocí jakoby panelu, se tam návštěvníci dozví, které kresby co třeba přibližně měly zobrazovat, ale to více nebudu prozrazovat, to se návštěvníci dozví právě při této prohlídce.
0: Výborně, a tě krásně nalákáme. Tyto zmiňované archeologické prohlídky se běžně konají jen poslední neděli v měsíci, ale pro velký prázdninový zájem teď přidáváte i mimořádné termíny. Kdy tedy přesně se mohou lidé do jeskyně, řekl bych dneska i jít ochladit a zkrátka vypravit a jak si mají rezervovat místa?
1: Velmi dobře jste zmínil to schlazení, protože v těchto horkách opravdu je v jeskyni velmi příjemně. Ono ve většině jeskyní Moravského Krasu je celoročně kolem 8 stupňů Celsia, takže je to velmi příjemné, je to i příjemné na dýchací cesty. Pomocí jeskyní se léčí na mnoha místech speleoterapii dýchací problémy, takže i z toho hlediska je to zajímavé. A pokud budou se návštěvníci chtít seznámit právě s archeologickou historií Kateřinské jeskyně, takže kromě toho pravidelného termínu, který připadá na 26. července, tak se přidal ještě další termín o den dřív, v sobotu 25. července a pak také tuto neděli 19. července. Ještě potřeba je zmínit, že vstupenky je lépe si koupit předem na webových stránkách jeskyní caves neboli caves.cz, protože cenom, aby pak nedošli a nezjistili, že už jsou prohlídky vyprodány, lepší si to koupit předem.
0: Ano, mohli bychom možná ještě doplnit ty zmiňované jeskyně zpřístupněné v Moravském Krasu, tak jestli se nepletu, vy mě budete určitě kontrolovat. Punkevní jeskyně, zmiňovaná Kateřinská jeskyně, jeskyně Balcarka, Sloupsko-Šošovské jeskyně a pak taková speciální jeskyně, která sloužila i vojákům, a to je Výpustek.
1: Přesně tak, zmínil jste přesně všech těch pět přístupněných jeskyní a stojí za zmínku, že vlastně každá z nich je trochu jiná. Punkevní jeskyně, to je vlastně hlavně o vodní plavbě a pohledu ze spodu do macochy. Balcarka je zase nejméně barevná, zajímavá, jsou barevnou výzdobou modulací stěn. Sloupsko-Šošovské jeskyně jsou zase obrovské podzemní propasti a Výpustek, jak jste zmínili, je zase neuvěřitelně zajímavá svou historií. 40 000 let zpátky historie přes těžbu fosfátových hlín, nacistickou továrnu na Messerschmitty až po právě tajný vojenský velitelský objekt za studené války. Takže každá z těch jeskyní v Moravském Krasu určitě stojí za návštěvu.
0: A nejenom v Moravském Krasu, ale kdyby někdo chtěl, tak si může udělat takovou tour de jeskyně Moravského Krasu a má to třeba možná i na celý pracovní týden.
1: Tak, tak.
0: Takže děkuji moc za rozhovor tiskovému mluvčímu zprávy jeskyní Pavlu Gajdošovi. Děkuji za pozvání do chladivého podzemí, jak jsme zmiňovali, 8 stupňů, čili nezapomeňte si vzít případně i nějaké oblečení sebou. No a já vám přeji úspěšnou sezónu. Naslyšenou.
1: Děkujeme a na viděnou.

0: Píseň Déšť zpívala Markéta Foukalová, ze svého alba na klávesi doprovázel Martin Brunner. Jednalo se o báseň Václava Hraběte. Zástupci vědecké obce, bývalí státníci a držitelé Nobelových cen vyzývají k mezinárodní regulaci umělé inteligence ve vojenství. Na římském kapitolu včera 16. července podepsali takzvanou římskou deklaraci, dokument, který vznikl na závěr třídenního celosvětového fóra, požaduje úplný zákaz propojování systémů AI s jadernými zbraněmi. Podle autorů textu musí klíčová rozhodnutí o použití těchto technologií zůstat výhradně pod lidskou kontrolou. Signatáři upozorňují také na to, že k prosazení těchto pravidel bude nutný tlak veřejnosti. Spoluzakladatel organizace Lékaři za prevenci jaderné války James Miller v této souvislosti poukazuje na roli mladé generace.
1: Vlády to sami nezvládnou, potřebují podporu veřejného mínění. Mladší generace sice nezažily kubánskou krizi a soustředí se spíše na klima, ale tato krize spojená s jadernými zbraněmi a umělou inteligencí potřebuje jejich hlasy. Jedině tak budou moci žít i naši vnuci.

0: That's how our grandchildren can live.
1: Podle nositele Nobelovy ceny za fyziku Davida Grosse může právě občanská angažovanost přimět politické lídry k dialogu, podobně jako tomu bylo v 80. letech minulého století při protestech proti jadernému zbrojení.
2: Stovky tisíc lidí tehdy demonstrovali v Paříži, Londýně a Římě proti jadernému riziku. To nakonec donutilo Reagana a Gorbačova zahájit dialog a dosáhnout významného pokroku.
1: Římská deklarace shrnuje své požadavky do 6 bodů. Kromě zákazu autonomního zbrojení požaduje také zodpovědný a transparentní rozvoj technologií nebo systematické vedení mladé generace ke kritickému myšlení. Dokument se odvolává mimo jiné na stanoviska vědeckého panelu OSN a sociální encykliky.

To bylo španělské duo Blanca Altable, která také hrála na housle, a Čuči, ten zase hrál na kytaru, píseň Palo Pinto. Prožíváme pátek 17. červenec 2026. V katolické církvi je památka polských kněží ze 13. století, rodných bratří blahoslaveného Česlava a svatého Hyacinta, dominikánů, které vzal do řádu jeho zakladatel, svatý Dominik. Společenství uvedli do krajů na sever od Alp, včetně zemí koruny české. Hyacint se zasloužil o vznik klášterů v Olomouci a ve Znojmě, další otevíral v Polsku, Prusku a Pomořanech. Česlav roku 1222 zřídil první dominikánský konvent v Praze, bylo to na Poříčí. Založil i klášter v Brně a podle tradičního podání přijímal do třetího řádu svatou Zdislavu. Stál u zrodu polské řádové provincie, kam až do začátku 14. století patřily i české země. Právě 1110 roků od 17. července 916 podle juliánského kalendáře je na věčnosti svatý Kliment Ochridský. Misionář, učitel a spisovatel, žák apoštolů Slovanů, svatých Cyrila a Metoděje. Po vyhnání z Velké Moravy sloužil v rodné Makedonii, součástí Bulharské říše. Tam má hrob. Svátek dnes slaví Martina, jméno z latiny znamená zasvěcená Bohu Martovi.

Tak to byl další duet, který jsme si hráli z alba Aleše Petržely. Spolu s ním zpívala Lucie Urbancová. Píseň měla název Loď. 95. by oslavil malíř, grafik a ilustrátor Jan Kristofory. V 50. letech byl odsouzen na 10 let za to, že ilustroval několik letáků upozorňujících na podivné pokusy s internovanými faráři v sanatoriu u Semil. Odseděl si plných 7 let, během kterých byl nucen k těžké práci v Jáchymově a Příbrami. Vedle Jiřího Koláře, Otakara Slavíka a Jana Koblasy se později stal nejznámějším českým výtvarníkem žijícím v emigraci. Po pádu komunismu se vrátil do Prahy. K jeho zásadním dílům patří malířský cyklus Lidská práva. Jan Kristofory ilustroval asi 150 knih, Kafku, Solženicina, Seiferta a další. Odešel roku 2004. Vzdělávací portál moderní dějiny.cz ho označuje za člověka pozoruhodných mravních hodnot, člověka, který se nebál postavit totalitní moci a bez hořkosti a rezignace unesl strádání Žaláře i pozdější emigraci.

Tak to byla Markéta Irglová, single z loňského roku, jako reakce na současné války a především na děti ve válkách, v písni Nameless Children, tedy bezejmenné děti. 53. narozeniny dnes slaví teolog a religionista, náš příležitostní spolupracovník, profesor Pavel Hošek, kazatel církve bratrské, vedoucí katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a první viceprezident České křesťanské akademie. Z více než 20 jeho knih zmiňme alespoň tyto. Islám jako výzva pro křesťany. Evangelium podle Jaroslava Foglara, Evangelium podle Bohumila Hrabala, Evangelium lesní moudrosti a chasidské příběhy. Od tohoto dnešního oslavence, tedy Pavla Hoška, čteme. Ujištění působené Duchem Svatým nespočívá v nějakém tvrzení nebo citátu z Bible. Duch Svatý je v Novém zákoně představen jako závdavek nebeských darů, je tedy jakýmsi kouskem nebe v člověku. Proto smíme i přes všechny slabosti a selhání vždy znovu spočinout v důvěře, že v hlubinách vesmíru se neskrývá pouze prázdná propast nicoty ani úšklebek zosobněného zla, ale úsměv někoho, kdo nás miluje. Nebo, jak říká jeden moudrý teolog, smíme spočinout v důvěře, že jsme přijati navzdory vlastní nepřijatelnosti. 72 let se dožívá křesťansko-demokratická politička Angela Merkelová, někdejší kancléřka Spolkové republiky Německo, první žena v tomto úřadu, dcera luteránského pastora s polskými kořeny. V promluvě absolventům Harvardu před časem ve vzpomínce na pád železné opony vyjádřila přesvědčení. To, co se zdá být pevné a neměnné, se může změnit. A ve velkém i malém platí, každá změna začíná v hlavě. Za 83 let života dnes Bohu děkuje emeritní opat pater Michael Josef Pojezdný, odpůrce a vězeň komunismu a po jeho pádu obnovitel řeholního života ve strahovském klášteře premonstrátů. Rubriku Dnešek v kalendáři pro vás chystá Kateřina Vitouchová, která nachystala ještě dalších 6 výročí do proudu písní, které stihneme někdy v průběhu dnešního odpoledne do 16. hodiny.

0: svoje srce si verne straž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: Tak to byl Peter Křemen a jeho pieseň Vďačného otca, tedy Poděkování Bohu za děti. V komunistickém žaláři v Leopoldově v den svých 72. narozenin skonal 17. července 1960 blahoslavený Pavol Peter Gojdič, prešovský řecko-katolický biskup, člen řádu baziliánů. Program svého apoštolátu formuloval slovy: s pomocí Boží chci být otcem sirotků, pomocníkem chudých a těšitelem zarmoucených. Izraelský památník holokaustu Yad Vashem vyznamenal Gojdiče titulem Spravedlivý mezi národy in memoriam.

Píseň Johna Denvera s českým textem Hany Sorosové, single z letošního roku Jet Plane, zpíval Ruda Sakala. 14 hodin 2,5 minuty. Posloucháte vysílání Radia Proglas a začíná odpolední hudební kompas. Brněnská zpěvačka a herečka Terezie Sters vydala letos v lednu své první album s názvem Hlubiny. Rozhovor s ní jsme vysílali v dubnu v pořadu Jak se vám líbí. A nyní se k albu vracíme v hudebním kompasu. Jako první ukázku si poslechneme skladbu Utíkej.

0: nezastavuj, utíkej a světla se dotýkej. Kolik potřebuješ, času si dej.
1: Zpívačka, skladatelka, herečka a básnířka Terezie Sters pracovala na svém novém albu Hlubiny s producenty Vilémem Vosáhlem a Romanem Nevrlým. Právě oni dali autorčiným písním a básním výslednou podobu. Texty na albu se věnují vnitřnímu světu člověka, jeho křehkosti i touze po vnitřním klidu. Terezie otevřeně píše o strachu, nejistotě, pocitu ztracenosti i otázkách po smyslu života, zároveň ale nachází cestu k autenticitě, tichu a nové naději. Název alba Hlubiny odkazuje k objevování nejhlubších vrstev lidského nitra, kde podle zpěvačky vznikají její nejsilnější písně. Poslechneme si ještě skladby Lano a Přiznávám.

jako silný studený vítr. Tak mě obklopují mé myšlenky. Zakrývám si tvář a čekám. Čekám, až vítr ustoupí. Oči zavřené a já schoulená čekám. Čekám na to, až mi déšť bláto z tváře smije. Až mi světlo ukáže, kde moje nitro hnije. Pevně se chytám za vlasy, drtím je, jako by to bylo lano z pásy, kterého se držím.

Já nad propastí visím. Vítr mě unáší. Lano se trhá. A já své oči k nebi povznáším. Do tvé náruče se vrhám. A v ten moment, kdy vše pustím, náhle vše pochopím. Náhle vše pochopím.

Poslouchali jsme ukázky z letos vydaného alba Hlubiny brněnské zpěvačky a básnířky Terezie Sters. V pondělí ráno si v hudebním kompasu představíme české jazzové duo Toša a v pondělí odpoledne se budeme věnovat folkovému Amazonka triu. Hudební kompas pro vás chystá náš hudební redaktor Milan Tesař, který na tuto chvíli připravil skladbu Mariana Vargy. Původně zpíval Pavol Hamel, ale my teď uslyšíme zpívat Sisu Feher. Na violončelo hrát Josefa Luptáka a na klavír Vladislava Šarišského. No a píseň má název Voda.

Španělské duo Blanca i Chuchi tvoří houslistka a zpěvačka Blanca Altable a kytarista Jesús Enrique Cuadrado, vystupující pod jménem Chuchi Guitara. Na svém třetím albu Universo propojují tradiční hudbu Kastilie a Leonu s prvky současného folku a inspiracemi z různých hudebních kultur světa. Akusticky laděná nahrávka s hostující violončelistkou Natalie Haas a hudebníkem Jaimem Muñozem nabízí citlivé a osobité pojetí tradiční hudby i autorských skladeb, což jste mohli právě teď slyšet ve skladbě Wine and Water, této instrumentálce, která by se česky mohla nazývat tedy Víno a voda. Teď už si dáme zhudebněnou báseň Jana Zábrany. Píseň má název Druhá. Zpívat bude Markéta Foukalová, na klavír hrát Martin Brunner z jejich společného alba.

0: Tak to bylo duo Toša, duo skládající se ze saxofonu a kontrabasu a my jsme slyšeli instrumentálku s názvem Jak jsme šli. Dnes 17. července a tím odstartujeme pozvánky a zprávy, které mimo jiné, ale nebudu prozrazovat, ať se máte na co těšit. Tak tedy dnes 17. července odstartuje Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, který letos slaví 35 let. Během své existence se zařadil mezi významné festivaly klasické hudby u nás. Proglas hovořil s generální ředitelkou přehlídky Gabrielou Rachidy, která odhalila, co festival skýtá.
1: Stovky tisíc lidí tehdy demonstrovali v Paříži, Londýně a Římě proti jadernému riziku.
0: Tak omlouvám se, technická malá chybička. Nevadí, my se mezi tím poslechneme další písničku a pak se k tomuhle určitě dostaneme. Tou písní bude Samba para Milene, zpívat bude zpěvačka ze španělské Galicie Eme Che Perez.

0: zkusíme teď svoje štěstí technické. Snad to teďka vyjde. Ještě jednou tedy. Dnes 17. července odstartuje Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, který letos slaví 35 let. Během své existence se zařadil mezi významné festivaly klasické hudby u nás. Proglas hovořil s generální ředitelkou přehlídky Gabrielou Rachidy, která odhalila, co festival skýtá.
1: Nabízí opravdu jak komorní díla, tak symfonické díla, celistvé opery i v rámci barokního divadla a nabízí opravdu až 14 lokací ročně, to znamená 14 míst, kde se konají koncerty, ať už v Krumlově, tak jeho blízkém okolí. A ty koncerty vymýšlíme tak, aby byla úzce spjata s těmi místy, kde se koncerty nachází. My jsme se inspirovali krásnou zámeckou zahradou, která historicky měla krásné labyrinty, které tedy už nejsou dochovány. A samotné město je labyrintem statitých uliček a chceme letos vyprávět víc příběhů o tom, jak vznikaly díla, příběhy o našich umělců a proto i zahajujeme Tisíce a jedna noci. To je naše téma, který je celofestivalový. Mnoho skladatelů bylo inspirováno postavou Šeherezáda a tedy tomu budeme věnovat naše zahání. Přijde egyptská sopranistka Fatma Said. Druhý večer zazní nádherný klavírní koncert od Rachmanina číslo 2 v podání skvostného výjimečného klavíristy Lukáše Mumráčka. Doprovodný program má název Festivalová zóna, je to náš takový druhý festival, který je otevřen zdarma široké veřejnosti.
0: Zhrnula nám generální ředitelka festivalu z Českého Krumlova. Soupis všech koncertů najdete na stránkách festivalkrumlov.cz.

0: zasadím strom. Takhle se na konci zasmála Mária Podhradská, protože dospívala svůj single z letošního roku. Na klávesi hrál Kováč Claudius, respektive Claudius Kováč, abych byl úplně přesný, první jméno, pak příjmení, a Petr Solárik na bicí. Byla to zároveň píseň z období, kdy zpěvačin manžel bojoval s vážnou nemocí. Dílu malíře Oldřicha Blažíčka je věnována jedna ze tří nových výstav, které dnes 17. července začnou v Havlíčko-Brodské galerii a Muzeu Vysočiny. Návštěvníci uvidí výběr z tvorby představitele české moderní krajinomalby první poloviny 20. století, který se narodil ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě. Výstava vznikla ve spolupráci s Horáckou galerií a potrvá do 4. října. Její kurátor Aleš Veselý řekl.
1: Oldřich Blažíček se snažil malovat to, co vidí. Snažil se zachytit tu krajinu u těch krajin Vysočiny, tak krajinu jeho mládí, krajinu jeho dětství. A už vlastně ve 30. letech, ve 20. ve 30. letech, tak se stal velice uznávaným malířem a dokonce už v téhle té době tak vznikaly falza jeho děl.
0: Přízemí a patře galerie budou vystavené přes 20 Blažíčkových obrazů i chrámové interiéry, portréty či studie z jeho zahraničních cest. Díla jsou kromě Novoměstské horácké galerie zapůjčená z oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a od soukromých sběratelů. Who am I? Tedy kdo jsem já? Tak se jmenuje píseň od skupiny Daughters of Donbas, což je kanadsko-ukrajinská skupina. No a téma této písně únosy ukrajinských dětí do Ruska.

0: Ze 6 míst se lidé vydají už zítra 18. července na pěší pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic u Nového Města. Půjdou z Prahy a Mladé Boleslavy, z Českých Budějovic, Fulneku a Hodonína a z Mezilesí v Polsku. Ke konci se připojí ze Sirákova na Žďársku skupina těch, kteří nemohou putovat déle. Za pořádající komunitu Společnosti katolického apoštolátu otců Palotinů řekl Proglasu Více hlavní vedoucí pouti, pater Tomáš Kazaňsky z Fulneku.
1: To pěše putování je týdenním putováním, to znamená, vycházíme v sobotu, přijdeme tam do Slavkovic pátek odpoledne kolem 14. hodiny, 15 hodin tam už bude pěšá modlitba korunky k Božímu milosrdenství. Poslední ten ze Sirákova je jenom jednodenní, to znamená, oni vyjdou v pátek ráno a přijdou v pátek odpoledne. Ale ta cesta je zhruba podobná, byť ano, jsou trasy, které jsou delší, třeba vlastně Fulnecký prout a asi Český Budějovice, ty jsou ty nejdelší. Každý den my tam ujdeme až 33 kilometry, to jsou ty nejdelší dny. Obvykle je to kolem 26 či 28 kilometrů.
0: Letošní pouť k Božímu milosrdenství provází motto svatého Františka z Assisi. Jehož jubilejní rok je v katolické církvi. Výzva Jdi a obnov můj dům doplnil Tomáš Kazaňsky.
1: Jsou to slova, které František uslyšel od Ježíše, když se modlil v kostele svatého Damiana, modlil se před křížem. Františku, jdi a pozdvihni, obnov můj dům, vždyť vidíš jak chatra. František to pochopil jako takhle doslova, byl v kostelíku, který nebyl v nejlepším stavu, pustil se vlastně k tomu obnovování tohoto kostelíku, přičemž až po letech vlastně pochopil, že tady šlo o Boží dům, jakým je církev. František byl velkým obnovitelem církve, ale ne nějakým způsobem, který by nějak bouřil, ale skrze poslušnost Ježíši Kristu, poslušnost církvi, poslušnost papeži.
0: Vyložil na Proglasu Palotin otec Tomáš Kazaňsky, který od zítřka, tedy od soboty, povede týdenní pouť několika směry k Božímu milosrdenství do Slavkovic.

Jak by svět vypadal, kdyby jeden konkrétní člověk nebyl přítomen? Slyšeli jsme v singlu z letošního roku s názvem Oknem do zahrady v podání Yoko Hany. Na kytaru či baskytaru hrál Martin Kišperský a na bicí Aleš Pilger. Herečka, zpěvačka a moderátorka Tereza Richtrová vydala své první album a autorské album Místa / krajiny. Ve spolupráci s producentem Martinem Kišperským z kapely Květy vytvořila kolekci písní inspirovanou krajinou Jižní Moravy, Prahou, mezilidskými vztahy i osobní pamětí. Album spojuje intimní písničkářství s prvky folkloru a alternativního popu a působí jako osobní hudební mapa míst, kterými autorka během života prošla. No a my si z tohoto alba zahrajeme píseň Boží muka.

0: Letní škola slovanských studií letos proběhne po 59. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity již zítra 18. července přivítá zájemce o studium českého jazyka.
1: Těch 59 let je vlastně doba, kdy se na půdě Masarykovy univerzity vyučuje český jazyk pro cizince. Takovou vlajkovou lodí této výuky je právě letní škola slovanských bohemistických studií, které se v tomto roce zúčastní přes 100 studentů ze 38 zemí celého světa. Jejich program je celodenní. Dopoledne probíhá 5-hodinový výukový kurz českého jazyka pro cizince a v odpoledních hodinách máme doplňkový program, který se skládá přednášek, besed a každý týden jeden den trávíme na exkurzích. V tomto roce navštívíme Branov nad Dyjí s jeho zámkem a přehradou, dále potom Moravský Krás a pivovar Černá hora a samozřejmě nemůžeme zapomenout na Prahu. Pro nejpokročilejší studenty je připravený program 6 vil právě proto, aby se seznámili s tím, co je pro Brno charakteristické v rámci architektury a to je brněnský funkcionalismus.
0: Řekla pro Glasu ředitelka letní školy slovanských studií a vedoucí kabinetu češtiny pro cizince při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity Eva Rusínová.
2: Jsi jako Jon Snow, svět hoří jak dům, ty na noční hlí...

0: přece si se nepřišel bát. Byl to vymyšlený drak.
1: O odvaze najít svobodu v nescivilizované části sebe jsme slyšeli v singlu Šimona Biliny s názvem John Snow. Bohužel už ji neuslyšíme celou tuto píseň, protože se nám blíží 15. hodina a na Radiu Proglas to budou zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: 15 hodin, s vámi je páteční odpolední Plus a Lenka Vahalová.
3: Český rozhlas Plus.
2: Jaká nás čekají témata hned po zprávách? Snižování emisí v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Co dalšího Evropská komise navrhla? Lotyšsko posílilo bezpečnostní opatření v okolí vodní elektrárny. O jakou elektrárnu se jedná a jaká další bezpečnostní opatření Lotyšsko plánuje? A předseda sněmovny Tomio Okamura za SPD ladí detaily před cestou do Číny. Jaké jsou hlavní záměry cesty a je mezi nimi i pomoc zadrženému Čechovi? Podrobnosti hned po zprávách, teď ale Monika Vrchotová a zprávy.
4: Hezké odpoledne. ODS na Praze 1 musí do týdne změnit kandidátku pro podzimní komunální volby. Vedení občanských demokratů nechce, aby na ní byl ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě více než 230 milionů korun. Dvořák zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje. Tvrdí taky, že vedení strany se členy na Praze 1 dlouho době nekomunikuje.
5: Pokud vedení ODS leží opravdu na srdci volební úspěch ODS na Praze 1, o to víc nezaráží, že si nikdo neudělal čas na diskuzi s oblastním sdružením.
4: Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030. Plánuje ho zároveň víc propojit s investicemi firem do dekarbonizace. Vyplývá to z dlouho očekávané revize systému, kterou komise představila. Reformu musí schválit Rada Evropské unie a Evropský parlament. Země jako Itálie, Polsko nebo Česko prosazují reformu, která bude vůči průmyslu vstřícnější. Naopak severské státy a Španělsko odmítají jakékoliv unijní oslabování klimatických ambicí. Téma pro odpolední Plus, rozebereme ho hned po zprávách.
3: Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham je novým předsedou Labouristů. Nahradil tak současného britského premiéra Keira Starmera. V pondělí ho vystřídá i ve funkci předsedy vlády. Starmer v čele země po dvou letech končí. Odchod zdůvodnil sílícím tlakem uvnitř strany. Mezi Burnhamovy hlavní priority patří zlepšení péče o nemocné a staré.
6: Musíme mít odvahu napravit velké věci, které politika zanedbávala. Jako třeba sociální péči. Musíme mít přesvědčení společně bojovat za naše řešení.
4: Nezávislý starosta Jetřichovic Marek Kny a obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Obec žádala o 1,5 milionu na opravu evakuační cesty při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 s tvrzením, že jí poškodila hasičská technika. To ale podle obžaloby nebyla pravda. Obec nakonec peníze nezískala. Zatím nepravomocný rozsudek vyhlásila soudkyně Monika Němcová.
7: Odsuzují se obžalovaný Marek Kny celkovému peněžitému trestu ve výši 365 tisíc korun a obžalovaná obec Jetřichovice k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí na dobu 3 let.
4: Starosta i obec se proti rozsudku odvolali. Státní zástupce si nechalo lhůtu na rozmyšlenou. Americká administrativa zkracuje platnost víz pro zahraniční studenty, kulturní pracovníky, vědce nebo novináře. Platnost studentských víz nesmí přesáhnout 4 roky. Novinářské povolení má trvat maximálně 240 dní, v případě čínských občanů jen 90.
6: Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti si od opatření slibuje větší kontrolu nad migrací. Přistěhovalce má kontrolovat taky úřad ICE. Federální agenti je začali zkoumat platnost dokladů třeba při náhodných dopravních kontrolách. Od Trumpova návratu do Bílého domu už podle odhadu agentury AP při razích zastřelili agenti nejméně 9 lidí. Terčem se v některých případech stali zahraniční turisté, američtí občané nebo přistěhovalci s platnými doklady. Postup agentury vyvolal masové protesty napříč Spojenými státy. Jiří Chábera, Český rozhlas.
4: Čínský prezident Xi Jinping vyzval k novému globálnímu řádu pro umělou inteligenci. Na zahájení světové konference o AI v Šanghaji apeloval na otevřené sdílení technologií a větší zapojení rozvojových zemí. V tomto kontextu varoval před nespravedlnostmi způsobenými nerovným přístupem k umělé inteligenci, který podle něj prosazují Spojené státy. 29 zemí včera podepsalo dohodu o založení Světové organizace pro spolupráci v oblasti AI. Její vznik inicioval Peking, zahrnuje mimo jiné státy jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky nebo země skupiny BRICS. Posloucháte zprávy Plusu. 6 jednotek hasičů 9. den zasahuje u požárem zničené budovy 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Zaměřují se na vyhledávání a likvidaci skrytých ohnisek. Využívají k tomu vodu čerpanou z nedaleké řeky Dřevnice. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
8: Hasiči měří pomocí dronu teploty na požářišti. Ty pomalu klesají, ale stále se na některých místech pohybují okolo 70 stupňů Celsia a v některých místech sem tam dochází i k rozhoření. Lze předpokládat, že obdobná činnost hasičů bude probíhat i v průběhu celého víkendu.
4: Národní galerie bude restaurovat jedno z nejcennějších děl evropské renesance, obraz Růžencová slavnost. Dílo bylo v průběhu staletí mnohokrát uloženo v nevhodných podmínkách, čímž se závažně poškodilo. Práce, které začnou na konci srpna, můžou trvat až 5 let.
9: Oltářní obraz Růžencová slavnost vytvořil Albrecht Dürer v Benátkách v roce 1506. Olejomalba zachycuje náboženský výjev, kde Panna Marie, dítě Ježíš a svatý Dominik předávají věnce z růží věřícím. Restaurátorské práce tohoto díla bude řídit Mezinárodní komise odborníků, pokračuje mluvčí Národní galerie Jana Holcová.
10: Na základě dosavadních zjištění je zřejmé, že obraz vyžaduje komplexní a technologicky mimořádně náročný restaurátorský zásah a ten můžeme realizovat jen za účasti špičkových odborníků a ve spolupráci s mezinárodními pracovišti.
9: Návštěvníci Národní galerie si můžou obraz prohlédnout do konce srpna ve Schwarzenberském paláci. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Teď krátce z dopravy, dálnice D11 je z Náchoda do Prahy opět průjezdná. Kamion po nehodě se podařilo odklidit a kolony už se rozjíždí. Na D1 jsou dlouhé kolony v okolí Brna, a to teď z Prahy směrem do Ostravy. Kolony jsou od Kývalky z kilometru 182 a to až za Brno k Rohlence na 207. kilometr, celkově zdržení přes půl hodiny. Na D10 z Prahy do Turnova u Mladé Boleslavy na 43. kilometru řeší nehodu. Kolona už narostla, z kilometru 38 je asi na půl hodiny. A komplikace zůstávají na pražském okruhu směrem z letiště na D1 u sjezdu na Stodůlky. Na 20. kilometru je nehoda a kolona z plzeňské D5 od Rudné vás zdrží 25 minut. Dobře, dojeďte. Během noci budou doznívat přehánky a bouřky, které zpočátku budou místy ještě i silné. Zítra bude převažovat oblačno, ojediněle během dne přechodně místy s přehánkami nebo bouřkami, hlavně na horách. Noční teploty klesnou na 19 až 15 stupňů, zítra vystoupí na 23 až 27, na jihovýchodě Moravy bude až 30 stupňů, na horách pak kolem 18. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Skupinu David dirigoval Jiří Jelínek. Haleluja, všichni zpívají, tak se jmenovala tato píseň. 10,5 minuty po 15. hodině na Radiu Proglas jste nyní zváni k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství, kterou přineseme z Kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

0: Chvála Kristu a Pane Marii, ze svatyne Božieho milosrdenství a svaté sestry Faustiny ve Slavkovicích zdravíme všechny poslucháče Rádia Proglas a chceme se společně po 15. hodině spojit v modlitbě korunky Božího milosrdenství a vyprošovat tak milosrdenství pro nás, pro celý svět. Chceme dnes zvláštním způsobem pamatovat na všechny poutníky, pěší poutí k Božího milosrdenství, která se začíná zítra z různých proudů v republice a budou taky svou chůzi, svou modlitbou během chůze vyprošovat milosrdenství na různé intence, na různé úmysly, které budou putovat, abychom toto jejich putování taky podpořili. Tak se tu korunku budeme modlit. A dnes chceme taky pamatovat na kněze. A tak se modlila sestra Faustina. Můj Ježíši, prosím tě za celou svatou církev. Uděli lásku a světlo svého ducha. Dej slovům kněží moc, aby se zatvrzela srdce, obměkčila a vrátila k tobě, Pane. Pane, dej nám svaté kněze. Ty sám je udržuj ve svatosti. O božský a nejvyšší knězi, ať je moc tvého milosrdenství všude doprovází a chrání před léčkami a úklady ďábla, které ustavičně klade duším kněží. Ať moc tvého milosrdenství, Pane, drtí a maří všechno to, co by mohlo zatemnit svatost kněží. Vždyť ty můžeš všechno. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vzdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižovan, umřel, pohřben jest.
1: Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
2: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Věčný Otče, Obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho pána Ježíše Krista.
4: Na smír za hříchy naše i celého světa.
3: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho pána Ježíše Krista,
1: na smír za hříchy naše i celého světa.
5: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho pána Ježíše Krista.
4: Na smír za hříchy naše i celého světa.
6: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
6: Pro jeho bolestné utrpení
4: buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
0: pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný.
1: Smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný.
1: Smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný.
1: Smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Modlitba zasvěcení. Bože, milosrdný Otče,
1: který zjevuješ svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu
0: a vyléváš ji na nás v utěšiteli Duchu Svatém, tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat tvé milosrdenství, aby v tobě, trojediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje, věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen. Svatí Cyrila Metoděj,
1: orodujte za nás.
0: Svatý Václave,
1: oroduj za nás.
0: Svatá Faustino,
1: oroduj za nás.
0: Svatý Vincenci Palotti,
1: oroduj za nás.
0: Svatý Františku Asisky,
1: oroduj za nás.
0: Na závěr naší společné modlitby přijmite Boží požehnání. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí a milosrdný Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Drazí přátelé, posluchači Radia Proglas, děkujeme vám dnes za společnou modlitbu a chci vás srdečně pozvat na setkání poutníků, protože oni začínají pouť již zítra a připutují do Slavkovic 24. července v pátek. Na tento program jsou zváni všichni, nejenom poutníci. A tedy přicházet budou asi o 14:30 plus minus. V 15 hodin se společně pomodleme tady korunku k Božímu milosrdenství. V 15:30 bude mše svatá, kde hlavním celebrantem bude otec Jan Kapistrán. Je to františkan, novokněz. V 19 hodin bude večerní program tady v areáli, společné zpívání a sdělení zážitků z pouti, různá svědectví a od 21. hodiny budou nešpory, večerní modlitba a možnost celonoční adorace až do 7 hodiny ráno tady ve Slavkovicích ve svatyni Božího milosrdenství. Poutníci pak budou pokračovat a všichni jste srdečně zvaní taky k dalšímu programu v neděli, kde v 7 hodin ráno bude ukončení adorace, v 7:30 ranní chvály, v 8 hodin ráno setkání se svatým Františkem z Assisi, mimochodem v sobotu, ne v neděli, omlouvám se, a se svatým Františkem a bude o něm nám povídat sestra Noemi Jakubcová. A v 10 hodin závěrečná mše svata pro všechny poutníky a pro všechny ty, kteří k nám přijdou. Tak jste srdečně zváni. Pamatujte, že vás pokáže mši svaté tady ve Slavkovicích. Svěřujeme Božímu milosrdenství v modlitbě a zasvěcení a taky vás prosím, abyste skrze své utrpení, skrze svou modlitbu, skutky milosrdenství, byli svědky jeho milosrdné lásky všude tam, kde vás posílá. Těšíme se zase ze Slavkovic naslyšenou.

0: Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Jihočeský komorní festival každoročně nabízí koncerty po celém kraji. Letošní ročník je už 21. Ředitelka Kristina Nouzovská-Fialová nám přiblížila posluchačskou základnu.
3: Naše publikum je už částečně stále, že se nám vrací, což máme velkou radost, ale na druhou stranu každý rok nás objevují noví a noví posluchači, ať to jsou přímo místní z těch menších měst a obcí, ale také třeba lidé, co tam jsou na dovolené v Jihočeském kraji. A často píší posluchači, že třeba díky nám objevili právě klasickou hudbu, že dřív ji tolik neposlouchali a že i často s námi cestují po tom kraji, že si vyberou několik koncertů a ten kraj si s námi projedou, navštíví i ta krásná místa, takže opravdu si myslím, že to propojení funguje moc hezky a máme z toho vždycky velkou radost.
2: Program Jihočeského komorního festivalu je na celé prázdniny.
3: My máme letos 10 koncertů, 2 už se odehrály a před námi jsou ještě krásná místa, jako je Poutní kostel v Lomci. Poprvé budeme také v Trhových Svinech, budeme i v Kunžaku. Máme programy se skvělými českými hudebníky. Letos máme tady program Ryze český, Ryze český umělci. Vystoupí Václav Hudeček, Petr Nouzovský, Ladislav Horák, Roman Janál. Také máme vždycky velmi zastoupenou mladou generaci, kterou se snažíme podporovat. A to letos bude například Eliška Karlčíková, klavíristka, nebo 3 skvělí houslisté, laureáti Akademie Václava Hudečka a další. Takže myslím si, že to bude na co těšit, od čeho vybírat.
2: Podtrhla Kristýna Nouzovská-Fialová, ředitelka Jihočeského komorního festivalu. Nejbližší koncert je zítra, 18. července, v kostele svatého Bartoloměje v Kunžaku a další v neděli 19. července v kostele Nejsvětější Trojice v Trhových Svinech.

0: Jo, když je mi nejhůř, tak se jmenovala píseň, kterou zpívala Zuzana Styrská spolu s kapelou nebo se skupinou Gospel Time. Společně vydali album, ze které tato píseň byla. Na saxofon hrál Vladimír Boryš Secký. 6 dobrovolníků ze zahraničí v těchto dnech uklízí židovský hřbitov v Holešově na Kroměřížsku. Pomáhají také s organizací festivalu židovské kultury Hamakom, který se ve městě uskuteční příští týden. Hřbitov pod vedením české koordinátorky zvelebují mladí i z Mexika, Španělska, Belgie a Estonska. Referent odboru kultury městského úřadu Jan Machala doplnil.
1: Naším úkolem je zlikvidovat náletové dřeviny, jako jsou jasany a podobně, a potom také zredukovat popínavé rostliny, zejména břečťan, který poškozuje hlavně ty starší náhrobky svými kořínky, ale potom také některé ty okrasné keře, které jsou tady po obvodu, protože pokud se nechají příliš rozrůst, tak vlastně budou poškozovat i ty ploty tady a ani sousedí z nich nebudou mít radost, že jim to tam bude.
0: V Holešově byla v minulosti jedna z největších židovských obcí na Moravě. V polovině 19. století tam žilo přibližně 1700 židů. Za druhé světové války komunitu vyvraždili nacisté. Zanechala po sobě několik kulturních památek. Nejvýznamnější jsou Šachova synagoga s unikátní výzdobou a právě židovský hřbitov s více než 2000 náhrobky.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine.

0: Tak to byl zpěvák, který si říkal Bran, nebo skupina, chcete-li spíše, a píseň měla název O mořích. Nábojnici, knoflíčky nebo hrníčky našli archeologové v areálu bývalého tábora pro Romy v Hodoníně u Kunštátu. Bádání v místě, kde stojí památník holokaustu Romů a Sintů, zahájili minulý týden.
1: Vstupovali jsme do toho terénu trošičku i s tím, že se nám tady nic moc v důsledku těch rekonstrukcí nedochovalo, ale v rámci té jedné sondy se tady skutečně podařilo nalézt tu terasu, na které byl zbudován ten vězeňský barák. A to je za mě třeba úplně klíčové, protože díky tomu my jsme si ověřili, ano, skutečně se tady nějaké takovéto pozůstatky nadále nacházejí a je to i třeba zajímavé a důležité z hlediska budoucí nějaké ochrany, kdyby se tady cokoliv dalšího stavilo.
0: Vysvětlil Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni. Ta se na pracích podílí se studenty z Amsterdamské a Cambridgeské univerzity. Do takzvaných cigánských táborů v Hodoníně u Kunštátu a v Letech u Písku nacisté za druhé světové války na základě rasové příslušnosti nuceně koncentrovali celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů předtím, než je posílali do osvětimského vyhlasovacího lágru. Hodonínským táborem prošlo podle vedoucího památníku Radovana Krahovského asi 1400 lidí. 207 jich špatné podmínky nepřežilo, většinou děti a starší lidé. Tak se asi bude po této zprávě hodit píseň Pláčeš. Od skupiny Rendezvous zpívat bude Jana Lindl o osobní odvaze, která dlouho zůstávala jen v představách.

0: Ti plačeš?
1: Je pátek 17. červenec 2026. Podle katolického kalendáře připomínáme památku polských kněží a řeholníků ze 13. století, rodných bratří blahoslaveného Česlava a svatého Hyacinta, dominikánů, kteří uvedli řád i do zemí Koruny české a zakládali tu jeho první kláštery. 1110 roků je na věčnosti svatý Kliment Ochrický, žák apoštolů Slovanů svatého Metoděje, po vyhnání z Velké Moravy misionář v Bulharsku a spisovatel. Před 460 lety zemřel španělský dominikán, kněz a historik Bartolomé de las Casas. Katecheta na Haiti, biskup v mexickém Chiapasu, svého času první důrazný obhájce důstojnosti indiánů. 150 let uplynulo od smrti historika, diplomata a politika Kamila Crofty, ministra zahraniční předválečného Československa, pomnichovského odbojáře, vězně nacismu. Zemřel roku 1945. 95 by oslavil malíř, grafik a ilustrátor Jan Kristofory, vězeň komunismu a pak výrazná osobnost českého umění v emigraci. V totalitním žaláři v Leopoldově v den svých 72. narozenin skonal 17. července 1960 blahoslavený Pavol Petr Gojdič, prešovský řecko-katolický biskup, člen řádu baziliánů s titulem Spravedlivý mezi národy. Právě 10 let vede starokatolickou církev její čtvrtý biskup Pavel Benedikt Stránský. 53. narozeniny dnes slaví teolog a religionista profesor Pavel Hošek, kazatel církve bratrské, vedoucí katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a první viceprezident České křesťanské akademie. 72 let se dožívá křesťansko-demokratická politička Angela Merklová, někdejší kancelářka Spolkové republiky Německo, první žena v tomto úřadu. 78 let se dožívá malíř a grafik Christian Kodet. 83. narozeniny slaví emeritní opat strahovského kláštera premonstrátů, odpůrce komunismu, pater Michael Josef Pojezdný. Svátek slaví Martina, jméno z latiny znamená zasvěcená Bohu Martovi.

0: Skupina Epidemie a titulní skladba alba Do sebe. Nová malba na transformátorové stanici v Labské ulici v Brně Starém Lískovci připomíná 20 let zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje jako jednotné organizace. Dílo ateliéru Malujeme vzniklo spoluprací distribuční společnosti EGD záchranné služby a jejího nadačního fondu. Lukáš Veselý z ateliéru Malujeme jinak řekl:
1: Mně připadlo trefný udělat ty atributy, které jsou pro záchranku nejdominantnější, což jsou chirurgické rukavice, které nám vlastně z té boční stěny jako ukazují ještě jako symbol srdce, vevnitř je ještě linka života a z boční strany je v podstatě zase pohled do záchranky v takovým zvětšeným detailu, kdy jde vlastně o zase tu ruku toho záchranáře, který tlačí dovnitř ten záchranářský vozík nebo to lůžko.
2: Když bez hlavostvým okem klidně měříš a čtu pen sám, že nejsi bez hlaví, když podezříván pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví. Když čekat znáš, ba čekat bezem dloby, když se obelhávám neupadat v lež, když nenáviděn sám si beze zloby, slov cnosti nadarmo však nebereš. Když umíš snít a nepodlehnout snění, když hloubat znáš a dovedeš přec žít, když proti triumfu i ponížení, jak proti svůdcům spolčeným si kryt.

když hroutí se tvé stavení a znova, jak dělník v potu lopotíš sedám. Když spočítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát. Když přinutit znáš srdce své a čivy, by s tebou vytrvali nejvěrněji. Ač tep a pohyb uniká ti živý a jen tvá vůle káže vytrvej. Když něhu sneseš přílišnou i tvrdost, když svůj si všem nechť druhem si se stal, když s bratřem s davem uchováš si hrdost a nespíšníš, byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všemi, mě čase jak

Tak to byl Miroslav Paleček a jeho píseň Když v angličtině If, zhudebněná báseň Rudyarda Kiplinga. V komunistickém žaláři v Leopoldově skonal v tento den roku 1960 prešovský řecko-katolický biskup blahoslavný Pavol Petr Gojdič, člen řádu baziliánů. Toho dne měl 72. narozeniny. Program svého apoštolátu formuloval takto. S pomocí Boží chci být otcem sirotků, pomocníkem chudých, těšitelem zarmoucených. Svatý stolec mu v prosinci 1935 potvrdil zřízení první řecko-katolické farnosti v Praze. Monsignor Gojdič byl trnem v oku válečného slovenského štátu, odmítal pronásledování židů a tajně instruoval duchovní a kláštery, aby jim pomáhal a ukrýval je. Později odmítl snahu KSČ spojit katolíky byzantského obřadu s pravoslavnými a také odtrhnout od Říma. Po likvidaci řecko-katolické církve v Československu na začátku 50. let ho totalitní justice odsoudila na doživotí. Pochován byl na vězeňském hřbitově v Leopoldově pod číslem 681. V roce 1968 jeho ostatky přinesli do prešovské katedrály. Izraelský památník holokaustu Yad Vashem vyznamenal biskupa Gojdiče titulem Spravedlivý mezi národy in memoriam. V tento den roku 1984 vystoupil generální tajemník UVKSČ Miloš Jakeš s projevem v Červeném hrádku na Plzeňsku. Na soudruhy apeloval, aby získali podporu obyvatel a nezůstali sami, jak kůl v plotě. Slogan Nechceme kůl v plotě provázel masové protesty, které o 4 měsíce později smetly komunistický režim v Československu. Před 460 lety zemřel španělský kněz a historik Bartolomé de las Casas, misionář z dominikánského řádu. Učil náboženství na Haiti, působil v San Domingu, v roce 1544 se stal biskupem v mexickém Chiapasu. 7x přeplul oceán, aby u císaře a papeže vymohl lepší podmínky pro indiány utiskované Španěly. Jeho dílo má zásadní význam pro dějiny objevování Střední Ameriky, misijní teologii a zhodnocení přínosu cizích kultur. 150 let nás dělí od skonu historika, diplomata a politika Kamila Crofty, předválečného československého ministra zahraničí. Po uzavření Mnichovské dohody z funkce odstoupil a zapojil se do odboje. Nacisté ho proto zatkli a věznili v Terezíně. Zemřel v srpnu 1945. 17. července 1794 bylo gilotinou popraveno 16 bosých karmelitek z kláštera Compiègne u Paříže. Žili zbožně a ve skrytosti ve skromném domě nedaleko královského zámku. Jejich život silně kontrastoval s hýřivou nádherou dvora. Přesto nebo právě proto s nimi udržovali úzké vztahy například matky a manželky králů. Během Velké francouzské revoluce byly karmelitky z kláštera vyhnány, jen tajně se scházely ke společným modlitbám za nastalého pronásledování, se nabídli Bohu v oběť za spravedlnost a pokoj pro církev. Zatkli je na udání, odsouzeny byly pro věrnost církvi a řeholi a pro úctu k nejsvětějším srdcím Ježíše a Marie. Cestou na popraviště sestry zpívaly hymnus Te Deum a žalmy. Dav je doprovázel uctivým mlčením. Podle dochovaných svědectví se neozývaly žádné jindy běžné výkřiky a urážky. V roce 1906 papež Pius X. Zařadil tyto mučednice Terezii od svatého Augustina a další na seznam blahoslavených. Papež František je předloni 2024 tedy prohlásil za svaté. 16:03 je nejvyšší čas pro to, aby se s vámi rozloučil od mikrofonu Radia Proglas Milan Šoba. V tuto chvíli vám nabídnu hudební pořad, no a Zdislava Horníková se na vás těší krátce před 17:00. Naslyšenou bude vás provázet dnešním zbytkem dne a také nocí.
No a já se s vámi budu těšit, dá-li pán, zase příští týden, jestli se nepletu, ve středu.

0: Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví na sklonku prázdnin Štěpán Grafe. Máme 1. září, blíží se nám začátek školního roku a letní dovolená bývá spojená s cestami domů a my jsme využili toho, že jsme odchytili brněnského rodáka, ale dnes žijícího na dalekém severu, violončelistu pana Jaroslava Havla, který je členem Trondheimského symfonického orchestru a komorního orchestru Trondheim Solisténe. Jardo, vítej ve studiu pro Glasu.
1: Já děkuju za pozvání, ahoj a dobrý den.
0: Já jsem o tobě prozradil to podstatné, to, že tvůj život je spojený s Norskem. Ty jsi ale Brňák, čelista, studoval jsi většinu svých studií si studoval v Brně, na Brněnské konzervatoři, potom na akademii.
1: Jo, to je pravda. Já jsem studoval vlastně u profesora Václava Horáka na konzervatoři a poté jsem pokračoval v Brně na JAMU. Také pod vedením profesora Horáka. A hned na začátku studií jsem zjistil, že potřebuju nějaký jiný impuls, že potřebuju nějakou inspiraci a táhlo mě to ven. A vzhledem k tomu, že na Janáčkově akademii byly tyhle ty možnosti jako vyjet někde na studium do zahraničí, získat stipendium, tak jsem toho hned využil a jel jsem na semestr do Holandska, do Enschede. A po návratu z Enschede jsem vlastně měl zbyl ještě další semestr, tak jsem byl tu. A cítil jsem, že ta cesta byla velmi zajímavá, velmi inspirativní a že potřebuji v podstatě něco podobného znova. Naskytla se další příležitost jet do Norska, což mě připadalo velmi exotické a zajímavé. No, tak jsem takhle skončil vlastně ve Stavangeru v Norsku, kde jsem studoval dalších 5 let a i jsem ukončil vlastně Janáčkovou akademii tak nějak zároveň s tím studiem ve Stavangeru. Všechno jsem to tam ukončil a pak jsem akorát semka přijel udělat zkoušky a koncert jsem odehrál. A na konci tohoto studia tam já jsem vlastně jezdíval na konkurzy už dřív různě, ale tak ty konkurzy to je těžká věc, že jo, to každý ví. Někdy se to podaří, někdy se to nepodaří a člověk musí mít štěstí. No a ten poslední rok, kdy už jsem si zbalil kufry a myslel jsem si, že už pojedu zpátky do Brna, tak právě byl ještě jeden konkurs na cestě do Trondheimu, kam jsem ani vlastně nechtěl moc jet, protože jsem měl koncertů spoustu těch závěrečných, i komorní a solové. A ještě jsem si přivydělával, abych vůbec mohl existovat v Norsku, tak jsem si přivydělával prací v hotelu. Tak bylo těžké pracovat jako a cvičit na konkurs ještě k tomu. Nicméně teda jsem zatnul zuby a pracoval. Úspěch se dostavil.
0: A tenhle konkurs se ti stal osudovým.
1: Ano, tak jak říkáš.
0: Na velkou část tvého života. Jo. Možná na celý tvůj umělecký
1: život. Je to možný, no. Je to možný. Zatím to tak vypadá.
0: Když se vrátíme ještě k tomu Stavangeru, my jsme tady před časem jako hosty Oktávy měli pana profesora Františka Veselku s jeho synem Štefanem Veselkou. To jenom připomínám posluchačům, pokud poslouchali, protože pan profesor Veselka žil vlastně a celou dobu svého uměleckého života po té, co emigroval, tak působil právě ve Stavangeru a potom po revoluci navázal opět takovou spolupráci a tu možnost otevřel právě i studentům z Brna z Janáčkovy akademie, že se četně jezdilo na stáže právě sem do Norska, takže to silně ovlivnilo i tebe. Ty jsi ale v tom Norsku studoval u koho?
1: Já jsem studoval u Liv Ubdal. Ona je vlastně koncertní ve Stavangeru a ta byla vlastně po celou dobu můj pedagog. Vynikající čelistka a úžasná žena, která mi nechávala volnost v tom, kde jsem tu volnost potřeboval a tam, kde jsem potřeboval právě něco, změnit, tak na to takovým zajímavým, příjemným způsobem tlačila.
0: Když jsi vykonal konkurs, nastoupil jsi do orchestru v Trondheimu. Mm-hmm. Jaké byly ty začátky? To muselo být docela těžké. Byli tam ještě nějací Češi?
1: Byla tam jenom Češka, ale to nebyla muzikantka. Ona pracovala zrovna v kanceláři, v orchestru. A jinak mezi muzikantama nebyli žádní Češi v té době.
0: A dnes jsou?
1: Dnes také ne, je tam jenom jeden Slovák. Kolega Daniel Turčina.
0: Takže takové malé československé duo.
1: Ano, ano.
0: jak tě přijali kolegové v Norsku? Jinak předpokládám, že většina členů orchestru jsou norští muzikanti.
1: Nebo
0: je tam hodně cizinců?
1: Ne, je tam velmi mnoho cizinců. A bylo dřív možná ještě víc, i když zase někteří odešli do penze nebo jinam, ale zase přišli jiní. Máme opravdu strašnou spoustu jako národností. Je tam, můžu tak namátkou, máme Japonsko, Čína, Kanada, Švédové samozřejmě, Němci, Angličani, Holandsko a Austrálie. Dokonce máme fagotistku z Austrálie.
0: Tak to je skutečně mezinárodní orchestr.
1: Ano, je.
0: A jak se hovoří v mezinárodním orchestru? No, mluví se ještě norsky?
1: Ano, mluví se tam norsky, ale hodně samozřejmě také anglicky, protože hostující dirigenti mluví anglicky většinou, takže v tom není žádný problém. A oni po nás samozřejmě chtějí, aby jsme mluvili norsky, ale vzhledem k tomu, že oni velice rádi také používají angličtinu, norové obecně, tak bylo pro mě dost dlouhou dobu těžké jako se naučit norsky, protože oni opravdu, je to baví, ta angličtina, takže když slyší, že já nejsem Nor, že jo, z toho akcentu to hned poznají, začnou na mě mluvit norsky, já jim něco odpovím a oni hned přejedou do angličtiny. No tak to je potom těžký, potom jim člověk musí říct, ne, nemluv na mě anglicky, jo, to nemůžeš, já potřebuji se zdokonalovat, musíme mluvit norsky. No ale pak vznikají občas díry, člověk se nemůže vzpomenout na nějaké slovo, tak se zastaví a teď si říká, pane bože, já to slovo mám, já ho znám, já to vím. A místo, aby přemýšlel, jak to říct, kde to slovo je, tak přemýšlí nad tím, že jak je možný, že ho zas nevím, jo. No tak pak stejně třeba i já sklouznu do té angličtiny někdy, ale v tom orchestru je to úplně v pohodě v tomhle tom směru.
0: Když se ještě vrátíme k těm začátkům, ty jsi tedy zakotvil v Trondheimu, to bylo v kterém roce, 2005?
1: V Trondheimu to bylo v roce 2007. Jsem udělal ten konkurs a v podstatě hned jsem tam nastoupil. I přesto, že ten konkurs byl až na rok 2009, ale hned šla kolegyně na mateřskou, takže oni potřebovali záskok hned. Takže jsem tam nastoupil v podstatě úplně hned a dokonce i ta zkušební doba se mi počítala od té doby, kdy jsem nastoupil. Takže v době, kdy jsem měl teprve dostat jako kontrakt a začít, tak to už jsem půl roku měl smlouvu a už jsem půl roku pracoval jako člen orchestru.
0: Takže ten začátek byl šťastný ze vším všude.
1: Jo, on to byl.
0: No a tebe potkalo ještě jedno štěstí, protože vedle toho, že jsi se stal členem symfonického orchestru, tak se ti podařilo zakotvit také v komorním orchestru Trondheim Solistene. Mm-hmm. Jak je to s tímto orchestrem? Vy máte takový specifický režim, který by možná mohl být inspirativní i jo, pro česká tělesa.
1: To by určitě mohl být, ano. Ten komorňák v podstatě je velmi specifický. On vznikl v roce 88 pod vedením jednoho profesora, Bjarne Fiskum se jmenoval, a vzniknul jenom jako studentský orchestr, ale byli tam vždycky vybraní studenti, jenom ti nejlepší, absolutně ti nejtalentovanější od tohoto pedagoga. On byl takovej hledač těch talentů. A poté převzal to vedení Eivind Gimse, čelista, a ten měl spoustu zajímavých nápadů, jako třeba, že už nechtěl, aby to byl jenom studentský orchestr, ale chtěl ho udělat trochu víc profesionální. A měl nápad, že v podstatě ten komorňák, je těžký uživit komorňák, mít spoustu koncertů a opravdu jako pracovat jenom s tím komorňákem. Takže ho napadlo, že to udělá jako přidružené těleso, udělal konkurs pro muzikanty. Právě já jsem zrovna i byl na tomhle konkurze. Čili my jsme dělali konkurs do symfonického orchestru, ale zároveň do komorního. A takže jsme museli zahrát spoustu komořiny, plus ještě s něma jsme měli i zkoušku s tím komorňákem. A já jsem vůbec jako netušil, že jo, o co přesně, jak to, o co jde, jak to bude. No, pointa je v tom, že on chtěl udělat takové jádro 12 muzikantů, nebo 10 ze začátku, potom je nás nakonec, myslím, 12, kteří máme normálně všichni smlouvu ve filharmonii, ale 40% povinnost hrát se solistama. A vedle toho, aby nás vždycky bylo jako dost, tak a také vzhledem finančním možnostem právě toho orchestru, máme smlouvu s univerzitou, že na každém projektu, opravdu úplně na každém, musí vždycky hrát 3 nebo 4 studenti v různých nástrojích, čili housle, viola, cello třeba. Jo. A plus, když je ještě potřeba, což většinou taky ještě je potřeba, tak máme nějakou výpomoc někoho na volné noze. Je to potřeba z toho důvodu, že my se střídáme. My skoro nikdy nehrajeme úplně všichni. Těch 12 jakoby lidí, jo? Ten základ. Protože my máme tu povinnost hrát v tom orchestru a to je samozřejmě tak vymyšlený, že že se snaží vždycky jako kancelář orchestru a Trondheim solistů to zkombinovat tak, aby když my máme projekt se solistama, tak aby v orchestru se hrál třeba menší obsazení, jo, nějaký Mozart nebo nějaká symfonie, že to není Wagner nebo Mahler. No, ale i tak prostě část těch muzikantů od nás z toho základu hraje v tom symfonickém orchestru a zbytek v solistech.
0: Jaké je takové standardní obsazení trondheimských solistů? V jakém hrajete obsazení?
1: Je nás většinou 16 muzikantů, je to 5 prvních houslí, 4 druhé, 3 violy, 3 čela a basa. Ale můžeme samozřejmě přidáváme někdy. Někdy je nás 4 violy, 4 čela, nebo 4 violy, 3 čela a 2 basy taky někdy.
0: Podle obsazení. Ano. A někdy přiberete i dechovou sekci.
1: Ano.
0: Já navrhuji, že bychom si nyní poslechli první z ukázek. My jsme dostali darem mnoho nahrávek trondheimských solistů. Takže jako první ukázku bychom si poslechli od Piotra Iliče Čajkovského z jeho slavné skladby Vzpomínky na Florencii, její 4. větu v podání trondheimských solistů.

0: Slyšeli jsme čtvrtou část ze skladby Vzpomínky na Florencii od Piotra Iliče Čajkovského. Hráli Trondheim Solisténe. Jejich členem je Jaroslav Havel, violončelista pocházející z Brna, který je hostem dnešní oktávy. My jsme si povídali o tvých začátcích na severu, jaké to bylo, jaká byla tvá studia v Brně. Trondheim Solisténe, to je pojem, to je orchestr, který je známý, renomovaný evropsky, ale v podstatě dnes i světově. Získali jste četná ocenění, prestižní ceny za vaše nahrávky, koncertujete s předními solisty. Jaké máš vzpomínky, třeba takové, které opravdu ti vyvstanou prvně na mysli?
1: Prvně na mysl, teď hned, jak jsi to řekl, tak vlastně úplně první zkušenost, když jsem poprvé přišel na zkoušku do Trondheim solistů, tak jsem byl v šoku. Jsem byl úplně ohromen prostě tím zvukem. Tím způsobem, jak ten orchestr pracoval na první zkoušce a jaký měl kultivovaný zvuk okamžitě a kultivovaný vlastně jako kultivovanou domluvu, a to zkoušení celé bylo. Bylo to děsně zábavný. Hned z toho lezla zajímavá muzika. Jo, nebylo to žádné hledání něčeho, to já jsem úplně si říkal, pane bože, to je dobrý, to musím teda zabrat. To asi hned po zkoušce valím domů cvičit, abych na další den byl daleko víc připravený. I přesto, že samozřejmě na tu první zkoušku jsem cvičil hodně. Hodně jsem se připravoval, poslouchal jsem si, stejně jsem byl v šoku, jo, na té první jako zkoušce. A musím říct, že mě to stále občas fascinuje, vždycky po létě, třeba po prázdninách, když se vrátíme zpátky, a tak ta první zkouška jako je podobná. Je to takový opravdu kultivovaný způsob zkoušení a hraní.
0: Takže stále je to pro tebe inspirativní prostředí.
1: Určitě.
0: Žádná rutina.
1: Ne. V tomhle, v komorňáku určitě ne. Opravdu tam hraje spousta s náma takových muzikantů, že buď to vedoucích nebo i solistů, že v podstatě to nemůže být rutina. Jo.
0: My můžeme teď prozradit, že za dob studií byl členem Grafova kvarteta.
1: Ano.
0: Takže my jsme byli velmi, řekl bych, zpřízněni a velmi blízko. Nicméně ty cesty se potom rozešly skrze tvoje zahraniční studia. My jsme zůstali tady a ty jsi potom studoval pryč. Ale dalo by se říct, že se ti podařilo dostat se zpátky k té komořině, protože vaše práce v tomto komorním orchestru je srovnatelná v prací ve smyčcového kvarteta.
1: Jo, dalo by se říct, že jo, je to tak. A mně se teda i líbí ten způsob, že vlastně toho propojení s tím orchestrem, že člověk vlastně pracuje normálně ve filharmonii, kde je to pro mě jako mě to baví samozřejmě ve filharmonii velice, opravdu. A je to takový oddech. Jo, po těch solistech vždycky se těším, že si zase trošku oddechnu, že se jako uvolním, jo, že hraju vlastně tuty. No a pak, když jsou solisti, když už by člověk říkal, no už mě to tady nebaví, už to tuty je takový, jo, teď zase hrajem tohleto a tamhleto, člověk si říká, je. Ale v tom momentě, jak by si tohle říkal, tak už musím cvičit nějakého Čajkovského nebo Bartoka nebo něco těžkého, co budeme hrát se solistama. A už se na to i těším samozřejmě, že zase můžu na sobě pracovat, že se uslyším víc, jo, než v tom orchestru, kde hrajou tuty. Takže to je super, mě to baví v tomhletom směru.
0: Vy hrajete spoustu zajímavého repertoáru. Když jsem si prohlížel právě zmíněná CDčka, tak máte bohatou diskografii, natočeno všechno to podstatné, co je pro smyčcový komorní orchestr, ale přinášíte také spoustu novinek i střetávání různých hudebních žánrů a světů, což mi přišlo velice zajímavé a objevné, a pochopitelně se zaměřujete také na tvorbu autorů severských, norských, autorů, které my třeba zde neznáme tolik, ale vy je četně interpretujete. Já myslím, že bychom si mohli pustit další ukázku. Byla by to skladba od Brity Byström.
1: Ano, správně.
0: A je to tedy skladba také pro smyčcový komorní orchestr, která se jmenuje Walk to Gate.

0: Členem tohoto komorního orchestru působí v Norsku už téměř 18 let.
1: Mm-hmm.
0: Komorní orchestr má také spoustu vynikajících hostů a solistů, s kterými jste realizovali četné nahrávky, koncertní turné.
1: Ano, ano, to je pravda, no. Našimi jakoby největšími jmény, co se solistů týče, byla Anna-Sophie Mutter nebo Míša Majský, Truls Merk, no a potom později jsme hráli s Ališou Wellerstein, to je violončelistka taky. Ta, ona byla těsně kolem, nějak kolem covidu, před covidem, a no bohužel covid to nějak ukončil tu naši spolupráci, ale byla naší takovou, jak se to řekne,
0: dvorní solistkou.
1: No to taky, solistkou, ale zároveň byla i jako
0: uměleckou.
1: Uměleckou, ano, uměleckou, takovou jako vedoucí, druhou vedoucí uměleckou. Takže to bylo celkem zajímavé s ní spolupracovat, protože ona nehrála jenom solový koncerty, ale hrála s náma třeba v Schönbergově z Jasněné noci. To máme i nahrané. No a vynikající, úžasná ženská mě přišla, jakože byla hrozně impulzivní, veselá a taková všechny kolem sebe okamžitě jako zahrnula, že do té hudby, k sobě, a bylo to intenzivní.
0: Dokázala strhnout.
1: Ano, dokázala strhnout opravdu.
0: Koncertní turné, kde všude s tímto orchestrem byl? Co jsi
1: sjezdil? No, tak skoro všude. Nejzajímavější turné, co jako pro mě byly, tak byla Brazílie, Vietnam a Palestína. Palestína byla teda opravdu silný turné. No a potom jsme byli tak nějak všude v Evropě, Anglie, Německo, Španělsko, Itálie, Francie.
0: V České republice jste také hráli před časem v Brně na festivalu Moravský podzim. Ano. To byl krásný koncert. To bylo v kterém roce? To už je taky několik let.
1: Prosím, to si vůbec teď 2013 možná. No,
0: takže to už je bude to možný? Taky 10 let.
1: No.
0: A jinak Česká republika zatím pro trondheimské solisty? Nemůžeme se těšit někdy?
1: No já bych byl rád, ale nevím. Vůbec nevím. Nevypadá to tak zatím. Jako já jsem párkrát jim naťuknul, že bychom měli nějakou spolupráci najít nebo nějakou možnost tady hrát. Tak třeba se něco ukáže, no, ale já o tom nevím.
0: Trondheim je krásné město. Opravdu krásné město a je zde také nádherná katedrála.
1: Mm-hmm.
0: Taková perla gotická, že? Je to gotická katedrála, taková perla severu, dalo by se říct. A zde působí dívčí sbor,
1: mm-hmm.
0: s kterým také spolupracujete.
1: Ano, ano, hráváme s nimi.
0: Vy jste natočili takovou docela zajímavou skladbu, která se v překladu jmenuje Hymna lásky.
1: Mm-hmm.
0: Napsala to také autor severský,
1: ano.
0: Stol Kleiberg,
1: ano.
0: A my si poslechneme ukázku právě z této skladby, kterou natočili trondheimští solisté ve spolupráci s dívčím sborem Nidarosské katedrály.

0: Slyšeli jsme ukázku ze skladby Hymna lásky, kterou napsal skladatel Stole Kleiberg. Hráli Trondheim Solistene společně se s dívčím sborem Nidarosské katedrály. Hostem ve studiu je Jaroslav Havel, člen tohoto komorního orchestru. Jardo, my jsme povídali o zajímavém repertoáru, který je velice bohatý, sahá od klasických děl napsaných pro komorní orchestr, smyčcový komorní orchestr, a až po soudobou tvorbu norských a severských skladatelů. Vy ale občas přeskakujete i mezi žánry.
1: Ano, ano, to je pravda. To je veliká taková zvláštnost, řekl bych, tohohle našeho komorňáku, že my nehrajeme jenom klasickou hudbu, ale my jsme velmi flexibilní, se říká, že my hrajeme v podstatě úplně všechno. Jako cokoliv se naskytne, tak to pro nás není problém. Hrajeme s norskýma populárníma zpěvákama koncerty nebo i jazz. Samozřejmě je to takovej klasický jazz, jo? Ale v základy to má prostě v jazzu. A hrajeme s těma muzikantama jazzovejma nebo populárníma. Potom teď zrovna hrajeme s jedním velmi šikovným klukem, který je fanda do tanga. Takže on napsal spoustu tango muziky a jako klavírní koncert ve stylu tango, tak s ním máme nahrané CDčko. To je docela taky zajímavý projekt, když jedeme takhle hrát to tango na ty koncerty, tak vlastně každý se musí na to úplně naladit, jo, jako a tancovat trochu na tom pódiu. Potom jsme měli zajímavý projekt, to se propojilo s dvěma pánama, kteří rádi pletou. A jsou velmi známí, velmi významní, jakože že vymýšlí různé nové vzory. A my jsme měli takový koncert, kde jsme hráli.
0: Norské vzory?
1: No nejenom norské, různé, i švédské. Já myslím, že oni jsou totiž napůl i ze Švédska. A my jsme hráli koncert a oni seděli vedle nás na pódiu a pletli.
0: Inspirování vaší hudbou.
1: Ano. Ale zajímavé bylo, že v publiku seděla většina lidí s pletacíma jehlicema také.
0: Aha.
1: Takže to bylo, ten zvuk těch pletacích jehlic
0: byl součástí,
1: krásně zapadal do našeho Mozarta třeba, nebo, a tak to bylo, to je velice zajímavé. Já myslím, že o tom také máme něco i na internetu, jako i dokonce z jednoho koncertu je, myslím, nahrávka.
0: A zároveň posluchačům nebyla zima, protože byli zásobení na zimu,
1: ano,
0: už si upletli svetry.
1: Tou vlnou, ze které pletou, ano. A potom také samozřejmě hrajeme hodně norského nebo skandinávského folkloru, což pro mě je úžasný. Já si to nejvíc užívám tady tyhle koncerty, protože člověka to, nebo mě osobně to vždycky přenese někam úplně jinam. Máme to štěstí, že hrajeme opravdu s lidma, kteří to umí, jo, kteří jsou opravdu zajímaví a dělají tu norskou muziku dobře. A hlavně ten folklor je takovej odlehčující. Jo? Člověk má pocit, že to je ta pravá muzika. Že tam nikdo neřeší, jestli zahraje nějakou notu falešně nebo vedle něco, protože tam vlastně není nic falešně. Jo? Ono to je trochu přifalešněný od základu. Některý ty housle, na který hrajou, že jo, hardangerské housle, hardanger fiddle, tak mají ještě rezonanční struny. Nebo třeba hráváme s jednou holčinou ze Švédska, tak ta hraje na nickel harpu a tam je mrak rezonančních strun, které prostě rezonují tak bokem, a samozřejmě to není naprosto super intonačně.
0: Tak jak jsme zvyklí,
1: to slyšet.
0: Hudbě.
1: Takže v tom folkloru je tohleto otevřený a potom na mě to působí, že vždycky jako ta hudba mě najednou, ještě když třeba hráváme venku, že jo, ty folklory někde na nějakým velkým kopci, jak člověk vidí přes fjord další kopec vzadu, tak já to i v té muzice tak slyším, jako takovou tu dálku, tu velikost. No tak to mě děsně baví a inspiruje taky.
0: My si za chvíli poslechneme něco z této hudby, něco inspirovaného takto. Nyní bude také něco folklorního, ale trošku z jiné části, protože prvně bychom si ještě poslechli Divertimento pro smyčce, jeho třetí větu od Bély Bartóka. Hrají Trondheim Solistene.

0: než dnešní oktáva skončí, tak bych se chtěl ještě zeptat, Jardo, na norské posluchače. Jaké je publikum v Norsku? Jsou vřelí, tleskají v stoje, nebo jsou chladní, anebo je to místo od místa různé? Já bych řekl, že v Čechách se to hodně změnilo, že posluchači se chovají jinak, než jak se chovali třeba před 15-20 lety, a v různých částech, i když jsme malá země, je to různé. Jak je to v Norsku?
1: V Norsku musím říct, že publikum je fantastický. Lidi váží si muzikantů, váží si toho řemesla a vždycky nám to, všude nám to všichni říkají, že to je neuvěřitelný, jako jak to děláme, a neberou to tak, jako že to je řemeslo, který, že si jako hrajeme, nebo že si tak, že vlastně děláme, co nás baví, a že to je super. Jo? Jako tak jak někdy to je braný, že člověk je, jak dřív býval, kejklíř nebo něco takového. Jo? Ne, vůbec, prostě oni to velmi uznávají, a takže na koncertech tleskají ve stoje a přichází za náma po koncertech s nádhernými vřelými slovy a prostě je vidět, jako je to radost pro lidi tam hrát, protože je vidět, že si to vychutnávají a že člověk cítí uznání.
0: A podpora státu, vůbec taková ta kulturní situace v zemi?
1: No, to si myslím, já tohle neřeším, že jo, velice, protože já jsem zaměstnanec, ale myslím si, že to je na dobré úrovni, že to je v pořádku, jako že...
0: Myslíš, že je to lepší než v Čechách, že
1: nevím,
0: se nemusí tolik bojovat o kulturu?
1: Neumím to říct, protože samozřejmě to taky záleží vždycky na tom, kdo je v té politice, jako kdo tam rozhoduje o tom, kam peníze půjdou. No. Takže samozřejmě lidi také vždycky, když má být nějaká změna, tak se bojí, no. Tak mají zatnutý zuby, že jdama ne, jestli to bude dobrý, jako anebo jestli se radši budou stavět silnice, dálnice, tunely, jo,
0: takže je to
1: pod fjordem, nad fjordem.
0: Tam to podobné,
1: ano, jako u nás. Ano, anebo jestli dostaneme peníze my a můžeme hrát dál, jo, to je asi podobný.
0: Poslechneme si poslední dnešní ukázku. Bude to skladba Jermunda Larsna, jeho Polonéza, a je to skladba zajímavá, specifická, řekneš nám k ní něco více?
1: No, můžu říct, že ji napsal sám, že to je právě jeden z těch muzikantů, kteří vyrůstali v tom folkloru, protože úplně jako od malička jejich táta, on má ještě bráchu, Olaf Erik, jejich táta a máma byli taky folklorní muzikanti, takže oni od malička prostě dostali housle do ruk a hrajte s náma. No a to je slyšet. Tyhle dva kluci mimochodem tady byli s náma v Brně, když jsme hráli, a on i tu muziku píše, to vychází z toho folkloru, ale je to i způsob jeho muzikantství je úžasný, lehký. Mně přijde, že ten člověk je obrovský talent a sám to umí krásně zahrát lehce, ještě se u toho dobře tváří, usmívá a opravdu si to užívá, takže já si koncerty s ním také vždycky užívám. A tak bych vám přál, abyste si to užili taky a abyste cítili trochu toho Norska, protože to z té muziky skutečně

0: Jardo, působíš dlouhou dobu na severu. Kdybys měl měnit, měnil bys?
1: Tak to je těžká otázka, to jsi mě dal...
0: Zaskočil.
1: To mě trošku jako dáváš kudlu pod krk. Jako... Asi bych neměnil, nebo rozhodně nevím za co. Pokud bych měnil, tak leda, že bych nevěděl o tom, co mám teď. Jo. Ale... A nebo bych možná měnil, ale jenom z důvodu třeba jako, že bych chtěl žít doma a být blízko své rodiny, svým sourozencům, svým nejlepším kamarádům tady v Brně a rodině. Mám, že jo, to je, no, to je těžký to říct, no, já nevím. Prostě tohle je to nejdůležitější, kvůli čemu bych se dokázal jako přestěhovat, ale stejně. Samozřejmě ty tendence nebo ty myšlenky tady byly už několikrát, ale je to nesmírně těžký. Hmm. Protože za prvé, což je to nejdůležitější, musíš mít práci dobrou, aby to fungovalo, když mám 3 děti a mám už nějaké povinnosti, co musím platit v Norsku, protože máme dům a máme auto, máme, jo, rozumíš, život tam funguje pro nás, tam jedem, tam jsme v tom vlaku rozjetým a je to hrozně těžký jako ten vlak totálně zastavit a přeskočit do jiného. Úplně ze všema.
0: A jak myslíš, že se cítí tvoje děti, no, které vyrůstají a žijí vlastně tam? No to... Cítí se už napůl jako Norové?
1: No, to nemyslím. To vím, že Vojta není Nor, že to pořád říká. Já nejsem Nor, já jsem Čech. Já jsem se sice narodil v Norsku, ale jako to mě teda pěkně štve, protože sestra Johana, ta se tam teda nenarodila, ta se narodila v Brně, to jí závidím, protože ona je skutečná Češka. Ale já mu vždycky říkám, ne, Vojto, neboj, nejseš Nor, protože to máš jako, když se ve stáji narodí pes, že jo, nějaký štěňátka má, tak to taky nejsou koně. Jo, takže ty seš pořád Čech, protože máš i mámu, i tátu z Česka, tak seš Čech. Ale jo, on by chtěl žít asi tady velice. A samozřejmě on neví jako vůbec nic o tom, jak by to tady fungovalo, jestli by ho to tady bavilo ve škole, jestli by to bylo dobrý. No. A to stejný Johana. V podstatě tím, že jsme oba dva Češi, mluvíme doma česky, ale žijeme v Norsku, v jiné kultuře a úplně jakože jinde, tak je, myslím, pro nás, pro všechny je to takový jako těžký se s tím nějak tak... smířit, nebo jo, jako myslím, že všichni doma, co jsme si čas od času říkáme, jako proč tady jsme, proč nejsme doma. A ty děti to říkají docela často, že já tady nechci, já chci za babičkou. Proč nemůžeme jít na víkend za babičkou a za dědou, jo, nebo za bratrancema a tak. Takže to je...
0: Je to taková 13. komnata
1: a to je
0: vaší rodiny.
1: Teď jsme ji tady otevřeli, no.
0: Jardo, děkuji moc krát za rozhovor. Přeju, ať jste na severu šťastní. Děkuji. Svět se svým způsobem zmenšil. Mm-hmm. Je možné komunikovat, i když samozřejmě vždycky je to jenom náhražka. Není to plnohodnotné. Dá se lépe cestovat.
1: Ano.
0: Ten svět je daleko blíž, než byl třeba před 30 lety, kdy to nebylo vůbec možné. Mm. Tak jako když jsem zde vzpomínal právě s panem profesorem Veselkou, který se rozhodl a bylo to definitivní rozhodnutí, které vypadalo, že už to nikdy zpátky nepůjde. Hmm. Takže přeji, ať se vám tam žije dobře, ať tě naplňuje hudba, kterou tam děláš asi tak, jak jsi vždycky snil, že ji toužíš dělat a že tě tak těší a přeji všechno dobré.
1: Děkuju moc.
0: Dnešním hostem v Oktávě byl violončelista Jaroslav Havel, člen Trondheimského komorního orchestru Trondheim Solistene. Pořadem vás provázel a pěkný vstup do nového školního roku vám ze studia Proglasu přeje Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas. No a nám už se pomalu, ale jistě blíží 17. hodina a s ní přijdou také zprávy, které přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Na kandidátce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS, rozhodlo o tom vedení strany. Dobré odpoledne u zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS 1, který dnes unijní exekutiva představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
4: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžeji spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místo předsedkyně Evropské komise Tereza Riberaová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech.
5: O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun, informovalo o tom ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Po jednání výkonné rady ODS to řekl předseda strany Martin Kupka. Členové rady o tom rozhodli jednomyslně. Dvořák podle vedení neobjasnil dostatečně otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě více než 230 milionů korun. Vedení ODS taky požaduje přepracování kandidátky, pokračuje Kupka.
6: Zároveň jsme uložili oblastní radě Prahy 1, aby do 24. července připravila novou kandidátku, kde jméno Filipa Dvořáka nebude figurovat, a pokud by tak neučinila, tak jsme zmocnili regionální radu regionu Praha, aby takovou kandidátku sestavili.
2: Dvořák zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje. Tvrdí taky, že vedení ODS se členy na Praze 1 dlouhodobě nekomunikuje. Nemocnice v Rouenu jako první ve Francii začíná používat dron k doručování defibrilátorů pacientům se srdeční zástavou. Cílem je až šestinásobně zvýšit jejich šanci na přežití.
7: Při srdeční zástavě jde o minuty. Dron letí 65 km za hodinu a unese až 3 kg materiálu. Nemocnice v Rouenu počítá s tím, že se k pacientovi dostane rychleji než záchranáři a že na místo schodí defibrilátor. Lidé v okolí budou moct díky elektrickému výboji obnovit správnou činnost srdce. Zdravotnické zařízení testovalo bezpilotní prostředek ROK a inspirovalo se ve Švédsku. Celkové investice se pohybují v přepočtu přes 7 milionů korun. Skoro 50 tisíc lidí ve Francii postihne každoročně zástava srdce mimo nemocnici. Míra přežití po 30 dnech zůstává dosud nižší než 5%. Dron má tuhle statistiku vylepšit. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Plusu. Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené synice. Dnes je hasiči s rybáři odstraňují. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. Národní památkový ústav letos zaznamenal rekordní zájem o hlasování v ceně veřejnosti, která je součástí soutěže Patrimonium pro futuro. Lidé mohou vybírat z 630 projektů z celého Česka. Mezi nimi je třeba obnova Čiperovy vily ve Zlíně nebo záchrana zámku ve Zvěstově. O vítězi ceny nazvané památky děkují můžou lidé rozhodovat na webu Národního památkového ústavu do 20. září. Teď pohled na silnice. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u Evropské ulice zasahují hasiči u požáru auta, zastavili provoz, kolona začíná před letištěm, před minutou už ale začaly auta pouštět levým pruhem. V Praze regulují průjezdy tunely a kolony jsou v Radlické, Plzeňské i Povltavské ulici směrem do tunelu a silný provoz na Jižní a Štěrboholské spojce pomaleji se jede před Průmyslovou a také před Barandovským mostem. Zdržení ale není velké, a tak přejeme šťastnou cestu. Až do dnešní půlnoci hrozí silné bouřky, zítra už se objeví přehánky a bouřky jen místy, bouřky hlavně na horách, bude většinou oblačno a teploty oproti dnešku mírně poklesnou, budou se pohybovat mezi 23 a 27 stupni, na jihovýchodě Moravy bude až 30 stupňů. Tolik zprávy a teď už začíná.
0: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Je krátce po 8 hodině raní. Já vyrážím na cestu. Z centra Olomouce budu v cíli asi za 30 minut. Společně se dnes vydáme na poutní místo, na svatý kopeček. Na ranní mši svaté se setkám s mým dnešním průvodcem, panem Antonínem Janýškou, který na tomto místě už několik let provází návštěvníky. Z Olomouce zdraví a u pořadu před kostelem vás vítá Adéla Šimoníková.

0: Ještě před samotnou prohlídkou se před bazilikou ptám pana Janíšky na několik otázek. Jak dlouho vlastně na svatém kopečku provázíte?
1: Tak od té doby, co tady průvodcovská služba existuje oficiálně, no, tak mě požádal pan farář, myslím si, že už to byl otec Adrián, tam bych provázel a provázím taky v muzeu. Takže, ale říkám, muzeum, já jsem strašně rád, že tady vzniklo muzeum, protože když jsme v bazilice, tak se můžeme věnovat spíš těm duchovním věcem a v muzeu se můžeme každým coulem věnovat té historii, protože to je opravdu, říkám, 400 let, to je úctyhodná historie, že jo. No a to muzeum je vybudováno v domě, který byl postaven kdysi v 18. století jako dům pro svaté schody. Tam je nejdůležitější část, jsou ty svaté schody. Jejíž originál byl v Jeruzalémě, dneska je v Římě. Ale kromě toho, že tam jsou ty svaté schody, tak tam v přízemí jsou ještě předměty, které souvisí s vývojem a historií svatého kopečka a jsou tam perfektně zpracované tabule, které uvádějí důležitá data historická. A jsou tam taky vystaveny bohoslužebná roucha, bohoslužebné předměty, takže je to skutečně vývoj baziliky od začátku až úplně do konce. Je tam taky věrný odlitek toho milostného obrazu. Je to sice jenom sádrový odlitek, ale je to věrná kopie toho milostného obrazu, který tady je.
0: Tam se rozhodně podíváme v příštích dílech. A ještě se ptám, jaký zájem je o prohlídky tady baziliky, případně muzea?
1: Tak v muzeu je zájem celkem menší, protože nechci teda mluvit škaredě, ale platí se tam vstupné. A většina lidí, když tam přijde, tak se zarazí u těch dveří, protože je tam 100 korun a 60 korun pro dítě, ale nakonec je to potřeba, protože údržba a tak dál, všechno něco stojí. Ale v bazilice nejvíc prohlídek za směnu jsem tady dělal 8. A to nejsou krátké prohlídky. A čím dál víc lidí si vyžaduje komentovanou prohlídku, protože do baziliky mají volný přístup, takže mnozí si prohlížejí, mnozí taky spěchají, jsou za 4 hodiny pryč nebo jenom nakouknou. Ale čím dál víc lidí má zájem o tu komentovanou prohlídku.
0: My jsme se mimo záznam bavili o dlouhé prohlídce, kterou jste tady jednou vedl. Tak jaká byla třeba ta nejkratší a naopak ta nejdelší?
1: No já raději řeknu legrační příhodu, kterou jsem tady měl. A to bylo hned někdy před 3 lety, když se to začalo rozšiřovat, nebo začaly provazovat ty prohlídky pravidelně. Přišel jsem nějaký, a teď ať se na mě nezlobí podnikatele, já použiju výraz podnikatel bílý ponožky na gelovaná hlava, a přišel k tomu stolečku a říká mě, mám 20 minut a chci vědět všechno. Takže jsem mu říkal, a který chcete rok? Máme před sebou 400 let. Tak jsme se nakonec nedomluvili, protože když chtěl vědět všechno, tak za 20 minut ani náhodou. Ale když někdo chce skutečně jenom prohlídku krátkou, tak můžeme uvést jenom faktická data, jako takhle se jmenují ty kaple, které tady jsou boční oltáři. Tak a vidíte tam na oltáři milostný obraz a vzadu obraz navštívení Panny Marie. Ale stojí to za to, abychom se tomu věnovali podrobněji, protože lidi to většinou zajímá. Takže vydáme se do baziliky navštívení Panny Marie na svatém kopečku, poutní místo světoznámé, a vypravíme se na velmi dlouhou výpravu, protože se vrátíme o 400 let zpátky, kdy bylo to poutní místo založeno, a máme od začátku originální historii, protože zakladatelem našeho poutního místa je obyčejný měšťan, který měl podle mého názoru velmi sympatické povolání, živil se jako obchodník s vínem. Ale protože byl velice zbožný, tak než začal svou profesní kariéru, tak se modlil a prosil panu Marii o pomoc v tom podnikání a slíbil jí, že když bude úspěšný obchodník a zbohatne, že jí postaví kapli. Stal se úspěšným obchodníkem, zbohatnul a tu kapli zapomněl postavit, protože víte, jak to chodí. Lidi, když mají spravovat velký majetek, tak s tím mají spoustu starostí a on na to zkrátka zapomněl. Tak se mu pana Maria zjevila a říká mu: Andrýsek, hele, ty jsi něco slíbil a nesplnil, tak to koukej napravit. A Andrýsek teda okamžitě, nebo řekněme v té době, sedl na koníka, protože byl olomoucký měšťan, a jel tady na to místo, kde dneska stojí bazilika. Tehdy se tady říkalo na Svaté hoře. A nebylo tady nic než hluboké lesy a byl to únor 1629 a on vjel do těch lesů, a protože zimy tehdy bývaly tvrdé, tak tady zabloudil v tom lese, v těch závějích, v tom hlubokém lese. Byl by zmrznul, protože zima byla opravdu tuhá, tak slezl z koně, padl na kolena a modlil se. Asi bych to řekl tak ve zkratce: tak pano Maria, jestli chceš tu kapli, tak mě teda musíš zachránit, že jo? A pana Maria se mu zjevila a říká mu: Andrýsek, seš na místě, tady chci mít tu kapli. Takže Andrýsek se vrátil do Olomouce a začal vyřizovat stavební povolení. To tehdy bylo taky něco srovnatelného. No a tak jako první institucí šel k premonstrátům na Hradisko, protože těm tady to území patřilo a ti ho spravovali. A pan opat mu řekl: ano, určitě můžeš postavit tu kapli, ale protože premonstráti byli dobrý hospodáři, tak z toho místa Andrýsek musel platit nájem, protože ta kaple byla jeho soukromá. No a kromě toho musel jít na biskupství, protože jako obyčejný civil chtěl postavit sakrální stavbu. A pan biskup mu řekl: ano, můžeš postavit kapli, ale musíš se starat o poutníky, musíš se starat o tu kapli a musíš vytvořit zázemí pro ty duchovní, kteří tady budou. Andrýsek jako obchodník si to změřil, zvážil, odhadnul a zjistil, že to zvládne, tak zkrátka dobře 1629 položili základní kámen a 1633 bylo hotovo. Ale tehdy se stavilo kaplí a kostel velmi mnoho a ne každý se stal významným poutním místem. A my jsme se stali poutním místem, protože se tady zvláštním způsobem objevil ten milostný obraz Matky Boží Panny Marie, který tady uctíváme. Abychom si řekli, co je to milostný obraz. To není obraz namalovaný na plátně, ale je to kamenná deska velikosti zhruba 20x40 cm. A z té desky plasticky vystupuje postava Matky Boží, která má na pravé ruce Ježíška, v levé ruce má jablko, a Ježíšek to jablko překrývá svou pravicí. A symbolikou toho obrazu je řečeno, že Ježíš se narodil z Marii a narodil se jenom proto, aby přinesl odpuštění hříchů a spásu všem lidem. A to jablko, které Panna Maria drží v levé ruce, to je ten symbol prvního hříchu, který se tady na zemi stal, když Eva s Adamem šli na jablka a neměli to dělat. No a tak říkal jsem zvláštním způsobem, že se tady objevil ten kamenný obraz, ta kamenná deska. Tady kousek od té kaple rozestavěné měl svou poustevnu muž jménem Fikar, poustevník. Trochu na tu stavbu asi tady dohlížel. A ještě rok předtím, než byla ta stavba dokončena, tak se stala zvláštní událost. V noci se jednou probudil, slyšel nádherný zpěv a vyšel ven z poustevny a vidí dlouhý zástup velebných postav, které vchází do té rozestavěné kaple. Velká záře. Tak tam šel za nimi a už tam nebyl nikdo, ale na oltáři našel ten milostný obraz, který tady uctíváme. Je to ta Matka Boží na té kamenné desce. Protože to bylo taky zvláštní, to objevení toho obrazu, tak to víte, že si to nenechal Fikar pro sebe. Řekl to premonstrátům, řekl to na biskupství, rozhlásil to Andrýskovi taky pochopitelně. Andrýsek jako měšťan to rozhlásil po městě. A lidé sem putovali, ještě ta kaple nebyla ani vysvěcena. Už od toho roku 1632. A všichni se modlili k té paní Marii ze Svaté hory. Víte, za co se lidi modlí? Děvčata chtějí bohatý ženichy a kluci chtějí krásné nevěsty. A my, co jsme starší, tak kousek zdraví. A první zázrak na základě té prosby, modlitby k té paní Marii ze Svaté hory se stal v den svěcení té kaple v roce 1633. A sice uzdravil se od narození slepý mladík z Olomouce, jeho příjmení bylo Bory, měl 18 let a jak říkám, byl od narození slepý, ale ten poslední rok, protože se modlili taky k té paní Marii a v den svěcení té kaple první postavené byl uzdraven. No to víte, když se stane takový zázrak doopravdy, tak to se lidi modlí ještě víc, každý si něco přeje a nosí dary, takže ta kaple byla za chvilku krásně vyzdobená, plná vzácných předmětů, což neuniklo švédské armádě, švédským vojákům, kteří tehdy okupovali Olomouc, protože byla 30-letá válka. A v roce 1645 se stala ta tragédie, že jeden jízdní oddíl vyrazil z kasáren Olomouc z posádky Olomouc sem na Svatou horu. Kapli přepadli, vykradli, zničili, zapálili a milostný obraz se ztratil. To víte, že z toho byli všichni smutní. Nicméně Andrýsek nechal tu kapli postavit znovu a byla postavena v letech 1650 až 1656. No a představte si, že v den svěcení té nové kaple se tady objevil naprosto cizí člověk, neznámý poutník, přinesl ten milostný obraz a říká, našel jsem ho na poli. Jestli ho našel, když to ty Švédové vykradli, anebo někdy potom, nebo si se ho Švédové zbavili, protože to brali jako kus kamene, to nikdo z nás neví, ale takhle to zkrátka bylo. Ono je na tom z milostném obraze ještě zvláštní jedna věc. On totiž je z kamene, který se jmenuje opuka. To je velice tvrdý a křehký kámen, který sochaři nemůžou používat. Používá se to dnes jako drcené kamenivo jenom. A nikdo z nás si nedokáže představit, jak tam ta krásná plastická postava Matky Boží s Ježíškem vznikla. Protože kdyby to měl dělat tehdy nějaký sochař a klepal do toho kladívkem a dlátkem, tak by to popraskalo, tak pochopitelně to nevznikne. Zatím ta Maria je vyhotovená do všech nejmenších detailů, včetně záhybu, oděvu a všechno ostatní. Takže už jenom ten milostný obraz, jak vznikl, je do dnešního dne taková trošku záhada. Takže 1656 byla ta nová kaple vysvěcená. Andrýsek už měl tehdy 61 let, na tehdejší dobu už to byl vysoký věk. No tak přemýšlel, co s tím udělá. Jednal se všemi možnými budoucími správci toho poutního místa. Ono to trochu naráželo taky na to, že ta kaple byla vlastně jeho soukromý majetek. Ale nakonec tedy se dohodl s premonstráty z kláštera Hradisko a po těch letech jednání v roce 1667 přešla ta kaple do majetku premonstrátů z kláštera Hradisko. Tehdy byl opatem vzácný, zbožný Čech, jmenoval se Sedlecký, protože to byl vysoký církevní hodnostář, tak mu to polatinštili to jméno a říkali mu Sedlecius. A ten byl taky velice zbožný a velmi dobře to poutní místo znal. Chodil jsem taky a putoval a viděl, kolik desítek, stovek, možná tisíc poutníků sem chodí a rozhodl tedy, že kaple je malá a nestačí a že musí být tady kostel. Je třeba si uvědomit, jaký to byl úžasný tempo. V 1667 teprve převzali se všemi konsekvencemi ten majetek. 1668 rozhodli a byla zpracována projektová dokumentace pan architekt Tenkala, který tady tehdy působil. 1669 položili základní kámen a 1679 bylo hotovo.
0: Takže 10 let.
1: Za 10 let. Je sice pravdou, my známe všichni svatý kopeček jako krásnou vysokou stavbu, monumentální, která má dvě křídla, na každé straně jedno. Za těch 10 let postavili jenom tu hlavní loď. Já říkám jenom, ale přitom je třeba si uvědomit, že to je monument. Ta hlavní loď té baziliky je dlouhá 55 metrů. Když se podíváte na věže, tak dnes tedy mají sice jenom 45, ale tehdy ty první měly skoro 60 metrů. Každý křídlo má 36 metrů a průčelí má šířku 25 metrů. A tak bychom ty míry mohli sázet jednu za druhou, ale asi bychom je stejně pozapomínali, tak je třeba se věnovat spíš než té velikosti, důstojnosti té výzdoby a té štukatuře a té výzdobě těch stěn.
0: A teď se na to půjdeme podívat.

Tak a v bazilice začneme popisem těch osob, které tady vidíme, ať už na freskách, obrazech, anebo jako osoby, které byly zhotoveny technikou štukování. A je zajímavé, že krásné postavy, které tady vidíte před sebou, například ty dvě postavy vedle hlavního oltáře, anebo ta postava nahoře nad hlavním oltářem, jsou skutečně zhotoveny technikou štukování. Štukatury to jsou vlastně. Takže nahoře nad hlavním oltářem ve velké záři je ta nejdůležitější osoba, se kterou se tady setkáváme v bazilice navštívení Panny Marie, a to je Bůh Otec. Jak vidíte, má vous a rozpřažené ruce. Taky je třeba si všimnout toho, že je celý zlatý a všechno, co je kolem něj, je taky zlaté. My jsme se učívali v socialistickém dějepise, že církev má všechno zlatý, protože byla strašně bohatá. Ale ona to není pravda, protože ta církev taky měla své limity. A konkrétně premonstráti tu výzdobu toho interiéru dělali velmi postupně a vždycky tak, jak naspořili peníze, tak potom teprve zdobili. No ale ten Bůh Otec a ti jeho vyznavači nejdůležitější, kteří tady jsou, je zlatý proto, protože v době, kdy byla ta výzdoba zhotovená,

lety spočítat. Jenomže ještě jsem neměl celý presbytář a došel jsem k číslu 45 a pak jsem to raději nechal, protože jsem nevěděl, který už jsem počítal a který jsem nepočítal. Takže těch andělů jsou tady desítky a stovky, různé velikosti, různého postavení a různého povolání. Máte tady ty anděli, kteří oslavují velikost Boha Otce na hlavním oltáři. Máte tady ty malý zlatý andělíčky, který hlídají a střeží ty oratoře, které jsou na boku presbytáře. Máte tady anděly strážné, například na té římse, která je pod klenbou. Těch andělů strážných je tady dohromady 18, na každé straně 9. A ta důležitost andělů strážných je tady ještě zdůrazněna navíc tím, že tady je jedna boční kaple zasvěcena andělu strážnému. O tom si povíme, to je náš svatokopecký specialista. A tak dále tady máme anděli muzikanty, ty jsou na kůru. A pak tady máme ještě anděli, já jim pracovně říkám kulturisti, protože když se podíváte pod kůrem, jsou andělé svalovci, kteří ten kůr drží už 400 let a nic se s tím kůrem zatím nestalo. Takže to je skutečně, říkám, k těm andělům mám taky velmi osobní vztah, protože anděl, jak víme, volným překladem je posel dobrých zpráv. A ti andělé nosí těch dobrých zpráv obrovské množství a ty dobré zprávy pochází právě od toho Boha Otce, který je tam nahoře nad tím hlavním oltářem. Takže anděli máme a můžeme přejít k těm svatým. Vy vidíte, že vedle hlavního oltáře po levé straně tady stojí nějaký biskup s mitrou a s biskupskou holí a po pravé straně stojí téměř stejný biskup, akorát se liší tím, že má v pravé ruce monstranci a v levé ruce má taky biskupskou hůl, ale ne tu klasickou zatočenou, ale jako dvojitý kříž. A já jsem toho prvního ještě popsal trošku málo, protože je charakteristický tím, že má v levé ruce ohnivé srdce. Tady na té soše je to vidět tak matně jenom, ale máme tohohle svatého ještě v průčelí baziliky a tam je to srdce skutečně nádherný, veliký. A to ohnivé srdce je symbol povahy a způsobu jednání a myšlení toho svatého, který je tam zobrazený, a je to svatý Augustin. Narodil se v Kartágu, 4. století, jeho tatínek tam byl římským císařským úředníkem a potom se přesunul jako dospělý už do Říma. Byl to velmi vzdělaný muž, který žil první polovinu života, orientačně si můžeme říct první část života, velmi veselým, bohatým životem, charakteristickým pro všechny bohaté šlechtické synky. Užíval si, čeho mohl a byl členem, dneska bychom řekli, party, která dělala v tom Kartágu pěkný nepořádek. A jeho matka svatá Monika, která už byla křesťanka, tak ta se za něj velmi modlila, aby se polepšil a aby přestal být pohanem, aby se přestal tak špatně chovat a aby se stal křesťanem, kdyby to aspoň trochu šlo. Takže skutečně se podařilo jí dosáhnout toho, že Augustin se stal křesťanem, ale on k tomu došel asi taky díky tomu, že on byl velmi inteligentní a vzdělaný a neustále studoval a zkoumal, která náboženství v tehdejší době jich bylo spousta, tak které z těch náboženství je nejdokonalejší, a zjistil, že nejdokonalejším náboženstvím tehdy známým je křesťanství. Proto se nechal pokřtít. Křtil ho svatý Ambrož, který byl tehdy biskupem v Miláně, a Augustin s tou rodinou už tehdy byli tam v Římě. Takže svatý Augustin, charakteristický znak, ohnivé srdce v levé ruce. Zatímco Norbert, 12. století, Němec, narodil se ve Vestfálsku, rytířský synek. A platí pro něj ta první část života stejně veselá jako pro Augustina, protože rytířský synek měl taky svou partu kamarádů a řádili na koních a podobně.
A to polepšení se říká, že ta změna smýšlení nastala tehdy, když předtím

0: jel kdysi Norbert v bouři na koni a předtím jeho koněm udeřil blesk. Norbert spadl, velmi vážně se zranil, byl by umřel a ve snu se mu zjevila Panna Maria a sdělila mu, že pokud zlepší svůj život, takže ho zachrání. Tak to víte, já to zase teďka trošku odlehčím. Když dostane člověk takovou nabídku, buď to umře, nebo mě někdo zachrání, tak se rozhodl pro tu záchranu a skutečně úplně změnil svůj způsob žití. Když bychom podle toho jeho životopisu úplně volně výklad dělali, tak řekněme, on měl vzdělání na úrovni bakalář, jako každý šlechtický synek z dobré rodiny. A když tedy se zlepšil, polepšil, tak si doplnil magisterský studium v dnešní terminologii a byl vysvěcen na kněze. A byl to takový kněz, kterým se nepěkně říká potulný kazatel, ale ve skutečnosti to byl, já vždycky říkám, kněz Evropan, který putoval po celé Evropě, Německo, Holandsko, Francie. A když byl dlouhá léta ve Francii na severu, v oblasti, které se říká Prémontré, tak tam založil první komunitu řeholníků mužů, kteří podle té oblasti dostali název Prémonstráti. No a myslím, že před dvěma lety jsme slavili 900 let výročí založení řádu Prémonstrátů a to víte, to tady byla velká sláva. Takže to jsou ti dva nejdůležitější svatí, kteří jsou vepředu. Ale ještě důležitější než ti svatí je tady ten oltářní obraz hlavní, který zobrazuje dvě ženy rozličného stáří. Ta mladší, která je podle mého vidění po pravé straně, ta je prostovlasá a dívá se na druhou ženu, která je v čepci a je stará. A je to Panna Maria, která navštívila svou tetu Alžbětu. Alžběta byla taky těhotná, si představte. A dneska bychom řekli možná, že to byly oba dva takový komplikovaný sociální případy, protože Panna Maria tehdy ještě nebyla u Josefa, takže jí hrozilo v podstatě nebezpečí, jak tehdy byl ten zákon židovský tvrdý, že jako žena, tak vždycky říkám, přešla do sousedního okresu za tou svou tetou Alžbětou a ta představte si byla taky těhotná, na starý kolena. To byla manželka starozákonního kněze Zachariáše, taky ho tady máme, tady u oltáře svatýho Jáchyma, ta postava po levé straně, to je Zachariáš, kněz. A to, že byli bezdětní, to pro ně byl strašný handicap, protože tehdy se věřilo, že ten, kdo nemá děti, tak na toho nikdy nesestoupí milost Hospodinova. A on jako kněz to měl velký handicap. No a to víte, celý život ve společnosti se snažil tady obhájit z nějakého toho ponížení. A na starý kolena, když přišla Alžběta taky do jiného stavu, tak zase se na něho dívali skrz prsty, protože společnost byla stejně konzervativní jako dneska. A my i dnes víme, že když žena přijde do jiného stavu po 50, takže to je takový velmi nezvyklý. Že jo?
1: Se nezavděčil.
0: Tak. Takže tyhle ty dvě ženy se sešly a tomu setkání se říká navštívení Panny Marie. A téhle příhodě, když Maria šla za svou tetou a navštívila tetu Alžbětu, tak tomu se říká navštívení Panny Marie. Já jsem totiž zjistil, že já to tak dlouze vysvětluji, protože jsem zjistil, že mnoho lidí si nedokáže představit, co to navštívení Panny Marie obnáší. Jestli Maria někoho navštívila, nebo jí někdo navštívil, protože je ten název takový trošičku abstraktní. Takže bazilika je zasvěcena tému příběhu navštívení Panny Marie. My víme, že mnoho kostelů je zasvěceno paní Marii a tenhle ten je z úplného začátku Mariina veřejného života, abychom řekli. A známe třeba taky baziliku velmi, velmi krásnou, i když byla téměř rozbitá. To je zase zasvěcená příběhu na nebevzetí paní Marie. Je to sesterská bazilika v Neratově. To je ten atypický kostel,

0: který má dneska tu skleněnou střechu. Tak to jenom, aby si posluchači uvědomili, že ten život Panny Marie dal k dispozici skutečně celou řadu témat, kterému jsou zasvěceny její chrámy. Pardon, mluvil jsem o tom obraze už? Co
1: ano,
0: znamená?
1: Ano.
0: Takže o obraze jsem mluvil. Takže můžeme se věnovat bočním kaplím, ale než tam dojdeme, tak upozorním tady na to, že pan architekt Tenkala, který vyprojektoval ten chrám, a jeho spolupracovníci a pan Handke, který je autorem, buď to sám, anebo mnozí žáci jeho, jsou autory fresek, tak dělali všechno pro to, aby tady zdůraznili tu velikost a trojjedinost Boha. Takže my tady toho Boha ve trojici máme zobrazeného například na té elipsovité fresce, která je nad hlavním oltářem. Svatá Trojice, Otec, Syn a Duch Svatý. Ale máme tady ty postavy charakterizující ty tři božské osoby taky volně umístěné v prostoru. Nad hlavním oltářem je Bůh Otec a tady na tom kříži, který máme po pravé straně, když se na ní díváte, a v podstatě to odpovídá i evangelnímu pojetí. Otec, Bůh, Syn se ponížil, stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži, a tady ho máme před sebou. Ještě upozorním na jednu věc, ten kříž je starší než bazilika samotná, pochází ze 14. století a byl původně umístěn v klášteře Hradisko, a když Josef II. Ten klášter v roce 1784 zrušil, tak někteří řeholníci přišli sem a ten kříž donesli sebou a od toho roku 1784 je tady. No a Ducha Svatého máme tady, tady nahoře v kopuli. Podívejte, jak září. To není tím, že bychom ho osvětlovali elektricky nebo halogeny nebo něčím, ale je to proto, že stěny toho cylindru na kopuli jsou ze skla, z příměsí olova, z toho starého skla. A tím, když prochází světelný paprsky, tak to způsobuje takovou záři. Takže se mě tady neznalí lidé ptali, jak tam měníte žárovky, ale my tam žárovky neměníme, protože tam nikdy nebyly.
1: Musím říct, že jsem tady po několikáté a nikdy jsem si toho nevšimla. Takže zvednout hlavu všem posluchačům.
0: Zvednout hlavu a díváte se do výšky 30 metrů. Takže to zkreslení, ta perspektiva dělá velkou změnu v tom vnímání, protože vy se díváte nahoru a vidíte malý symbol Ducha Svatého, to je tu holubici, a přitom ta holubice má rozpětí křídel 1,30 m.
1: To je ta výška
0: obrovská a ta úctyhodná vzetí Panny Marie. Vidíte, že tam je postava Matky Boží Panny Marie a anděle ji vynášejí nahoru. Takže na nebe vzetí Panny Marie. No a pak máme v presbytáři na klenbě ještě 32 malých fresek a to je 32 zastavení litanie loretánské. Takže upozorním ještě na stříbrné obrazy, které jsou v presbytáři, abychom nepřeskočili tuhle tu důležitou část výzdoby. Na těch stříbrných obrazech je ve stručnosti znázorněna historie svatého Kopečka. Tam na tom prvním, vpravo, tam je les hluboký a v něm posova, která zabloudila. To je ten Andrýsek, který se tady ztratil v tom lese a zjevila se mu Panna Maria. Na tom druhém vidíme, že to je nějaký člověk, který klečí před oltářem. To je ten poustevník Fikar, když se tam objevil v té rozestavené kapli ten milostný obraz. Na třetí fresce, který je po levé straně, vidíme kapli, která hoří. To je ten rok 1645, když to Švédové zapálili. A na té čtvrté fresce, která je vepředu, je slavnost Panny Marie při tom svěcení té nově vybudované kaple. Je to řečeno volným popisem. Ta historie a ty historické fakta jsou uváděny v materiálech trošku složitěji. Stěny vidíte, že tam jsou hladké, ale pilíře, které tam jsou, jsou mramorové. To je ale jenom povrchní dojem, protože ty stěny jsou skutečně vymalované. Ty pilíře, které jsou na stěnách, tak ty jsou upraveny technikou mramorování, takže ta povrchová úprava, to není mramor jako originál,

0: Je to omítka s povrchovou úpravou mramorování a mramor tady je jenom na hlavním oltáři, ty sloupy, ty jsou mramorové. Ale vidíte, že ta výzdoba nakonec na stěnách celé baziliky, která byla zhotovena tou technikou mramorování, je skutečně věrná kopie toho originálního mramoru.
1: Nepoznala bych to určitě.
0: Ještě jsem upozorňoval na to, že tady máme bohatou štukaturu. Zase se musím trošku pochlubit tím tou naší bazilikou, protože na mnoha poutních místech jsou štuky buď to jenom namalované, anebo některé namalované a některé pravé, ale my, kam se podíváte, tam je štukatura pravá. Dokonce i ty sochy například toho svatýho Augustina a svatýho Norberta jsou zhotoveny tou technikou štukování. Takže to není socha, která by vznikla tady a tam se jenom umístila, ale je to socha, která vznikla z toho, že na tom podstavci byl nějaká osa, nějaká kostra a na tu se postupně nanášely jednotlivé vrstvy, až z toho vznikly tady ty nádherné postavy. Takže to jsou taky zvláštnosti té naší výzdoby, o kterých málo kdo vlastně ví a já je tady jenom tak zběžně popisuji a přidávám k tomu výkladu, protože to stojí za to, abychom to věděli.
1: Zajímavosti o výzdobě baziliky zakončí dnešní díl pořadu Před kostelem. V dalším díle nám průvodce Antonín Janíška přiblíží například kopuly i všechny oltáře a kaple svatokopecké baziliky. Od reportážního mikrofonu se prozatím loučí a z Olomouce zdraví Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojtěch Pchálek.
2: Na svatým kopečku u kostela, bim bam, bim bam, jo, u kostela.

V dnešním evangeliu mají učedníci hlad a tak si cestou polem utrhnou několik klasů, aby se najedli. Jenže byla právě sobota, nejdůležitější den svatém týdnu. Z hlediska společenské role a odpočinku byla tehdejší sobota velmi podobná naší dnešní neděli, ale v náboženském významu byla mnohem přísnější. Křesťanská neděle historicky z židovské soboty přímo vznikla. A tak hned přichází výtka farizeů, že porušují pravidla. Podle židovské tradice totiž učedníci svým jednáním vykonali hned několik zakázaných činností najednou. Nejenže utrhli klasy, ale mnuli je v dlaních a zakázána byla i příprava jídla. Na první pohled je to spor o náboženské předpisy. Ve skutečnosti je ale myšlenka evangelia mnohem hlubší. Pokládá otázku, co je v životě důležitější, jestli člověk nebo předpis. Vnímáte tu vážnost otázky i dnes? Ježíš své učedníky obhájil slovy, že sobota byla učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Nepopírá význam zákona ani duchovního řádu, o čemž nepochybujeme ani my dnes, ale připomíná, že Bůh nedal člověku víru jako břemeno. Náboženství nemá člověka dusit, ale vést k životu. Proto říká silná slova. Milosrdenství chci a ne oběť. A jako příklad uvedl krále Davida, který v nouzi také snědl posvátné chleby z chrámu. No i naše doba má pravidla nejen v běžném životě, ale i v církvi. Výkony, povinnosti a očekávání, která se někdy stanou důležitější než člověk samotný. Žijeme ve světě, kde se často hodnotí hlavně to, kolik toho stihneš, jak působíš. Člověk se snadno dostane do kolotoče povinností, termínů a neustálého tlaku. A paradoxně i víra se někdy může změnit jen v seznam povinností. Splnit, odříkat, zvládnout. Jenže Ježíš přichází osvobodit člověka od víry bez srdce. A to je dnes velmi aktuální. Ubývá kněžích i věřících a my se ptáme, proč? Ztratili jsme lásku? Farizeové tehdy viděli přestupek. Ježíš viděl hladové lidi. A to je obrovský rozdíl, který bychom měli vnímat právě dnes. Vidět lidi toužící po lásce, vztazích a vnitřním klidu. Kolikrát rychle soudíme druhé podle pravidel, názorů nebo chyb, aniž bychom věděli jejich příběh. Někdo je podrážděný, ale možná jen dlouho pořádně nespal, protože má starosti. Někdo selže, ale možná už dlouho nese bolest, kterou nikdo nevidí. Je snadné stát se tím v uvozovkách správným a spravedlivým člověkem bez soucitu, zvlášť pokud vás nic zásadního netrápí. Ježíš ukazuje, že Bůh není účetní našich chyb, je Otec a ten vidí lidské srdce. Je velmi důležité znovu objevit i pravý význam odpočinku. Nejen den klidu nám má připomenout, že člověk není stroj, že jeho hodnota nespočívá jen ve výkonu. Dnes se mnoho lidí neumí zastavit, anebo nemůže. A i když náhodou tělo odpočívá, mysl běží dál. Jsme neustále online a přitom vnitřně vyčerpaní. A tak Ježíšova slova zní velmi aktuálně. Člověk není stvořen pro nekonečný tlak povinností, ale pro život v Boží blízkosti. Možná, že právě dnes nás zve každého, abychom se zastavili, nadechli, přestali se něco dokazovat a znovu si uvědomili, že Bůh nás nemiluje jen proto, co děláme, ale hlavně proto, že jsme jeho děti. A tam začíná skutečný pokoj srdce.

Bylo 18 hodin a my se nyní přesouváme na mši svatou. Ta bude dnes přenášená z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Celebruje pater Josef Mendl.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milí přátelé, kteří nás slyšíte přes rádio Proglas, milé sestry a bratři zde v kostele svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích, všechny vás srdečně vítám na této bohoslužbě. Chceme prožít chvíle v blízkosti našeho Pána Ježíše Krista, načerpat sílu, přijmout také jeho požehnání. Připravme se na toto setkání upřímnou lítostí, odevzdejme Bohu naše nedostatky, slabosti a hříchy. Smiluj se nad námi, Pane, hřešili jsme proti tobě. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství a dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Pane,

0: Modleme se. Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu. Dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje křesťanskému způsobu života, a ať usilují o to, co se s ním zhoduje. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z knihy proroka Izajáše. Král Ezechiáš se roznemohl k smrti. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amosův, a řekl mu: Tak praví Hospodin, učiň pořízení o svém domě, neboť zemřeš a nebudeš živ. Tu se Ezechiáš obrátil tváří ke stěně a modlil se k Hospodinu. Ach, Hospodine, rozpomeň se přece, že jsem žil věrně a s celým srdcem v tvé službě. Dělal jsem, co ti bylo milé. A Ezechiáš propukl hlasitý pláč. Tu Hospodin oslovil Izajáše a řekl: Jdi a řekni Ezechiášovi, tak praví Hospodin, Bůh Davida, tvého otce. Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy. Nuže, přidám k tvému věku ještě 15 let. Z moci asyrského krále vysvobodím tebe i toto město a ochráním ho. Izajáš poručil vzít koláč svíku a namazal jim vřet, aby se král uzdravil. Ezechiáš řekl: Jaké je znamení, že budu moci vstoupit do Hospodinova domu? Izajáš odpověděl: Toto ti bude znamení od Hospodina, že Hospodin vyplní, co slíbil. Hle, vrátím stín postupných, po kterých sešel na Achazových slunečních hodinách zpět o 10 stupňů. A slunce se vrátilo o 10 stupňů, po nich se stoupilo. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky.
0: Volám k tobě, Bože. Volám k tobě, Bože, řekl jsem uprostřed svého života, mám odejít. Ubran pod světí mám postrádat zbytek svých let. Řekl jsem, nemám už vidět Hospodina v zemi živých.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci měli hlad, a proto začali trhat klasy a jíst. Farizeové to uviděli a řekli mu: Hle, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu dělat nesmí. On však jim odpověděl: Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu a jedl posvátné chleby, které nesměl jíst ani on, ani jeho družina, ale jen kněží? Nebo nečetli jste v zákoně, že v sobotu kněží v chrámě porušují sobotu a přece jsou bez viny? Říkám vám, že zde je někdo víc než chrám. Kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chci a ne oběť, neodsuzovali byste nevinné. Neboť syn člověka je pánem nad sobotou. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Milí přátelé, když jsem přemýšlel nad tím dnešním úryvkem evangelia, tak jsem si vzpomněl na jeden rozhovor, duchovní rozhovor, kdy mi jedna paní říkala: jedno z mých nejoblíbenějších míst z evangelia je úryvek z Markova evangelia z 5. kapitoly o uzdravení ženy, která trpí 12 let krvácením. Líbí se mi, jak je tam řečeno, že ta žena ve své skromnosti, ale s velikou touhou, říká: chci se jenom dotknout Ježíšových šatů a věřím, že jeho síla mě uzdraví. Taková byla její víra. A tato paní říkala: a to je to, čím se vlastně chci řídit ve svém životě. Držet se Ježíše. Držet se jeho osoby, být s ním. A mně to vlastně dalo jakýsi klíč k tomu dnešnímu úryvku. Řekl bych, to je klíč, ten její zážitek, její zkušenost je klíč k pochopení toho dnešního evangelia. Máme se držet Ježíše, máme být s ním, nemáme se ho pustit. Farizeové z toho dnešního evangelia se Ježíše nedrží. A oni vlastně ani nechtějí být s ním. Oni vlastně ani nemají radost z jeho přítomnosti. No a co se děje? Dívají se na druhé lidi okolo, vytýkají jim jejich chyby, stěžují si na učedníky, žalují na ně Ježíšovi, co to oni dělají, že přestupují Boží zákon. A to je vlastně důsledek toho, že se nedrží Ježíše. Jak si jsou potom plni svého vlastního ega a toho, že oni posuzují a rozhodují nad životy druhých lidí. A to všechno jim chybí proto, protože nenechávají jednat Ježíše. Naopak, učedníci v Ježíšově přítomnosti si říkají: tak cokoliv my uděláme, tak Ježíš nám řekne, že to je dobře, anebo naopak, to nedělejte, protože to je něco špatného. A Ježíš je přece zákonodárce. Proč on by nemohl upravovat zákony, které on sám stanovuje? To všechno jaksi uniká farizeům, kteří se ochuzují o to, být s Ježíšem a prožívat radost z jeho blízkosti. Samozřejmě byste mi řekli: no a co to znamená držet se Ježíše ve svém životě? No to znamená, že to, co prožívám každý den ve svém životě,
o to se s Ježíšem sdílím. Neboli jinými slovy, svoji radost za to děkuji Bohu. To, s čím zápasím a nevím si rady, v modlitbě přednáším Ježíši, co mám dělat, aby on mi ukázal, jak mám jednat. Ptám se Ježíše, jak by na mém místě v té dané situaci jednal on. To znamená, že všechno to přináším do své modlitby a v modlitbě se ptám Boha, co mám dělat a jak mám jednat. To je to, držet se Ježíše. Někdy možná tu odpověď neslyšíme zřetelně. Někdy možná Ježíšovu odpověď neslyšíme hned. Ale můžeme si být jisti, že on o nás ví a to, co říkáme ve své modlitbě, slyší a na to nám pak svým způsobem a ve svůj čas odpovídá. A tak držme se Ježíše v celém svém životě, držme se jeho šatů, tak jako ta žena, která byla skrze ten dotek s Ježíšovými šaty uzdravena. A pak i my můžeme prožívat posilu a uzdravení ve svém každodenním životě. Amen.

0: Sestry a bratři, ve své slabosti a hříšnosti potřebujeme pomoc a milost Boží. Modleme se proto o milosrdenství pro nás hříšné, o sílu pro trpící a o vytrvalost v dobrém pro všechny lidi světa.
1: Modleme se za papeže, biskupy a kněze, aby svým slovem a příkladem života pozvedli víru a mravný řád ve světě. Prosíme tě, vyslyš nás. Modleme se za řeholníky a řeholnice, aby věrně naplňovali ideál chudoby, čistoty a poslušnosti.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Modleme se za nespravedlivě pronásledované, aby svou sílu a pomoc hledali v kříži Ježíše Krista.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Modleme se za ty, kteří jsou na cestách, aby se šťastně vrátili do svých domovů.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Modleme se za všechny, kdo zbloudili na cestě hříchu, aby našli sílu změnit svůj život.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Modleme se za zemřelé, aby se mohli těšit z odměny za to, že věrně sloužili Bohu i všem lidem.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dnešní mše je obětovaná za manžele Františka Zíku, oboje rodiče a sourozence.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Náš Bože a Otče, ty jsi nejvyšší dobro a milosrdenství. Chceš, aby všichni lidé čerpali z tvých darů. Proto tě prosíme, dej každému z nás sílu, ať dokážeme i my druhým prokazovat milosrdenství, aby se tak všude rozšířila pravá radost a naděje. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa, z tvé štědrostí jsme přijali chléb, který ti přinášíme. Je to plod země a plod lidské práce a stane se nám chlebem věčného života.

Požehnaný si, Hospodine, Bože celého světa, z tvé štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme. Je to plod révy a plod lidské práce a stane se nám nápojem duchovním. Požehnaný si, Bože, na věky.

0: Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve, ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa. Zhlédni, Bože, na dary své církve a posvěť je, aby se nám stali pokrmem, který posvěcuje náš každodenní život. Skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
1: Je to důstojné a spravedlivé.
0: Vzdáváme ti díky, svatý Bože, Pane nebe i země. Ty jsi stvořil svět a určuješ běh jeho dějin. Tvůj syn se stal člověkem, zvěstoval nám tvé slovo a volal k následování. On je cesta, která vede k tobě, pravda, která osvobozuje, život, který naplňuje radostí. Skrze něho spojuješ v jednu rodinu všechny, které jsi stvořil k slávě svého jména, vykoupil krví jeho kříže, označil pečetí svého ducha. A proto nyní vždycky a na věky hlásáme s anděli a svatými tvou slávu a radostně voláme. Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů,

V pravde jsi svatý Bože, si hodný chvály miluješ lidi a stále je provázíš na jejich životních cestách. V pravde je požehnaný tvůj syn, je zde mezi námi a zhromažďuje nás k hostině lásky. Jako kdysi učedníkům putujícím do Emaus, tak dnes i nám otvírá písmo a láme chléb. Proto tě, dobrotivý Otče, prosíme, sešli svého svatého ducha, ať posvětí dary chleba a vína, aby se nám stali tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on poslední noc před svým utrpením vzal při hostině chléb. Pronesl modlitbu požehnání, lámal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal kalich s vínem, pronesl modlitbu chvály a díků, dal ho svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

0: Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme. Dobrý Otče, slavíme památku Krista, tvého syna a našeho spasitele. Ty jsi ho utrpením a smrtí přivedl k slávě vzkříšení a posadil po své pravici. Hlásáme toto dílo tvé lásky, dokud on nepřijde ve slávě, a klademe před tebe chléb života a kalich požehnání. Zhlédni, milosrdný Otče, na oběť své církve. Je to velikonoční oběť, ve které Ježíš Kristus vydává své tělo a prolévá svou krev, a tak nám otvírá cestu k tobě. Milosrdný Bože, dej nám ducha lásky, ať se účastí na tomto stole stáváme živými údy Kristova těla. A když máme účast na tomto tajemství, prosíme tě, všemohoucí Otče, oživuj nás svým duchem, ať se podobáme tvému synu. Upevni pouto našeho společenství s papežem Levem, s naším biskupem Vlastimilem, jeho pomocným biskupem Pavlem, ostatními biskupy, s kněžími, jáhny a celým svým lidem. Dej, aby věřící uměli poznávat ve světle víry znamení času a ochotně dávali své síly do služeb evangelia. Nauč nás vnímat potřeby lidí, ať sdílíme jejich smutek i úzkost, radost i naději. Ukazujeme jim cestu ke spáse a jdeme společně s nimi do tvého království. Pamatuji na naše bratry a sestry, kteří zesnuli v Kristově pokoji, i na všechny zemřelé. Vždyť jejich víru znáš ty sám. Dej, aby se radovali, že tě vidí tváří v tvář, a ve vzkříšení jim daruj plnost života. Až skončí i naše pozemské putování, přived nás do věčného domova, kde tě s blahoslavenou Bohorodičkou Panou Marií, jejím snoubencem svatým Josefem, s apoštoly a mučedníky a se všemi svatými budeme na věky chválit a oslavovat skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva. Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Pán Ježíš řekl: proste a bude vám dáno. S důvěrou v jeho slovo se pomodleme k nebeskému Otci. Otče náš, jenž si na nebesí, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Moc. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Beránku Boží, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravená.

Pane Ježíši Kriste, věříme, že jsi v nejsvětější svátosti přítomen a vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh. Roznož v nás světlo této víry a zapál naše srdce ohněm své lásky, abychom se skrze tebe klaněli Otci v duchu a v pravdě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Modleme se. Bože, děkujeme ti, že smíme vždy znovu slavit památku smrti a vzkříšení tvého syna. A prosíme tě, ať v nás stále roste tvůj božský život. Skrze Krista, našeho pána. Požehnání je úžasná věc, kterou můžeme přijmout od Boha a které prostupuje celý náš život. A tak toto požehnání, které přijmeme teď, tak přinesme také těm, se kterými žijeme a žehnejme jim také modlitbou a vyprošujme jim Boží požehnání pro jejich životy. Pán s vámi. Požehnej vás a ochraňuj všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Bohu díky. Anděle Boží, strážce můj, rád vždycky být.

18 hodin 35 minut a v tuto chvíli startuje hudební zastavení. Dnešní úvodní skladbou bude Misa Brevis v D-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Český filharmonický sbor i komorní solisty diriguje Petr Fiala.

Zněla Missa Brevis v D-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Český filharmonický sbor i české komorní solisty vedl Petr Fiala. Na tuto skladbu naváže fuga C-dur pro varhany Josefa Ferdinanda Norberta Segra. Varhaní part zahraje Aleš Bárta.

Slyšeli jsme závěrečnou skladbu dnešního hudebního zastavení Fugu C-dur pro varhany Josefa Ferdinanda Norberta Segra. Na varhany se představil Aleš Bárta.

19 hodin a to znamená, že vítám u přijímačů všechny děti, protože začíná večerní zíváček. Tak pojďme se do něj ponořit, pustíme si zase nějakou pěknou písničku a já doufám, děti, že jste připraveni a už ležíte v postýlkách a posloucháte.

0: Dnešní příběh bude celý o tom, jak těžké je namalovat dálku. Tak si to pojďme poslechnout.
1: Chrpa modrá, Centaurea cyanus, je jednoletá bylina. Má chlupatý, bohatě rozvětvený stonek porostlý šedozelenými, pavučinovitě chlupatými listy. Prostřední květy v úboru mají pravidelnou pěticípou fialovou korunu. Okrajové květy jsou delší, krásně modré, zřídka fialové, růžové nebo bílé. Kvete od června do srpna. Chrpa je dosti častý plevel v obilí, hlavně v ozimech, ale také v brambořištích a v řepných polích. Najdeme ji též u cest a na výsluných pahorcích. Chrpa modrá není naší domácí rostlinou, ale dostala se k nám s obilím z východního Středozemí. Zavlečena byla také do severní Afriky, do Ameriky i Austrálie. V lidovém léčitelství se používala jako diuretikum a zevně k výplachům očí při zánětech spojivek, asi pro jasně modrou barvu. Dnes se již jako léčivka nepoužívá.

0: Žil jednou jeden malíř a ten malíř vám uměl malovat. Namaloval třeba skouř a každý, kdo se na obraz díval, si dovedl představit plameny. Nebo namaloval klíčící semínka v hlíně a lidé viděli už krásu kvetoucí slunečnice. Namaloval hrozen a člověku se zbíhaly sliny. Malíř to byl velice nadaný, podivuhodný. A toho podivuhodného malíře si jednou k sobě povolal mladý princ, milovník umění. Princ měl obrovské bohatství, vzácné obrazy v obrazárnách, nádherné sochy v zahradách, překrásné šperky v klenotnicích. A přece to byl chudák. Od dětství byl chromý. Přenášeli ho z pohovky na pohovku, vozili v kočáře, podpírali do schodů. A tenhle princ si tedy nechal zavolat malíře.
1: Vybrali mi nevěstu. Říkají, že je krásná. Namaluj mi ji takovou, jaká opravdu je.
0: Malíře hned uvedli k princově nevěstě. Byla krásná. Vlnité hnědé vlasy, veliké oči, sametová pleť. Jak bylo malířovým zvykem, prohlédl si nevěstu z dálky i zblízka, zepředu i zezadu, zprava i zleva. A čím víc jí prohlížel, tím více mu tanulo na mysli vystrašené telátko, které vedou na porážku. A protože to byl podivuhodný malíř, zvyklý malovat jen pravdu, namaloval na plátno telátko s velkýma krásnýma očima přivázané ke kůlu.
2: To je tvá nevěsta.
0: Vysvětloval malíř princovi, když mu ukazoval obraz. A bál se, že ho princ vyžene. Ale prince ten obraz velice pobavil, bohatě malíře odměnil a hned si od něj vyžádal další obraz.
1: Namaluj mi mou chůvu. Je stará. Bojím se, že brzy umře.
0: Zavedli malíře ke staré chůvě. Chvilku neposeděla na místě, byla veselá a povídavá. Malíř si ji prohlédl z dálky i zblízka, zepředu i zezadu, zprava i zleva a stále se nemohl zbavit dojmu, že je v kleci s ptáčkem. No jistě pěnkavku namaluje. Namíchal ty nejveselejší barvy, růžovou na zobáček, žlutou na křídla, bledě modrou a šedou barvu na hlavičku. Veselou pěnkavku namaloval vedle malého opeřenečka, který ještě neumí lítat, a posadil je oba na větev.
2: To je tvá chůva,
0: povídá malíř princovi, když mu přinesl obraz. I tentokrát se obraz princovi líbil, zaplatil mu, ale pak se zamyslil a povídá.
1: Ještě bych potřeboval jeden obraz. Jen nevím, přijmeš-li mou zakázku.
2: Bude-li to v mých silách, rád splním tvé přání.
0: Odpověděl malíř, protože mu prince bylo líto. A tu se chromý princ dal vynést na balkon a zadíval se toužebně na obzor.
1: Ach, tu dálku, kdybys mi namaloval.
0: Přestěhoval se tedy malíř k princovi na balkon a maloval dalekou dálku. Zadíval se na ní pozorně a všiml si, že je modrá. Šel tedy ke kupci a koupil si všechny odstíny modré barvy, které byly k dostání. Namíchal je a nanášel tence a pak hustě na plátno, ale dalekou dálku ne a ne namalovat. Obraz maloval dlouho a stále nebyl hotový.
2: Asi nestačí vidět dálku jen z balkonu. Musí mi vidět zblízka a ze všech stran. Pak možná obraz domaluji.
0: Pomyslel si malíř a vypravil se na cestu. Rozloučil se s princem a slíbil, že mu obraz přinese, jakmile ho dokončí. Na cestu si sebou vzal malířské náčiní a barvy. Šel hledat dalekou dálku. Šel a šel, ale nezahálel. Jen zahlédl dálku, už rozkládal stojan, vytahoval štětce a roztíral barvy. Nejčastěji to bylo v polích, protože v lese ani u řeky dálku vidět není. A ať přišel kamkoliv, ať se díval z kterékoliv strany, daleká dálka byla modrá. A zazmíchal ty nejmodřejší odstíny. Namočil štětec, zkusil na plátně. Ještě to není ono. Zahodil štětec a namíchal novou barvu, ještě modřejší. Namočil, zkusil a zahodil. Byl jako posedlý po modré barvě. Míchal barvy, kupoval štětce, ale žádný odstín mu nebyl dost citý, dost modrý. Svět prochodil malíř křížem krážem. To proto, aby se na dálku podíval zblízka, ze předu i ze zadu, zleva i zprava. Obraz domaloval, ale tomu chromému princovi ho nedonesl. Jak se vracel z té daleké dálky, zabloudil a od té doby toho podivuhodného malíře nikdo nikdy nespatřil. Do dneška však máme na něho památku. V polích kvetou přece ty jeho štětce, namočené do modré barvy. Jsou to poupátka chrb, tak modrá jako ty nejmodřejší dálky.

Odsun se jmenuje květina, o které budeme zítra číst pohádkového herbáře, který vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. A teď je čas na modlitbu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Pane, děkuji ti za tvoji lásku, kterou ke mně máš. Děkuji za to, že opatruješ všechny lidi a chráníš je, aby se jim nestalo nic zlého. Prosím tě, buď s námi i nadále, abychom se tě snažili následovat vším, co děláme. Amen. Večerní zíváček se nám pomalu, ale jistě chýlí ke konci, ale nesmutněte, ještě vám na cestu do postele pustím dvě písničky. Připravila jsem si tady písničku Malíř a Vlasy až na záda, tak doufám, že se vám můj výběr bude líbit a písničky si náramně užijete. Tak já vám teďka přeju už dobrou noc a ať vás blešky štípou celou noc.

0: Posloucháte Radio Proglas, začíná pořad Jak se vám líbí. U jeho poslechu vás vítá Janis Moras a se mnou ve studiu je dnes Jan Běťák. Janku, ahoj.
1: Ahoj.
0: Biolog, muzikant, přesněji houslista, violista, kytarista, zpěvák a autor, člen někdejší kapely Bezobratři a nebo taky člen rodinného hudebního sdružení Lilium Liste. Autorsky debutoval písňovým albem Napodobování písma, které vyšlo v září roku 2023 u vydavatelství Galén a vykročilo od jeho dřívějších hudebních aktivit novým směrem a volně navazuje spíše na kořeny českého písničkářství. My když jsme tehdy šli z natáčení o tvém albu Napodobování písma, tak jsme zapředli velmi pěkný hovor, tak jako o písničkářství, o i různých technických věcech spojených s hraním, solovým hraním na kytaru, zpíváním a tak. A potykali jsme si tehdy, co se mi vždycky líbí, když to vyústí po tomto natáčení v něco takhle jako osobního a přátelského. Tak jsem rád, že tě opět potkávám, protože ty jsi vydal nové album, to se jmenuje Jazykem květin, opět vychází u vydavatelství Galén. Po dvou letech vlastně a opět Jan Běťák a hosté, to znamená nejenom ty, byť je to vlastně sólové album, ale znamená to autorsky sólové. Tak o tom, co všechno na něm najdeme, kdo všechno se na něm podílel, o tom si budeme povídat během dnešního rozhovoru, ale pojďme si pustit úvodní ukázky z tvé nové práce a pustíme si dvě písně, které jsou vlastně první dvě i na tom albu. Jazykem květin titulní a potom bude následovat Svět.

Ptám se věcí, jestli se dějí, nebo jen jsou. Zeptám se lidskou řečí, řečí všech, kteří plazí se, létají a lezou. Kdo lampy rozsvěcí, když utichne spěch v ulicích světa.

jazykam rybím, jazykam květin, vás všech se zeptám. Jazykem němých lidí, řečí všech, kteří množí se.

v zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří. Snad budeme-li tiší, přiletí pochop

bílé ženě prostřít, nanosí na cínové mísy, dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi.

0: Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy i slunce, které svítí na klece sly do opy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí. Viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece. Viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostodivné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech překousnuté vedví. Viděl jsem, jak blaženě spí a jak bezútěšně neví.
1: Dozněly úvodní dvě písně dnešního Jak se vám líbí na Proglasu, ale zároveň dvě písně, kterými začíná nové album Janka Běťáka, album, které dostalo název Jazykem květin. 13 nových autorských písní. Já jenom poznamenám, že za svoje písňové texty si obdržel od Proglasu v letošním roce, tedy v roce 2025, cenu za krásu slova. Ta se uděluje jednou ročně na festivalu Slunovrat v Opavě. Tak a teď, jaká cesta vedla od napodobování písma k Jazykem květin ty dva roky?
2: Cesta byla strašně zajímavá. Vlastně řekl bych, že ty dvě alba na sebe tak skoro přirozeně navazují, že se to vlastně tak přelilo, to tvořivé období jedno v druhé. Vlastně už při vydávání toho předchozího CDčka několik těch písniček existovalo, těch nových, nebo byly v nějakém stádiu zrodu. No a to tvořivé období nějak pokračovalo, takže vlastně se to přirozeně tak nějak jako překulilo dál a k mojí radosti se povedlo postavit vlastně doprovodnou kapelu, která se mnou hrává a její součástí je teda Žaneta Vítová na akordeon, Honza Přibyl na trubku a Tomáš Spiřík na kontrabas. No a vlastně tady v tom kvartetu jsme absolvovali jako několik koncertů a nějaký ten materiál jsme vlastně i společně nějakým způsobem zaranžovali, upravili a vlastně se to tak prostě dalo dohromady, no, v průběhu těch dvou let.
1: Ono to, že vlastně navazuješ, řekněme, na tu předchozí vlnu, na napodobování písma, je asi slyšet i v tom zvuku. Než se dostaneme k člověku, který tohle měl všechno na starosti, tvému obvyklému už spolupracovníkovi, tak je ta parta, která nahrávala, ty jsi jmenoval to jádro, je to jiná parta než ta, která nahrávala napodobování písma?
2: To jádro je podobné nebo stejné. Tady ti tři kolegové muzikanti vlastně hráli i na tom předchozím albu. Nicméně přibylo několik dalších. Řekl bych, že jestli je nějaký rozdíl v té nové desce a v té předchozí, tak je po zvukové stránce a po nějaké aranžerské stránce možná v nějaké větší pestrosti a možná i v bohatším zvuku těch písní. Tím, že se vlastně jsme oslovili Martina Nováka, vynikajícího bubeníka a taky kytaristu, aby nám pomohl s několika věcmi, tak jsme vlastně do písniček dostali i vlastně ty bicí, ten rytmus, který trošku možná chyběl na tom předchozím albu. Ale zároveň si myslím, že se podařilo zachovat nějakou takovou tu intimitu, která vlastně možná je pro tu tvorbu nějaká typická, nebo jak bych to řekl. Takže v tom je to zase možná propojené. No a těch hostů, kteří se na tom podělili na té nové desce, je víc. Já nevím, možná se k ním postupně potom dostaneme. No.
1: K některým se určitě dostaneme. Teď tedy k tomu tvému možná asi nejbližšímu vlastně spolupracovníkovi, kterým je Broněk Schmidt. Už právě obvyklý spolupracovník, producent, zvukař a tak vůbec. Kolik těch nápadů na ty hosty nebo na ty nástroje, vlastně na ty zvuky, řekněme, vzešlo od něj? Jak moc si v tomto na něj spoléhal?
2: Já bych řekl, že to bylo společné dílo, že ten proces vzniku těch aranží a těch jako úprav byl hodně podobný tomu předchozímu albu. To znamená, já jsem přišel částečně se surovým materiálem, s kytarou, s doprovodem, se zpěvem, prostě s hotovou písní, s harmonizovanou. V některých případech jsme měli už teda nějakou aranži z té naší kapely. To bylo třeba ve třetině těch písní, nebo možná trošku víc. No a v tom zbytku jsme hledali, jsme si sedli a pustili jsme si ty dema a prostě jsme brainstormovali a říkali jsme si, tady bych slyšel tohle, tady tohle. Já jsem nějaké nápady samozřejmě měl, ale s některýma přišel úplně sám Broněk a takže je to ohromným způsobem mě pomohl a jsem mu za to nesmírně vděčný, protože jsem prostě znovu jsem potvrdil, že jsem potkal člověka, který má obrovský cit, který se dokáže napojit na tu tvorbu a dokáže podpořit to zásadní v ní, jakoby, jo. Chce, aby vyzněl text, aby se nepřebil ničím, chce zachovat charakter, dbá na nějaký přirozený výraz a mě to strašně vyhovuje a znovu říkám, jako byl to vlastně krásný půl rok, ta práce s ním.
1: Pojďme si teď pustit další výsledek vašeho brainstormingu a zároveň vlastně si pustíme písničku, ve které je slyšet i jedna z hostek, nebo jeden z hostů, teda jak kdo chce. Je jí Beata Bocek a je to píseň s názvem Na slovíčko.
3: Strážník má hůl a nataženou dlaň a je-li třeba zavolá.

cigarety, ani se studen nezakoktá. Hned každého má ráda, každého, koho potká. Na krátkou chvíli, než ukáže mu záda, na krátkou chvíli, než ukáže mu záda.

strážník má hůl a nataženou dlaň. A je-li třeba, zavolá si děti, odvlídne do mluvy nedaleko kráně, asi tak jako

0: Na Proglasu v pořadu Jak se vám líbí je dnes hostem Jan Běťák, autor, muzikant, biolog taky, který vydává své druhé solové album s názvem Jazykem květin. Opět vyšlo u Galéna, tedy u vydavatelství Galén, 13 nových písniček. My jsme tu mluvili o Broňku Šmidovi, producentovi, zvukaři a tvému vlastně velmi blízkému spolupracovníkovi, který zároveň taky něco nahrál na to album. On je dechař, jestli se nepletu.
1: No, Broněk je fagotista a podařilo se mě ho přemluvit, aby teda fagoty nahrál. Zrovna v té úvodní písni vlastně už, která zazněla, jste ho mohli slyšet, kde vlastně zaranžoval tu písničku úplně sám a vlastně celé to stojí na zvrstvených fagotech a jenom na zpěvu.
0: Zároveň by mě zajímalo, jak vypadal ten brainstorming. Ty si říkal, že jste si pouštěli dema a teď... Já třeba, když se snažím najít nějaký zvuk, který by se mi hodil jako do písničky, tak to hraje a vlastně si pouštím jednotlivé zvuky a teď podle barvy, jestli se mi tam hodí nebo ne, tak vybírám. Jako, bylo to podobně, nebo to profíci dělají jinak?
1: Já nejsem profík, Broněk je samozřejmě profík, ale já jsem asi měl nějakou představu o těch nástrojích, které by tam mohly jako zaznít. Říkám, někdy se to třeba nepotkalo s Broňkovou představou úplně, ale mnohdy jsme se v tom potkali. No, ale zároveň jsme chtěli, aby to stálo hodně na těch muzikantech, se kterýma vlastně hráváme, takže tam vlastně dostala větší prostor, než na tom minulé desce dostala trubka, větší prostor dostal taky kontrabas. Žaneta Vítová teda hraje, myslím, ve čtyřech věcech, taky je to vlastně víc písniček, než na té minulé desce. No, ale vlastně ti další hosté, kteří třeba na té minulé desce nehráli, tak ti účinkují třeba jenom v jedné, maximálně ve dvou písničkách. Jo? Je tam třeba jedna písnička, pro kterou zaranžoval krásný smyčcový trio Ondřej Kias. Za to jsou velice vděčný. To je jako věc, která zase dodává nějaké pestrosti v té desce. Je tam zase... Jedna písnička s takovou jemnou elektronikou, kterou udělal zase Petr Fučík z Budoáru Staré dámy.

0: Po písničce Vrať se se vracíme do studia Proglasu. V pořadu Jak se vám líbí je hostem Jan Běťák, který vydal nové album Jazykem květin. Já teď budu citovat tebe, jestli můžu. V písních se zrcadlí moje rozpaky ze současného těkavého a neustále se zrychlujícího světa a propisuje se do nich touha po návratu ke klidnějšímu a pozornějšímu životu. Neudělal jsi ty vlastně tento návrat před pár lety, když jste se odstěhovali na tu samotu? Pořád ti ale ještě chybí, řekněme, větší klid.
1: To slovo klid asi nesouvisí úplně s tím, pro mě asi nesouvisí úplně s tím místem, úplně tak nutně, ale je to nějaký vnitřní klid, který člověk asi může zažívat jako kdekoliv žije, jako, ale je k němu dlouhá cesta, aspoň tak to chápu já, a myslím, že tomu ten dnešní svět jakoby moc nepomáhá, jakoby hledání toho vnitřního klidu. No, takže myslím si, že to je prostě dlouhá cesta, celoživotní cesta možná.
0: Takže je to spíš otázka, řekněme, toho vnitřního nastavení, toho vnitřního klidu, než toho, kde člověk zrovna je, že i člověk třeba žijící ve městě, tak jako já by mohl nalézt ten kýžený klid, nebo si myslíš, že už to v dnešní době vlastně takřka není možné vlivem technologií, informací a tak dále?
1: Já si myslím, že je to strašně individuální, že se to nedá prostě zobecnit. Mě ten odchod na tu venkovskou samotu, řekněme, v lecčems pomohl. Mnohokrát jsem se přesvědčil, že mi to vlastně ten

0: lid pomáhá hledat, nebo pomáhá mi to prostě v tom světě nějakým způsobem přežívat, ale zároveň ten svět útočí dneska takovými cestami, který třeba před 20 lety možná vůbec nebyly, že? Takže člověk tomu, ať chce nebo nechce, tak je tomu vystavený takže tak.
1: Zajímalo by mě jako autor, jako muzikant, jestli máš spíš potřebu se k tomu, co se děje, nějak postavit, vyjadřovat ve svých písničkách, anebo naopak se vlastně vůči tomu vymezit a vytvořit si nějaký svůj bezpečný, klidný prostor a prostě psát úplně o něčem jiném, než právě o tom, co se děje.
0: Mhm. Myslím si, že jsem nikdy nebyl člověk, který by měl potřebu se vyjadřovat k věcem tohoto světa, že bych psal takové ty, jak se říká,
1: jako protest songy,
0: nebo prostě jo, písně, který prostě polemizují s tím, jak to ve světě je, ale já píšu spíš jakoby o svém prožívání, jo, o svém prožívání, do kterého se ale jakoby ten vnější svět nějakým způsobem zrcadlí a propisuje, takže ono to tam někde je, proto možná, když si citoval tu větu, tak to tam zmiňuji, že ten těkající svět je jako nějakým způsobem pro mě téma a objevuje se to i na té desce, je to vlastně, určitě to posluchači ve dvou, ve třech písních tam jako najdou tady toto téma, nebo toho těkajícího světa a toho přehršle těch podnětů. Ale říkám, já to mám spíš jako tak, že to na mě nějakým způsobem působí a já potom jakoby píšu o tom, jako, co se odehrává ve mně, než že bych jako primárně reagoval na ty věci a psal jako doslovně o nich.
1: Já jsem to vlastně přesně tak to myslel. Nemyslel jsem to v logice nějakých těch protest songů, že by člověk musel pojmenovávat konkrétní aktuality, ale vlastně spíš z toho abstrahoval nějaký obecný principy, nějak se vyjadřoval k těm věčným lidským vlastnostem, který vlastně způsobují v jiných podobách podobné věci akorát. No. Tak jdeme na muziku zase. Pustíme si další písničku a ta se jmenuje Světlonož.
0: Jakoby naraz propadl se prošlapaný práh, jakoby vyvalil se z hlubin tisíci lety prach, jakoby kdesi v podzemí vydechly černé plíce, vyfoukli měchem do světnice spolikaný strach, jakoby už tak bledé světlo najednou potemnělo, jakoby každé jedno slovo vonělo prázdnotou, jakoby zasazené štěstí s jarem nevykvetlo, jakoby všechny ratolesti zasychaly s tmou, jakoby z každé události stal se obyčej, jakoby nezáleželo už vůbec na ničem, jak slepý rybář do tmy nahazuješ vlasce, jakoby všechny odpovědi závisely na otázce. Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem?

0: jednu malou slunku z děravého koše. Ať v jejich kalných očích zahlédneš světlonoše. Ať usínáš s vítězoslavným úsměvem. Ať se ti zdá, že je to všechno jenom sen. Ležela mokrou tváří otočená k zemi a nenápadně dělala, že není. Jako když hoří zapoledne svíce, ležela tiše dolů jedním lícem. Ležela z polovice přilepená k hlíně, viditelným sloupem očí k obloze. Ležela jako odložené dítě, s chrastítkem na noze. Jak skutálená mince z prostřeného stolu. Ležela ze všech nejtišeji jedním líčkem dolů. Z jejich svrchních úst zaslech jsem nevěřícně nápěv té nejsmutnější písně toho blues. Co děláš se svým životem? Co děláš se svým životem? Děláš se svým životem, co děláš se svým životem.
1: Dozněl Světlonož v pořadu Jak se vám líbí, na Proglasu je hostem Jan Běťák, vydal nové album Jazykem květin. Když jsme si tu pouštěli dvě písničky, ve kterých zpívají dvě zpěvačky, v jednom případě vokály Beata Bocek a ve druhém případě to byl vlastně takřka duet s Marií Putnerovou. Tyto hosty a ještě jednoho, kterého uslyšíme, jsi vybral ty a nebo tak nějak si představoval, anebo zase jste to s Broňkem nějakým způsobem konzultovali?
2: No, já teda prozradím, že tím třetím hostem bude Vladimír Javorský. Tak tady ty tři zpěváky, ano, s nimi jsem vlastně přišel já. Co se týče Beaty, tak tam jednak ona zpívá už na tom předchozím albu jednu věc a jednak se vlastně známe dlouho a mě jako fascinuje ten její způsob jako vokální improvizace, která je pro ní tak přirozeným nástrojem, že dokáže prakticky okamžitě se napojit na něco a prostě v té písničce, ve které zpívá, tak tam jsem to od začátku tak nějak vnímal, že by to mohlo fungovat. Co se týče Vladimíra Javorského, tak tam to bylo tak, že tu písničku jsem, už když jsem psal, tak jsem věděl, že ji nebudu moc zpívat, protože to prostě jako nějak, tak jsem to nějak cítil a první člověk, který mě napadl, byl Vladimír, protože známe se taky, prostě několik roků znám ještě nad Oslavou a už vlastně z dob Bezobratru. A prostě pro mě Vladimír Javorský člověk, který má nějakou, ze kterého tak nějak září taková životní zkušenost a prostě byla to jasná volba. Tak to, myslím, že to taky dopadlo. No a Marušku Putnerovou vlastně taky znám několik roků, nebo sleduju několik roků a známe se taky mimo jiné i znám ještě nad Oslavou a když vyšlo vlastně před dvěmi lety to její album Lajlatov, který bylo vlastně i oceněno Andělem a vlastně mělo velice pěkné reakce, tak já jsem tehdy tomu jejímu zpěvu nebo tomu způsobu, jak zpívá, docela propadl a velice se mě líbilo, jakým způsobem vlastně dokáže odvyprávět text a vlastně napojit se na něj, tak jsem vlastně si tak vskrytu toužil potom, jestli by jednu písničku nezaspívala a tak to dopadlo. Maruška kývla na spolupráci, jak jsem měl radost.
1: Víš, co mě napadá, jak teď mluvíš vlastně o kolezích, zpěvácích, autorech. Já z toho cítím obdiv k ním a zároveň si vzpomínám, že ty dva roky zpátky v rozhovoru, který jsme vedli o napodobování písma, si, když jsem se tě zeptal na tvoje vzory, když jsme se bavili o napodobování, tak si jmenoval zase vlastně tuzemské písničkáře, prostě stahoval se k té tuzemské scéně. Posloucháš i zahraniční hudbu? Máš rád něco z nějakých, řekněme, zahraničních hvězd? A nebo jsou to třeba jména neznámá? Jak to je?
2: No, já popravdě řečeno v posledních letech nemám moc prostor poslouchat nějakým způsobem soustředěně a pravidelně sledovat tu scénu. Jako nemám na to čas. Máme prostě děti a ten čas prostě teče mezi prsty, takže to sleduju tak zpovzdálí a v této zemské scéně se nějak víc orientuju, protože prostě je to blíž a člověk to tak nějak zachytí. A pro mě je třeba fantastický to, že každý rok jezdíme na ty folkové prázdniny Náměšti, kde člověk přece jenom nasaje jako nějaký ty... No, tak kdybych jmenoval, tak třeba Sam Lee jako, jako anglický písničkář, to je velik, jako, byla krása třeba ty koncerty, jo, to fakt si člověk užil. A, no ale nechci moc jmenovat, protože tu scénu opravdu jako neznám natolik.
1: Když jsi tady zmiňoval Vladimíra Javorského, my si pustíme písničku, kterou zpívá na samotný závěr, máme mezi tím ještě jednu, ale vzpomínám si, že zase ty dva roky zpátky jsem si říkal, koho mi ten Janek připomíná svým výrazem, stylem zpěvu a tak. A už tehdy jsem si říkal, že je to Vladimír Javorský. Moravský Vladimír Javorský, byť já vím, že Vladimír Javorský pochází z Ostravy. A vlastně teď, když jsem to album poslouchal, a tak jsem si říkal, je to tam, jakože mají styčné plochy nějak. A najednou jsem slyšel, že zpívá. A jsme doma, jo. Je fajn, že se tihle ti lidi potkali. Pojďme teď na písničku, tedy předposlední, a ta se jmenuje Sníh.

Oblaka od pobřeží nesou ryby zpěv a vítr v polích drží němý slib a štěstí propadává korunami lip. Potichu sněží a všem se to tak líbí. Všichni už odhodlaně vyhlížejí cíl a lačně šikují se u východní brán. Bude mít kuši a vyholený týl a kohout zakokrhá z nečekané strany.

cuká a hýbe klikou vrátek, v rukávu táhlo a mezi prsty drát, kdo splétá odpovědi do oprátek a neumí se ptát, kdo vede ruku loutko herce, kdo na zem sype z hrstí hvězdný prach, kdo jedněm údy váže do kozelce.

tak rychle dopověz pohádku o milosti. Nade vši pochybnost, toto je ta chvíle, kdy svět se ze tmy prosní na kosti a černé pole převleče se v bílé. Kdo vede ruku, loutko herce, kdo nás vysvobodí spout, kdo v čele pluku stváří od popelce, nenechá srdce vyhasnout, kdo vede ruku, loutko herce.

0: Ještě několik minut bude hostem dnešního Jak se vám líbí Jan Běťák. Povídáme si o jeho druhém solovém albu s názvem Jazykem květin. Možná taková poznámka na okraj, zatím uvidíme, co z toho bude, ale všiml jsem si, že na obalu alba jsou ty názvy nejenom česky, ale i v anglických překladech. Co to znamená?
1: Tak je to nějaká, že jo, snaha zpřístupnit trošku aspoň tak jako náznaku tu poetiku třeba zahraničním posluchači. A myslím, že to neznamená nic víc, no.
0: Zatím uvidíme. Třeba to přinese nějaké ovoce v budoucnu. Pojďme na akce. Čekají tě dva křty, alba Jazykem květin. Kde to bude? Kam bys pozval posluchače?
1: No, první bude v Praze v čítarně Unijazz 27. října v 8 hodin. Tam dorazí i Maruška Putnerová a Martin Novák, bubeník, takže to bude obohacené o tyto dva vzácné hosty. No a druhý křest bude v Brně na Leitnerce 31. října, kde zase pro změnu dorazí Beatka Bocek a na bicí bude hrát Michal Věrkoň, který vlastně hrává právě s Vladimírem Javorským, mimo jiné, tak zaskočí.
0: To mě přivádí na otázku, jakým způsobem pak budeš jezdit s tím materiálem dál. Bude to to vaše jádro, to kvarteto, jak jsi tady o tom mluvil? A čeká vás vlastně potom návazně na tady ty dva koncerty nějaká šňůra podzimní?
1: Podzimní šňůra nás nečeká. Čeká nás teďka několik koncertů do té doby, než budou ty křty, kde asi už ty písničky hrát budeme. To bude v Přerově a v Ludéřově a v barokní sípce kousek od Olomouce. Ale potom dál zatím jakoby nemáme naplánovanou žádnou šňůru a doufám, že se to změní. Třeba na jaře bychom rádi něco udělali určitě. Ale budeme jezdit určitě v té sestavě, v tom kvartetu. Trošku přemýšlím o tom, že bychom oslovili nějakého bubeníka nebo nějakého perkusistu, který by se k nám přidal.
0: Doplnil tu sestavu. Jan Přibyl, Žaneta Vítová, Tomáš Spiřík a Jan Běťák. Takže ještě jednou, zveme na 27. října do čítárny Unijazz v Praze a o 4 dny později v poslední říjnový večer v klubu Leitnerka v Brně. Křty nového alba Jazykem květin. Napodobování písma dva roky zpátky bylo zařazeno do přednominací na žánrovou cenu Anděl v kategorii folk. Uvidíme, co Jazykem květin. Ještě, víš co, takhle na závěr musíme zmínit, kdo by tě chtěl sledovat pravidelně, tak máš svůj web. A to mi jenom řekni, jak to vzniklo, nebo jak to vzniklo, mě to napadá asi, ale já jsem si říkal, to musí být nějaký překlep. jentabak.cz, to je tvůj web.
1: Ano,
0: to je jen tabak, já to opakuji, ano. Že to opravdu platí. jentabak.cz, není to překlep.
1: Ne, není to překlep, je to přesmíčka mého jména a je to takový pokus o vtip, který se teda nesetkává úplně vždycky s pochopením.
0: Já si představuji, na těch koncertech, víš, tam už třeba hraje nějaká reprodukovaná hudba. Jaký máte web? Jen tabák. Cože? Jen tabák. Jak se to prostě jako...
1: Jo, dochází k různým humorným situacím tady na toto téma. Jo. Dneska si to trošku vyčítám, že jsem se snažil být příliš vtipný.
0: Takže opravdu ještě jednou jentabak.cz. Jsi na sociálních sítích?
1: Ano. Jsem na Facebooku.
0: Ale neříkáš to moc radosti.
1: Bohužel jsem na Facebooku. Ano. Tam se dá samozřejmě taky sledovat koncerty.
0: A tak já ti děkuju, že jsi dorazil osobně dneska do studia. Díky, ať se daří.
1: Taky moc děkuju.
0: Hostem dnešního Jak se vám líbí na Proglasu byl Jan Běťák. Představili jsme si jeho nové album Jazykem květin. Z něj zazní na závěr ještě písnička Rád bych, kterou zaspívá Vladimír Javorský. Od mikrofonu se loučí Janis Moras. Za zvuk děkujeme Šimonu Vítkovi a těším se opět někdy. Naslyšenou.

Rád bych se zdržel, ochutnal víno z nočního stolku. Nadechl vůni řezaných květin, rád bych se vrátil přes pole domů ze světa věží. Zametl prach, otočil kliku skleněných dveří. Ptal bych se ústy na lásku v ulicích.

Abych se vrátil, odložil klobouk, osušil plášť, uklidil stůl, vynesl smeti. Rád bych si znovu pod božím nebem otevřel krám, rozdával dětem za plachý úsměv všechno to zboží. Ptal bych se ústy na lásku, v ulicích hledal přímou řeč a komínu zortu. Dal bych se ústy na lásku, očima visel neštěstí a tělem, tiskl bych tě mojemu.

0: Bylo 20 hodin a Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Přes Česko přechází silné bouřky, teď jsou hlavně na východě Čech a střední Moravě. Při izraelských úderech dnes zemřeli Palestinci, kteří se zúčastnili pohřbu oběti dřívějšího útoku v Gaze. Fotbalisté Slávie Zima i Vlček prodloužili v klubu smlouvy a počasí zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami a teploty většinou do 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: ODS na Praze 1 musí do týdne změnit kandidátku pro podzimní komunální volby. Vedení občanských demokratů nechce, aby na ní byl ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Jak uvedl Seznam zprávy, získal po svém otci dědictví v hodnotě víc než 230 milionů korun. Dvořák zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje. Tvrdí taky, že vedení strany se členy na Praze 1 dlouhodobě nekomunikuje.
3: Pokud vedení ODS leží opravdu na srdci volební úspěch ODS na Praze 1, o to víc mě zaráží, že si nikdo neudělal čas na diskuzi s oblastním sdružením.
1: Po celém Česku se stále objevují i velmi silné bouřky. Teď jsou hlavně na Pardubicku a Královéhradecku, ale taky u hranic na Moravě. Bouřky doprovází výrazné nárazy větru, přívalový déšť a taky kroupy s průměrem přes 2 cm. Varování před silnými bouřkami platí až do půlnoci. Víc uslyšíte na Radiožurnálu přímo od meteorologa, krátce po zprávách. Izraelský nálet zabil nejméně 8 Palestinců, kteří se účastnili pohřbu v uprchlickém táboře v pásmu Gazy. Oznámili to tamní zdravotníci s tím, že zraněných jsou asi 20. Pohřeb v táboře Nusejrat v centrální části pásma byl smutečným obřadem za jednu z obětí předchozího dnešního izraelského útoku. Celkem při něm zemřeli 4 lidé. Teroristické hnutí Hamas incident odsoudilo a vyzvalo mediátory i OSN k zastavení izraelských úderů. Izraelská armáda ale uvedla, že útočila na buňku patřící militantní skupině Islámský džihad. Ta spolu s Hamásem ovládá části tohoto území. Nemocnice v Rouenu na severu Francie jako první v zemi začíná používat dron k doručování defibrilátorů pacientům se srdeční zástavou. Cílem je až 6-násobně zvýšit jejich šanci na přežití.

0: ventilátor. Lidé v okolí budou moct díky elektrickému výboji obnovit. Míra přežití po 30 dnech zůstává dosud nižší než 5%. Dron má tuhle statistiku vylepšit. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Bronzovou, víc než 2000 let starou figurku kachny objevil na poli u Tučína amatérský archeolog. Keltská plastika váží zhruba 10 gramů a podle archeologů Přerovského muzea Komenského se jedná o jeden z nejzajímavějších nálezů v regionu. Návštěvníci si ji budou moct prohlédnout v nové archeologické expozici muzea.
2: Archeolog Zdeněk Šenk z malého sáčku vytahuje miniaturní plastiku vodního ptáka.
3: Jedná se skutečně o bronzovou keltskou zvířecí plastiku, která má naprosto elegantní tvar. Vidíme, že má nápadně vypouklé oči, protáhlý zobán, zakončený takovým nápadným rozšířením. Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu zvířecích bronzových plastik tady v Moravské bráně na Přerovsku.
2: Bronzovou figurku, ale i další zajímavé nálezy u Tučína, jako třeba stříbrný římský denár, veřejnosti představí nová naučná stezka. Obec ji chce otevřít ještě v průběhu prázdnin. Z Tučína Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
4: Fotbaloví obránci David Zima a Tomáš Vlček prodloužili ve Slavii smlouvy do roku 2030. Pražský klub o tom informoval na svém webu. Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. To začne v pondělí v Oklahoma City. Pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede i na olympijských hrách.
5: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší.
6: Omezení na D1 v Brně a překážka na tahu 11 u Velké Polomy. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna počítejte s novým omezením. Nedá se sjet na 196. kilometru na Bratislavu. Uzavírka bude trvat do sobotního podvečera. Musí se pokračovat ke sjezdu na Břeclav na 194. kilometru, tam se otočit a pokračovat po D1 ke sjezdu na Bratislavu. Ve směru na Vyškov tvoří se tam kratší kolona. Na tahu 11 z Ostravy ve směru do Opavy dejte pozor, kousek před sjezdem na Velkou Polom. Na 270. kilometru stojí porouchané osobní auto u kraje vozovky, částečně zasahuje do pravého pruhu, je to v zatáčce a náhle se vybočuje. Na silnici 34 mezi Ždírcem nad Doubravou a Havličkovým Brodem pozor za nájezdem od České Běle. Řeší tam nehodu motorky a osobního auta, tvoří se fronty z obou stran. A 34 ještě jednou, tentokrát mezi Humpolcem a Pelhřimovem, počítejte s obousměrným zdržením před omezením u Záhoří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Začátek víkendu bude převážně oblačný, ojedinělé během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, a to hlavně na horách, a teploměry zítra ukážou většinou 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Dlouhý den nepořádek, v bytě všude leží prádlo a křičí dítě a stůl. Včera byl uklizený.

0: Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. V cyklu Dotýkání světla vás vítá Jana Beránková. Milí posluchači, na programu je dnes 8. setkání se spirituálním teologem, docentem Karlem Sládkem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Přeji vám tedy dobrý užitek z tohoto pořadu. Dnešní téma zní povolání ke službě.
1: Ano, je to, dá se říci, podstatný rys křesťanského života. Každý křesťan je povolán sloužit. Takovým významným archetypem, vlastně svátostným ukotvením tohoto poslání je služebné kněžství. A jsou to kněží, kteří jsou nám příkladem a následují Krista právě tím dokonalým vydáním se službě Božímu království. Ale každý křesťan je povolán k tomu, aby sloužil druhým. A to nejen na té rovině služby k bližnímu, především tomu nejchudšímu, o tom budeme dneska hlavně hovořit, ale také služby ve společnosti. Každý křesťan vstupuje do společnosti a měl by svědčit o této přítomnosti Božího království. Měl by vstupovat do kultury, do politiky, do každých těch rovin svého zaměstnání a povolání a přinášet tam radostnou zvěst. K tomu jsme ostatně povoláni, zvěstovat evangelium.
0: Jak už jsme řekli v úvodu našich setkávání, spirituální teologie je reflexí nad zkušeností člověka s Božím zjevením. Tím hlavním pramenem Božího zjevení je, kromě tradice, Bible. V písmu tedy teď budeme hledat východiska pro diakonii, službu chudým. To bude v úvodu. A jak dál rozvrhneme dnešní hovory?
1: Dotkneme se také dalších teologických reflexí, především jednoho autora z doby patristiky, a to je svatého Jana Zlatoustého, protože on ve svých mnohých traktátech hovořil o té provázanosti slavení liturgie a službě bližnímu. A v závěru našeho pořadu bych chtěl také připomenout jeden současný příběh. Příběh biskupa Oscara Romera, který věnoval svůj život chudým, takže zemřel mučednickou smrtí. A tady se nám odkrývá ten aspekt služby bližnímu, řekněme zvěstovatelský, protože on zvěstoval chudým evangelium, čím svědčil o blízkosti Božího království. Byl zabit během slavení liturgie a připodobnil se tím oběti Ježíše Krista, byl mučedníkem.
0: Otevřeme tedy písmo. Jaká zde máme východiska pro to, abychom svoji službu bližnímu ukotvili pohledem na život Ježíše Krista?
1: Otevřeme písmo. Samozřejmě na každé stránce evangelia můžeme najít inspiraci pro službu bližnímu. A já bych se chtěl dotknout toho, jakým způsobem nacházíme zmínku o chudých v blahoslavenství. Máme blahoslavenství popsané v Lukášově evangeliu a v evangeliu podle Matouše. Lukáš, když mluví o blahoslavenství v kontextu chudých, tak mluví o tom blahoslavení vy chudí, neboť vaše je království Boží. On tam říká vy chudí. To znamená, on se vlastně obrací k chudým tímto textem a říká nám to, že Ježíš se svým slovem obracel k chudým, protože vlastně celá ta starozákonní doba byla přípravou nové smlouvy a jakákoliv smlouva, kterou Bůh uzavřel s člověkem, se vždycky týkala, jak se člověk stará o chudého. Vzpomeňme proroky. Když proroci kritizují odpadnutí od Božího zákona, od smlouvy, tak to demaskují na tom, že jsou utiskováni přistěhovalci, vdovy a sirotci. A čím se provinili? Provinili se tím, že utiskováním chudých porušili Boží smlouvu. A Ježíš také říká, že znamení o přítomnosti Božího království je nám dáno zvěstováním evangelia chudým. To znamená, že Boží smlouva vlastně obnovuje tuto zpřetrhanou vazbu mezi Bohem a člověkem. Tato vazba byla přetržena, protože člověk přestal mít lásku k bližnímu a bližního nějakým způsobem utiskoval.
0: To se píše v blahoslavenstvích Lukášova evangelia.
1: Lukáš říká proto, blahoslavení vy chudí, neboť vaše je Boží království. To Boží království je vztaženo k chudým. Neznamená to, že by chudí lidé byli, řekněme, bez hříchu. Ale znamená to, že blízkost Božího království zažijeme, tuto zkušenost s tímto Boží zjevením, když těmto chudým budeme zvěstovat evangelium, protože z jejich odpovědí na toto zvěstování se nám zpřítomní něco krásného z Božího království. Proto jste blahoslavení vy chudí, neboť vaše je Boží království, když je vám toto Boží království zvěstováno.
0: A pak jsou blahoslavenství v Matoušově evangeliu, která se dotýkají diakonie služby chudým.
1: Matouš říká, blahoslavení chudí v duchu, oni. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. A ten se dotýká spirituality člověka. Člověk, který je plný sám sebe, pyšný, povýšený, tak takový člověk nemá zralý vztah k sobě a bližnímu. Člověk potřebuje právě mít ten v sobě vnitřní prostoty, otevřenosti, vydanosti, kenoze k bližnímu. Proto je důležité mít v sobě ten rozměr vnitřní chudoby. Ve smyslu nebýt plný jenom vlastního ega, ale vyprázdnění vlastního ega v tom darování se bližnímu. A když vlastně blahoslavení chudí v duchu, když takto prožíváme vlastní spiritualitu, tak potom vnímáme také onu vydanost bližnímu a vnímáme to, že vlastně naše je nebeské království. Takže Lukášovo a Matoušovo evangelium, když se nám pěkně propojí, tak vidíme, že ona chudoba se týká jak našeho vnitřního života, našich vnitřních postojů, tak se týká něčeho, co se odehrává mezi námi. Především když je chudým zvěstováno evangelium. A tehdy je blízko Boží království. No a tuhle tu zkušenost musí udělat každý sám. Jestli křesťan touží mít zkušenost s Božím zjevením a následuje tímto příklad, který nám dal Pán Ježíš a jeho slova, no tak ho může zažít, když jde sloužit chudým, když jim zvěstuje evangelium a když žije mezi nimi.
0: Najdeme ještě další odkaz v písmu?
1: Nemůžeme opomenout i onu výzvu, která se týká posledních věcí člověka. Pán Ježíš v podobenství vyzývá, abychom, řekněme, sytili hladové, napájili žíznivé, šatili nahé, navštěvovali uvězněné, poskytovali přístřeší cizincům, navštěvovali nemocné, pochovávali mrtvé. To jsou všechno, řekněme, skutky tělesného milosrdenství, které souvisí s posledními věcmi člověka. Protože tím budeme jednou souzeni. Jestliže jsme se takto chovali, to bude ta miska vah, která bude na té rovině spásy nebo zatracení. To je, řekněme, takové to univerzální pravidlo, podle kterého bude hodnocen život každého člověka. A my křesťané máme to povolání svědčit o tom, že ona spása, řekněme, není něco vzdáleného, ale že se děje tehdy, když právě jdeme a sytíme hladové, napájíme žíznivé, šetíme nahé, navštěvujeme uvězněné, když chudým zvěstujeme evangeliu. Já vím, že to opakuji stále dokola, ale on je to ten leitmotiv, který se nám musí vrýt do paměti. Že kde mám tedy vidět Boží království? No, jdi a zvěstuj evangelium chudým.
0: Na vlnách Proglasu v cyklu Dotýkání světla se opět s docentem Karlem Sládkem věnujeme tématům spirituální teologie. Dnes se zamýšlíme nad diakonií, službou chudým. Jak o ní hovoří církevní otcové?
1: Tak já jsem v úvodu již zmínil svatého Jana Zlatoustého. Ten ve svých kázáních se velmi věnoval službě chudým a propojoval ji s liturgií. To je velmi důležité téma. Jestliže jako křesťané žijeme liturgicky, jestliže přijímáme tělo a krev Kristovo, cítíme se Eucharistií, tak právě v síle tohoto daru máme vycházet k druhým lidem a sloužit jim. Jan Zlatoustý dokonce říkal, že jestliže chcete ctít tělo Kristovo, neoprhujte jim, když je nahé. On říkal, že vlastně tou Eucharistii, kterou přijímáme, je v jistém slova smyslu pro nás i ten blížní, ten chudý, ten, který je nahý, ten, který potřebuje šaty, ten, který potřebuje naši blízkost, který je osamělý, který je nemocný, který je uvězněný. Tak právě tam nacházíme také tělo Kristovo. Vidíte, že ona láska k blížnímu a řekněme, a skutek lásky k blížnímu a adorace Eucharistie jsou vzájemně propojeny. Jeden bez druhého nemůže být. Eucharistie je pro nás zdrojem a pramenem, který náš život proměňuje, abychom v této proměně proměňovali život druhým. A to je velmi důležité. Jan Zlatoustý velmi kritizoval, kdybychom se zavřeli jenom do zdí kostelů a zapomněli na blížního. On říkal, nectěte eucharistického Krista hedvábným mešním rouchem, zatímco venku mimo chrám opomíte dalšího Krista, který je skličován zimou a nahotou. Jo. On jasným způsobem ukazoval na to propojení mezi liturgií a službou chudým, mezi eucharistií a blížním, který potřebuje pomoc. A tím názorným příkladem z jeho kázání je i homilie o boháči a chudém Lazarovi. Každý známe a myslím si, že posluchači Rádia Proglas by si třeba po skončení tohoto pořadu mohli otevřít tento úryvek a přečíst si ho. Je zajímavé, že boháčovo jméno neznáme. Tam si můžeme možná dosadit každého z nás, ale víme jméno chudého Lazara. Máme konkrétní příběh konkrétního člověka, protože chudý ten má jméno a o něm to je.
0: Jan Zlatoustý, konstantinopolský patriarcha, vybízel křesťany k péči o chudé, volal po sociální spravedlnosti a otevřeně káral rozmařilý způsob života ve městě a u císařského dvora. Také musel dvakrát do vyhnanství. I tam ale vyvíjel bohatou činnost ve prospěch křesťanů v Arménii, Perzii a Sýrii. Byl poslán až na východní břeh Černého moře, zemřel vysílen útrapami po cestě 14. září 407 ve vesnici Komaně v severním Turecku. Jeho ostatky byly pak slavně převezeny do Konstantinopole.
1: Tak já bych chtěl ještě zmínit jeden citát Jana Zlatoustého. Přečtu ho. Milosrdný člověk je přístavem pro toho, kdo je v nouzi. Přístav přijme a osvobodí od nebezpečí každého potopení. Ať již jsou zlí, dobří nebo jsou, jací jsou, ale nachází se v nebezpečí. Přístav je ochrání uvnitř svého zálivu. Také ty tedy, když vidíš na zemi člověka, který trpěl tonutím v chudobě, nesuď ho. Nepožaduj, aby platil ze svého jednání, ale osvoboď ho od jeho neštěstí. Víte, svatý Jan Zlatoustý chce, abychom druhé lidi nesoudili, když jsou v nouzi. On říká, ať jsou, jací jsou. Jsou v nebezpečí, potřebují pomoc a naše povinnost je jim pomoci. Jo? To znamená, že postoj neposuzování druhého je postoj, kterému se musíme také učit. To je určitá forma askeze. O tom jsme také už hovořili. Nesoudit druhého, nesoudit blížního. Když nám přijde člověk, který natahuje ruku, který třeba žije na ulici, tak proč se s ním nezastavit a nezeptat se ho, jak se má? Ten člověk tím, že žije na ulici, tak možná nevoní. Možná je to opravdu náročné třeba s ním setrvat delší dobu. Ale on třeba touží potom, abychom mu ten svůj čas věnovali. A vždycky mě to napadá, když vidím ony žebráky, kteří mají napřažené ruce a chtějí po nás almužnu, tak nás učí určitému postoji očekávání. A vždycky mě to napadne, když stojíme v řadě na přijímání Eucharistie, tak také nastavíme dlaň a žádáme Eucharistii pokrm. Takže jsme vlastně úplně ve stejné pozici, jako je ten žebrák. A ten vnitřní postoj přípravy na přijetí Eucharistie může být inspirován analogicky s postojem žebráka, který očekává, že se nad ním někdo slituje. A to je to, kde se nám zase propojuje právě ona liturgická spiritualita a služba bližnímu. Protože my se od toho bližního můžeme také hodně naučit. Určitého postoje očekávání. Určitého postoje toho, že ten život je vzájemně provázán, že potřebujeme si vzájemně pomáhat. A proto bychom měli mít soucit a projevovat skutky milosrdenství.

0: Na závěr pořadu jste do třetice, pane docente, přislíbil příklad velmi obětavé služby druhým.
1: Je to příklad Oscara Romera. Já si myslím, že je velmi důležité číst o životě mučedníků a i o mučednicích 20. století. Máme zde také mučedníky služby bližnímu. A jedním z nich je Oscar Romero. To byl biskup v San Salvadoru, který žil v době, kdy země byla rozdělená a na našem kontinentu sice jsme hovořili o studené válce, ale v jeho zemi ta válka byla horkou. Byla zde vláda, která byla podporovaná, řekněme, západními mocnostmi, Amerikou, a byly zde partizánské skupiny pod vlivem marxistické ideologie podporované socialistickým blokem. V takto rozbouřené době tento biskup čelí nespravedlnosti, která se odehrává v jeho zemi, především velké chudobě. A on sám se snaží nějakým způsobem žít, řekněme, i mezi tou vrstvou bohatou a hovořit s nimi o tomto problému. A stále více vidí, že mnoho věřících, případně i někteří kněží, začínají proti nespravedlnosti, která se odehrává v jejich zemi, vystupovat s takovým, řekněme, revolučním zápalem. On se tomu vyhýbal. Ale když viděl, že mnoho jeho kněží je unášeno, že jsou kněží zabíjení, kastrováni, protože jsou mezi chudými a protože je přivádí ke křesťanství, zvěstují jim evangelium a snaží se tedy o

0: I struktury hříchu, které jsou v rozdělení mezi bohatými a chudými. Říkal, obrácení je pro všechny. Všichni se máme obrátit, protože všichni jsme nějakým způsobem zodpovědní za tuto realitu. Obrátit se mají bohatí. Bohatí, kteří mají být víc solidární s chudými. A obrátit se mají také chudí, aby v sobě zvládali určitou nenávist, která potom, řekněme, ideologickou propagandou vedla k nějakému násilnému boji a krveprolití. A on se nepostavil ani na jednu, ani na druhou stranu. On byl člověkem evangelia. Lidé mu věřili. On byl mezi nimi. Znamenalo to tedy, že mu bylo vyhrožováno na životě z jedné i z druhé strany. On dokonce dostal nabídku, že po nějaký čas by mohl odejít ze země, žít v Římě a počkat, až se situace uklidní. On o tom přemýšlel a nakonec řekl, když bych odešel, tak co bych udělal? Já bych vlastně těm lidem řekl, zvěstoval se vám tady evangelium, abyste byli odvážní, obrátili se a když mě jde o život, tak nazdar, já jdu do bezpečí Říma. Zradil bych vlastně všechno, co jsem tady hlásal a rozhodl se v té zemi zůstat. Já si myslím, že tam se připodobnil hodně Kristovi, který se modlil v Getsemanské zahradě. On se rozhodl být věrný evangeliu a zůstat v té zemi. A zemřel za velmi dramatických okolností. Když slavil Eucharistii a posvedl kalich, tak přistoupil člověk se zbraní a zastřelil ho. A sestřičky řádové, které hned k němu přispěchali, když padl, tak viděli, jak se snažil, když padal, zachránit kalich s Kristovou krví, ale část z toho kalicha mu potřísnila kněžské roucho. Tady vidíme určitou symboliku právě vydanosti až do konce, až k prolití krve. A monsignor Romero se tím, řekněme, dokonalým způsobem připodobnil mučednické smrti Ježíše Krista. A nadále žije ve svém lidu. Když Jan Pavel II. Navštívil San Salvador, tak se šel pomodlit právě k jeho hrobu.
1: Příběh Oscara Romera nám ukázal tu nejzazší mez, jakou může mít služba bližnímu.
0: Služba bližnímu, která je pro nás výzvou zvěstovat evangelium a nasadit svůj život pro bližního i s rizikem ztráty vlastního života.
1: O diakonii v církvi, o službě bližnímu, hovořil spirituální teolog docent Karel Sládek z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Příště se budeme věnovat duchovnímu doprovázení. Pořad cyklu Dotýkání světla připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

tu jen chvíli končí noc. Hřích a barman číše doplní. Nechtěla nic, však vzala všechnu moc.

větřím. Ruce jako křídla labutí. Odešla, já nevím, nevím s kým. Jenom lehký

0: Bylo 21 hodin a právě v tuto chvíli vás zveme k modlitbě večerní chval. Dnes se s vámi bude modlit Ctislava a...
1: A otec Martin. Tak, stránky budou 1242 v novějším a 1117 v původně vydání breviáře. Je dnes svátek blahoslaveného Česlava a svatého Hyacinta, ale ty texty jsou vlastně všechny feriální. I tu mariánskou antifonu necháme a potom pouze závěrečná modlitba, tu už řeknu, z tohoto svátku těchto svědců. Vezveme k modlitbě zvlášť vás, kteří jste dominikánští terciáři anebo přímo členové řádu. Bože, pospěš mi na pomoc.
0: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku,
1: sláva
0: i nyní,
1: Otci,
0: i vždycky,
1: i Synu, i Duchu Svatému,
0: a na věky věků. Amen. Aleluja.

0: Omlouváme se za technické problémy a budeme pokračovat dál. Vzdejme chválu Bohu Otci, který stvořil všecky věci, nebe, zemi i co v nich jest, vše pro svou slávu a čest. Stvořil člověka prvního, aby byl obrazem jeho, k podobě svého učinil, aby slávu jeho byl. Člověk žití nedokázal, věrně, jak mu Bůh přikázal, uvedl v svém přestoupení na sebe odsouzení. Avšak Bůh, Otec náš milý, v milosrdenství nestihlý, nad hříšníky se smiloval, spasení zasliboval. Až nás poslal syna svého, krom hříchu nám podobného, ten je výhled jeho slávy, podstaty obraz pravý. Přijal účastenství lidské, abychom my měli božské, a proto se tak ponížil, by nám lidí povýšil. Pokorně v světě přebýval, pracoval, neodpočíval, vykupoval. Přestoupení skrze své utrpení. Velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi bohy. Chvalte jméno Hospodinovo. Chvalte Hospodinovi služebníci, kteří sloužíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, protože dobrý je Hospodin. Opěvujte jeho jméno, protože je sladké. Neboť Hospodin si vyvolil Jakuba, Izraele za svůj majetek. Vždyť já pravím, vždyť já vím, velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi bohy. Cokoliv chce Hospodin, činí na nebi i na zemi, moři i ve všech hlubinách vod. Přivádí mraky od končin země, blesky vyvolává déšť, ve svých komor vyvádí větry. Pobyl egyptské prvorozence, lidi i dobytek. Seslal divy a zázraky uprostřed tebe, Egypte, na faraona a na všechny jeho služebníky. Potřel mnohé národy a zabil mocné krále, Sichona, krále Arimotského, Oga, krále Bašanského a všechny krále Kananejské. Jejich zemi dal do majetku Izraele, svého lidu. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Velký je Hospodin a náš Pán je nade všemi bohy. Dome Izraelův, velepte Hospodina, opěvujte jeho jméno.
0: Hospodine, tvé jméno trvá na věky. Hospodine, tvá památka od pokolení do pokolení.
1: Neboť Hospodin brání svůj národ a smilovává se nad svými služebníky.
0: Modly pohanů jsou stříbro a zlato, díla lidských rukou.
1: Mají ústa, ale nemluví. Mají oči, ale nevidí.
0: Mají uši, ale neslyší. A není dechu v jejich ústech.
1: Jím jsou podobní ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.
0: Dome Izraelu, velepte Hospodina. Dome Áronův, velepte Hospodina.
1: Dome Lévýho, velepte Hospodina. Vy, kteří se bojíte Hospodina, velepte Hospodina.
0: Buď veleben Hospodin ze Sionu. On přebývá v Jeruzalémě.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. a na věky věků. Amen.
1: Dome Izraelův,
0: velepte Hospodina, objevujte jeho jméno.
1: Všechny národy přijdou, Pane, a budou se před tebou klanět.
0: Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože vševládný.
1: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
0: Kdo by nevzdával, Pane, ústa a slávu tvému jménu. Vždyť ty jediný jsi svatý.
1: Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět. Neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.
0: Slava Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Všechny národy přijdou, Pane, a budou se před tebou klanět. Krátké čtení je z listu Jakubova. Velmi se z toho radujte, moji bratři, když se ocnete ve všelijakých zkouškách. Víte, že zkouška vaší víry vede k vytrvalosti. S vytrvalostí ať je spojeno dílo dokonalé. Abyste byli dokonalí, nic vám nescházelo a ničem byste nezůstali pozadu. Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví.
0: Udělejme z nás královský národ a kněze Boha Otce.
1: A obmyl nás od našich hříchů svou krví.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás od našich hříchů svou krví. Hospodin
0: se ujal svých služebníků, pamatoval na své milosrdenství. Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jása v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: O této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin se ujal svých služebníků, pamatoval na své milosrdenství. Pán Ježíš, od Otce poslaný, se vydal na smrt za naše hříchy a svým zmrtvýstáním obnovil náš život. Proto ho prosme. Pane, smiluj se nad svým lidem.
1: Pane, vyslyš prosby pokorných a odpusť hříchy těm, kdo se z nich vyznávají.
0: Abychom dosáhli smíření a pokoje.
1: Ústy apoštola si řekl, kde se rozmnožil hřích, v míře ještě daleko štědřejší se ukázala milost.
0: Ve své štědrosti promiň naše mnohé viny.
1: Mnoho jsme, Pane, zhřešili, ale vzýváme tvé nekonečné milosrdenství.
0: Přiveď nás k polepšení života a dej, ať vytrváme.
1: Pane, osvoboď svůj lid od jeho hříchů.
0: Aby s něm mohl mít zalíbení.
1: Ty jsi otevřel ráj i kajícímu Lotrovi, když vyznal, že jsi spasitel.
0: Nezavírej nebeskou bránu našim zemřelým.
1: Pane,
0: smiluj se nad svým lidem. Bůh nás přijal ve křtu za vlastní. Proto se k němu smíme obracet modlitbou, kterou Kristus svěřil své církvi. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, svatý Otče, Ty jsi poslal svého Syna Ježíše Krista, aby nám svou smrtí na kříži vykoupil. Veď nás, ať žijeme tak, aby se na nás pro účast na jeho utrpení ukázala také moc jeho zmrtvých stání. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Právě v tuto chvíli vás zveme k modlitbě živého růžence. Připomínám, že dnes se budeme modlit růženec bolestný. A vy z vás, kteří byste se chtěli zapojit a pomodlit se jeden z desátků, tak můžete volat na číslo 739 850 345. 739 850 345. A připomínám, že zveme přednostně ty z vás, kteří doposud nezavolali.

V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly. Také předkládáme ty úmysly, které jste zaslali e-mailem a nebo jste nám je zavolali.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás z pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: tuto chvíli vítám ve vysílání paní Marii. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Prosila bych se s vámi tento desátek pomodlit za všechny své drahé zemřelé a za spás jejich duší, za boží požehnání, ochranu paní Marie a za dar zdraví pro rodiny svých dětí, pro manžela, pro švagrovou a celou její rodinu a za svatého otce. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď v království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krví potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Královno míru, pokoje a rodin, oroduj za nás. Děkuji všem, kteří se se mnou modlili, děkuji vám všem v Proglase a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: Také děkujem, dobrou noc s Pánem Bohem.

0: V tuto chvíli vítám ve vysílání paní Marii. Dobrý večer.
1: Chvála Kristu, paní Marii. Já bych prosila tento desátek obětovat za zemřelou celou rodinu, taky za živou a dal zdraví a ochranu Boží své rodiny a za rušičky očistí, na které nikdo nepamatuje. Můžu modlit?
0: Ano, určitě, můžete.
1: Oče náš, jen si na nebesích posvěcej jméno své, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný pro života svého Ježíš, který pro nás bytován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný pro života svého Ježíš, který pro nás bytován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný pro života tvého Ježíš, který pro nás vyťován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný pro života tvého Ježíš, který pro nás bytován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný pro života tvého Ježíš, který pro nás bytován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bytován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bytován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bytován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bytován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mockrát děkuji a příjemnou službu a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: Děkuji, s Pánem Bohem dobrou noc.
1: Pánem Bohem.

0: na drogách, alkoholu nebo na jiných závislostech. A také prosíme za nejdůležitější okamžik našeho života, okamžik smrti, abychom dokázali říci Bohu své ano v tomto okamžiku. Otče náš, měň si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Tak moc děkuji za společenství modlitby a přeji požehnanou dobrou noc.
1: Také požehnanou dobrou noc i vám.
0: Děkuji.

0: tuto chvíli vítám ve vysílání paní Věru. Dobrý večer.
1: Chvála Krista, paně Marii, moc vás všichni zdravím, posluchače Rádia Proglas. A chtěla bych vás všechny poprosit, aby jsme se společně pomodlili za všechny na cestách, za rodiny s dětma, co se budou vracet z dovolení, z prázdnin, aby je Pán Bůh chránil, za pokoj a mír v rodinách a za ukončení válek. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věku. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Moc krát vám děkuji, že jste se se mnou modlili. Přeju vám pěkný večer a požehnanou dobrou noc s Pánem Bohem.
0: Děkuji, dobrou noc s Pánem Bohem.

0: Ve vysílání teď zdravím paní Emílii, dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Já bych vás prosila, abyste se se mnou pomodlili. Za zemřelého manžela, živou zemřelou rodinu, za boží ochranu a pomoc pro všechny i pro děti a děti, které jsou na dovolené, na poděkování za přijaté milosti, za svatého otce, celou církev, nová kněžská řeholní povolání, za všechny kněze naší farnosti živé a zemřelé, za mír ve světě, za obrácení hříšníků a prosím Pána, aby nám sem poslal deštíček. Strašně málo minule zapršelo. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jména Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava s Marie, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně. Přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrava s královnou, Matko milosrdenství, život je sladkosti, naděje naše. Buď zdravá, k tobě voláme vyhnaním synové Evy. Tobě vzdycháme lkajíce a plačíce v tomto slzovém údolí a proto o rodovnice naše obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tom putování ukaž o milosti o přivětivá, o přesladká Pano Maria, urodí za nás svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn, nám svým životem smrti a zmrtvých stání získal věčnou spásu, dej nám prosíme, když po svátném ruženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána. Amen. A na úmysl svatého Otce a za jeho zdraví pod ochranu tvou se utíkáme. Svatá Boží rodičko, nezamítej v potřebách prozeb naší, ale ode všeho zlého vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, rodovnice naše, se synem svým rač nás smířit, k synu svému rač nás poroučit, k synu svému rač nás přivést. Uroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Nevím, jestli jsem zapomněla mír ve světě, aby to skončilo. Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Amen. Děkuji všem, kteří se se mnou modlili, i vám v proglase a dobrou noc.
0: Děkujeme, Pane, dobrou noc. S Bohem.

A já děkuji těm, kteří se dnes dovolali. Byly to dvě paní Marie, pan Patrik, paní Věra a paní Emílie. Živý růženec je u konce a nyní nás čekají křesťanské písně.

Dnes se zaposloucháme do sedmé části knihy Škola Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje. Tato část se jmenuje Pálení čarodejnic, pán loupežník a kníže pán. Čte nám Marcela Kopecká.

Felix Háj, Kája Mařík ve škole i doma. Část 7. Pálení čarodějnic, pan loupežník a kníže pán. Koncem dubna se dalo sluníčko záležet a pořádně prosvětlilo kdejaký kout. Vyslídilo uzavřená poupata fialek a zadýchalo na ně teplounce. Maminko, už kvetou fialky, zrovna vykřikl Kája, když domů doběhl. A to ještě nelítaly čarodějnice, podotkla Týna, která byla v hajnovně se vzkazem. Kája se zarazil. Budou lítat čarodějnice, Týno? A kdy? Ptal se. No, posledního dubna přece. Z Lážova poletí kolik bab. Teta kovářka první. Na koště ti, Kájo, komínem vyletí. Pro pána krále Kája se mohl udivit. Teta kovářovice na koštěti a komínem, ta by vypadala. Musí se na to jít přeptat do lesovny. Maminka třebas ani neví, anebo by hned řekla, to si nemyslí, že tam poběžíš. Pan lesní zrovna povídal. Prachtě ťuky naše Týna má pod kolnou celou sbírku košťat. To ona pro chlapce z Lážova je chystá. Kájo, letos se půjdete podívat. Je tam zvlášť vybrané koště. To ona asi Týna chystá pro starou kovářku. Měl bys je, Kájo, k ní donést a vyřídit, aby se jí to pěkně letělo. Kája jen valil oči i hubička se mu trochu pootevřela údivem, že to přece bude pravda, a honem vyběhl pod kůlnu. Vida, stálo tam v koutě koště tuze pěkné. Jen rád by věděl, jak teta kovářovic poletí. Což aby se jí na to zeptal a to koště tam donesl? Jak mu to povídal vzácný pán? Aby se jí dobře letělo a aby se nezapletla do aeroplánu. Nech to koště, Kájo, zavolala Týna. Vzácný pán povídal, Týno, abych s ním šel k tetě kovářovic. Týna se rozesmála. To je jiná, to jí jen koště dones, ale chraň tě ruka páně, abys šel až do domku. Kája jde s koštětem. Zdeňa za ním. Z kovárny je slyšet křik. Děti docházejí k vrátkům. Teta, volá Kája hodně hlasitě. Teta, vzácný pán vám posílá tuhle koště, ať se vám to dobře letí. A teta, prosím vás, jak to poletíte? Povídala Týna, že komínem, ju? Kovářka stála chvíli jako socha. Kovář se hlučně smál. V tu chvíli se rozběhla s napřaženou rukou, ale děti nečekali. Úprkem se rozběhli k lesu. Jen nadávky slyšeli. Vzácný pane, ještě, že jsme nešli až na dvorek. Copak já bych nějakou tu ránu byl vydržel, ale tuhle Zdeňa, ta by se svalila jako nic. Vy jste byli u kovářky, lekl se pan lesní. No, byli, vzácný pán povídal, abych tam došel. A to já myslel jen tak, chlapče, byl trochu v rozpacích. Jak se setmělo, posledního dubna na šibenici, na Kalvárii, na Skalce, pod Skalkou, nad Rymání, ze všech stran hořely ohně. Kája se dívá na pjatě. Jsou s Týnou pod Skalkou. Konečně vyhrkne. Kdy pak poletí, teta kovářovic? Okolo stojící se smějí a kdo si mu šeptá. Ta poletí o půlnoci komínem. Kája zhluboka vydechl. Byl zklamán. Týna pořád zůstávala vzadu. Šel s ní Karel Salačovic z Rymáně. Kája pořád pobízel. Týno, honem, my máme hlad. U prvního průseku řekla konečně. Dobrou noc, teď už dojdem sami. Šli mlčky. Kdo si zhluboka zakašlal? Pro pána krále, vykřikla Týna a vzala to cestou úprkem kupředu. V dětech se srdíčko zatetelilo. Kája zašeptal. Pan loupežník. Zůstali stát.
kdosi skutečně vysoké, rozlehlé postavy vyšel proti nim. Kája držel Zdeňu pevně za ruku. Pěkně vítám, pane loupežník, a to jsou k nám hosti. A my zrovna dnes nemáme peníze. Moc rádi bychom vám něco dali, ale nemáme. Můžete se podívat. Třásl se mu trochu hlásek a srdíčko bouchalo skoro hlasitě. Ten dlouhán ani muk. Co pak dělá paní loupežníková? Taky ani nikam nevíde. Mohl byste jí koupit gramofor, pane loupežník. A nějak kašlete. To je nejlepší se vypotit, pane loupežník. Zase nic. Neznámý hlučně si čistil nos. A kam tak za tmy, pane loupežník? Ale to už měl Kája pláč na krajíčku. Konečně dlouhán promluvil. Mám namířeno do Lážova. Paní loupežníkové došly hofmanské kapky. A je, oddychl si Kája. To pan Svoboda prodá jako nic, jenže už má asi zavříno. No, řekl dlouhán, paní loupežníková může počkat. A čí pak jste? Kája zas už měl dušičku jako v kleštích. Prve měl radost, že pan loupežník pospíchá. Já jsem prosím Hajnejch Kája Mařík a tohle je pánovic Zdeňa. A to vy si pochutnáváte na zajíčkách, koroptvičkách, co? A zvěřinu jistě máte pořád doma naloženou. Jo, naše maminka nakládá jen trochu zelí na zimu do bečky, ale koroptvičky máme v létě každý den, ty střílené motykou. Tak to Zdeňa asi, vyzvídal dlouhán. Jo, Zdeňa, pánovic mají hromadu králíků a o vzácném pánovi říkají v Lážově, než by si odstřelil zajíce, že by si ho radši v Praze koupil. Vyšel měsíc a rozsvítil cestu v průseku. Teď viděli děti, že pan loupežník má myslivecké šaty a jak hnul rukou, zasvítil se mu jeden prsten zrovna duhově. Tož já vás dovedu domů, děti. Je tu smutno, abyste se nebáli. A to mi ne, prosím, jen jděte pro ty kapky, my trefíme, namítal Kája. Ale dlouhán už vykročil. Jen pojďte za mnou, vždyť vám nic neudělám. Peníze nemáte, šperky také ne, co bych si na vás vzal? Kája už se bál míň. Co pak pořád děláte, pane loupežník, když neloupíte? No, to víš, chlapče, práce pořád dost. Rád bych odvezl trochu dříví tady odtud. Jsou v lese takové krásné metry vyrovnané. Jo, pane loupežník, náš tatínek má dříví spočítané. Jemu se nestratí ani poleno. To bude lepší, když budete chodit v létě na maliny. Panečku, za ty se strží. A pan loupežník načíná z jiného soudku. Už jste byli někdy na zámku? A to prosím nebyli, jenom jsme koukali z dálky. Já tam budu muset jednou jít loupit, řekl dlouhán. A to prosím nepůjde, vysvětloval Kája. Tam mají tolikeré zámky a hlídají. A potom mně se zdá, že náš pan kníže taky nemá peníze. Než odjel, všechny peníze odvez do Prahy. A máte asi rýmu vzácný, pane loupežník, že si pořád utíráte nos. Dlouhán se dal do náramného smíchu. Už jej nemohl utajit. A to já se směju, jak ten kníže pán je chytrý. Tak už máte jen kousek cesty. Řekněte doma, že šel s vámi pan loupežník. Dobrou noc. Děti osaměly a bylo slyšet jen tlumený smích rychle se vzdalující. Beze slova a tryskem upalovali k lesovně. Doběhli tam skoro zároveň s Týnou, která prve sešla na postranní stezku a musela obcházet. Několika skoky byla v chodbě. Děti za ní. Vzácná paní, volala Týna. To byl jistě lupič, který chtěl na nás vyjít. Nebyl to Karel Salačovic? Smál se pan lesní.
Ba ne, volal Kája se Zdeňou jeden přes druhého. To byl pan loupežník. A teď děti vyprávěli všechno, co si s panem loupežníkem povídali. Lesních poslouchali nejdříve s úsměvem, ale čím dál tím pozorněji. Až když Kája pověděl, že měl pan loupežník krásné myslivecké šaty a takový prsten, který se měnil při měsíčku jako duha a že je moc veliký, podívali se na sebe a současně řekli: Kníže pán. Paní lesní maličko zbledla, protože poznala z řeči dětí, že Kája zase mluvil příliš mnoho, ale pan lesní se usmál. Neřekl nic špatného, maminko, ale zítra přichystej dobrou svačinu. Kája si ovšem nedal vymluvit, že to nebyl pan loupežník, a taky dodal: Ju, pan kníže, ten by šel zrovna pěšky na večer lesem. Ten by jel kolika páry koní a ani by s námi nemluvil. Doma o tom nemluvil. Paní lesní usínala s těžkou hlavou. Ví dobře, že kníže pán je předobrý, ale je přece nutno něco vybraného mu předložit. Teď začátkem května, co by to tak bylo? Pan lesní už dávno spí, paní pořád přemýšlí. A když konečně usíná, ukazují se jí krocani a krůty a mladé husičky a kachničky, kuřátka jako buchtičky. I ve spaní se usmívá a snad si říká: To je dobře, že máme tu drůbeže plný dvůr. Mohu vybrat to nejlepší.

Paní lesní se probouzí dnes hodně časně. Poznává, že se jí vše jen zdálo a sestavuje z toho, co má doma dopolední svačinu, přijde-li kníže pán. Týna ovšem uhání už v 6 hodin do Lážova a paní lesní ji povzbuzuje. Jestli něco zapomenete, doběhnou potom děti. A běželi sotva Kája do lesovny přišel. Pan lesní řekl. Je už to docela jisté, že přijel kníže pán. To on včera jen tak s vámi žartoval. Tož, jestli ho potkáte, pěkně pozdravte. Bude-li se vás na něco ptát, odpovídejte vaše jasnosti. Sotva děti zašli, začal Kája. Ju, vaše jasnosti budeme říkat panu loupežníkovi. Vaše jasnost by s námi šla včera přes průsek. Šli chvíli mlčky. Kájo, začala Zdeňa, naše maminka má dnes ty modré šaty, které nosí v neděli odpoledne a chystala ten ubrus z květy do Zlatova. A heleď, co poneseme věcí, prohlížela papírek. Třebas je to přece vaše jasnost. Jen přešli cestičku k druhému průseku, když vykročil proti nim Dlouhán od včerejška. Děti sebou trochu trhly, ale vědomí, že je bílý den, dodávalo jim odvahy. Kája hned volal. Vzácný pán povídal, vaše jasnost, že máme říkat. Prosím vás, pane loupežník, dejte nám pár řádek, že jste loupežník a žádná vaše jasnost. To nemohu, Kájo, zasmál se pán. Já v skutku včera žertoval. Jsem majitelem zdejšího panství. A je, lekl se Kája. Tak my teď musíme říkat vaše jasnosti. Ale moc jste nápodobný panu loupežníkovi, pane, vzácný pane, vaše jasnosti. A my pospícháme do Lážova. Vzácná paní chystá květovaný ubrus a Týna povídala, to zas bude z Bůh darma nádobí k mytí. Mně by stačil jeden talíř na všechny ty dobroty. Možná, že bude vzácná paní dělat jarskou. Je, vaše pane jasnost, ta je moc dobrá. Bane, prosím, pane jasnost, drmolila Zdeňa. Jarská se dopoledne nejí. Naše maminka dělala ráno kornouty s krémem a řekla, holoubátka, že jsou jako buchtičky a kdyby vzácný pán jasnost zůstal k obědu, tak honem utíkáme od Lážova. Pojď, Kájo. Tak s pánem Bohem, pane knížecí jasnost, musíme to vzít teď trapem. S Bohem, děti, usmíval se kníže. Některý den přijďte do zámku. Paní kněžna vás ráda uvidí. Zadíval se za dětmi a vzdychl. Šťastní rodiče takových čiperných dětí. Nám toho štěstí nebylo přáno. Leo mávl rukou do prázdna a v očích se mu zalesklo. Snad slza? Ano. Neboť i knížata mají své bolesti a mnohdy větší, než by se kdo nadál. A velikou bolestí knížecích manželů byl ubohý chorý synek Leo. Jeho veliká znetvořená hlavička klátila se na tenkém krčku, jeho nožky přesto, že mu bylo 13 let, byly slaboučké jako hůlčičky. Nemohli ho udržet. Jen tak ležel celé dny a nebo ho posadili do kočárku a sluha s ním jezdil parkem. Děti se zastavili před Fichtlovic. Heleď, Zdeňo, já bych nechtěl být jasnostovic. Pan jasnost povídal prvé paní kněžna a neřek naše maminka, jako náš tatínek nebo vzácný pán. Třeba by sem taky musel říkat paní kněžno a to nic není. To už zase pospíchali děti k Štulcovům. A hned po pozdravu povídá Kája. Třebas ani někdy nepřijdeme, pane Štulc. Půjdeme některý den do zámku, povídal vaše jasnost. A je, litoval pan Štulc. To je škoda. To se mi bude moc stýskat. Tož do zámku. Safra, a to já bych taky hned šel. Paní kněžna je moc milá dáma, nic se nevyvyšuje a dobrodiní dělá na všecky strany. Přijeli, slyšel jsem, nečekaně včera. To oni také do lesovny i hajnovny zajdou. A Badián chce vzácná paní,
Vida, zrovna mi došel. Škoda. Takže se pěkně poroučím a zas brzo přijďte. Badián bude mít možná pan Svoboda. Zajděte tam.

V lesovně už v skutku seděl kníže pán. S humorem vykládal o včerejší setkané s dětmi. Když si pochutnával na holouběti, řekl, že má paní lesní nachystané kornoutky s krémem. To, že asi po obědě chystala podat, ale on, že se nezdrží, jen rád by ochutnal. A sotva snědl jeden, zas takový smutek naň sáhl. Máte roztomilou dcerušku, paní lesní, a hajný mařík roztomilého synka. Nemůžete jim dát to, co bychom my svým dětem mohli dát, a přece my nemůžeme Leonovi dát to, co ty dvě děti mají. Dokonalé zdraví. Leonovi už navždy dostačí ta bílá postýlka s hedvábnými nebesy a ten kočárek pro mrzáčka. Kájovi a Zdeně snad celý revír ani není dost veliký pro jejich hry a skotačení. Inu, všelijak pán Bůh rozděluje své dary. Chtěl bych být raději posledním hajným na svém panství a mít zdravé děti, než bohatým knížetem s ubohým Leonkem. No, proti božím úradkům není možno revoltovat. Vstal, rozhlédl se světlým pokojem a prudce sáhl po klobouku. Pošlete mi ty děti zítra na zámek. O 10:00, ať jsou tam. Paní kněžna se trochu rozveselí, nebude-li jí ještě více bolet srdce. Ale ať jen přijdou. Dík za pohoštění a s Bohem. Vyprávěla v poledne paní lesní pánovi. Má pravdu, kníže pán. Musíme denně Bohu děkovat, že Zdeně dal zdraví. Není vůbec pro tělo žádného většího daru. Už v 6:00 odpoledne zavolala paní lesní děti do kuchyně. Půjdete zítra do zámku. Kájo, popros maminku, ať ti dá sváteční šaty. A je vzácná paní, sváteční šaty? A to nic nebude. Což jestli řekne vaše jasnost, Kájo, dělej kotrmelce. Mlč a poslouchej, Zdeňa taky si vezme nedělní šaty. A je, to zas, aby jsme nemohli válet sudy, namítal Kája. Mně se zdá, Kájo, že chceš dostat. Pane, prosím, vzácná paní, já už ani nedu tam. A pamatuj si, musíte být velice zdvořilí. Zdvořilost železná vrata otvírá. Pane, prosím, vzácná paní, u zámku železná vrata otvírá starý Krousek. A tvoji hubičku zavře Herda do zad, Kájo. Což nemůžeš chvíli mlčet? Knížeti pánu budete říkat vaše jasnosti a paní kněžně taky. Rozumíte? A hlavně, Kájo, ty budeš mlčet. Co budeš? Opakuj. Vzácná paní, já to nemohu slíbit. Já bych mlčel, ale jazejček mi nedá. A jak pak bych mlčel, když vzácná paní jasnost se mne třeba zeptá, kolik udělám kotrmelců za sebou? Paní lesní se kousla dortu a řekla. Na to se tě paní kněžna ptát nebude. Leda se zeptá, jak je to ve škole, jestli se rád učíš. A už jsem řekla, budete říkat vaše jasnosti. A je vzácná paní, to nic nebude, jak začne o škole. A jestli vám podají něco k jídlu, ať způsobně jíte, pěkně poděkujte. A abych vám pravdu řekla, já mám z té vaší návštěvy v zámku strach. Přijdou pro vás nejspíš s tím lehkým kočárkem. S párem bílých koní, vyhrkl Kája. S dvěma páry, ušklíbla se Týna. Kam pak ne, aby nemohli děti pěšky. No já za to nemohu, Týno, že vy nejste pozvaná, že se zlobíte. Je, vy byste ani nevěděla, komu máte říct vaše jasnosti. Třeba byste to řekla starému Krouskovi, který otvírá vrata. Poslouchej, Kájo, tomu všemu se říká 54, moc řečí. A ty malým klukům naprosto nesvědčí, řekla důrazně paní lesní. Zítra přijdeš, jak jsem řekla. A teď dobrou noc.

0: Vyslechli jsme sedmou část knížky Škola Kája Mařík ve škole i doma od Felixe Háje, četla nám Marcela Kopecká. Zítra se zaposloucháme do další části, ta se jmenuje V zámku.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme, jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
3: Noční chvíle s Proglasem.

0: Milí posluchači Rádia Proglas, hostem pořadu Na stole je téma je farář Českobratrské církve evangelické v Poličce, pan Jiří Tengler. Dobrý den, Jiří.
1: Dobrý den.
0: Povídat si s Jiřím budeme o Jeronymu Pražském, tedy o mladém muži, který ani ne za rok zemřel stejnou smrtí na stejném místě jako mistr Jan Hus. Jiří, pokud vím, tak Jeroným Pražský nám toho v písemné formě po sobě mnoho nezanechal. Co víme o jeho životě?
1: Je pravda, že ty střípky z Jeronymova života se skládají dost složitě. To je velký rozdíl oproti Janu Husovi, který psal jako divý. Od Jeronyma nemáme prakticky skoro nic. Máme hodně svědectví z jeho okolí, protože Jeroným byl výrazná postava a hodně lidí nějakým způsobem rozdráždil, takže ti o něm později píšou. Jak samotné jméno napovídá, Jeroným pocházel z Prahy, přesněji z Nového Města, což bylo v té době opravdu Nové Město pražské, protože Jeroným se narodil na sklonku vlády Karla IV. Karel IV., jak známo, chtěl z Prahy udělat světovou metropoli a založil kolem Starého Města pražského Nové Město pražské, kam přicházela řada českých obyvatel z okolí, a tam se Jeroným v roce 1378, 79, 80 narodil. Přesnější údaje nemáme, vypočítáváme to zpětně z nějakých záznamů ve školských knihách. Vyrůstal v Praze a právě ta Praha, která v té době nebyla jedním městem, byla to vlastně tři města vedle sebe, Staré Město pražské, Nové Město pražské a Malá Strana. Pražský hrad ten stál ještě úplně stranou, jakožto sídelní místo. Tak každé to město mělo svůj charakter. Staré Město bylo vznešené, zakotvené v tradicích. Nové Město byla dynamicky se rozvíjející oblast a docházelo taky k napětí jazykovému, možná bychom dnes řekli národnostnímu, protože Staré Město pražské bylo ještě v rukách německy mluvících konšelů, zatímco Nové Město pražské, tam byl ten česky mluvící živel naprosto vedoucí a dominantní. Díky tomuhle původu zřejmě Jeroným už od dětství byl konfrontovaný s němčinou a tu němčinu na slušné úrovni ovládal, jak pak ukazuje jeho zdatné cestování po cizích krajích.
0: Tak to moc děkuju za to, i za to rozdělení té Prahy na ta města. Nikdy jsem si asi takhle to úplně nepředstavoval, že to byla na sobě nezávislá města, i když jo, no, slyšel to člověk mnohokrát, ale ty jsi to řekl tak hezky, že mě to teďka došlo. Takže asi i v té nějaké konfrontaci a prolínání těch prvků různých kulturních, světových, tam se někde rodila ta jeho osobnost.
1: Určitě a navíc Staré Město pražské bylo sídlem univerzity. Proto tam taky bylo mnoho těch cizinců, kteří mluvili jinou řečí než češtinou, protože Praha byla opravdu velkým magnetem. Počet studentů byl určitě v řádu stovek. A oni sídlili právě, pobývali převážně na tom Starém Městě, kde se odehrávala ta výuka.
0: Je takže možné, ta konfrontace byla i s těmi studenty, že ho potkával,
1: přesně tak.
0: Hrál s nimi hry na ulici, chodil do hospody a tak dál.
1: No, lze se domnívat, že Jeroným po té univerzitě pošilhával zřejmě už od dětství, protože byl nesmírně nadaný. My o jeho předuniverzitním vzdělání zas tak moc nevíme, ale můžeme vycházet z těch vzorců vzdělávacích, které se tenkrát uplatňovaly, zejména v Praze, kde žilo hodně vzdělanců, bylo těžké uživit, určitý způsob obživy jim nabízelo školství. Takže existovaly při farách školy, kde se vyučovalo základním dovednostem, hlavně se tam také vyučovala latina, což byl jazyk, který otevíral brány k dalšímu vzdělání, protože veškerá literatura z jakého

0: univerzitu, tak tu latinu měl podle všeho velmi dobře zvládnutou už, takže pro něj nebyla překážka, nemusel nic dohánět. Z toho, že se na univerzitě nedochoval v seznamu studentů, kteří žádají o prominutí poplatku, se usuzuje, že nepocházel z úplně nuzných poměrů, že byl nějak zabezpečený. Otec si měl nějaké řemeslo na Novém Městě, takže...
1: Takže o jeho rodičích a sourozencích případně nic, nevíme nic.
0: Nic se neví, akorát to, že byl Pražan. No.
1: Jo. A studoval jenom v Praze, nebo šel pak někam dál?
0: No, on toho studia zvládal nesmírně hodně. Když nastoupil na univerzitu, to bylo zhruba, když mu bylo tak 19 let, tak se tam setkal už s Janem Husem, který byl o pár let starší než on a vzhledem k tomu pokročilejšímu stavu studia měl také odpovědnost za výuku studentů. Oni se poměrně brzo spřátelili a na té fakultě artistické, která se tenkrát nazývala, dnes bychom ji přirovnali fakultě filozofické, se prováděla průprava studentů k myšlení, k mluvení, k osvojení těch základních znalostí, představ o světě. Obzvláště mezi těmi českými mistry bylo hodně rozšířené učení Jana Wyclifa z Anglie, John Wyclif, který poskytoval svými nevšedními úvahami hodně podnětů k úvahám. Jeroným Pražský se přidal k tomuhle kroužku, nebo už vlastně kruhu, lidí, kteří se o Wyclifa živě zajímali a dokonce se mu podařilo získat stipendium pro studium na některé ze západních univerzit. Bohatý mecenáš, který chtěl podporovat české studenty jinde než na Pražské univerzitě, aby jim rozšířil obzory, poskytoval tato stipendia a on toto stipendium, které nebylo nějak bohaté, využil k tomu, aby se vypravil do Oxfordu, což je univerzitní město v Anglii, kde Wyclif působil, protože se právem domníval, že tam u zdroje nalezne mnoho Wyclifových spisů. Někdy mezi lety 1401 1403 pobývá v Oxfordu, kde žije teda hodně bídným životem, jenom proto, aby si mohl opatřit co nejvíc Wyclifových spisů. Jsme v době, kdy ještě neexistuje knihtisk, takže každé psané dílo je originál, patřičně drahý. On si snaží něco opisovat, prochází všechno možné, co od Wyclifa najde, vybírá to, co považuje za nejcennější, nachází texty, které v Praze vůbec nebyly známy. Takže takto čerpá a velice obohacen o poznání se vrací do Prahy.
1: On toho cestoval ještě mnohem víc potom, že to bylo strhující na něm, ale ještě k tomu Oxfordu. Já když slyším tady ty příběhy, si říkám, no jak tam ti mládenci, jak tam cestovali, kolik dnu jim to vzalo, jak se přes ten kanál dostali. O tom se asi nejsou žádné záznamy.
0: Nejsou. Bohužel v té době cestopisy nebyly ještě úplně populární. Navíc pro ty mladé lidi, studenty, to cestování muselo být opravdu tření bídy z nouzí. Značnou část pěšky, případně pokud je někdo vzal, nocování všelijaké. Ty cesty samotné nebyly příliš bezpečné, takže čím chuději ten student vypadal, tak tím větší měl šanci, že ho loupežníci neokradou. Takže nějakým způsobem tam dorazil. V porovnání s Prahou ten Oxford byl provinční díra. Praha v té době, odhaduje se, mohla mít přes 30 000 obyvatel. Ten Oxford měl desetinu. Ale v tom Oxfordu snad čtvrtinu obyvatelstva tvořili studenti a ta škola byla vyhlášená. Takže se ocitl ve starém univerzitním prostředí a já si myslím, že co se vzdělání týče, tak si tam musel připadat jako v ráji.
1: Tak Oxford, pak se vrátil a pak ještě někam vycestoval?
0: On v tom Oxfordu nedosáhl na žádný akademický titul. To studium bylo tenkrát

0: strukturováno do stejných stupňů, jaké máme dnes po celé Evropě. Základní úroveň bakalářská, na ní navazuje úroveň magisterská neboli mistrovská, to je to označení mistr Janus, počeštěná slova, verze slova magistr. Málo kdo už pak se pustil do doktorského studia, ono už to mistrovské studium bylo dosti pokročilé. Takže když se Jeroným vrátí do Prahy, tak jeho spolupracovníci jsou nadšení z jeho věcí, které přinesl sebou o Wyclefovi, a on se pro mistrovský titul vypravuje na západ. Já si myslím, že on měl docela velké sebevědomí o sobě, že si troufl na věci, do kterých by se jiný nepustil, možná v tom byl takový kus fanfaronství, jo, já vám ukážu, jak se to dělá. Tak v roce 1404 se vydává do Paříže na Sorbonskou univerzitu, která v té době platila jako nejlepší univerzita v Evropě. Tam získává svůj první magisterský titul. Následují pobyty na univerzitách v Kolíně a v Heidelbergu. To bere při zpáteční cestě.
1: Kolín nad Rýnem, teda pro jistotu řekneme.
0: Kolín nad Rýnem, ano. Kolín nad Rýnem, kde pobyde jenom krátce. V Kolíně tam ho to moc nebavilo, protože tam se hlavně studovala práva, ale on tam ten mistrovský titul také získal. A v Heidelbergu, kde pak byl, tak tam vyvolal pozdvižení. On už vyvolal pozdvižení.
1: Co si máme představit pod pojmem vyvolal pozdvižení?
0: Jeroným byl ježatý. On byl ironický, byl nesmírně vzdělaný a díky tomu rozsahu svého vzdělání se rád pouštěl do konfrontací. Takže už když byl v té Paříži, první mistrovské působení jeho, tak už to tam vyvolalo rozruch, protože mistři na univerzitě, oni měli právo přednášet na univerzitě. To jim otevíralo dveře do poslucháren. Jak to organizačně probíhalo, to přesně nevím, ale Jeroným ohlásil svoji řeč, že bude vést, a začal to v normálních rozměrech, jeden den, ale to je dobré. Druhý den přišlo mnohem víc lidí, myslím, že dokonce pak museli měnit i sál. A třetí den tam bylo úplně narváno, přišli lidi i z jiných fakult, aby si poslechli učeného mistra, který nejen přednášel o vážných věcech, ale zřejmě z toho dělal jakou estrádu. A spor, který se vedl, byl ozvěnou dlouhotrvajících filozofických disputací, kdy učenci zkoumali způsob, jakým my poznáváme svět a jakým o něm mluvíme. Ten spor se přikláněl na stranu takzvaných nominalistů, což byl proud, který říká, že neexistují žádné skutečné předlohy věcí, které my máme v tomto světě. Že to jsou jenom jména, nomina, proto nominalisté. To je proud, ze kterého čerpáme vlastně my do dneška. Zatímco Jeroným spolu s Husem, spolu s Wyclefem, ze kterého hodně čerpali, spolu s určitým proudem starověkých filozofů, říkali, ne, ne, ne, každá věc v tomto světě má svoji dokonalou předlohu, skutečnou předlohu v dokonalém světě, a ta je reálná, ta předloha, to není jenom jméno. A proto se jim říkalo realisté. Pro většinu univerzitních učenců tenhle přístup už byl mimo, už byl pase, zastaralý.
1: Ten realismus právě.
0: Ale Jeroným ho uměl tak podat, že i ti nominalisté byli zaraženi. Teď on přece neříká hlouposti. Tak jak to je vlastně, že to, co si mysleli, že už je dávno rozhodnuto, on jim zproblematizoval. Jak už jsem říkal, byl ježatý, takže to prokládal ironii, šťouchanci. Pro lidi to muselo být opravdu hodně atraktivní. A v té Paříži to nakonec vyvolalo rozruch, kdy Jeroným se před ničím nezastavoval, takže se tam objevovala i nařčení z kacířství. Sebral a odjel. A v tom Heidelbergu to vygradovalo ještě víc teda. Tam to mělo mnohem ostřejší průběh.
1: A ví se o tom něco? Neví se nic blížšího.
0: V tom Heidelbergu.
1: Házeli stoly po sobě.
0: V tom Heidelbergu, ano, ten průběh tam je. Tam, to je docela zpracované. Jeronim přišel do Heidelbergu někdy v květnu 1406. Prokáže mistrovské znalosti, čili získává titul mistra, co už je třetí univerzita, kde ten titul získává. A jakožto mistr má právo na veřejné slyšení, takže svolá přednášku a tam vyvolá podobný rozruch jako v Paříži, akorát tam jsou ty tábory mnohem víc vyhrocené. Tam ho považují za vyloženě za provokatéra, který přináší jakési diverzní vlivy úplně. Tak mu zakážou pokračovat v té přednášce, zakážou studentům, aby tam na tu přednášku přišli, tak on, ale jak je rozjetý, tak napíše pozvánky, oblepí město plakáty, že bude pokračovat na nějakém prostranství u hřbitova o den později a před nějakým větším incidentem ho zachrání pouze to, že v tom městě se strhnou nějaké potyčky, bouře, něco úplně jiného, po jiné koleji, nějaký konflikt, takže Jeronim zůstane stranou a odjíždí pak do Prahy. Následkem tohoto Jeronimova vystoupení v Heidelbergu bylo, že univerzita přijala předpis, podle kterého nový mistr, když má mít přednášku, tak musí předložit ke schválení její osnovu, aby nevyvolal podobný rozruch jako Jeronim.

0: всегда вобец пшецки к собе, тепер в тегди стеще к собе.
1: Hostem pořadu Na stole je téma je farář Českobratrské církve evangelické v Poličce, pan Jiří Tengler. Povídáme si, nebo spíš on nám povídá o Jeronýmu Pražském. Slyšeli jsme, nesmírně vzdělaný, nadaný, ježatý, provokativní. Studoval v Oxfordu, Paříži, Kolíně nad Rýnem, Heidelbergu, v Praze. Jsme teda v té době, kdy se to schyluje ke Kutnohorskému dekretu 1409, ty už si mluvil o tom napětí, nebo životě, ne napětí, ale životě v Praze česko-německém, o tom sporu realismus a nominalismus. Jak to teda bylo s tím dekretem Kutnohorským? A myslíš, že to teda byla výhra pro nás, že ta německá část odešla, nebo jsme to spíš něco prošustrovali?
2: No, to je dobrá otázka. Kutnohorský dekret 1409, to už je Jeroným několik let v Praze, i když dovolím si malou odbočku, my úplně přesně nevíme, jak to bylo s trvalostí jeho pobytu v Praze. Z Heidelbergu přišel do Prahy, 1407 získává čtvrtý mistrovský titul, což je poměrně unikátní. Je otázka, k čemu mu to bylo dobré, ty čtyři tituly. To
1: mohl tak mluvit, no, museli mu dát prostor.
2: Tak, že se stává nakonec mistrem v Praze a zapojuje se do veřejného života. Mezitím on podniká ale zřejmě i nějaké cesty zahraniční. Podle všeho podnikl taky cestu, pouť do Jeruzaléma. Přesně nevíme, ve kterém roce, zřejmě jako doprovod nějakého šlechtice, kterýho si ho vzal jako pomocníka, zřejmě z jazyky, protože v tomhletom Jeroným byl velice nesmírně nadaný. Takže někdy tam se do toho ještě vsunula ta cesta, to přesně nevíme kdy, ale většinu času tráví v Praze, je v úzkém kontaktu s mistrem Janem Husem, jsou dobří přátelé a zajímá se o veřejné dění. Za svého pobytu v cizině viděl, jakým způsobem jsou spravovány zahraniční univerzity. Že ta jejich správa leží převážně v rukou místních lidí. Zatímco Karlova univerzita byla svým zakladatelem Karlem IV. Koncipována velice široce. To byla císařova ambice, aby v Praze bylo vysoké učení, které přiláká lidi z širokého okolí. To byl jeho důraz na posílení vlivu Prahy. Což takhle až do toho počátku 15. století fungovalo. Správa univerzity se dělila mezi takzvané čtyři národy. Nepředstavujme si národy ve smyslu našem dnešním. Spíše to pojímejme jako to oblastní členění lidí, kteří se narodili v tamté části, řekněme krajané, nebo dneska bychom řekli středoevropán, jižan, západňák a tak dál. A to tenkrát byly ty národy, národ český, místní, národ saský, který zahrnoval oblast severního Německa, národ bavorský, který zahrnoval například i Francouze, pokud nějací přišli, a pak národ uherský, který zahrnoval lidi z Balkánu také. No, takže takové hrubé orientační dělení. Každý z těchto národů měl jeden hlas při správě univerzity. To znamená, že ten český národ domácí měl pouze čtvrtinové zastoupení. A to se ukazovalo jakožto nedostatečné, protože těch Čechů tam nebylo zas až tak málo. Zároveň ale tam bylo poměrně hodně těch cizinců, takže jak to vybalancovat, byla otázka. Jiná věc, která do toho vstupovala, byl spor, který tehdejší král Václav IV. Vedl na mezinárodním poli. Církev tenkrát prožívala složité období, nebyl jeden papež, byly dva papežové, ale král Václav se klonil k té myšlence, že toto rozdělení lze překonat volbou nového papeže a k tomu potřeboval podporu univerzity. Nicméně ti zahraniční studenti a představitelé univerzity se klonili k římskému papeži, který už byl, a nepodporovali tu myšlenku zvolit nového papeže. Tudíž univerzita nestála za králem v tomto poměrně delikátním jednání. A takže se běhly dva vlivy, kdy čeští studenti a akademici chtěli silnější postavení na univerzitě a zároveň král potřeboval, aby univerzita ho podpořila, tak udělal výměnu, že prohodil počet těch hlasů. Cizinci jeden hlas, Češi tři, a rázem univerzita stála za králem, protože čeští akademici podporovali novou volbu papeže. Následkem tohoto přeskupení sil byl odchod řady zahraničních studentů do ciziny. Někteří odešli na nově založenou univerzitu do Vídně, někteří odešli do Lipska, kde založili tamnější univerzitu. Vedlo to taky k počeštění Starého Města, kde ten vliv německy mluvících obyvatel, z nichž mnozí byli navázáni na univerzitu, pochopitelně oslábl. Je taky možné, že to jazykové napětí hrálo roli už před tím Kutnohorským dekretem, že vlastně některým to asi přišlo i vhod, že to město, které bylo takové národnostně vyšponované, jim nepřipadalo už zcela pohustinné a i bezpečné.
1: A Jeroným Praský v tom hrál nějakou roli? V tom?
2: Ta strana, která za univerzitu nebo za český veřejný prostor tlačila na tuto změnu, měla tři předáky. Jan Hus, který měl už poměrně vysoké postavení v té univerzitní správě a později se stal i rektorem univerzity, Jeroným Pražský, jakožto mluvčí nejzdatnější, a pak tam byl ještě jejich přítel Jan z Jesenice, což byl velice zdatný právník, tak ten poskytoval argumenty právního rázu.

0: Farář Českobratrské církve evangelické Jiří Tengler a v jeho povídání Jeroným Pražský jsou hosty, pořadu Na stole je téma. Jiří, ten Jeroným Pražský teda hodně cestoval, to se zdá z dnešního pohledu až neuvěřitelné, my máme takových možností a když se někam rozkýveme a zdaleka jsme neobsáhli všechna místa, kam se podíval on, ještě to pokračovalo to jeho cestování?
1: My můžeme jenom litovat, že si nepsal nějaké zápisky, které by se nám dochovaly, protože on byl v Budapešti, kde se setkal s tehdejším uherským králem Zikmundem, byl ve Vídni, kde se s žádným panovníkem nesetkal. Ten pobyt ve Vídni byl pro něj hodně takový vypjatý, protože tam potkal mnoho svých přátel z Prahy, nebo spíše nepřátel z Prahy, tak ti tam proti němu začali nasazovat. Zřejmě se účastnil diplomatických výprav do Polska. Tehdejší kontakty mezi Českým královstvím a Polským královstvím byly intenzivní. Vzpomeňme na Jana Žižku z Trocnova, který bojoval v roce 1410 v bitvě u Grunwaldu a setkal se s polským králem. Z Polska, kde ho označili za příliš učeného na polský národ, odešel bez nějakého vážnějšího konfliktu směrem na východ do Litvy, čili do oblasti dnešního Běloruska a Litvy, kde se intenzivně setkal s pravoslavnou kulturou, což byla do jisté míry voda na jeho mlýn, protože už od Wyklefa znal obdiv k východnímu křesťanství, které nedopustilo ve svém vývoji některé nešvary známé v západní církvi. Prodej odpustku, nucený celibát kněží, přijímání pod jednou. Jo, tohle všechno bylo na východě neznámé, takže i později husité k tomu pravoslaví svým způsobem vzhlíželi. Takže procestoval tyto oblasti. Je možné, že účast na diplomatické výpravě do Krakova ho zdržela od toho, aby do Kostnice doprovodil mistra Jana Husa. Hus, když zvažoval, zda má jít do Kostnice nebo ne, tak Jeroným ho povzbudil. Zřejmě zatím byla i jeho vášeň pro diskusi, pro disputaci. No, Honzo, běž tam, tam jim to všechno vysvětlíš. Jo? A to byl ten jeho styl, který Jeroným razil. Tady možná ještě zmíním v této souvislosti, že na rozdíl od Husa Jeroným nebyl knězem. On se nenechal vysvětit, fungoval jako takový nezávislý akademik. Tomu pak taky častokrát bylo vyčítáno, že se jakožto neduchovní osoba pouští do výpovědí teologických. To přece nemůže. No, on může mluvit tak o filozofii, to má vystudováno, to je jeho. O tom, jak se má přemýšlet, jak se má mluvit, ale ne, jak je tomu s Bohem. To nebyla jeho parketa údajně. Ale on se na ní rád pouštěl a byl vzdělanější zřejmě než většina tehdejších kněží.
0: To byl teda frajer, to byl trošku takový minister zahraničí, viď? Nebo prezident?
1: Spíš náměstek, že tu diplomaci tenkrát provozovala šlechta, ale on jim poskytoval takový...
0: Oni ho potřebovali, aby s nimi zřejmě jezdil a trošku jim dělal vlastně takového rádce.
1: Zřejmě, no.
0: Protože jsou vzdělaností a šarmem a nebojácností asi uměl prorazit cestu tam, kde si oni nevěděli rady.
1: On za svého života nejenže byl čtyřnásobný mistr, ale setkal se 4 hlavami státu.
0: Tak, no a pak se ocitnul nějak v Kostnici, viď? Jak to všechno bylo?
1: Jak už jsem zmínil, tak nešel do Kostnice spolu s Janem Husem, přestože o té jeho záležitosti věděl. Do Kostnice se dostavil až se zpožděním.
0: A on tam šel dobrovolně, nebo ho pozvali, nebo se řekl, že pomůže?
1: On slíbil, že Husovi bude pomáhat, takže se tam za ním vypravil až na jaře 1415. Přesně v tom svém rozevlátém debatérském stylu dorazil ne přímo do Kostnice, zůstal stranou, ale zase nechal nadělat plakáty, že by chtěl vystoupit na obranu Husovu a obranu Českého království a čisté víry v Českém království a žádal taky o to, aby mu byla zaručena beztrestnost Glejt, který by ho doprovázel k tomu vystoupení na koncilu. Jenže v té době už ten proces s Janem Husem byl celkem v pokročilé fázi a byla tam taky řada pozorovatelů z českých zemí, kteří Jeronima od toho odrazovali. Řekli, tohle nejde, to tady takhle nechodí jako na univerzitě svobodně, tady to je koncil, tady jde opravdu o život. A tak Jeroným se rozhodl, že to vzdá, že odjede, napsal nějaké vysvětlení, proč tomu tak je. Vracel se zpátky do Čech.
0: Takže ještě k tomu, on tam byl, nechal si teda rozmluvit, že ten způsob, kterým to chce provést, asi nepůjde.
1: Ano, ano.
0: Asi je důležité zmínit, s Husem se nesetkal.
1: Nesetkali se.
0: To nešlo. Ne,
1: to nešlo, no.
0: Tak se vracel zpátky.
1: No. Vracel se zpátky. Paradoxně ten s ním tu výzvu přijal, ale on už byl pryč, tak to brali jakožto doklad nějaké zbabělosti nebo podezřelosti. Jeroným takovým nepřekvapivým způsobem se prozradil na zpáteční cestě, když v nějakém hostinci si pustil pusu na špacír a navážel se do koncilu. A buď ho někdo poznal, nebo ho, se to někomu nelíbilo, tak ho udal a Jeroným byl zatčen.
0: A to bylo někde až poměrně už na současných česko-německých hranicích?
1: Někde blízko to bylo, už ne, poblíž. No.
0: A tak tu zmínku, kterou si před chvílí řekl, že ten koncil byl teda připraven ho slyšet, to je asi dobré vědět, že jo? Takové trošku v našem takovém nahlížení na to, že to nebylo všechno jenom nefér, že jo?
1: No,
0: že měli prostě.
1: Vždycky taky záleželo na momentální náladě toho koncilu taky, jo? A zřejmě taky dost na tom, jak jim ten, který požadavek byl předložen, jak byl zabarven, odstíněn a pak podle toho k tomu...
0: No, když si to taky člověk představí, bez mobilů, počítačů, prostě, že by to všecko hlasování, jak se vůbec ta informace, že se to projednalo, že by ho slyšeli, dostala a k němu, k tomu adresátovi, to muselo trvat, nebo jakou to mělo věrohodnost, nebo pak to někdo zpochybnil, no nechce se mě ani přemýšlet. No. Ale tak dobře, zajali ho a...
1: A přivezou ho zpátky do Kostnice, to je 23. květen 1415, čili do smrti Jana Husa zbývá 6 týdnů. Tentokrát s tím Jeronýmem zacházejí velice tvrdě. Tráví svázaný, měl přivázané ruce k nohám několik dnů bez jídla. Úplně ho takhle zdeptají, rozloží. Pak mu to trošičku zmírní, ale ne moc. On nemá vůbec žádné zprávy o Husově smrti. A Hus byl v kontaktu přes své dopisy s okolím. Ten, vlastně Hus, i když byl ve vězení, tak byl v kontaktu s okolí. Ten Jeronym byl v izolaci, on se o Husově smrti dozvídá s dvoutýdenním zpožděním.
0: A ještě, prosím tě, když teda prvně ta informace, že by ho slyšeli a po nějakém čase takhle ho s ním jedná jako s vězněm, na základě čeho ho takhle zajímají?
1: Tam oni ten jeho útěk berou jako doklad jeho kacířství, že chtěl a pak nechtěl. On má velkou černou skvrnu ze svého pobytu ve Vídni, který byl 5 let předtím, kde se potkal s těmi svými soky pražskými a ještě tam popudil další ve Vídni. Ti vídeňští akademici ho chtěli nějakým způsobem konfrontovat, střetnout se s ním, ale nemohli, protože on nebyl členem Vídeňské univerzity. Takže to nemohli udělat na univerzitním poli, tak na něj zaútočili přes kacířství. Právě přes ty chybné články Wyclefovi. Wyclef v Anglii nebyl od počátku nahlížen jako kacíř, to teprve postupně gradovalo a vyvíjelo se to hodnocení Wyclefa jako kacíře, tudíž i ti příznivci Wyclefovi postupně byli čím dál tím víc podezřelí. Co ze začátku procházelo, později byl mnohem větší problém, takže on tam je známý už tím, že je odsouzený kacíř ve Vídni. Ale to nemělo žádný dopad, protože to nikdo nebyl schopný provést. To minus. Tak on se ocitá před tím koncilem. Paradoxem je, že vlastně mnozí z těch takzvaných koncilních otců jsou lidé, kteří se s Jeronýmem setkali už dříve při Jeronýmově putování Evropou. Takže oni ho znali, byli svědky některých jeho výstupů a věděli taky, že Jeroným je pěkně ostrý a že byl proti ním. Takže tam ještě byli
0: on tam stojí mimo. Před tím koncilem, kouká po těch lidech a že já toho jsem potkal v Paříži, toho jsem potkal v Kolíně. Ano. Nebyl tam ten Heidelbergu, že jo?
1: No, ano, tak nějak to bylo.
0: Ten jo, ne, jdám, ne, no.
1: Jo, a oni mu tam, myslím, že mnozí mu to i připomněli, že se to objevilo i v těch obžalobách, co kdy, kde řekl. Mm-hmm. A tam ta výtka byla jednak to, že se držel Wyclefa a také, že se pouštěl jakožto filozof do teologických témat. Po Husově smrti ale koncil zvolil trochu jinou strategii, nebo dost jinou strategii, protože říkal, tak odsouzeného kacíře už máme. Teď bychom potřebovali napraveného kacíře. Mm-hmm. A oni začnou s Jeronýmem jednat výrazně, výrazně lépe. Dokonce za ním pošlou jednat, on nevystoupil ještě před tím koncilem. Do toho vězení posílají delegáty, kteří s ním jednají, jakým způsobem by on mohl odvolat.
0: Takže když si to představím, jenom já, tak jsou oba v kostnici, Hus i Jeroným, nenavštíví se, Hus je upálen, Jeroným se to dozvídá ze zpožděním, je stále ve věznici, nebo vězněn, a pak za ním takto přichází.
1: Přicházejí ti nejsmířlivější a nejvzdělanější. Myslím si, že pro obě dvě ty strany to musel být požitek spolu navzájem debatovat. Jo. A opravdu zacházejí s ním ohleduplně a nabízejí mu diplomatickou cestu, jak se zachránit. Ale zároveň moc sám sebe nepopřít. Mm-hmm. Jo. Takže se shodnou na tom, že on se zřekne bludných článků u Husa a u Wyclefa, ale nezřekne se toho, co je v jejich učení pravdivé. Že to nechají pod tímhletím obecným zastřešením. To je dohoda, se kterou Jeroným přichází před koncil. Nicméně zdaleka ne všichni v těch koncilních hlavicích jsou naladěni podobně smířlivě jako vyjednávači. A ti na Jeronýma útočí a žádají od něho výraznější odsudky. A na to on přistoupí.
0: Mm-hmm. Takže ještě k tomu taky to drama těch vyjednávačů někde teda ve vězení, na něčem se domluví, on pak přijde před ten koncil a jak už to bývá, vlastně to domluvené tak úplně neplatí, protože najednou přichází nová skutečnost a pravděpodobně tuší požadavky nebo tvrdší vůči Jeronýmovi a on to znovu se s tím musí teda nějak vyrovnávat a na to přistoupí, jo?
1: Na to přistoupí, takže on, tam těch kroků bylo ještě několik, ale výsledek je takový, že on se Husa zřekne. Zřekne se kacířství, ale není propuštěn z vězení.
0: Ví se zhruba ten čas, kdy to bylo?
1: To je podzim 1415. Mm-hmm. Jo. Ono se to vleče.
0: Takže se řekl Husa, ale nebyl propuštěn.
1: Nebyl propuštěn. Mm-hmm. Ta jeho zkušenost ze samovazby, z toho krutého zacházení musela být strašná. Taky on byl v izolaci. A ten koncil vlastně neměl moc chuti se zaobírat s nějakými jednotlivými kacíři. On řešil mnohem větší úkoly, odstraňoval dvojpapežství, trojpapežství, snažil se o určité církevní reformy a tadyhle tento plevel drobný je vlastně jenom obtěžoval a stěžoval jim ty veliké úkoly, které oni si přece vzali. Mimochodem ten kosnický koncil byl velkým úspěchem Zikmunda Lucemburského na evropské politické scéně. Můžeme ho plně srovnávat tím významem s jeho otcem Karlem IV., no, že se mu podařilo odstranit trojpapežství. Když je Jeroným v tom vězení, tak zase v tom koncilu převáží myšlenka, že je zapotřebí ho konfrontovat s tím kacířstvím důrazněji, a oni mu řeknou, tak my tě předvoláme a budeme ti dávat výpovědi a ty řekneš věřím, nevěřím. Jinou možnost nemáš. Mm-hmm. No. A to už je ve chvíli, kdy už jsme se přehoupli do jara 1416, to je ve chvíli, kdy Jeroným už lituje toho, že se zřekl Husa. taky mu dochází, že když už jednou odvolal, oni ho nepustili, takže ta cesta pryč zřejmě není. Také tam asi hrálo roli vědomí, že mučednictví patří k jednomu z rysů křesťanství. Že to je znak pravé církve. To je to, oč Husovi Jeronýmovi šlo. Jaká je ta pravá církev? Která církev tady na zemi nejvíc odpovídá té skutečné reálné církvi v tom dokonalém světě? A oni řeknou, to je ta církev, která naráží na odpor mocných. To je ta církev, kde mučedníci přicházejí o svůj život vůli víře v Krista. Takže toto vědomí Jeronýma posiluje a on se vědomně rozhodne, že se k Husovi přihlásí, že se zřekne toho, co odvolal a že se vypraví na tu cestu mučednictví. Protože to je cesta, která je dobře křesťanská z jeho pohledu. No.
0: Ví se něco o reakci koncilu, když on měli pocit, že už ho zpracovávají a najednou teda po tři čtvrtě roce jim řekne.
1: Ono to vygradovalo. Jemu náleželo nějaké právo na slyšení a to už bylo zřejmé, že on z toho vycouvá z těch původních postojů a že se vrátí k svému počátečnímu přesvědčení, že se postaví za Husa. A on to svoje vystoupení před koncilem pojme opravdu ve velkém stylu. Napadne celou tu proceduru, říká, tak já mám odpovídat věřím, nevěřím, zatímco ostatním je tady dáno plné slovo, co to je. Jo. Já mám odpovídat ve zbědovaném stavu, rok jsem v žaláři a oni jsou v plné síle, co to je. Jo. A provede to takovým dost velkolepým způsobem, ve kterém uplatní právě ty své řečnické dovednosti a ty posluchače vlastně osilní svým vědomím. Jeden ze svědků toho koncilu nějaký, nevím, jestli byl přímo účastník nebo jenom pozorovatel z Itálie, tak ten si poznamená, no jasně, jako kacíře jsme ho museli upálit, ale filozof byl výborný. Jo, tak já to trošku paroduji, ale tímhle způsobem on to zhodnotil. Nakonec takovou tu kacířskou čepici, kterou známe z obrázku pomalovanými ďábli, tak tu odhodil někam do posluchačstva a řekl, Kristus šel s trnovou korunou, tak já jako mučedník půjdu na smrt taky. Taky prohlásil, že lituje, že se Husa zřekl, že to byl jeho přítel a že mu slíbil podporu a že to udělal pod velkým nátlakem. A 30. května 1416 je odsouzen a protože je kacíř, tak z pohledu tehdejší společnosti, on v té společnosti nemá místo, proto musí být i hned zlikvidován, vlastně odstraněn, anihilován, spálen na popel, hozen do řeky. No. A o té jeho smrti je svědectví podobně jako o Husově smrti, že když je na hranici, tak ještě promlouvá německy k těm lidem kolem, vzděluje jim, o co vlastně šlo, pak se modlí v latině nebo zpívá v latině a nakonec pronáší modlitbu, aby mu Bůh odpustil. Tak to je jeho konec. No.

0: S evangelickým farářem Jiřím Templerem si Daniel Ženatý povídá o Jeronýmovi Pražském. Už jsme došli k jeho smrti v Kostnici 30. května 1416. Na stejném místě se traduje, jako byl upálen jeho přítel mistr Jan Hus. Je to těžké téma, ale říká se také, že Hus měl v něčem tu smrt snazší než Jeroným. Jak to bylo?
1: Kolem Husa byl okruh přátel, kteří si mohli dovolit to, co prý tenkrát při upalování bývalo běžné, podplatit katovi pacholky, aby nachystali obzvlášť suché dřevo, čímž ta poprava byla rychlejší. Jeroným už tolik pozornosti neměl, čeští páni odcestovali po neúspěchu Husově z Kostnice, takže jich tam moc nebylo a údajně ta Jeronýmova smrt byla hodně trýznivá, protože to dřevo špatně hořelo, takže on se tam dusil dlouho v dýmu. No a po smrti oba dva ale svorně společně začali být uctíváni českou církví jako mučedníci kostničky a byli uctíváni pospolu. Jo, nebylo to, že by Jan Hus byl nějak výš, zvlášť oba dva byli nahlíženi na stejné úrovni.
0: Jak se stavět k historickým událostem, k těmto příběhům? Je nějaká paralela, nějaká spojnice, odkud můžeme něco čerpat, co nám může pomoct? Jak se k tomu ty jako Jiří Tengler stavíš?
1: Určitě je tam několik věcí. Tak jednak hluboké přátelství mezi lidmi, které drží, podněcuje k činům, k myšlenkám. Druhá věc, která je na Jeronýmovi uchvacující přímo, je jeho vzdělanost. Ta touha po moudrosti, po poznání, potom vyjádřit se, diskutovat, mluvit otevřeně, zároveň ale s pádnými argumenty. To je věc, kterou v současnosti nesmírně potřebujeme. Také, to je třetí věc, která je na Jeronýmovi pozoruhodná, právě díky tomu nadhledu se umět vysmát hloupým lidem. Poučeně, trefně, bez nenávisti, ale zároveň s tím, že tu jejich hloupost odhalíme. To bychom se mohli učit.
0: To si mohou dovolit, ale opravdu lidé jaksi vzdělaní a jistí v kramflecích.
1: Proto je... potřebujeme vzdělance, proto aby potřebujeme... se smáli hlupákům, tak aby tomu ostatní rozuměli, oč tam jde.
0: Jiří, moc ti děkujeme, bylo to strhující vyprávění o Jeronýmovi Pražském. Jsem moc rád, že jsme si takhle spolu mohli povídat. Děkujeme, měj se moc pěkně. Vzdělávej se, abys mohl mluvit i k nám a abys nám mohl takovéto příběhy podávat. Díky. Měj se moc hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak to bylo, milí posluchači, povídání s farářem Českobratrské církve evangelické v Poličce, panem Jiřím Tenglerem. Jemu i vám přeje pěkný den Daniel Ženatý. Naschledanou.

0: tepru v tesknosti dojde, otázal mne jeden z nich, Jisav Černé, chápí jakž to mních.
1: Pravdo. Proč si ty sem přišla? Co

0: prach pryč od toho.
1: Když jsem byla po všem světě, tak staní jakožto dítě, žádný mě nechtěl přijeti, ten prův rozbych v nebi světě.

0: Rádio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno. A k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strachy dobře znát. Umět si vybrat, na jakou stranu se jako první podívat. Viděla toho tolik, víc než měla, ani to nebolí, všechno zapomněla.

Samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr. Samota v srdci, samota.

we wrze, we wrze. A aby weszło do sinie, strakatý kotě odneteře,

0: vybírám, něco se blíží k mému otomanu, že nevydržím.
1: Denně či občas zapni si Proglas.

0: Dnešní část nese název Spravedlnost biblická a právní. Ve Starém zákoně se často vyskytuje slovo spravedlnost. Chválí se spravedlivý. Jako jeden ze základních kamenů křesťanské dokonalosti je spravedlnost i mezi osmero blahoslavenstvími. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Matoušova 5. kapitola. I na první pohled je však zřejmé, že tu jde o význam širší. Svatý Řehoř Nyský dodává, že se tu jménem spravedlnosti rozumí všechny ctnosti, celá dokonalost. Kristus vyzývá učedníky, aby byla jejich spravedlnost větší než zákonníků a farizeů. Mají tedy vést lepší, opravdovější, ctnostnější život. Do moderních jazyků přišel pojem spravedlnosti z římského práva a znamená dávat každému, co mu patří. Podle Ulpiána je totiž spravedlnost stálá a pevná vůle dát každému jeho právo. Autoři, kteří ten výrok vykládají, dávají důraz na onu stálost a pevnost vůle. Milosrdný může být člověk někdy, někdy zas ne. Spravedlivý je však jen ten, kdo jedná spravedlivě vždycky. Přesto je však souvislost mezi oběma pojmy spravedlnosti biblickým a právním. I v písmu se spravedlnost spojuje s pevností, neochvějností, stálostí. Bůh je opora spravedlivých, skála, útočiště, tvrz, právě proto, že on sám je spravedlivý. Kočovní nomádi neměli právní zajištění státního systému. Mírumilovný společenský styk při prodávání a kupování, vyjednávání a smlouvách byl možný jen tehdy, když se dodrželo slovo. Proto původní význam biblické spravedlnosti je pevnost a věrnost v zachovávání smlouvy, slibu, daného slova. I poměr k Bohu byl ve Starém zákoně vyjádřen v těchto pojmech. Židé uzavřeli a několikrát obnovili slavnostní smlouvu s Hospodinem. Mnozí ji nedodržovali. I v době největšího úpadku se však vyskytovali spravedliví, kteří zachovávali, co bylo psáno v zákoně. Jejich posledním představitelem je Josef, muž Marie, kterého proto písmo krátce a výstižně charakterizuje jako muže spravedlivého. Nejspravedlivější je však Bůh sám. I on se zavázal smlouvou svému lidu, že mu bude pomáhat, že ho vyvede ze všech nebezpečí a že mu nakonec pošle spásu a vykupitele. To vše ale bylo podmíněno věrností Židů. Ti pak smlouvu soustavně nedodržovali. Jak se tedy zachová Bůh? Prohlašuje u proroka Ozeáše slavnostně svou svobodu od všech závazků, ale současně i svou spravedlnost. Není tedy jako člověk, který slíbí a neplní. Bůh slíbeného vykupitele přece jen pošle, právě proto, že je spravedlivý, že umí dodržet, co slíbil. Dramaticky to líčí Ozeáš. V 11. kapitole prorok píše: Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, zavolal jsem svého syna z Egypta. Proroci je volali, oni se však od nich odvraceli. Což bych se tě, Efraime, mohl vzdát? Mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat? Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo. Jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu. Nezničím Efraima, protože jsem Bůh a ne člověk. Jsem svatý uprostřed tebe. Nepřijdu s hněvivostí.
1: Krátce před půlnocí se pomodlíme Simeonovo kantikum. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k oslavě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků.
2: Amen. Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
2: Amen.
1: Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

Dnes vám v půlhodince nočního bdění budeme pouštět instrumentální nahrávky v podání finského klavíristy Tema Alakotyho a japonské akordeonistky Yuki Fujino z jejich koncertního alba Life at Kiwatenos. Dvojice vydala v roce 2024 studiové album Seiras a nahrávka, kterou si budeme představovat dnes, vznikla v rámci koncertního turné v jeho vydání. Yuka Fujino působí na scéně už více než 30 let a vedle vlastních projektů spolupracovala s různými kapelami a věnovala se hudbě pro film, reklamu, rozhlas a divadlo. Podílá se také na projektech slavného skladatele hudby k videohrám Yasunoriho Mitsudy. Finský pianista, skladatel a aranžér Timo Alakotila patří k výrazným osobnostem evropské hudby a pohybuje se napříč žánry od folku přes klasiku a jazz až po operu, balet nebo pop. Pojďme se zaposlouchat do několika skladeb z jejich koncertu.

Poslouchali jsme finského pianistu Tima Alakotilu a japonskou akordeonistku Yuku Fujino v koncertní nahrávce z jejich japonského turné. Pořád pro vás připravil Milan Tesař.

až mě svatí naverbují na cestu do nebe. Natrhám si kopretiny a ty budou jen pro tebe. Doufám, že mě nedostanou, chci tu být až do jara. V zimě sotva, a to věř mi, sotva bys je dostala.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

zatím urovnává příbor. Vzírá teď pravý úhel s okrajem stolu, přesně tak, jak to má být, přesně tak, jak to má být, přesně tak, jak to má být, mezi polévkou a hlavním jídlem.

V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí. Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.

jako cez horu zelenu. Oprela sa tam o skalu studenu. Spoza skale studnička, vítězně Janíčka, tam si ona umývá jej červené líčka. Spoza skale studnička, vítězně Janíčka, tam si ona umývá jej červené líčka. Ej Janíčka, hádička, květo fialkovi, dajže mi sa povaskať květoček voňavý.

Jedna hodina ráno a Proglas vysílá koncert komorní hudby. Dnes se zaposloucháme do dua pro dvě violončela v A-dur a v G-dur Josefa Haydna. Solově se představí Jiří Hošek a Dominika Hošková.

Skončilo duo pro dvě violončela v A-dur a také v G-dur Josefa Haydna. Na violončelu zahráli Jiří Hošek a Dominika Hočková. A my pokračujeme další skladbou, tentokrát to bude klavírní trio C-moll Ludvíka van Beethovena. Doprovází Smetanovo trio.

tuto chvíli se loučíme s poslední skladbou, to bylo klavírní trio C-moll Ludvíka van Beethovena. Nastudovalo Smetanovo trio.

0: Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví na sklonku prázdnin Štěpán Grafe. Máme 1. září, blíží se nám začátek školního roku a letní dovolená bývá spojená s cestami domů a my jsme využili toho, že jsme odchytili brněnského rodáka, ale dnes žijícího na dalekém severu, violončelistu pana Jaroslava Havla, který je členem Trondheimského symfonického orchestru a orchestru Trondheim Solistene. Jardo, vítej ve studiu pro Glasu.
1: Já děkuju za pozvání, ahoj a dobrý den.
0: Já jsem o tobě prozradil to podstatné, to, že tvůj život je spojený s Norskem. Ty jsi ale Brňák, čelista, studoval jsi většinu svých studií si studoval v Brně, na Brněnské konzervatoři, potom na akademii.
1: Jo, to je pravda. Já jsem studoval vlastně u profesora Václava Horáka na konzervatoři a poté jsem pokračoval v Brně na JAMU, také pod vedením profesora Horáka. A hned na začátku studií jsem zjistil, že potřebuju nějaký jiný impuls, že potřebuju nějakou inspiraci a táhlo mě to ven. A vzhledem k tomu, že na Janáčkově akademii byly tyhle ty možnosti jako vyjet někde na studium do zahraničí, získat stipendium, tak jsem toho hned využil a jel jsem na semestr do Holandska, do Enschede. A po návratu z Enschede jsem vlastně mě zbyl ještě další semestr, tak jsem byl tu. A cítil jsem, že ta cesta byla velmi zajímavá, velmi inspirativní a že potřebuji v podstatě něco podobného znova. Naskytla se další příležitost jet do Norska, což mě připadalo velmi exotické a zajímavé. No, tak jsem takhle skončil vlastně ve Stavangeru v Norsku, kde jsem studoval dalších 5 let a jsem ukončil vlastně Janáčkovu akademii tak nějak zároveň s tím studiem ve Stavangeru. Všechno jsem to tam ukončil a pak jsem akorát semka přijel udělat zkoušky a koncert jsem odehrál. A na konci tohoto studia tam já jsem vlastně jezdíval na konkurzy už dřív různě, ale tak ty konkurzy to je těžká věc, že jo, to každý ví. Někdy se to podaří, někdy se to nepodaří a člověk musí mít štěstí. No a ten poslední rok, kdy už jsem si zbalil kufry a myslel jsem si, že už pojedu zpátky do Brna, tak právě byl ještě jeden konkurs na cestě do Trondheimu, kam jsem ani vlastně nechtěl moc jet, protože jsem měl koncertů spoustu těch závěrečných, i komorní a solové. A ještě jsem si přivydělával, abych vůbec mohl existovat v Norsku, tak jsem si přivydělával prací v hotelu. Tak bylo těžké pracovat jako a cvičit na konkurs ještě k tomu. Nicméně teda jsem zatnul zuby a pracoval.